0: Fotbalisté Plzně stále čekají na první výhru v novém ročníku Šance ligy. V Teplicích remizovali ve třetím kole 5-5, když po 10 minutách vedli o 3 branky. Společně s dalšími dvěma zápasy to bylo druhé nejgólovější utkání v samostatné ligové historii. Radost z něj ale neměl kapitán Západočechů Matěj Vidra.
1: My ani naši fanoušci se moc nebavili. No, bavili se možná tak v té 10. minutě, kdy to bylo 3-0, ale Plzeň jako takový tým prostě stav 3-0 už prostě musí dotáhnout do konce. Nemůže se stávat, aby to skončilo, nevím jak házená.
0: Po druhé v úvodu nového ligového ročníku prohrála Sparta, a to 0-2 v Mladé Boleslavi. Středočeši tak vedou neúplnou tabulku o skóre před Teplicemi. Naopak poslední je Zlín, který stále čeká na první bod. Tentokrát prohrál s Bohemians 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Lidé v brněnském tunelu a nehoda v Hranicích. V Brně na městském okruhu nebezpečná situace. V Pisáreckém tunelu směr D1 se pohybuje chodec. Na Přirovsku v Hranicích havaroval cyklista. Ten nehoda je na třídě československé armády u centra poblíž mostu přes Veličku. Čekejte omezený průjezd, taky lidi na vozovce na místo. Vyjela sanitka. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na kilometru 340 odklidili následky včerejší nehody. Dálnice teď bez kolon a ještě dnes dopoledne bude neprůjezdný Pražský okruh. Obousměrné omezení kvůli pravidelné údržbě v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Objíždí se teď plynule přes Barrandov a po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Dál je s vámi Noční radiožurnál a Adam Carda.
4: 2:30 po 2. hodině ladíte Noční radiožurnál a teď také soutěž. Dnes naposledy hrajeme o právě vyšlou knihu z detektivní série Vraždy v Mightwortu a jedná se o dílo Neila Richardse a Matthewa Costella s názvem Zmizení mladé dámy. Vy se vypravíte s hlavní hrdinkou, dcerou z prominentní rodiny, do Londýna, kde chce nastartovat svou kariéru tanečnice. Ovšem hrozí jí nebezpečí a tak na scénu nastupuje bývalý agent ve službách jejího veličenstva Harry Mortimer a jeho žena Kat. Jak bude příběh pokračovat dál, tak to se dozvíte, pokud s námi budete soutěžit, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. Tak volejte právě teď a připomínám, že o knihu o detektivku dnes hrajeme naposledy.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Blink-182 zazněli v nočním radiožurnálu a já připomínám, že dnes naposledy můžete v naší noční soutěži vyhrát právě vyšlou knihu z detektivní série Vraždy v Mightwortu. Jedná se o klasickou britskou detektivku. Zavede vás do 20. let minulého století do Londýna, kde dcera z prominentní rodiny chce nastartovat kariéru tanečnice. Ovšem dostane se do nebezpečí a tak na scénu nastupuje bývalý agent jejího veličenstva Harry Mortimer a jeho žena Cat a budou samozřejmě řešit nebezpečnou situaci. Pokud si detektivku chcete v klidu při letních večerech přečíst, tak s námi dnes soutěžte. Poslední příležitost bude právě za těch pár minut a volat můžete na 221 552 155 nebo 255 na konci a to právě teď.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdnách.

0: Posloucháte noční radiožurnál a před námi je v tuhle chvíli soutěž.
1: Vydejte se s radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Mythworthu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A dílo Neila Richardse a Matthew Costella dnes rozdáváme v naší noční soutěži úplně naposledy. To jenom tedy doplnění a teď pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonu a jako první se dovolal do studia. Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme, dobrý ráno.
0: Dobré brzké ráno, kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Radek.
0: Radku, než se pustíme do soutěžení, tak proletnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jak už to tak bývá, jedna z nich bude správná odpověď. Jste připraven?
2: Ano.
0: A ještě se tak doptám, jste sportovní fanoušek?
2: Nejenom fanoušek, spíš sportu aktivně, ale i fanoušek.
0: Tak to si myslím, že pro vás dnešní otázka může být celkem jednoduchá. Pojďme na to. Dneska nás totiž bude zajímat sport a zavítáme opět do Londýna, kde se odehrává mimo jiné i děj knihy Zmizení mladé dámy. A dneska se ptáme, který z následujících fotbalových týmů nesídlí právě v hlavním městě, tedy Londýně. Ještě jednou opakuji, nesídlí. Za A. Tak uvidíme. Za A Chelsea, za B Everton, za C Arsenal.
2: Takže Arsenal Londýn, rosický, to je jasný, Chelsea, londýnská Chelsea a třetí byl Everton, tak asi ten Everton tam nemusí být třeba, ale Everton bude z Evertonu, to je město asi, že jo?
0: Tak trochu vás opravím, Everton je z Liverpoolu, nicméně a? Je to správná odpověď, takže gratuluju.
2: Děkuju.
0: Vy jste to krásně odvodil, je to přesně tak. Chelsea, tradiční londýnský fotbalový klub a stejně tak Arsenal. Přesně tak, přesně tak. Takže gratuluju a jenom poprosím tedy, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Děkuju.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra, tradičně v nočním radiožurnálu po druhé hodině, ovšem zítra je tu pondělí, nový týden a tím pádem tu na vás čeká i nová výhra.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Konec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, karton na bolek, kam taky po ruce lám. Jsem odrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, kamlín klajn. Tak, zdá, že to není štěstí, ale...

Balancis. Tak, Tatry na zakończenie.

0: traje. Sí.
1: Nabídka sportovního vyžití pro děti a mládež se každoročně rozšiřuje a některá odvětví tak mají nouzi o nové členy a bojují mezi sebou o každé dítě. Mezi dobrovolnými hasiči je ale v obcích i mezi mládeží zájemců stále dost a radost z toho má i čelní představitelka republikového hasičského sdružení Monika Němečková.
2: To já osobně mám k dobrovolným hasičům velký vztah, jsem dobrovolnou hasičkou od 6 let, přivedl mě k ním tatínek a už mi to prostě nějak zůstalo. Začala jsem vést děti, začala jsem se zajímat o vzdělávání, abychom je vychovali k tomu, aby u nás zůstali a aby si sami vybrali, co dál budou dělat. Pečovat o děti, vzdělávat, být v zásahových jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí. Každý z nich, když si najde svoji cestu a zůstane u dobrovolných hasičů, tak to je náš cíl.
3: Starostka sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková díky svému dlouholetému působení u mládeže dobře ví, co všechno kolektiv hasičů může dětem nabídnout.
2: Ta naše činnost je obrovsky činorodá s těmi dětmi, od volnočasových aktivit přes vzdělávání až směrem ke sportu, k přípravě do těch zásahových jednotek a každé to dítě, ať je malé, velké, tenké či silnější, si prostě najde to svoje. Zdaleka ne všichni sportují, ale ty pohybové aktivity máme vlastně v každé své činnosti. Ochranu přírodě, tábory, víkendovky, to se všechno kloubí v jedno a to je za mě to podstatné.
3: Sportovní část a to, co děti natrénují, mohou ukázat každé 2 roky na mistrovství světa. To se letos konalo v Šumperku a v obou kategoriích ho vyhrál tým z nedalekého Bludova, kde děti vede trenér Martin Sobotka.
4: Naštěstí můžu říct, že v Bludově máme dětí hodně, jsem za to moc rád. Důležité je, že ty děti něco dělají, že nesedí doma u počítačů, u mobilu, ale že přijdou mezi kamarády, sportují, dělají cokoliv, co prostě můžou dělat spolu, združují se. A samozřejmě je to i návaznosti na to, že potom přechází k těm profesionálním hasičům. Od nás i několik vlastně kluků dělá u profesionálních hasičů a tak by to mělo být. Plno dětí dělá v jednotkách a pracuje pro ty sbory a vychovávají další ty děti do budoucna, což je hrozně důležité.
5: To, že je dobrý kolektiv a všichni si rozumíme a je to prostě, všichni se chceme potkávat a je to fakt super.
6: Skvělý, všechno je skvělý, prostě s klukama jsme se sešli taková ta elita, jsme na tom výkonnostně stejně a rozumíme si a prostě to přátelství mezi těma klukama a ten tým sam o sobě je prostě skvělý a to mě na tom hrozně baví. Já určitě se chci věnovat dál hasičům, mě to pořád baví, takže nemám důvod končit.
3: Doplnili svého trenéra jeho svěřenci Kristýna Konečná a Štěpán Gregor, kteří byli součástí vítězných týmů na mistrovství světa mládeže v hasičském sportu. Adam Kudet, Radiožurnál.

0: 2:30. Lukáš Pastýřík přináší stručné zprávy.
1: Léky předepsané na e-recept si Češi můžou nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou kromě e-receptů potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept si lidé mohli dosud vyzvedávat v 9 zemích Evropské unie, a to například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty, přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor. Americký senát potvrdil republikána Toda Blanche jako nového ministra spravedlnosti. Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa funkci prozatímně vykonával už od dubna. Demokraté i někteří republikáni vyjádřili nad dosazením blízkého Trumpova spojence do čela ministerstva už dřív obavy. Podle agentury AP dnes Blanche podpořila těsná většina. Kromě všech demokratů se proti němu postavily i dvě republikánské senátorky. Nové Město nad Metují na Náchodsku obnovilo po téměř 30 letech provoz letního koupaliště. Za přestavbu zchátralého areálu zaplatila radnice 125 milionů korun. Stavební práce trvaly 14 měsíců. Areál se prvním návštěvníkům otevře v poledne. Sport. Motocyklista Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny Británie třídy Moto2 ze 6. místa. V kvalifikaci ztratil na vítězného Španěla Guevaru necelých 0,8 sekundy. Sprint elitní kategorie MotoGP ovládl na okruhu Silverstone další Španěl, lídr šampionátu Martín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody v Praze a v Hranicích na Přerovsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov uvízlo osobní auto. Kilometr 122 blokuje jen krajnici, místo je označené, je tam policejní hlídka. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most je hlášená nehoda střed osobního auta s motorkou. U sjezdu na Spořilovskou a Chodovskou ulici neprůjezdný levý pruh. Čekejte následky nehody, případně už jen značení. A v Hranicích havaroval cyklista. Nehoda je na třídě československé armády u centra poblíž mostu přes Veličku. Na místo vyjela sanitka, lidi na vozovce, omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Nočním radiožurnálem vás provází Adam Carda.
4: A hodiny ukazují 3:30 a pokud se takto pozdě večer vracíte domů třeba z oslavy, tak pozor na netopíry. Letos od začátku léta například v Ostravě a okolí zaznamenali už 15 pokousání právě netopírem. Nemusíte se bát, že by vám vysál krev, ale riziko představuje třeba vzteklina, kterou přenáší. Tak pokud najdete někde cestou nebo u svého obydlí netopíra, určitě na něj nesahejte, a jestli vás zajímá víc k tématu, tak podrobně jsme se tomu věnovali i s primářkou infekčního oddělení v článku na iRozhlas.cz v rubrice Životní styl. Tak tam nahlédněte a dál tu bude Justin Bieber.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: myself. Archeologická stanice Masarykovy univerzity v Těšeticích-Kyjovicích na Jižní Moravě prošla rozsáhlou modernizací. Výzkumníci využívají od letošního února a většinu času zatím věnovali stěhování 10 000 nálezů. Ve stanici obklopené významnými nalezišti jsou teď nové laboratoře, místnosti pro studenty i technologie, které z hlíny vytáhnou i to, co lidské oko nevidí.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Tisíce krabic nálezů, nové laboratoře a také technologie. Archeologická stanice Masarykovy univerzity v Těšeticích-Kyjovicích na jihu Moravy má za sebou rozsáhlou rekonstrukci a my jsme se tam byli podívat.
1: Nacházíme se v depozitářích lokality Těšetice-Kyjovice, kde mají naši archeologové nově zmodernizované depozitáře pro ukládání materiálu.
2: Do nově zrekonstruované archeologické stanice mě uvádí Markéta Stulírová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jejím zázemím mě provází vedoucí místního výzkumu Petr Tóth.
3: Skladujeme tady všetko, co se doteraz vyskúmalo, keramiku, zvierací kosti a různé kamenné artefakty.
2: Právě procházíme takovou dlouhou chodbou a všude okolem nás jsou, vypadá to trošku jako sejfy, ale skladujete tady teda archeologické nálezy.
3: A teraz si zkusíme ten regál otvoriť.
2: Točíte takovým volantem a odkrývá se právě celý regál, plný papírových krabic s nálezy. Co jsme tady zrovna odkryli?
3: Různé kosti, ale takisto aj vzorky s pôdami, které byly odobrané v roku 2010 počas výzkumu. Tyto vzorky budou čekat na další zpracování v budoucnosti.
2: Takže tady ještě spoustu nespracovaných vzorků, které čekají na analýzy.
3: Přesně tak. Tu už je vyplavený archeologický materiál, to znamená, že z té hliny, která se zobrala, se v podstatě odplavil ten sediment a zostaly nějaké semena, ulity nebo drobné kosti.
2: Kolik tady takových nálezních materiálů vlastně máte?
3: Máme tu zhruba 10 000 krabic a kapacita depozitára je zhruba 40 000 krabic.
2: Takže se toho sem ještě spoustu vejde.
3: Je to připravené pro mojich nástupců do budoucna. Já si myslím, že vystačí možno na nějakých 100 rokov.
2: Vycházíme ven a přesouváme se opět do další místnosti.
3: Ten depozitár slouží nielen na úschovu archeologických nálezov, ale po jeho obvode se nachádza aj súbor niekoľkých miestností, ktoré zodpovedajú potrebám vplývajúcim z našej práce.
2: To je taková malá pracovna.
3: Táto miestnosť bude slúžiť na plávenie archeobotanického materiálu.
2: Z obyčejné hlíny se po vyplavení stává cenný zdroj informací. Právě v ní se totiž skrývají semena, uhlíky, drobné zvířecí kosti i další pozůstatky, které by jinak zůstaly bez povšimnutí.
3: Cílem je získať vzorky, pomocou ktorých môžeme rekonštruovať život človeka v minulosti a zároveň, aké bolo prírodné prostredie. A ak ešte chcete, tak sa môžeme pozrieť do kontajnera.
2: Áno.
3: A tam je v podstate to srdce toho celého systému.
2: Otvíráte tady venkovní kontajner, ve ktorom sa nachází čistírna vod tady téhle archeologické stanice.
3: Je to dôležité z toho hľadiska, že počas plávenia sa míňa veľké množstvo vody, aby sme v podstate šetrili prírodné

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Lukáš Pastejřík.
1: Česko se potýká s extrémním suchem, zásoby pitné vody ale zatím ohrožené nejsou. Hlavním kandidátem na maďarského prezidenta bude Orbánem odstraněný bývalý šéf nejvyššího soudu. Fotbalisté Sparty podruhé prohráli v úvodu ligové sezóny, tentokrát v Mladé Boleslavi. A počasí dnes bude slunečno, teploty do 33 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sucho v Česku se zhoršuje. Nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Zásoby pitné vody ale současné sucho podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly neohrozí.
3: Máme i kategorii tzv. Vodárenských nádrží, které jsou prioritně určeny pro zásobování pitnou vodou a ty jsou naplněny i v tomto období na 70-80%, takže nejsou nijak ohroženy a budou také neustále zabezpečovány dále.
1: Výrazně klesá taky třeba hladina Svratky. Povodí Moravy do ní proto zvířské přehrady vypouští až 3x víc vody, než do nádrže přitéká. Vládní strana TISA nominuje na příštího maďarského prezidenta právníka a bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. V tajné volbě o tom rozhodli poslanci strany. Parlament, kde má TISA ústavní většinu, bude hlavu státu volit v úterý.
4: Životní cesta 73-letého Andráše Baky je příkladem závazku vůči demokratickému právnímu státu a ústavním principům, řekl o nominantovi šéf TISA Péter Maďar. Baka byl v roce 2011 odstraněný z funkce předsedy maďarského nejvyššího soudu poté, co kritizoval plány tehdejšího premiéra Viktora Orbána na reformu justice. Evropský soud pro lidská práva v roce 2016 potvrdil, že byl zbaven funkce v rozporu s evropským právem. TISA svého kandidáta představila pouhé 4 dny před parlamentní volbou, která je kvůli síle strany ve sněmovně považovaná za formalitu. Opoziční Fides bude volbu bojkotovat na protest proti kontroverznímu odvolání předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Většina Karlovarského kraje přichází o zemědělskou půdu. Za posledních 10 let se plocha polí zmenšila o víc než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o 4. největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku. Podrobnosti doplňuje ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefronová.
5: Úbytek zemědělské půdy se projevil napříč regionem. Vůbec nejvyšší propad statistici zaznamenali v okrese Karlovy Vary, kde plocha polí od roku 2016 klesla o více než 6,5%. Významně se rozloha orné půdy snížila také na Chebsku, a to o necelých 6%.
1: Jedinou výjimkou je Sokolovsko, kde byl pozorován mírný nárůst orné půdy.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty v sezóně šance ligy podruhé prohráli. Domácí Mladé Boleslavi podlehli ve 3. kole 0-2. Středočeši se posunuli do čela neúplné tabulky o skóre před Teplice, které remizovali s Plzní 5-5 a Bohemians zvítězil ve Zlíně 2-0. Exibiční utkání akce Hvězdy zpět slavnostně zahájilo provoz rekonstruovaného zimního stadionu v Třebíči. Zasáhl do něj i brankář Utahu z NHL Karel Vejmelka, který ve dresu Horácké Slávie vyrůstal a ocenil nové zázemí pro místní hokejisty.
6: Tady jsem se spoustu věcí naučil, už jsem nakoukl do toho dospělého hokeje a díky tomu jsem se potom dostal do těch vyšších pater extraligy. Dlouhodobě se tady ta koncepce, ta práce v tom klubu udržuje na vysoké úrovni a jediné, co tomu chybělo, už bylo to lepší zázemí, což teďka máme a věřím tomu, že všem to zase vlije tu novou krev do žil a budou tady vyrůstat noví talenti třebíského hokeje.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a víkendová uzavírka v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov stojí osobní auto s policií. Kilometr 122 blokují jen krajnici. Na D1 z Brna je do Prahy v omezení u Šmejkalky. Včera večer změnili omezení. Mezi kilometry 24 až 22,5 se jede jen jedním pruhem, teď plynule. Ještě dnes dopoledne bude zavřených 12 kilometrů Pražského okruhu. Obousměrné omezení kvůli údržbě v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lohkov, objíždí se. přes Barrandov a po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál, je s vámi Adam Carda.
8: Dnes je neděle 9. srpna, máme 5,5 minuty po 3. hodině a v nočním radiožurnálu se ještě ohlédneme za včerejším dnem. Pražskými ulicemi totiž prošel pochod Prague Pride za práva sexuálních menšin. Letos poprvé nekončil na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice. A za okamžik přidáme i další informace.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Prahou v sobotu prošel pochod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnilo se ho desítky tisíc lidí. Duhovým průvodem dnes vyvrcholil týdenní festival, který měl upozornit třeba na to, že LGBT komunita stále nemá v Česku stejná práva jako většinová společnost. Duhový pochod z centra Prahy na ostrov Štvanice doprovázela hudba, duhové vlajky a transparenty. Mezi účastníky byly taky rodiny s dětmi a studenti.
1: Jsem moc rád, že tu jsem. Myslím, že je to hodně důležitý pro spoustu lidí a myslím si, že je důležitý, aby se tyhle akce děly.
2: Říká Eliot, který přijel do Prahy s přáteli z Českých Budějovic. Pana Radka z Prahy trápí útoky na sexuální menšiny.
3: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost nejenom tady v České republice, ale i v Evropě dost radikalizuje a viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
2: Na Prague Pride přišla i paní Jana se synem.
4: Já jsem tady jako podpora pro syna a pro všechny děti, který zase nemají takový štěstí, že by měli rodiče, který akceptují, protože podle mě to není o tom smířit se s tím, ale prostě je to tak, takhle se všichni rodí.
2: Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, říká mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
5: Ten ostrov Štvanice poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
2: Pochod začal na Václavském náměstí minutou ticha za oběti berlínského útoku, při kterém koncem července zemřela žena a desítky dalších lidí byly zraněny. V reakci na to pražská policie posílila bezpečnostní opatření. Podle mluvčí Evy Kropáčové během průvodu nedošlo k žádným komplikacím ani konfliktům.
6: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků a účastníků tohoto pochodu. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
2: Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Ladíte noční radiožurnál a teď se budeme věnovat tématu, které už stručně zaznělo v našem vysílání dnes v noci s odkazem na irozhlas.cz. Teď se mu ale budeme podrobně věnovat i přímo ve vysílání. Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice od začátku léta ošetřili už 15 lidí, které poranil netopír. Noční savec může přenášet vzteklinu. Pacienti proto dostali preventivní očkování i injekce s látkou, která podporuje imunitní systém.
1: A když jsem ho chytla do té ruky, tak mě kousel a já jsem to nebrala jako vážně, prostě no tak mě občas něco kousne, že?
2: Natálii Toflovou kousl netopír doma na terase. Zranění podle ní nebylo bolestivé.
1: To jsem viděla, jak pes přichází k něčemu na zemi a čuchá kolem toho a zjistila jsem, že to je černé chlupaté. Myslela jsem, že to je mrtvý krtek, co mi občas kočka nosí před barák, tak jsem ho chtěla hodit do křovy.
2: Natália Toflová má první dávky vakcíny a podpůrné látky za sebou a ještě jí další čekají. Vzteklina je smrtelná, virus se přenáší slinami. Podle primářky infekčního oddělení Lenky Petroušové je nutné i hned začít s očkováním.
3: Musíme podat i takzvanou pasivní imunizaci sérum a to jsou ty četné vpichy, protože dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
2: Pacienti dostávají až 5 dávek očkování.
3: Člověk často je poraněn, když ho chce takzvaně zachránit, někam přenést nebo něco takového a to zvíře se přirozeně brání. V letních měsících je to relativně často, dejme tomu za poslední 2 měsíce bylo takových pacientů nás ošetřeno asi 15.
2: Některé druhy netopírů si na soužití s člověkem zvykly. Agentura pro ochranu přírody uvádí, že v současné době netopíři mnohem častěji žijí v budovách. Mají tam totiž lepší podmínky než v přírodních úkrytech. Vhodnější teplotu a lepší ochranu před predátory. Ubývá taky jejich přirozeného prostředí. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: Je přesně 15:30. Vysíláme zprávy, je tu Lukáš Pastejřík.
1: Víc než 60% Čechů si myslí, že by výuka cizího jazyka měla zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 respondentů. Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Pobřeží Číny se blíží tajfun Dolphin. Tamní úřady intenzivně připravují evakuační místnosti a kontrolují stabilitu mostů a hrází. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tchaj-wan, protože vlny u severního a východního pobřeží dosahují i 3 metrů. Tajfun už zasáhl Japonsko. Na ostrově Okinawa zranil několik lidí. Na dnešek připadá Den židovských památek. Lidé po celém Česku dnes můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Některé z nich jsou obvykle nepřístupné nebo nedávno prošly rekonstrukcí. Akce má mimo jiné poukázat na finanční náročnost oprav a údržby takových památek. Festival metalové hudby Brutal Assault v Josefovské pevnosti letos navštívili fanoušci z víc než stovky zemí světa. Podle organizátorů přijeli lidé téměř ze všech evropských států, ale taky například z Číny, Puerto Rica, Mexika, Chile nebo Austrálie. Nejpočetnější zahraniční skupiny tradičně tvořili fanoušci z Německa, Polska a Slovenska. Sport. Vodní slalomářka Valentína Kočířová získala na juniorském mistrovství Evropy ve Francii 2. zlato. Den po triumfu v kajaku triumfovala taky v kánoji. Bronzové medaile pak vybojovali junior Tomáš Indruch a mezi muži do 23 let Adam Král.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D8 u Ústí nad Labem, další v Brně. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan policie hlásí několik stojících vozidel. Za sjezdem na Ústí Bukov v 77. kilometru stojí osobní auto. A za sjezdem na Děčín v 85. kilometru opět směr Drážďany dodávka. Ta stojí ve druhém tunelu v zálivu, nepřekáží. U Brna na trase Troubsko-Veselka-Bystrc další odstavené vozidlo. Na staré dálnici u první odbočky na Žebětín blokuje krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál a Adam Carda.
0: 3 minuty po 15:30 si v nočním radiožurnálu pustíme Lennyho Krevice s písní Again.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi. I opr-

0: Za chvíli v nočním radiožurnálu nabídneme další díl našeho prázdninového seriálu Letní autoškola radiožurnálu. Tentokrát se dozvíte, jestli může policista při kontrole zadržet registrační značky nebo řidiči dokonce zabránit v tom, aby odjel.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Může policista zakázat řidiči, aby pokračoval v jízdě nebo dokonce zabavit registrační značky? Tak na to se plukovníka Jana Straky z dopravní policie ptal reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A ještě dodám, že od zítřka se můžete těšit na nové díly našeho prázdninového seriálu v premiéře vždycky ve 13:20. A teď už Jason Mraz.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěpletí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko. Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato.
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Lukáš Pastejřík a zpravodajský servis.
1: Letošního pochodu hrdosti za práva sexuálních menšin se zúčastnili desítky tisíc lidí. Papež Lev XIV. Se ve Francii v září setká s oběťmi sexuálního zneužívání. Fotbalisté Plzně ani ve třetím ligovém kole nevyhráli. V Teplicích remizovali 5-5 a počasí dnes bude slunečno, teploty do 33 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Centrem hlavního města v sobotu prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnili se ho desítky tisíc lidí. Duhovým průvodem vyvrcholil týdenní festival, který měl upozornit na to, že LGBT komunita stále nemá v Česku stejná práva jako většinová společnost.
3: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
4: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
5: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
4: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
6: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
4: Celý program Prague Pride skončí v neděli, kdy je připravená mimo jiné mše v evangelickém kostele u Martina ve Zdi. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Papež Lev XIV. Se při návštěvě Francie v září v soukromí setká s oběťmi sexuálního zneužívání církevními kleriky. Informoval o tom Vatikán. Pontifik zároveň slíbil, že církev přijme nezbytné reformy, aby se zabránilo dalšímu zneužívání.
7: Kněz se na mě naštval, shodil mě na zem a snažil se mě sexuálně napadnout a znásilnit. Když jsem vstala a chtěla to někomu říct, zbyl mě, abych mlčela.
8: Řekla jedna z obětí, Laurence Pujadová. Církevní představitelé ve Francii od poloviny minulého století podle vyšetřovatelů zneužili na 330 tisíc nezletilých. S papežem by se mohla setkat například skupina, která zastává práva obětí z katolické školy ve městě Lourdes. Jeho francouzské město bude jednou ze zastávek papežovy cesty po Francii, kam hlava katolické církve v září zavítá poprvé od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Zahrady kolem brněnské vily Tugendhat jsou o víkendu mimořádně otevřené do půlnoci. Muzeum města Brna slaví 25 let zápisu této památky na seznam UNESCO. I dnes v noci tam bude světelná show s projekcemi na stromy i fasády tří slavných domů, které dřív patřily jedné rodině.
9: Já bydlím vlastně celkem blízko a já jsem to tady viděla už, jak to tady trénovali.
10: Paní Martina světelnou show nejdřív viděla z okna.
9: Takové světelné záblesky, byla to trošku, když přistává UFO.
10: V zahradě stojí různě velké koule se zrcadlovým povrchem. Modrá, fialová i červená světla osařují stromy.
9: Myslela jsem teda, že bude něco nad náma.
11: Nad náma jenom ten paprsek.
9: Jenom ten paprsek,
11: do vesmíru.
9: No.
12: Dosahuje do výšky desítek kilometrů.
10: Prohlašuje ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá. Třetí videomapping na fasádě si fotí Anička a Sára.
13: Vzory hodně v barech, elektronické čárky.
10: Světelná show je zdarma a skončí o půlnoci. Tomáš Krmr, Radiožurnál.
1: Sport. Plzeňští fotbalisté nevyhráli ani ve třetím kole šance ligy. V Teplicích remizovali 5-5. V utkání s druhým nejvyšším počtem gólů v samostatné ligové historii skórovalo 10 různých hráčů. Mladá Boleslav zdolala Spartu 2-0 a vede neúplnou tabulku o skóre právě před Teplicemi. Naopak bez bodů poslední zůstal Zlín, který tentokrát podlehl Bohemians 0-2. Zlínský trenér Bronislav Červenka byl z výkonu svých svěřenců hodně zklamaný.
14: Nebyl tam prakticky jediný hráč, který by kdyby vzal na sebe tu tíhu toho okamžiku a když se do nějakých momentů dostaneme, tak buď netrefíme bránu, nebo trefujeme prvního hráče, to se nám stalo vlastně v třech střelách prakticky po každé, my jsme se nevystřelili na bránu, když to vezmu. To je v domácím zápase tristní a za výkon byl velmi špatný a zasloužené vítězství Bohemky.
1: Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny se stal Tomáš Satoranský. Devátým triumfem v anketě vylepšil vlastní rekord. Mezi ženami naopak poprvé triumfovala pivotka Emma Čechová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehody na D1 u Vyškova a dálnici D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 za Vyškovem do Brna srazilo auto zvěř, kilometr 225, stojí vpravo, místo je označené a v místě opatrně i opačně, směr Ostrava. Opět kilometr 225 je hlášená sražená zvěř na vozovce. Další následky střetu auta se zvěří, taky omezený průjezd. Čekejte na dálnici D10 z Turnova do Prahy. Nehoda je za sjezdem na Bakov nad Jízerou mezi kilometry 48 až 47. Je to kousek před Mladou Boleslaví. A ještě dnes dopoledne bude obousměrně neprůjezdný Pražský okruh. 12 kilometrů mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Uzavírka kvůli údržbě v tunelech se objíždí přes Barandov a po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál a Adam Carda.
0: 6 minut po čtvrté ladíte noční vysílání radiožurnálu a umělá inteligence nově pomáhá včas zachytit rakovinu prsu. Systém české společnosti CareBot mohou lékaři využívat jako další nezávislou kontrolu při hodnocení screeningových snímků. Jak přesně to funguje, tak to se dozvíte z reportáže už za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Dokáže upozornit na podezřelý nález, pomáhá šetřit čas a slouží jako druhý pár očí radiologa. Česká společnost Carebot vyvinula systém pro vyhodnocování mamografických snímků. Lékařům má pomáhat snižovat riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které mohou souviset s rakovinou prsu.
1: Na tomto příkladu můžeme přesně vidět pacientku, u které je taková drobná léze, takové ohraničené ložisko.
2: Na monitoru svítí černobílý mamografický snímek. Na první pohled jde o změť světlých a tmavých ploch. Pak se ale na jednom místě objeví malý červený čtvereček. No a právě tím umělá inteligence upozorňuje lékaře na podezřelý nález.
1: Hodnotící lékař, radiolog, si vlastně prohlédne tady tento nález, otevře si třeba vůči tomu i předchozí starší vyšetření, porovná, jestli už tam třeba nějaký takovýhle podobný nález byl a následně zhodnotí ten nález.
2: Ukazuje mi technický ředitel společnosti Carebot Daniel Kvak. Podezřelá místa podle něj umělá inteligence nejen zvýrazní, ale taky změří a pomáhá lékaři rozhodnout, jestli je potřeba další vyšetření.
1: Naše umělá inteligence Carebot je natrénována na stovkách tisíc opravdu klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů, čili je schopna velice robustně rozlišit mezi negativním případem bez nějakého patologického nálezu a mezi tím, který by měl mít nějaké další dovyšetření během screeningového postupu.
2: Umělá inteligence ale nemá lékaře nahradit. Její role je hlavně poukázat na místa, která by mohla uniknout pozornosti. Právě to považuje za jeden z hlavních přínosů i David Zogala, přednosta Ústavu nukleární medicíny Pražské všeobecné fakultní nemocnice a odborník na využití umělé inteligence ve zdravotnictví.
3: Nás jako pacienty zajímá víc to kvalitativní. A kde nám to může pomoct? Něco, co udělá lépe než lékař a něco, co třeba pomůže tomu lékaři, který má hodně práce, tak nějaký malý, diskrétnější nález nepřehlédnout.
2: Umělá inteligence už přitom v českém zdravotnictví není žádnou novinkou. Lékařům pomáhá například při hodnocení rentgenových snímků, zhledáním zlomenin nebo třeba při vyšetření tlustého střeva, popisuje David Zogala.
3: Když jdeme dál i mimo radiologii, tak je třeba systém, který umožňuje vlastně lékaři, který provádí kolonoskopy. Jsou k dispozici pomůcky pro hodnocení EKG, existují aplikace pro hodnocení znamének na kůži a hledání maligního melanomu. Čili ta umělá inteligence tady už je tady relativně hodně a je i tam, kde ji vlastně pacient úplně nevnímá. Ona se stává součástí přístrojů.
2: Podobnou cestou jde i Carebot. Začal jako český startup během pandemie koronaviru, kdy vyvinul umělou inteligenci pro hodnocení rentgenových snímků hrudníku a pro hledání zlomenin. Dnes už jeho umělá inteligence podle Daniela Kvaka pomáhá lékařům nejen v Česku, ale i v zahraničí.
1: V rámci těch stovek implementací, které máme napříč Evropou, Blízkým východem nebo třeba jihovýchodní Asii, se řadíme někde mezi top 3, top 4 firmy vlastně s nejvíce nasazeními, s nejvíce implementacemi umělé inteligence ve zdravotnictví. My se snažíme získávat jednak ty velké, jasně fakultní univerzitní nemocnice, ale my se velmi často snažíme soustředit i na ty menší nemocnice na periferii, kde naopak to využití umělé inteligence může být možná ještě s větším dopadem.
2: V Česku umělou inteligenci od Carebotu využívají desítky nemocnic. Patří mezi ně nejen Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ale taky třeba Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně nebo nemocnice v Kyjově, Havířově a Mladé Boleslavi. Karolína Burdová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Mažu stopy.

0: Výrazná chocholka, dlouhý zahnutý zobák a černobíle pruhovaná křídla. Důdek chocholatý patří k nejnápadnějším ptákům české přírody. Je ale silně ohrožený. Aby se mu u nás dobře žilo, připravují mu ochranáři na Jižní Moravě speciální hnízdní budky. A ty mají u dudků velký úspěch.
1: Na chvíli jsme za dudník schovali diktafon. Zachytil, jak dudci krmí mláďata. Pak budku s ornitologem Liborem Opluštilem z Českého svazu ochránců přírody otevíráme.
2: Tak a tady jsou mladí dudci.
3: Jsou kolik? Čtyři jsou? Čtyři. Tak.
1: Ukazuje malá ptáčata a některá bere do rukou.
3: Tady se vlastně vytváří ta chocholka, mají to takové dvouřadé, do spiláku to je slité do jednoho. Jsou to teďka takový pankáčci.
1: Dudek chocholatý patří do kategorie silně ohrožených druhů. Aby jim pomohli s hnízděním, vytvořili pro ně ornitologové speciální dudníky. Letos navíc někteří dudci zahnízdili i dvakrát, což dřív nebylo běžné.
3: Letos zahnízdilo 21 párů dudků v prvním hnízdění. A k tomu přidali ještě 9 dalších druhých hnízdění vlastně teďka v průběhu pozdního léta. Dohromady v tom prvním a druhém hnízdění, tak je to přes 85 ptáků. V loni vyvedli, bylo jich zhruba něco přes 50.
1: Podobný záchranný program organizuje Zoo Brno. I tam potvrzují rekordní počet hnízdění dudků, upřesňuje mluvčí brněnské zoologické zahrady Jan Bedřich.
4: A my máme velkou radost, že právě v budkách se uhnízdilo 10 párů a tento rok vyvedlo nejméně 47 mláďat, což je, když to porovnám s jinými roky, tak třeba s loňským rokem je to o 11 jedinců více.
1: Zoologická zahrada se ve volné přírodě věnuje v záchranných programech taky síčkům obecně a v poslední době vypustila do krajiny taky několik kriticky ohrožených syslů obecných. Aneška Hlava.

0: Hodiny ukazují 16:30. Krátké zprávy připravila Jana Utendorfská.
1: Ještě do konce září je možné zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, a to na jaře nebo na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Podle Svazu zdravotních pojišťoven je to třeba kvůli stěhování, benefitům nebo příspěvkům pro chronicky nemocné. Přibývá případů kousnutí netopírem. Od začátku léta kvůli tomu v ostravské fakultní nemocnici ošetřili už 15 lidí. Létající savec může přenášet vzteklinu, která je smrtelná. U žádného pacienta nemoc nepropukla, lékaři ihned zahájili preventivní očkování. V částech Francie je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nedostatek vody. Čtvrtina malých a středních toků napříč zemí dokonce úplně vyschla. Obce tak omezují spotřebu nebo objednávají cisterny s pitnou vodou. Sucho trvá ve Francii už několik měsíců a červenec byl podle meteorologů nejteplejším měsícem v zemi od začátku měření. A Berlínem dnes poprvé projede protestní jízda nahých cyklistů. Akcí zvanou World Naked Bike Ride chtějí účastníci demonstrovat za více respektu, solidarity a větší svobodu těla. Nahou cyklojízdu pořádají organizátoři od roku 2001 každý rok v létě v mnoha městech po celém světě. Sport. Volejbalistka Monika Brancuská mění před mistrovstvím Evropy kluby. V Turecku bude hrát za Vakıfbank Istanbul. Reprezentační univerzálka zamířila k úřadujícím vítězkám ligy mistryni z německého Zulu. S ním získala ligový titul i pohár. Evropský šampionát začne za necelé 2 týdny. Češky odehrají základní skupinu v Brně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dálnice volné a omezení na D1 u Šmejkalky. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem už odklidili nehodu a sraženou zvěř kilometr 225. Omezení bylo jak na Ostravu, tak Brno. Dálnice teď bez kolon, plynule se jezdí i po D1 z Brna do Prahy v omezení u Šmejkalky. Od včerejška je tam nové omezení mezi kilometry 24 až 22,5 se jede jen jedním pruhem. Aktuálně, jak zaznělo, plynule jedním pruhem se pojede ještě zhruba hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. A posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
0: Na okraji Prahy učí ukrajinští veteráni létat z drony české vojáky i civilisty. Mezi nimi je třeba i žena, která nikdy nedržela dron v ruce. Ukrajinští instruktoři, ošlehaní tvrdými boji proti Rusům, to prý naučí každého. Na kurz, který pořádá nová česká organizace Strong Europe, zamíříme za okamžik.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Ještě před několika měsíci Ivan s Nikolou útočili pomocí dronů na ruské cíle. Teď na okraji Prahy učí létat zájemce z Česka. Jen málo kdo má s bojovým nasazením dronů větší zkušenosti než ukrajinští veteráni. Školení uspořádala nová organizace Strong Europe, kterou založil Martin Kroupa z Paměti národa. Létat z drony se učí lidé z bezpečnostních sborů, ale také civilisté z oborů, kde byste to možná vůbec nečekali.
1: Právě dopravdu?
2: Bíže.
3: Po týdnu zhruba jsem byla totálně frustrovaná, protože mi to vůbec nešlo. Ale jakože vůbec. Že když to jakoby laicky porovnám, tak vy se snažíte udělat řidičák na auto, ale vlezete rovnou do formule.
4: Vy jste předtím nelétala s žádným dronem?
3: Já jsem prostě naprosto nepolíbená. Já jsem poprvé držela joystick v ruce až tady na začátku tohohle kurzu.
4: Tak Jana doposud řídila jen svoji úklidovou firmu.
3: Určitě nemám ty ambice jít jako dobrovolník na Ukrajinu, ale kdyby nedej bože to přeskočilo sem, tak to chci umět. Učí nás ty nejlepší z nejlepších.
1: Ok, you need to let the rest, because your hand like... Já bojoval v třetí štrumy Brhatě.
5: Když jsem odešel z univerzity a dobrovolně vstoupil do armády, začínal jsem jako pěšák. Bojoval jsem u Bachmutu, Andrejivky i Avdijivky. Létat s dronem naučím každého.
1: Operáti z Aeroscan.
4: Ivanovi je 24 let, během bojů byl i třikrát zraněný, z toho jednou dronem.
1: Já pokazuji jich vorohám, i oni též jich nejdu.
5: Nenávidím drony. Jeden mě zranil, proto je nenávidím. Ale já s nimi útočím na nepřítele a ten je nenávidí také.
1: Ale já rozumím, že se právě trochu dozadu.
4: Ivan nenápadně posedává ve stanu a jen znalci jako Milan Ice ze spolupořádající společnosti Aeroscan vědí, co tenhle hubený mládenec umí.
6: Ukrajinský instruktoři jsou neuvěřitelní borci a myslím si, že tady v republice jako v tuhleto chvíli, když jsou tady, jako nemají konkurenci.
4: Prvním kurzem prochází 12 zájemců, mezi nimi i vojáci, kteří ale chtějí zůstat mimo mediální pozornost. Kurs totiž dělají ve vlastním volnu a za vlastní peníze. Česká armáda plánuje do 2 let nakoupit 3000 dronů, což se podle ukrajinských statistik spotřebuje na bojišti během jednoho odpoledne. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: November the 2nd zazněly v nočním radiožurnálu, kde se nyní budeme věnovat sportu. Co může před odletem na své první mistrovství Evropy cítit 20-letý atlet? Kromě nervozity třeba i strach nebo obavy. Právě tyto pocity zmínil český desetibojář Tomáš Järvinen. Uslyšíte ho už za malou chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Za 10 minut přesně v 5 začne ranní radiožurnál, ten víkendový s Vojtěchem Bidrmanem. A tak už nás čeká pouze jedna reportáž, a to sportovní. Na mistrovství Evropy do Birminghamu už odletěla většina českých atletů. Největší medailovou nadějí je čtvrtkařka a halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Velká premiéra na evropském šampionátu čeká třeba desetibojaře Tomase Järvinena. Je mu 20 a na letišti cítil nejenom nervozitu, ale i obavy.
1: Určitě se hrozně těším a možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě.
2: Na čeho se třeba nejvíc bojíte, kdyby se to měl nějak popsat?

0: Zranil právě před republikou, natrhl jsem si zaďák, málo, ale furt to byl natržený zaďák, což mě lehce zadrželo a nemohl jsem trénovat a asi to úplně na psychice nepomůže, ale doufejme, že to nebudu cítit a bude to v pohodě i v závodě.
1: Říká desetibojář Tomáš Sirvinen, vy jste mluvil o tom, že se musíte hlavně dostat do pohody. Máte proto nějaké rituály, které třeba na místě využijete?
0: Tak já moc rituálů nemám. Mám jeden, ale ten neříkám. Nikdy jsem ho neřekl a asi zatím říkat nebudu. Ale mám jeden, který dělám vždycky před závodem den.
1: A proč vlastně neříkáte, co to je? Myslíte, že by to ztratilo kouzlo nebo?
0: Je to možný, ale je to taková moje osobní věc.
1: Říká Tomáš Sirvinen, jeden ze tří českých desetibojařů, kteří budou bojovat o medaile na mistrovství Evropy. Zatiště Václava Havla, Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál je 5 hodin. A zprávy má Jana Utendorfská.
5: Meteorologové varují před dalšími vedry. Kanadská provincie Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesnímu požáru. Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili Spartu a vedou neúplnou ligovou tabulku. A bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Česko dnes zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Zítra se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
7: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
5: Na většině území Česka také do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Ukrajina nepřímo potvrdila, že v Bulharsku včera vybuchl ukrajinský dron. Kyjev ale odmítá, že by šlo o úmyslný útok. Bezpilotní letoun explodoval poblíž plynovodu kousek od bulharsko-rumunské hranice. Nikomu se nic nestalo.
8: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý novinářům řekl, že Ukrajina je v úzkém kontaktu s bulharskou stranou a zjišťuje všechny okolnosti incidentu. S určitostí můžeme říci, že ozbrojené síly Ukrajiny žádné prostředky v bulharském směru úmyslně nevyslaly. Uvedl Tichý a dodal, že prvotní příčinou podobných případů je ruská agrese. Podle televize 24. kanál šlo pravděpodobně o ukrajinský dron Maja. Ten se používá jako návnada, která má zmást a přetížit protivzdušnou obranu nepřítele. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesním požárům, které zasáhly západ Kanady. Tisíce obyvatel museli opustit své domovy. Napříč celou kolonii je nasazených zhruba 1500 hasičů. Podle premiéra provincie Davida Ebyho oheň už zničil několik domů. Brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul dnes posvětí novou kapli v prostorách dílny Všech svatých v Brně Černovicích. Zasvěcená je paně Marii, matce ustavičné pomoci. Mozaikářská dílna dosud vytvářela výzdobu pro kostely a kaple po celé republice. Teď vznikla kaple přímo v jejich prostorách. Sloužit bude především k osobní modlitbě pracovníků i návštěvníků, upřesňuje vedoucí mozaikářské dílny Jiří Šťasta.
9: Kapli používáme každý den pro společnou modlitbu, takže když pracujeme, tak vlastně práci mile rádi přerušíme obědem a také nesouvisející modlitbou, buď to breviáře, nebo čtení evangelia toho dne se zpěvem a modlitbou.
5: V brněnské diecézi jsou teď v plánu další 3 nové sakrální stavby. Kaple svaté Ludmily v Brně Novém Lískovci, kostel v Brně Líšni a dálniční kaple u Velkého Meziříčí na Vysočině.
6: Sport.
5: Fotbalisté Sparty nedokázali bodovat ani ve druhém venkovním utkání nového ročníku Šance ligy. Na stadionu Mladé Boleslavy prohráli 0-2. Pokračuje trenér Pražanů Brian Priske.
10: Není možné předvést něco takového, když hrajete za Spartu. Nedá se takhle hrát, musíte být lepší ve všech směrech. První poločas byl hodně pod naší úrovní. Ve druhém jsme už v některých směrech vypadali lépe. Dostali jsme se do šancí, přesto jsme nedali ani jeden gól. Jednoduše řečeno, nebyli jsme dostatečně dobří.
5: Mladá Boleslav vede po neúplném třetím kole ligovou tabulku o skóre před Teplicemi, které remizovaly s Plzní 5-5, Zlín pak podlehl Bohemians 0-2. Dnes jsou na programu zbývající 4 zápasy. Mistrovská Slavia nastoupí proti Pardubicím. Jablonec bude hrát se Slováckem, Hradec Králové s Baníkem Ostrava a Artis Brno s Olomouckou Sigmou.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Uzavírka na Pražském okruhu a opravy na dálnici D5 u Stříbra. Dálnice po ránu bez kolon nehody hlášeny nejsou. Pražský okruh bude ještě dopoledne obousměrně neprůjezdný. Uzavírka kvůli pravidelné údržbě v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Uzavírka se objíždí přes Barrandov a po jižní spojce. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně se u Stříbra nově přejíždí do protisměru. Kilometry 110 až 100 na Plzeňce jede jedním pruhem, na Rozvadov dvěma. Zavřený je kvůli omezení na Plzeň i Prahu exit 107. Sjezd i nájezd. Objíždí se to přes vedlejší exity 119 nebo 100. Omezení kvůli opravám vozovky potrvá několik měsíců. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, později večer bude ojediněle na západě Čech přibývat oblačnosti. Teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 27, na horách kolem 24, na Šumavě až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Bittermanem.
4: Neděle 9. srpna bude mimo jiné i dnem židovských památek. V Česku se tak otevře přes 60 synagog a hřbitovů, které budete moct navštívit zdarma nebo za dobrovolné vstupné. Patří mezi ně i jindy nepřístupná synagoga v Neveklově na Benešovsku po restaurování stropu nebo postupně restaurované synagogy v Pacově na Pelhřimovsku a v Čáslavi. Seznam otevřených památek je i na webu projektu. Tak klidnou neděli.
12: Víkendový radiožurnál
13: a Vojtěch Bittermann.

0: Modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku má zajistit delší životnost a víc vyrobené energie. Skupina ČES tím částečně reaguje i na stále častější a déle trvající sucha. Elektrárna bude po vylepšení vyrábět energii i za minimálního průtoku.
1: Teď jsme se stoupili do strojovny elektrárny, která vlastně zhruba na úrovni vody. Tady jsou vidět dvě soustroji.
2: Vysvětluje specialista vodohospodářských projektů skupiny ČES Václav Lágner.
1: Vlevo máme soustroj TG1, které je aktuálně probíhající modernizaci, a vpravo je soustroj TG2, které půjde do modernizace teď od října.
2: Do modernizace elektrárny se podle něho pustili technici už loni na podzim.
1: Některé díly vyrábíme kompletně nové, jako třeba tady oběžné kolo, které je vidět za námi. Některé díly rekonstruujeme, kompletně měníme veškerou část pomocných provozů, to znamená elektročást nízkého napětí, vysokého napětí, včetně rozvodny.
2: Obě turbíny by po opravách měly sloužit dalších minimálně 30 let. Navíc se podle Lágnera podaří navýšit výrobu elektřiny, a to díky úpravám lopatek turbín.
1: Zase čekáme výrazné zvýšení efektivity v oblasti těch nižších a vyšších průtoků než optimálních. To zvýšení bude až někde o 10 a více procent.
2: Elektrárna se v posledních letech potýká s nízkým odtokem z Kořenské přehrady. I na to se muselo při přípravách myslet, říká vedoucí provozu elektrárny Martin Dolanský.
3: Přibude tam rozvaděcí kolo, tím se zvýší účinnost a bude moct se provozovat při menších průtocích vody. Starý turbíny měly minimální průtok 17 kubíků. To tady u té jedné zůstane, ale u té druhé bude minimální průtok 10 kubíků.
2: Skupina ČES se v posledních letech zaměřuje na přestavbu všech svých vodních elektráren, potvrzuje mluvčí skupiny Martin Schreier.
4: Na Vltavě byly zmodernizovány elektrárny Lipno, kompletně Kamík, Slapy. Ta modernizace čeká ještě Štěchovice, především Orlík.
2: Modernizace elektrárny v Kořensku bude hotová na konci dubna příštího roku a všechny úpravy vyjdou na 100 milionů korun. Z Kořenska Michal Bělský, Radiožurnál.

0: K rannímu vysílání radiožurnálu patří pravidelné zprávy, doufám, že i pohodová hudba, pohodová, zajímavé slůvko takhle po ránu. No a samozřejmě i předpověď počasí každou čtvrt hodinu, to poslední si dnes bere na starost Václava Marešová, vítej.
1: Díky, hezké ráno.
2: Počasí.
1: Máme před sebou typicky slunečný den s vysokými teplotami nad 30 stupni, no a teď přidám tu předpověď podrobněji. Dneska vstáváme do rána většinou s teplotami mezi 10 až 16 stupni. V Čechách jsou teď teploty vyšší než na Moravě. Třeba na Zlínsku teď teploměr ukazuje většinou jen od 10 do 13 stupňů. Obloha je nad celým územím jasná, bez srážek, no a takhle to zůstane i většinu dne. I dnešek tak bude slunečno a teploměr dnes ukáže místy tropické hodnoty nad 30. Většinou čekáme od 29 do 33 stupňů. Na severu a severovýchodě území má být kolem 27. No a když se vypravíte na hory, tak tam vám teploměr ukáže kolem 24, na Šumavě pak 27. A vítr ten nás dnes moc neochladí, povane totiž jen velmi mírný a jihovýchodní. Tak hezkou neděli.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Jak kdysi cestovala šlechta a co obnášela návštěva králů a císařů, i na tyhle otázky odpovídá nová výstava s názvem Veličenstvo před branami na zámku Jindřichův Hradec. Ten patřil od 16. do poloviny 18. století k nejvýznamnějším zastávkám habsburských panovníků na cestě mezi Vídní a Prahou.
1: Teď jsme přišli vlastně do jedné z několika částí výstavy.
2: Kastelán Jan Mikeš ukazuje úvodní místnost nové výstavy rozprostřené v druhém patře Adamova stavení Jindřichohradeckého zámku. Panovnické návštěvy, které byly ubytované právě v této místnosti, připomíná třeba ukázka barokní císařské ložnice.
1: Měla velikou postel s nebesy spolu s nějakým sedacím nábytkem a těch panovníků, kteří tady přespávali, byla opravdu celá řada.
2: Přicházíme k vitríně, ve které je možná nejzajímavější předmět celé výstavy.
1: Na první pohled vidíme takový malinký hrneček přímo z osobního majetku císařovny Alžběty Kristýny, manželky Karla VI., který používala při své kůře v Karlových Varech. On je vlastně pomalovaný úplně ze všech stran. Vidíme tam třeba výjev z lovu na medvěda. Teď jsme se ocitli v druhé z výstavních místností.
2: Další část výstavy připomíná návštěvu arcivévody Františka Ferdinanda a zachycuje posun cestování šlechty do začátku 20. století.
1: Vidíme tady třeba kazetu s cestovní soupravou na čaj. Máme tady jednu z několika málo zachovaných uniform, které osobně arcivévoda Ferdinand používal.
2: Přesouváme se do poslední místnosti, ve které lidé uvidí repliky korunovačních klenotů.
1: Jsou to skutečně mistrovské repliky provedené do nejmenších podrobností platníkem Jiřím Urbanem.
2: Výstava Veličenstvo před branami je zájemcům přístupná denně od 10 do 16 hodin až do 1. listopadu. Z Jindřichova Hradce Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál půl šesté. Přehled zpráv a Jana Utendorfská.
4: Diplomat Hynek Kmoníček dnešnímu dni končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Jeho nástupce zatím není známý. Ještě během léta se Kmoníček stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Ten bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Horská služba si v první půlce prázdnin připsala 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů na rostl mezi cyklisty i turisty, přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Nárůst zásahů souvisí i s letošní vyšší návštěvností hor. Tajfun Dolphin míří k východnímu pobřeží Číny. Podle Národního meteorologického centra by měl pevninu zasáhnout v noci z neděle na pondělí místního času. Přinese silný vítr, vydatné strážky, povodně a riziko sesuvu půdy. Úřady evakuovaly desítky tisíc lidí a pozastavili provoz trajektů některých vlaků a letů. A na jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku. Uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí.
5: Sport.
4: Fotbalisté PSV Eindhoven s českým brankářem Matějem Kovářem nevyhráli ani druhé soutěžní utkání v sezóně. Na úvod nizozemské ligy remizovali obhájci titulu se Sittardem 2-2. Před týdnem PSV prohrál v nizozemském superpoháru s Alkmaarem vysoko 0-4.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na Vsetínsku a uzavírka v Praze. Na Vsetínsku silnici 487 na výjezdu z Velkých Karlovic na Slovensko a na Bumbálku je hlášená nehoda. Zatím bez podrobností, pozor, dejte kousek za obecním úřadem. Ještě dnes dopoledne bude obousměrně neprůjezdný Pražský okruh. Je to 12 kilometrů mezi exity 3 Vestec a 15 Lochov. Uzavírka kvůli údržbě v tunelech se objíždí přes Barrandov a pojíždí. Spojce. Aktuálně plynulé kolony se na objízdné trase netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Nejchladnější je dnešní ráno v Jizerských horách a taky na Šumavě. Konkrétně stanice Jizerka teď hlásí minus jeden stupeň a Kvilda Perla na Šumavě taky minus jeden. Jinde jsou většinou dnes po ránu teploty od 10 do 16 stupňů a obloha je jasná bez oblačnosti. A obloha bude jasná i přes den. Čeká nás totiž slunečné počasí a oblačnosti začne přibývat až večer, a to od západu Čech. No a ty dnešní teploty, tak ty přidá meteorolog Štefan Hanžák.
8: Nejvyšší teploty budou dnes od 29 do 33 stupňů, na severu a severovýchodě území chladněji kolem 27 stupňů, v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 24, na Šumavě až 27 stupňů,
7: A v noci na zítra bude taky jasná, místy polojasná obloha. Ty slabší přehánky se můžou objevit jen ojedinělé a hlavně v Čechách. Noční teploty pak budou o něco vyšší než v noci na dnešek. I tak bychom se ale v noci měli po teplém dni ochladit. Většinou v noci na zítřek naměříme od 15 do 19 stupňů. No a nejteplejším dnem příštího týdne by mělo být hned pondělí. Zítra teploty stoupnou na 31 až 36 stupňů. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Vojtěch Bydrman.
3: No a třeba v Pražské zoo dnes můžete oslavit Světový den lvů. Hlavním dějištěm se stane pavilon Šelem a plazů. Těšte se na komentovaná setkání a taky na informační a herní stanoviště. Zjistíte něco z historie chovu lvů a máte spoustu času na poznávání těchto nádherných šelem. Přejeme vám klidnou neděli.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Těžní věž dolu František v Horní Suché na Karvinsku se začíná proměňovat. Je to jediná železobetonová těžební věž tohoto typu v kraji, kterou vlastní obec. A taky jediná, která se má zachovat pro další generace. Radnice v ní vybuduje kulturní centrum s jednou z nejvyšších vyhlídek v celém Moravskoslezském kraji.
1: V této chvíli probíhá oprava západní fasády věže, jde o likvidaci havarijního stavu.
2: Říká Barbora Vojvodíková, která se na radnici stará o investice. Dělníci teď na závěsných plošinách pečlivě procházejí jednu stranu věže a odstraňují poškozené zvětralé části betonu. Suť pak padá z výšky na zem.
1: Jedná se tedy o železobetonovou konstrukci a samozřejmě ta betonová fasáda časem degraduje vlivem povětrnostních podmínek. Ta fasáda nebyla od roku 1982, kdy byla ta věž dokončena, nějakým způsobem opravována.
2: Dvě strany věže už jsou opravené, teď stavební firma pracuje na třetí a pak zbývá poslední strana. Potom chce obec objekt přestavět na kulturní centrum, říká nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
3: Tady v tomto jeho západním rohu bude nová výtahová věž, která bude vlastně pokračovat stávajícím výtahem až na střechu této budovy, tak aby se tato budova stala v podstatě bez bariér.
2: Střecha je ve výšce 85 metrů. Pro návštěvníky se ale bude muset opravit.
3: Součástí té rekonstrukce bude i takzvaná vyhlídková montážní plošina, která bude tak trošku adrenalinovým zážitkem.
2: Obec chce zachovat objekt těžební věže v industriálním stavu. Opravy čekají třeba únikové schodiště. Vede do 9. patra a pak ještě výš podél zdi 20 metrů vysoké haly. Zhotovitele chce obec vybrat na podzim. Rekonstrukce by mohla trvat zhruba rok a půl. Lidé se sem ale ještě dostanou na prohlídku 16. srpna. Z Horní Suché, Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na měsíci není žádný oxid uhličitý a přesto pod jeho povrchem stoupla teplota a tak ani na Zemi nemohou být za oteplování klimatu zodpovědné skleníkové plyny. To naznačoval a na grafu ukazoval v části své přednášky neurochirurg Vladimír Beneš. Krátké video s lékařovým vystoupením pak na sociálních sítích sdílel moderátor Luboš Xaver Veselý. Zmíněná interpretace je ale zavádějící. Rozebíráme to do podrobností v seriálu Ověřovna na serveru i rozhlas.cz.

0: počasí.
1: Po dočasném mírném ochlazení se k nám dneškem vrací tropické teploty. Předpověď na dnešek totiž slibuje nejvyšší teploty v rozmezí od 29 do 33 stupňů a taky slunečné počasí. Bude jasno, beze srážek, oblačnosti pak začne přibývat až večer, a to jen od západu Čech. Nejtepleji dnes bude v Polabí, v Praze a taky na jihu Moravy. Právě tam by mohly teploty stoupat i nad 32 stupňů. Jinde to bude většinou kolem 30, anebo těsně nad 30. I když budou teploty i tropické, už by v tomto týdnu neměly dosahovat tak vysokých hodnot jako začátkem týdne, kdy jsme naměřili i 40 stupňů. V porovnání s tím teď budou teploty o 10 stupňů nižší. Tak hezké nedělní ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Dřevěná kulička, klikaté dráhy a spousta zábavy. Děti si u řeky u České Třebové nejen pohrají, ale nenápadně i vyzkouší fyzikální zákony a taky procvičí jemnou motoriku. V parku na Zámostí pro ně vyrostlo 5 nových kuličkových drah.
1: Dáme si závoda?
2: Já plně.
3: Mně se líbí na tom, že nejsou k tomu i nějaký i ty zvonečky.
4: Tak to byl Lukas s babičkou paní Pavlou.
5: Co na to říct, já jsem ráda, že tady něco takového existuje.
4: A já jsem zastihla uměleckého truhláře Jiřího Hejtmánka zrovna při práci na posledních drahách.
6: Tak je to jedna dráha rozdělená do 3 částí. Právě chystáme výkopové práce a dráhy umístíme na dřevěné sloupky.
4: Jinak samotné dráhy s těmi různými tvary a uličkami, to jste chystal v dílně?
6: To jsem chystal v dílně, předtím ještě jsem to musel na papíře udělat nějaký náčrt, takže je to dle nějakého projektu, který byl předem dán.

0: Na první kšeft a pak už se to nabalovalo a tohle je čtvrtá zakázka.
1: Za přípravu kuličkových drah město dohromady zaplatí necelých 300 000 korun. Z České Třebové Barbora Soukupová, Radiožurnál.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko letí, kam dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato!
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Oděsu zasáhl největší ruský útok raketami a drony od začátku roku. Ve zprávách Radiožurnálu k tomu už za malou chvíli uslyšíte našeho zpravodaje na Ukrajině, Martina Dorazína. Dobré ráno, je 6 hodin. Jana Utendorfská připravila zprávy.
1: Cizí jazyk by měl být podle většiny Čechů povinný až od třetí třídy, ukazuje to bleskový průzkum pro Radiožurnál. Jeden židovských památek zájemcům otevře přes 60 synagog a hřbitovů. Fotbalisté Sparty v úvodu nového ligového ročníku po druhé prohráli. Na vítězství dál čeká Plzeň. A bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od třetí třídy podporují hlavně voliči současné vlády, říká Vojtěch Dufek z agentury Median.
3: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
1: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně, říká mluvčí sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
4: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek, elektřiny a plynu.
1: Rusko raketami a drony masivně zaútočilo na ukrajinskou Oděsu. Šlo o největší kombinovaný úder v tomto roce. Počet obětí nebo zraněných úřady zatím neoznámily.
5: Rusko vedlo útok na Oděsu a její okolí asi 15 raketami nebo raketovými drony a zhruba 60 nepilotovanými letouny typu Shahed. Útok začal po 3. hodině v noci a trval do 5 ráno. Silné exploze byly slyšet v oblasti oděského přístavu, z předměstí a vilových čtvrtí i v historickém centru, kde vypuklo několik požárů a úřady kvůli hustému kouři doporučili obyvatelům, aby neotevírali okna. Ve městě také nejde elektřina a problémy jsou i s vodou. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Jeden židovských památek zdarma nebo za dobrovolné vstupné je možné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů po celém Česku. Otevřou se i místa, která jinak nejsou volně přístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Cílem akce je přiblížit právě i finanční náročnost oprav a údržby památek, říká koordinátor projektu Pavel Veselý z Židovské obce v Praze.
6: Já bych možná pozval návštěvníky, aby si prohlédli židovské památky v Pacově nebo v Neveklově nebo třeba v Čáslavi, protože tam ten posun k lepšímu je opravdu vidět. Tam se hodně opravily synagogy, investovalo se tam poměrně dost peněz do jejich oprav a restaurování.
1: Seznam přístupných památek je na webu projektu.
0: Sport. Fotbalisté Sparty na začátku nové sezony šance ligy po druhé prohráli, a to v Mladé Boleslavi 0-2. Středočeši jsou po neúplném třetím kole v čele tabulky o skóre před Teplicemi, které remizovali s Plzní ve druhém nejgólovějším utkání samostatné ligové historie 5-5. Severočeši přitom po 10 minutách prohrávali o 3 branky. Gólem a dvěma asistencemi se blízkl teplický křídelník Matěj Radosta.
7: Silnější zápas těžko najít v té kariéře. Já si myslím, že jsme ukázali tu sílu, kterou máme, že proti týmu jako je Plzeň prohrávat vlastně 3-0 do 10. minuty, jako myslím si, že hodně týmu by to složilo. Byla to taková flow, která nás jako zastihla a chtěli jsme to stranu na naší stranu a dělali jsme pro to maximum ve finále, že trošku litujeme toho výsledku, protože jsme vlastně mohli klidně brát 3 body.
0: Poslední v ligové tabulce zůstal Zlín, který nebodoval ani ve třetím kole. Tentokrát podlehl Bohemians 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na dálnici D11 u Prahy a u Tišnova na Brněnsku. Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové zvěř na vozovce. Třetí kilometr vedle odpočívky s čerpací stanicí Orlen. Dejte pozor, zvíře z levé krajnice částečně zasahuje do levého jízdního pruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se v omezení u Šmejkalky znovu jede dvěma zúženými pruhy. Noční uzavírka mezi kilometry 24 až 22,5 skončila. Na Brněnsku teď pozorněji mezi Tišnovem a Hradčany. V úseku je na vozovce sražená lesní zvěř. Ještě připomínáme uzavírku na Pražském okruhu obousměrnou na Ruzini i k D1 mezi exity 3 Vestec a 15 Lohkov. Omezení kvůli údržbě v tunelech potrvá do dnešního poledne. Oběd se dá plynule po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, později večer bude ojediněle na západě Čech přibývat oblačnosti, teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: A ještě pozveme milovníky železniční nostalgie do muzea v Lužné u Rakovníka na moderované přehlídky lokomotiv. Nenechte si ujít výjimečný den, kdy se historická točna promění v živé jeviště pro legendární stroje. Lokomotivy se představí třikrát během dne v 10 hodin, ve 12.30 a taky ve 3 odpoledne. Nejmenší návštěvníci si v Lužné užijí dětský vagón Vláček Hráček a občerstvení nabídne stylový restaurační vůz. Přejeme vám krásnou neděli.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Vojtěch Bidrman.

0: Americká vlajka je asi nejznámější vlajkou planety. Jejich 50 hvězd a 13 pruhů spolehlivě rozezná většina lidí. Díky oslavám 250. narozenin Země si Američané letos vystavují doslova na každém rohu. Víte ale, jak vlastně vznikla? Tahle otázka nás zavede do domku ve Filadelfii, kde podle legendy švadlena Betsy Rossová ušila to úplně první.
1: Jsem ve Filadelfii, jen pár kroků od místa, kde před 250 lety podepsali tu slavnou deklaraci nezávislosti, a mezi moderními budovami tady stojí takový úzký cihlový domek a před ním je zahradní restaurace, kde posedávají návštěvníci, a právě tady prý vznikla první americká vlajka.
2: So she actually saw the first, staged the first flag?
3: Correct. Oh. General Washington was in Philadelphia. He was the Virginia delegate to the first.
1: Legenda je to krásná. V červnu 1776 vešli do krámku tři muži, mezi nimi sám George Washington a 24-leté vdově Betsy Rossové, která si po smrti manžela sama vedla čalounickou dílnu, ukázali náčrt vlajky se šesticípými hvězdami. Betsy prý vzala nůžky, jedním střihem vytvořila hvězdu pěticípou a zakázku dostala. Žena v dobovém kostýmu se představí jako Margaret Woodbyová. Sedí tady v té zahradní restauraci a vypráví lidem o tehdejší politické situaci.
4: Když generál George Washington požádal Betsy Rossovou, aby ušila vlajku, bylo to pro ní totéž jako spáchat vlastizradu. A trestem byla smrt oběšením.
1: Každý obyvatel Ameriky byl tehdy právně poddaným britského krále. Vyhlásit nezávislost znamenalo spouru poddaných proti panovníkovi. A k tomu potřebovali tu vlastní vlajku.
4: Betsy ušila vlajku s nápisem, že jsme nyní Spojené státy americké. Už samotným ušitím té vlajky se dopustila vlastizrady. To znamenalo, že o tom tehdy nesměla ani promluvit.
1: Američanům to ale zjevně nevadí. Možná i proto, že příběh statečné švadleny rebelky je přesně ten druh legendy, jakou o svém vzniku chce Amerika vyprávět. Z nádvoří domu Betsy Rossové ve Filadelfii, Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: To byl Miles Smith ve víkendovém radiožurnálu. Dnes je neděle 9. srpna a připravené jsou zprávy. Dobré ráno, 6:45. Na radiožurnálu je s vámi i Jana Utendorská.
1: Zápis řízeniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů budou řešit agentury Czech Tourism a Česká centrála cestovního ruchu. Požádala je o to Mladoboleslavská radnice. O případném zápisu pak rozhodnou zastupitelé. Vyjde na 1 000 000 korun. Geodeti měřením potvrdili náklon hradní věže 7,315 tisícin stupně. Výrazně tak překonává i slavnou šikmou věž v italské Pise. Před 81 lety schodili Američané atomovou bombu na japonské město Nagasaki. Pořadí druhá a zatím poslední jaderná bomba použitá ve válce zabila až 80 tisíc lidí. Předtím Američané bombardovali taky Hirošimu. Údery na města uspíšila japonskou kapitulaci a konec druhé světové války v Tichomoří.
2: Počasí. V sobotu bylo nejtepleji na jihu Moravy a taky na Plzeňsku. Třeba ve Strážnici naměřili 31 stupňů, jinde se teploty většinou držely pod 30. To se ale dneska změní. Na dnešek předpověď slibuje teploty od 29 do 33 stupňů a navíc bude slunečno. Oblačnost se začne na obloze objevovat až večer, a to jen na západě republiky. Jinak na severu a severovýchodě území bude o pár stupňů míň, kolem 27, a když se vypravíte nahory, tam teploměr ukáže kolem 24. Vítr ten nás dnes moc neochladí, povane jen velmi mírný a jihovýchodní. I když teploty přes den stoupnou i nad 30 stupňů, to horko už by mělo být snesitelnější i proto, že noci už by neměly být tropické. Teplota v noci na zítřek klesne k 19, nad ránem i ke 14 stupňům. No a i s ohledem na pokračující sucho, dál platí pro většinu Česka varování před vznikem a šířením požárů. Tak hezké nedělní ráno.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Na národopisném festivalu Kyjovského Dolňácka v Miloticích na Hodonínsku dnes slavnostně převezmou titul Noví mistři tradiční rukodělné výroby. Letos opět zástupci Jihomoravského kraje vybrali 3 nadšence, kteří se věnují lidovým řemeslům. Jedním z nich je Irena Rajsiglová. Ve své dílně se specializuje na šití tradičních krojových kožichů. Kromě toho se jí pod ruce dostanou i pánské kalhoty z jelenice nebo vesty.
1: Jak se třeba nařežou ty lemy, ty pásy, tak ty se zešívají k sobě, tady na téhle mašině.
2: Irena Rajsiglová mě vzala do své dílny ve Veselí nad Moravou.
1: Není jak normální plochá mašina, ale vlastně má 2 kolečka a mezi tím vodorovně běhá jehla. Musí se vlas zastrčit. Tohle se pak rozjede.
2: Irena Rajsiglová říká, že i když je kožešina přírodní materiál, v létě bývá práce na výrobcích úmorná.
1: Ono se říká, kožešina v létě chladí, v zimě hřeje. Nemám to zkušený, v létě nikdo v kožichu nechodí.
3: Přesto při té výrobě to se asi člověk zapotí.
1: To se zapotí. Když se to šije, tak část kožichu mám na stole a část kožichu musím mít samozřejmě na klíně, abych si to vlastně pohodlně chytla.
2: Podle ní má každý region svůj typický střih a ozdoby. Svoje výrobky si ale pozná vždy.
1: Tady Strážnicko a tak ho mají takový jednoduchý, ten pánský, jo. Ale některý mají fakt jako složitý nebo víc zdobený, tak jak i ty kroje byly, jo. Že když byl někdo bohatší, tak to měl víc vyšitý. Mě ta práce fakt jako baví. Je to jiný, než když je nějaká sériová výroba.
2: Se smíchem dodává, že s řemeslem chce pokračovat, dokud jí to ruce dovolí.
1: Ta kůže není to látka. Na to je speciální jehla. Najdou se místa, že to nejde bez náprstku nebo tak.
2: Titulem mistra tradiční rukodělné výroby jsou letos ocenění i košíkář František Kresl a Věra Častová za výrobu a obnovu obřadních pokrývek hlavy na Horňácku. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je půl sedmé. Jana Utenderská a zprávy.
2: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku, nahrazuje čtyři dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Některým se podpora sníží. Podle Ministerstva práce se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. V několika polských městech dnes budou lidé protestovat proti nenávisti. Chtějí tak upozornit na rostoucí vlnu xenofobie vůči Ukrajincům a dalším menšinám. Většina protestních pochodů začne v 17 hodin. Do ulic vyjdou lidé třeba ve Varšavě, Krakově, Lublinu nebo Jelení hoře. Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesním požárům na západě Kanady. Úřady evakuovaly tisíce lidí, v akci je na 1500 hasičů. Podle premiéra provincie Davida Ebyho už oheň zničil i několik domů. A v Jablonci nad Nisou končí 15. ročník prodejní výstavy Bižuterie Křehká krása. Závěrečný program nabídne na letní scéně Eurocentra v módní přehlídku Made in Jablonec. Sport. Fotbalisté Sparty v úvodu nového ročníku šance ligy po druhé prohráli. Ve třetím kole podlehli domácí Mladé Boleslavi 0-2. Teplice remizovali s Plzní 5-5 ve druhém nejgólovějším zápase české nejvyšší soutěže. Bohemians zvítězili ve Zlíně 2-0. A Tomáš Satoranský byl vyhlášený nejlepším českým basketbalistou za minulou sezonu. Devátým triumfem v anketě vylepšil vlastní rekord. Mezi ženami poprvé vyhrála Emma Čechová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na Vsetínsku a omezení na D5 u Stříbra. Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové třetím kilometru silničáři před chvílí odklidili z dálnice sraženou zvěř. Na Vsetínsku ve Velkých Karlovicích havarovalo osobní auto. Nehoda je na cestě na Slovensko a Bumbálku, kousek za obecním úřadem a odbočkou na Soláně. Na místo míří policie, místo nehody je s opatrností průjezdné. A na D5 z Rozvadova do Plzně se u Stříbra kvůli opravám vozovky nově přejíždí do protisměru. Kilometry 110 až 100, na Plzeňce jede jedním pruhem, na Rozvadov dvěma. A zavřený je kvůli tomu exit 107, sjezd i nájezd směr Plzeň Praha. Objíždí se to přes vedlejší exity 119 nebo 100. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Jestli máte rádi slunečné a horké počasí s vysokými teplotami, tak dnešek bude přesně pro vás. Jestli naopak horké dny nevyhledáváte, tak dnes bude lépe zůstat někde ve stínu a v chládku. Máme totiž před sebou další slunečný den s teplotami kolem 30. Mezi ta nejteplejší místa bude patřit Polabí, Praha a Jižní Morava. Tam teploměr ukáže i nad 32 stupni. Dnes bude jasno, beze srážek, oblačnosti začne přibývat až večer, a to od západu Čech. Po horkém dni se ale v noci ochladíme. Teploty v noci totiž většinou klesnou na 19 až 14 stupňů. No a zítřek opět přinese vysoké teploty, ještě vyšší než ty dnešní, 31 až 36 stupňů. Podle meteorologů by ale zítra měli být opatrní hlavně starší a chronicky nemocní. Jak dodává meteorolog Štefan Hanžák.
6: Máme na zítřek i výstrahu na silnou zátěž teplem. která bude platit zejména pro jihovýchod Moravy a také centrální Čechy, to znamená zejména střední Čechy, ale jsou tam vlastně čas severozápadu, čas východu.
5: Zítře tak bude nejteplejším dnem příštího týdne, po něm se ale mírně ochladí. Přes naše území totiž bude večer a v noci na úterý přecházet studená fronta. Zítra odpoledne pak bude oblačnost četnější, místy se objeví přehánky nebo bouřky, ty můžou být i silné. To ochlazení ale bude mírné, pocítíme ho hlavně v úterý, kdy čekáme nejvyšší teploty do 28 stupňů. Na Moravě místy i 30. To byly zprávy. A teď opět pokračuje Vojtěch Bydrman.
1: No a ještě vás pozveme na hrad Sovinec do nízkého jeseníku, který dnes láká na historicko-řemeslný jarmark. Nabídne ukázky zručnosti řemeslníků i dobovou zábavu. Program začne v 9 hodin ráno a vyvrcholí rytířským turnajem plným speciálních efektů, doplněným o šermířské komedie a loutkové pohádky pro děti i dospělé. Klidnou neděli vám všem.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Od premiéry filmu Amélie z Montmartru uplyne v září 25 let a jeho hlavní představitelka Audrey Tautou právě dnes oslaví 50. narozeniny. Přestože se stala jednou z nejslavnějších francouzských hereček své generace, v posledních letech dává přednost fotografování, soukromí a životu mimo filmový svět.
1: Když se řekne Audrey Tautou, většině lidí se okamžitě vybaví velké tmavé oči, krátké mikádo a pařížská servírka, která se rozhodla udělat svět o něco hezčím místem.
2: V tutéž vteřinu se spermie s chromozomem X pana Rafaela Pulena oddělila od pelotonu a vydala se k vajíčku paní Amandine Pulenové, rozené Amandine Fuetové. Po 9 měsících se narodila Amélie Pulenová.
1: Na začátku září uplyne 25 let od premiéry filmu Amélie z Montmartru. Jeho hlavní představitelka ale tvrdí, že se své nejslavnější hrdince vlastně vůbec nepodobá.
3: I have no idea, but that's so amazing that 10 years after I meet some people who adored this movie and they were maybe 5 years old when it comes out.
1: V jednom z mála rozhovorů, které poskytla, přiznala, že jí dodnes překvapuje, jak silné pouto si diváci k filmu vytvořili. A to i ti, kteří ho poprvé viděli jako děti. S moderátorem se tehdy shodla, že lidé v Amélii nacházejí kus sebe samých.
4: She connected by her presence and her personality.
3: Yes, and I think also it's also because the audience connects with this character.
1: Ke slávě přitom přišla víceméně náhodou. Režisér slavného snímku Jean-Pierre Jeunet totiž původně počítal s britskou herečkou Emily Watsonovou. Nakonec dal ale příležitost tehdy nepříliš známé rodačce z Normandie a zrodil se filmový fenomén. Amélie z Montmartru získala 5 Oscarových nominací a s Audrey Tautou se rázem stala tvář francouzské kinematografie.
5: Professor Langdon, you're in grave danger.
1: Nabídka z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. Ve filmu Šifra mistra Leonarda, natočeném podle slavného románu Dana Browna, si zahrála po boku Toma Hankse. V roce 2009 pak stvárnila legendární módní návrhářku Gabrielle Chanel, známou pod přezdívkou Coco. Přestože po úspěchu filmu Coco Chanel natočila ještě několik výrazných snímků, třeba Pěnu dní, Pomalu a zběsile nebo životopisný film o Jacquesu Cousteauovi Odyssea, začala se Audrey Tautou postupně stahovat z veřejného života. Před kamerou se naposledy objevila v roce 2019, kdy adoptovala shodou okolností vietnamskou dívku. Od té doby se věnuje hlavně fotografování, divadlu a životu v ústraní. Vydala také knihu Superficial, osobitý fotografický deník na pomezí autobiografie a výtvarného projektu. Prostřednictvím autoportrétů, zápisků, dopisů od fanoušků a vzpomínek v ní přemýšlí o slávě, samotě i o tom, jak její život proměnil právě obrovský úspěch Amélie z Montmartru. Na veřejnosti se dnes ukazuje jen výjimečně. Naposledy to bylo letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Fotbalová šance liga včera nabídla druhý nejgólovější zápas historie. Už za chvíli o něm uslyšíte. Teď je 6:45 a posloucháte Radiožurnál. Na řadě jsou zprávy s Janou Utendorskou.
1: Horská služba si v prvním půlce prázdnin připsala 872 zásahy, je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty, přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Nárůst zásahů souvisí s letošní vyšší návštěvností hor. A Hantec, svérázná mluva Brňanů, je nově zapsaný na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Se zápisem pomohli i vědci z Akademie věd, jak konkrétně. Vysvětlíme ve zprávách v 7 hodin.
2: Počasí.
3: Dnešek slibuje typický horký den s teplotami kolem 30 i nad ní a slunečno. Nejtepleji dnes bude v Polabí, v Praze a taky na jihu Moravy. Právě tam by mohly teploty stoupat i nad 32 stupňů. Jinde to bude většinou kolem 30 anebo těsně nad 30. V noci na zítra pak bude obloha dál jasná, místy polojasná. Slabší přehánky se můžou objevit jen ojediněle, a to v Čechách. I když budou teploty i tropické, tak v dalším týdnu by neměly dosahovat tak vysoký hodnot jako začátkem tohoto týdne, kdy jsme naměřili i 40 stupňů. V porovnání s tím teď budou teploty v dalších dnech i o 10 stupňů nižší. No a když se krátce podíváme na to, jak je teď, většinou teď ráno teploměr ukazuje mezi 10 až 16 stupni, chladnější je přitom sever a východ republiky, třeba ve Vsetíně a Vizovicích teď mají 9 stupňů, 12 stupňů ukazuje teploměr v Bystřici pod Hostýnem, v Přerově a taky v Olomouci. No a ve středních Čechách je i o 5 stupňů víc. Praha Klementinum hlásí 18. A obloha je všude jasná. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Celkový gólový rekord české nejvyšší fotbalové soutěže to možná není, ale takhle rychle 10 gólů ještě v žádném ligovém utkání nikdy nepadlo. 10 různých střelců to stihlo za 68 minut. Včerejší bláznivá přestřelka vyústila v remízu Teplic z Plzní 5-5 a nadchla víc než 8 tisíc diváků.
1: Vůbec ale plzeňského trenéra Martina Hyského, který 10gólový zápas zažil jako hráč před 31 lety.
2: Tam to bylo jednoznačný prospěch pro nás, 9-1 se vyhrálo, že jo? Tak tohle to je 5-5, to je úplně jiný zápas, jiná horská dráha. Opravdu mi jako na lavičce nebylo dobře, protože cítil jsem tu euforii, cítil jsem tu sílu, byl jsem nadšený z toho, jak to mužstvo začalo ten zápas. Je to prostě pro ty nestranný diváky výborný zážitek, pro mě jako pro trenéra a pro mužstvo samozřejmě je to šok.
1: Naštvala Hyského ztráta 3gólového náskoku. Z gólovy bohatého utkání nebyl nadšený ani kapitán Plzně Matěj Vidra.
3: My ani asi ani naši fanoušci se moc nebavili. No, bavili se možná tak v té 10. minutě, kdy to bylo 3-0, ale Plzeň jako takový tým prostě stav 3-0 už prostě musí dotáhnout do konce. Nemůže se stávat, aby to skončilo, nevím, jak házená.
1: Plzeň dokonce mohla odjet bez bodu. Teplice totiž ve druhé půli překlopili skóre na 5-4, vedení ale neudrželi. Jejich trenér Zdenko Frtěla byl rád, že po zápase nemusel vyhledat lékařskou pomoc.
4: Naštěstí ještě nemusím využívat služby kardiologa. Ten stav si myslím, že se bude ještě chvíli dávat do toho klidového režimu, ale ty nálady byly v kabině zmíšeny. Když pominu ten vývoj toho utkání, tak v závěru jsme mohli definitivně jako udělat fotbalový zázrak, ale to samý nás mohla potrestat i Plzeň.
1: Gólově rekordním zápasem české fotbalové ligy zůstává 3 roky starý duel mezi Zlínem a Mladou Boleslaví, který středočeši vyhráli 9-5. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.

0: Benešův most v Ústí nad Labem dnes slaví 90 let od svého otevření. Navrhl ho rakouský mostní inženýr Josef Melan a za dobu své existence se stal svědkem řady významných událostí minulého století. Od loňského roku je ale kvůli rozsáhlé rekonstrukci uzavřený.
1: V původní konstrukce zbyly oblouky, částečně ta táhla svislá a pak ty příčníky, které ty oblouky drží pohromadě.
2: Na hlavním nádraží v Ústí nad Labem s výhledem na právě obnovovaný Benešův most mi historik a senátor za SEN 21 Martin Krsek přibližuje jeho příběh. Za 9 desetiletí se stal svědkem řady významných událostí minulého století.
1: Pamětník 21. srpna 1968 sledoval příjezd sovětských vojsk, které projížděly přes most. On vyšplhal na most a nahoře na mostě byla velká kovová hvězda, plná žárovek, která v noci svítila. Takže on ještě s nějakým dalším člověkem tu hvězdu odřezali a zatímco teda dole projížděly sovětský bojový vozidla, tak tedy on z vrchu shodil vlastně ten symbol komunismu do Labe.
2: Dnes se na mostě nepíšou dějiny, ale jeho další kapitola. Popisuje stavby vedoucí Jan Eckert z firmy Strabag.
3: Nyní jsme dokončili výměnu ocelové konstrukce a v současnosti době probíhá betonáž mostovky. Po betonáži mostovky by se měly dokončit předpolí mostu a dokončit betonový kus mostu, co je vlastně nad protipovodňovou vanou a tady směrem nad Třekov. A potom už jenom taková ta hezká práce, izolace, asfalty, zábradlí, dokončit nátěry a udělat okolo pěkně travičku a vysát se stromečky.
2: Obnova mostu měla podle původního plánu skončit do konce letošního roku. Ústecký kraj teď se zhotovitelem připravuje nový harmonogram kvůli technickým komplikacím. Dodržení termínu je přitom důležité kvůli půlmiliardové evropské dotaci. O dalším postupu bude krajská rada rozhodovat 24. srpna. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Radiožurnál. We'll be right back.

0: Radiožurnál 7 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Ještě do konce září je možné zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Čínské úřady se připravují na tajfun Dolphin. Přes 100 000 lidí muselo opustit své domovy. Fotbalisté Sparty prohráli v Šancelize v Mladé Boleslavi 0-2 a bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Do konce září přijímají zdravotní pojišťovny žádosti o přestup klientů. Pro letošek je to poslední možná změna. Každý rok si novou pojišťovnu zvolí asi 60 000 lidí.
3: Zhruba třetina nových klientů loni přecházela k té největší v Česku, Všeobecné zdravotní pojišťovně.
4: Nejjednodušší cestou je vyřešit vše online prostřednictvím formuláře, který najdete na webu. Přeregistrovat se lze také osobně, a to na kterékoliv pobočce.
3: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Nejčastěji lidé mění pojišťovnu kvůli stěhování nebo benefitům. V případě nároku na úhradu z pojištění ale ze zákona rozdíl není, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
5: Založen na principu solidarity a je jedno, u jaké pojišťovny jste, protože ten nárok je pro každého pojištěnce rovný bez hledu na to, u které pojišťovny jste registrována.
3: Pokud zájemci do konce září pošlou žádost o přestup k nové pojišťovně, stanou se jejím klientem od 1. ledna 2027. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Oděsu zasáhl největší ruský útok raketami a drony od začátku roku. Silné exploze byly slyšet v oblasti oděského přístavu z předměstí i vilových čtvrtí v historickém centru. Ve městě je náš zpravodaj Martin Dorazín. Živě se s ním spojíme ve víkendovém radiožurnálu po 7:15. Tajfun Dolphin míří na východní pobřeží Číny. Podle Národního meteorologického centra by měl zasáhnout pevninu v noci na pondělí místního času. Provincie Četiang a Futien muselo opustit přes 100 000 lidí.
6: Čínská provincie Četiang vyhlásila nejvyšší nouzový stupeň. Zemi už včera zasáhly masivní srážky a silný vítr. Tamní úřady tak pozastavily provoz trajektů a některých vlaků. Šanghaj kvůli tajfunu zrušila většinu dnešních letů na obou svých letištích. Ve východních provinciích byly také do terénu vyslány tisíce pozorovatelů kvůli nebezpečí sesuvu půdy. Adéla Chaloupková, Radiožurnál.
1: Brněnský hantec je nově zapsaný na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Slavnostní vyhlášení je odpoledne na programu Národopisného festivalu v Miloticích na Kyjovsku. A se zápisem pomohli i vědci z Akademie věd.
7: Mluvíme o sociolektu. Ti lidé vytváří ty fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
8: Říká Josef Lazar z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, který pomohl dostat hantec posouzení jazykovědcům. Doplňuje Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
9: Pokud se s ním silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
8: Nadšenci teď chtějí dostat hantec i na seznam celostátní. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v Šancelize na hřišti Mladé Boleslavi 0-2. Středočeši rozhodli v první půli, kdy skórovali Schubert a z penalty Klíma. Pražané, kteří oproti předkolu Ligy mistrů s Lyonem udělali 7 změn v základní sestavě, za celý zápas nevystřelili na branku, pokračuje obránce Sparty Jaroslav Zelený.
11: Rozhodlo to, že jsme byli první půli absolutně jako impotentní v poslední třetině a my jsme si jako nevytvořili, my jsme vlastně nevystřelili na bránu, takže to se potom těžko vyhrává.
10: Po třech kolech má Sparta pouze 3 body a v neúplné tabulce je až 9. Mladá Boleslav naopak zůstává neporažená a díky lepšímu skóre vede ligu před Teplicemi, které remizovaly s Plzní 5-5. Zlín podlehl Bohemians 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody u Prostějova a na Blanensku. Na dálnici D35 u Olomouce ve směru z Mohelnice stojí porouchané vozidlo. Exit 267 na přejezdu na dálnici D46 do Vyškova a Brna. Na silnici 150 z Prostějova do Vícova narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je za obcí Ohrozim, místo průjezdné, a to se může změnit během odklízení následku nehody. Na Blanensku silnici z Černé hory do Rájce Jestřebí se srazila dvě osobní auta a následky nehody přikáží podle policie mohou i blokovat průjezd. A ještě připomínáme uzavírku na Pražském okruhu obousměrnou na Ruzini i k D1 mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Omezení kvůli pravidelné údržbě v tunelech potrvá do dnešního poledne. Oběd jde plynule po jižní spojice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě území bude jen kolem 27. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový ranní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.
0: Neděle 9. srpna je mimo jiné dnem židovských památek. Jeho cílem je zpřístupnit a zviditelnit několik desítek synagog a hřbitovů po celém Česku. Všechny objekty jsou do akce zapojené za dobrovolné vstupné a přístupné jsou od 10 do 17 hodin. Třeba na pardubickém židovském hřbitově dnes bude k vidění kufr, který židovskou rodinu Firbergových doprovodil na cestě do Terezína i zpět domů. Podrobnosti k tomu na radiožurnálu ještě uslyšíte.
2: Víkendový radiožurnál a Vojtěch Bydrman. Never

0: Jeden židovských památek dnes se tak otevře přes 60 synagog a hřbitovů po celé republice. Třeba obyčejný kufr s neobyčejným osudem bude jedním z hlavních předmětů dne židovských památek v Pardubicích. Rodina Firbergových si do něj zbalila věci před deportací do Terezína a se stejným kufrem se po válce vrátila domů. Prohlédnout si ho můžete v obřadní síni, která se dnes spolu s židovským hřbitovem výjimečně v Pardubicích otevře.
1: Teď jsme právě otevřeli dveře do pardubického židovského hřbitova. Společně se Soňou Krátkou jsme vstoupili do tohoto velmi neobvyklého prostoru, protože hřbitov je celou dobu zavřený a není přístupný.
2: Je to tak, protože na Pardubicích je židovský hřbitov dost na periferii města a tak si myslím, že je trošku lépe, když je zavřený, nicméně se snažím, pokud to jde, ho otvírat.
1: Je teda tady i docela příjemně, protože ta horka jsou naprosto nesnesitelná, ale tady je krásně docela.
2: Je to výborný, protože jsou to vlastně stromy. Židé mají rádi na svých hřbitovech stromy, jsou tady vysoké lípy.
1: A teď už se jdeme podívat do obřadní síně.
2: Říká se tomu také ohely a je to vlastně místnost, kde došlo k tomu poslednímu rozloučení se zesnulým.
1: Vysvětluje Soňa Krátká, která chce letos připomenout Den židovských památek i trochu jinak.
2: Ve smyslu tom, že památka může být i věc.
1: Návštěvníci tady můžou vidět tales Maxe Vohryska, obraz Jiřího Frischmana, knihu Pavla Netla nebo kufr Lea Firberga. Ten s ním odešel do koncentračního tábora Terezín v prosinci 1942.
2: To je opravdu věc, kdy si člověk říká, kolik takových předmětů je. Když zmíním navíc to, že Leo Firberg byl válečný invalida, neměl dolní končetiny z první světové války, takže se pohyboval na invalidním vozíku. Takže jeho šance byly opravdu velmi mizivé na přežití. Přežil on, jeho manželka v Terezíně i syn a všichni se zdárně vrátili.
1: Kufr pak skončil v majetku jeho příbuzné, která s ním procestovala celý svět.
2: Byl v Austrálii, byl ve Francii.
1: Jste překvapená vždycky, když se objeví něco nového?
2: No, já jsem vždycky strašně ráda a vždycky mě to těší, že ač to na první pohled vypadá beznadějně, tak se podaří i takovouhle někdy krkolomnou cestou najít věc a vrátit jí sem symbolicky zpátky do těch Pardubic.
1: Židovský hřbitov v Pardubicích bude dnes otevřený od 12 do 17 hodin. Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, 7:15. Jana Utendorfská přidá zprávy.
1: Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od třetí třídy podporují hlavně voliči současné vlády. A správa železnic prodlužuje cyklotrasu z Horního Slavkova na Sokolovsku ke stanici Kounice. Nový úsek na bývalé železniční trati měří zhruba 1,5 kilometru. Cyklisty dovede ke stávající cyklostezce do Karlových Varů.
2: Počasí.
3: Vstáváte do rána většinou s teplotami mezi 10 až 16 stupni. V Čechách jsou teď teploty vyšší než na Moravě. Třeba na Zlínsku teď teploměr ukazuje většinou od 10 do 13 stupňů. A obloha je jasná, beze srážek, a tak to zůstane i přes den. Nejtepleji dnes bude v Polabí, v Praze a taky na jihu Moravy. Právě tam by mohly teploty stoupat i nad 32 stupňů. Jinde to bude většinou kolem 30. I když budou teploty i tropické, už by v příštím týdnu neměly dosahovat tak vysokých hodnot, jako to bylo začátkem tohoto týdne, kdy jsme naměřili i 40 stupňů. Na horách dnes naměříme většinou kolem 24, na Šumavě kolem 27 a vítr ten nás dnes moc neochladí, povane jen velmi mírný jihovýchodní. No a v noci na zítra bude noc taky jasná, místy polojasná, slabší přehánky se můžou objevit jen ojediněle, a to v Čechách, a noční teploty budou o něco vyšší než v noci na dnešek, ale i tak bychom se v noci měli po teplém dni ochladit. Většinou v noci na zítřek naměříme od 14 do 19 stupňů. Tak hezkou neděli.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Ukrajinskou Oděsu zasáhl největší ruský útok od začátku roku. Moskva na město v noci útočila raketami i bezpilotními letouny. Přímo na místě jednoho ze zásahů je náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Martine, vítám vás ve vysílání.
1: Dobrý den.
0: Můžete nám popsat, jaká je na místě situace?
1: No, jak je asi slyšet, tak pořád jsou tady ještě jednotky záchranářů, hasiči, kteří už uhasili ten požár v jednom z těch historických nádherných domů přímo v centru Oděsy. Já to mám sem pěšky takové 2 minuty, takže jsem ten výbuch obrovský taky slyšel, ale v té době se nedalo vyjít ještě přímo na místo, protože stále ten ruský útok trval, pokračoval asi 3 hodiny, od 3 zhruba do 5, do 6 a až kolem 7 hodiny nebo později skončila vlastně vzdušní poplach a dalo se vyjít na ulici, tak aby to bylo víceméně relativně bezpečné. Ten dům vevnitř je hotel, mluvil jsem s lidmi, kteří odtamtať v noci prchali jenom v tom, v čem byli, většinou ve spodním prádle, tady byli zabaleni v těch tepelných celtách vlastně nebo přikrývkách. Čekali na ulici, protože nikdo je dovnitř nepouštěl. Tam se teprve zjišťoval rozsah škod, poškození toho domu. Ten dron spadl přímo do dvora, takže jsou tam spálená auta, jak teď vidím, když se podívám přes ten průjezd, který je pořád ještě uzavřený i pro novináře. Celkem bylo v Oděse podle aktuálních údajů zraněno 8 lidí. I ti lidé, co jsem s nimi mluvil, měli nějaká drobná zranění. Většinou tedy to byly zranění způsobená letícím sklem nebo padajícím stropem, jak mi říkal jeden z těch lidí, který vyběhl ven na ulici a zachránil se. Vlastně ti lidé se, dá se říci, podruhé narodili. Ten dům je tady přímo v Oděse, v centru, a je to asi největší útok, který tady byl, co jsem já tady zažil za ty poslední 2,5 roky v Oděse. Bylo to v několik desítek dronů a zároveň i raket, které útočily velmi intenzivně nejenom na centrum, ale i na předměstí Oděsy.
0: Martina, jak je to teď v Oděse, pokud jde o zásobování vodou a elektřinou?
1: To byl velký problém, protože v tom momentu útoku nebo chvíli poté vypadla elektřina v celém městě a voda potom začala téct vlastně jenom takovým velice slabým, pod slabým tlakem, takže se alespoň dalo umýt, jak dlouho potrvají opravy, to se v této chvíli vůbec nedá odhadnout a ani ten počet zraněných zřejmě ještě nebude úplný, protože ve městě vypuklo několik velkých požárů po příletech, buď přímých zásazích dronů, nebo po pádu jejich úlomku, anebo balistických raket, které na Oděsu také letěly, ale ty přesné informace budeme mít k dispozici v průběhu dne, ale zdá se, že tady na místě všechno funguje, ty čety městských počišťovačů, tady přede mnou zrovna stojí v těch oranžových vestách, tak už za těch několik desítek minut vlastně poté začaly pracovat přímo na místě v době i těch leteckých poplachů, zametli z ulic střepy, okna, která ta tlaková vlna vyrazila a všechno vlastně i z těch obchodů. Teď tady majitelé přicházejí a snaží se tedy nějakým způsobem zabezpečit a především zjišťují rozsah škod. Teď jsem právě v jednom před jedním z nich nebo přímo v něm a vidím, že to byl pivní bar a ten rozsah poškození vevnitř je opravdu veliký, protože má okna do dvora, kam právě přiletěl ten dron.
0: No a co obyvatelé Oděsy, jak zvládali tu dramatickou noc?
1: No, jsou otřesení, když jsou zvyklí na ledacos. V posledních týdnech Rusko útočí na Oděsu a její okolí prakticky každý den, nebo ne prakticky, opravdu každý den, každou noc poplachy. Tady jsem zažil jednou, bylo 17 poplachů za den, ale tento útok tak razantní, tak mohutný asi opravdu nikdo neočekával, i když tady lidé mají železné nervy a opravdu jsou zvyklí už na všechno.
0: Ukrajinská Oděsa se tedy vzpamatovává z velmi neklidné noci. Město zasáhl zřejmě největší ruský útok raketami a drony od začátku roku. Přímo z místa dopadu jedné z raket se teď přihlásil víkendovému radiožurnálu zpravodaj Martin Dorazín. Díky, Martine, a pokud možno klidnou neděli. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Už jen doplním, že přímou reportáž o tom všem, co se na Ukrajině děje, najdete taky na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. A za 5,5 minuty další zprávy.

0: Neděle 9. srpna už za minutu uslyšíte další aktuální zprávy Radiožurnálu.
1: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
2: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
1: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
3: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko. Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato.
1: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
2: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
1: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
2: A překvapit můžou i další.
1: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
2: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
1: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
2: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
0: Radiožurnál je 7.30 a Jana Utendorská přidá zprávy.
4: Jeden židovských památek po celém Česku je možné zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů, a to i místa, která jsou běžně nepřístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Podle mluvčí sdružení místních samospráv tím běžná obec uspoří až 200 tisíc korun ročně. U měst je úspora v řádu milionů. Výhodou je i zjednodušení administrativy při sjednávání dodávek elektřiny a plynu. Před 81 lety dopadla na japonské město Nagasaki jaderná bomba. Plutoniová puma Little Man česky Tlouštík tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí. A Nové Město nad Metují na Náchodsku obnovilo po téměř 30 letech letní koupaliště. Za přestavbu zchátralého areálu zaplatila radnice 125 milionů korun. Areál se prvním návštěvníkům otevře v poledne.
2: Sport.
4: Tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji v Montrealu v osmifinále. Španělu Chodarovi podlehl 2x3-6. Posledním českým zástupcem na kanadských turnajích tisícové kategorie tak zůstává Jakub Menšík, kterého čeká v noci osmifinálový duel s Nizozemcem Van den Zandschulpem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na dálnici D1 u Brna a nehoda na Havlíčkobrodsku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za Rohlenkou hlásí náš zpravodaj nepořádek. V omezení od kilometrů 209,5.
6: Jak to rozděluje ty první nalezy a parový, bylo to někdo bylo noci líto a jsou tam rozházení trošky těch světílek a těch stojanů. Je to hned na začátku toho, jak začíná to dopravní omezení, jo, jako přesně na Slavko.
5: Na silnici 37 ze Ždírce nad Doubravou do Trhové Kamenice havarovalo osobní auto. Za obcí Údavy u jedné z odboček na Hlinsko se jede kivadlově jedním pruhem, aktuálně bez delšího zdržení. A Pražský okruh bude ještě několik hodin obousměrně neprůjezdný. Uzavírka kvůli servisu v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Objíždí se zatím plynule přes Barrandov a po jižní spojice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Nejchladnější bylo dnešní ráno v Jizerských horách a na Šumavě. Konkrétně stanice Jizerka hlásila minus 1 stupeň a Kvilda Perla taky minus 1. Jinde jsou většinou dnes po ránu teploty od 10 do 16 stupňů a obloha je jasná, bez oblačnosti. No a obloha bude jasná i přes den, čeká nás tak slunečné počasí. Oblačnosti začne přibývat až večer, a to od západu Čech. I dnes však, který bude slunečný, teploměr dnes ukáže místy tropické hodnoty nad 30. Většinou čeká od 29 do 33 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 27. No a vítr ten nás dnes moc neochladí, povane jen velmi mírný a jihovýchodní. Zítřek pak bude nejteplejším dnem příštího týdne, po něm se ale mírně ochladí. Zítra odpoledne bude oblačnost četnější a zítra se objeví přehánky anebo bouřky. Ty můžou být i silné. No a nejvyšší denní teploty v úterý a ve středu se budou držet většinou pod 30 a opět bude slunečno. A tropické hodnoty se k nám opět vrátí příští víkend. Jak mě doplní meteorolog Štefan Hanžák?
8: Pravděpodobně o příštím víkendu opět 30 až 35 stupňů Celsia. Mělo by to být většinou bez srážek a až možná na ten víkend čekáme nějaké ojedinělé přeháňky.
7: A ještě přidám upozornění meteorologů, kvůli vysokým teplotám varují pro zítřek, tedy pro pondělí před velkou zátěží teplem. Opatrní by tak měli být hlavně starší a chronicky nemocní. Týká se to především jihovýchodu Moravy a taky středních, jihozápadních a severozápadních Čech. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Vojtěch Bidrman.
0: Už dlouho je v Česku sezóna borůvek a tak se dnes můžete vypravit do Úvalna na Bruntálsku na borůvkový festival. V areálu zahradnictví budou mít po celý den připravené různé borůvkové speciality, včetně borůvkové čokolády. A v restauraci Zastávka najdete taky borůvkové knedlíky a koláče. Přejeme vám dobrou chuť.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Fotbalová šance liga dnes pokračuje 4 zápasy 3. kola. Pražská Slavia zatím v lize 2x vyhrála při celkovém skóre 9-1 a dnes 15 hodin přivítá Pardubice. Od 5 odpoledne Hradec Králové bude hrát s Baníkem Ostrava a Jablonec se Slováckem. Večer v 8 Artis Brno proti Olomoucké Signě. Sparta nedokázala navázat na výhru proti Lyonu a ve 3. kole šance ligy včera prohrála v Mladé Boleslavi 0-2.
1: Člověk se cítí strašně a nemusí ani chodit pod ten kotel, protože když z prvních 3 zápasů 2 prohrajete, tak to můžete sedět na lavice, nemusíte nikam chodit a prostě vám z toho je zlé a samozřejmě pak dostanete třeba zaslouženě pokouřeno pod kotlem, ale to už je taková jako poslední věc, protože všichni si to uvědomují, aniž by jako někam museli chodit. Myslím si, že všichni jsou dost soudní na to, aby si uvědomili, že tohle to prostě je špatně. Ale.
2: Přiznal obránce Sparty Jaroslav Zelený. Je až s podivem, jak rozdílné zápasy Pražané odehráli během necelého týdne. V úterý porazili po velmi dobrém výkonu ve 3. předkole Ligy mistrů Olympique Lyon 2-1. V sobotu, tedy o pouhé 4 dny později, v nejvyšší domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2 a za celé utkání ani jednou nevystřelili na branku.
3: Není možné předvést něco takového, když hrajete za Spartu, nedá se takhle hrát, musíte být lepší ve všech směrech. První poločas byl hodně pod naší úrovní, ve druhém jsme už v některých směrech vypadali lépe. Dostali jsme se do šancí, přesto jsme nedali ani jeden gól. Jednoduše řečeno, nebyli jsme dostatečně dobří.
2: Zlobil se trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Pražané prohráli i druhé venkovní utkání v novém ročníku a stejně jako na hřišti Zbrojovky Brno znovu o 2 góly. Mladá Boleslav naopak zůstává neporažená a v neúplné tabulce se dokonce posunula na první místo.
4: Co podali všichni skvělý defenzivní výkon a dopadlo to výhrou. Po 3 kolech 7 bodů není špatný.
2: Usmíval se mladoboleslavský záložník Jan Zíka. Před rokem měli Středočeši po 3 kolech i kvůli prohře na Spartě pouhý bod. Teď jich i díky výhře právě nad Pražany mají 7.
5: Pravděpodobně ta změna největší je v tom, na co jsme vlastně sázeli, že po nějaký delší spolupráci s týmem a se mnou a i tady s vedením klubu nějak ten tým někam dovedeme. Samozřejmě teď je teprve začátek sezóny, ale ta sezóna ještě bude hodně dlouhá, ale je to samozřejmě mnohem příjemnější začátek než v té minulé sezóně.
2: Říká trenér Středočechů Aleš Majer. Z Mladé Boleslavi Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Přejeme vám dobré ráno, dnes je neděle 9. srpna a posloucháte Radiožurnál. 7 hodin a 45 minut. Na řadě jsou zprávy s Janou Tenderskou.
1: Tajfun Dolphin míří k východnímu pobřeží Číny. Podle Národního meteorologického centra by měl pevninu zasáhnout v noci na pondělí místního času. Přinese silný vítr, vydatné srážky, povodně a riziko sesuvu půdy. Úřady evakuovaly desítky tisíc lidí a pozastavili provoz trajektů některých vlaků i letů. A vodní elektrárna Kořensko na Českobudějovicku prochází modernizací. Cílem je umožnit provoz i při nedostatku vody. Technici skupiny ČES teď pracují na úpravách obou turbín. Kvůli nízkým průtokům Vltavy museli elektrárnu od sítě odpojovat stále častěji.
2: Počasí. Po dočasném mírném ochlazení se k nám dneškem vrací tropické teploty. Předpověď na dnešek slibuje nejvyšší teploty v rozmezí od 29 do 33 stupňů a navíc slunečné počasí. Bude totiž jasno, beze srážek. Oblačnosti začne přibývat až večer, a to jen od západu Čech. Nejtepleji dnes bude tedy v Polabí, v Praze a taky na jihu Moravy. Právě tam by mohly teploty stoupat i nad 32 stupňů. Jinde to bude většinou jen kolem 30 anebo těsně nad ní. Když budou teploty tropické, už by v příštím týdnu neměly dosahovat tak vysokých hodnot jako začátkem týdne, když jsme naměřili i 40 stupňů. No a v porovnání s tím teď budou tedy teploty i o 10 stupňů nižší. A i když teploty přes den budou stoupat i ke 30 stupňům, to horko by mělo být snesitelnější i proto, že noci už by neměly být tropické. Většinou teplota v noci na zítřek klesne k 19, nad ránem i ke 14 stupňům a s ohledem na pokračující sucho taky dál platí pro většinu Česka varování před vznikem a šířením požárů. Tak hezké nedělní ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 7 hodin 8:40 minut a teď mimořádné zprávy z dopravy.
1: Auto v protisměru na Pražském okruhu. Velmi opatrně teď na dálnici na Pražském okruhu. Pokud jedete zde jedničky na letiště, zbystřete za exitem 19 Ořech. Před chvílí tam bylo zaznamenané auto jedoucí proti správnému směru jízdy, konkrétně mezi 18. a 25. kilometrem. Opakujeme, Pražský okruh směr letiště za sjezdem na Ořech. Pozor na auto v protisměru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.

0: Prahou včera prošel pochod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnilo se ho na desítky tisíc lidí. Průvod byl součástí festivalu, který měl upozornit třeba na to, že LGBT komunita stále v Česku nemá stejná práva jako většinová společnost. Duhový pochod z centra Prahy na ostrov Štvanice doprovázela hudba, duhové vlajky a transparenty. Mezi účastníky byly taky rodiny s dětmi a studenti.
1: Jsem moc rád, že tu jsem. Myslím, že je to hodně důležitý pro spoustu lidí a myslím si, že je důležitý, aby se tyhle akce děly.
2: Říká Eliot, který přijel do Prahy s přáteli z Českých Budějovic. Pana Radka z Prahy trápí útoky na sexuální menšiny.
3: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost nejenom tady v České republice, ale i v Evropě dost radikalizuje a viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
2: Na Prague Pride přišla i paní Jana se synem.
4: Já jsem tady jako podpora pro syna a pro všechny děti, který zase nemají takový štěstí, že by měli rodiče, který akceptují, protože podle mě to není o tom smířit se s tím, ale prostě je to tak, takhle se všichni rodí.
2: Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, říká mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
5: Ten ostrov Štvanice poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
2: Pochod začal na Václavském náměstí minutou ticha za oběti berlínského útoku, při kterém koncem července zemřela žena a desítky dalších lidí byly zraněny. V reakci na to pražská policie posílila bezpečnostní opatření. Podle mluvčí Evy Kropáčové během průvodu nedošlo k žádným komplikacím ani konfliktům.
6: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků a účastníků tohoto pochodu. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
2: Celý program Prague Pride skončí v neděli, kdy je připravená mimo jiné mše v evangelickém kostele u Martina ve Zdi. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

0: Hantec, svérázná mluva Brňanů, je nově součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Mluvu, která vznikala v ulicích moravské metropole už od 19. století a dodnes je součástí její identity, pomohly brněnským nadšencům na seznam prosadit i věci z Akademie věd.
1: Tady jak jsi viděl tady na Freiplatz.
2: Potkávám se ve štatlu centru Brna s Janem Hlaváčkem, spisovatelem, hudebníkem a popularizátorem brněnského hantecu. A co to okolo nás právě projíždí?
1: Špirgl, pošalina.
2: Normálně bychom řekli, že asi tramvaj.
1: Švédi z Prahy nebo Češi z Prahy se chytli a se jim nejvíc líbí, že šalina je zkrátka německého elektrische linie, jakože elektrické dráhy.
2: Pojďme si sednout, jak se řekne hospoda.
1: Hodí si jsou do knajpy, tam si mrstrem nějaký škopik.
2: Tak jo, tak pojďme na škopek, nealkoholický, protože jsme v Hokně.
1: Tak se zbabil, co?
2: Jsem tady i s Josefem Lazarem z Ústavu přístrojové techniky.
3: Ten jazyk je stále živý. Ti lidé vytváří fráze, které mají zakrýt ten původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
4: Tady jsou ty škopky, pánové, na zdravíčko.
2: Já teda připomínám, že jsem v Hokně v práci a piju z babělce, tedy nealko. Na zdraví.
1: Na zdraví. Já jsem v duchně a můžu.
2: Právě díky spolupráci s vědci z Akademie věd se teď hantec dostává na seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje. Doplňuje Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
5: Pokud se s ním tak silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
2: Krajský zápis je jen první zastávkou. Žanek Hlaváček a vědci z Ústavu přístrojové techniky teď chtějí dostat hantec i na celostátní seznam. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: 8 hodin, posloucháte Radiožurnál. A taky zprávy Jany Utendorfské.
1: Většina Čechů podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal to bleskový průzkum pro Radiožurnál. Teherán stanovil Washingtonu podmínky pro otevření Hormuzského průlivu. Fotbalisté Plzně ztratili v Teplicích 3gólový náskok, remizovali 5-5. Na nehodu pozor na silnici 37 za Ždírem nad Doubravou. A bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Výuka cizího jazyka by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Radiožurnál.
3: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Írán a Oman tvrdí, že dohoda o znovu otevření Hormuzského průlivu je blízko. Teherán ledal Spojeným státům několik podmínek. Kdy se průliv znovu otevře, tak bude podle iránských revolučních gard záležet na postoji Washingtonu. Spojené státy na to zatím nereagovaly.
5: Iránská nejvyšší rada národní bezpečnosti, ve které jsou zastoupení vedoucí představitelé státu, stanovila 6 podmínek. Požaduje, aby Spojené státy přestaly hrozit iránskému režimu, zastavily vojenské akce proti Iránu a jeho regionálním spojencům a stáhly námořní a vzdušné síly zapojené do blokády Iránu. Dalšími podmínkami je vyplacení kompenzací za škody způsobené Iránu v konfliktu, zrušení sankcí a uvolnění iránských aktiv. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Na Jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku, uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí, shrnuje epidemioložka Renata Ciupek.
6: Ta klesající tendence je patrná, nicméně nemáme v tuto chvíli určitě vyhráno a bohužel také v uplynulém měsíci jsme zaznamenali případy, kde se naši občané nakazili při pobytu v zahraničí.
1: Jeden židovských památek zdarma nebo za dobrovolné vstupné je možné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů po celém Česku. Otevřou se i místa, která jinak nejsou volně přístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Cílem akce je přiblížit právě i finanční náročnost oprav a údržby památek, říká koordinátor projektu Pavel Veselý z Židovské obce v Praze.
7: Já bych možná pozval návštěvníky, aby si prohlédli židovské památky v Pacově nebo v Neveklově nebo třeba v Čáslavi, protože tam ten posun k lepšímu je opravdu vidět. Tam se hodně opravily synagogy, investovalo se tam poměrně dost peněz do jejich oprav a restaurování.
1: A je to téma i pro ranní interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 8.50.
8: Sport. Fotbalisté Plzně remizovali ve třetím kole šance ligy v Teplicích 5-5. Viktoria přitom vedla v 10. minutě už 3-0. Proč Západočeši ztratili náskok, vysvětloval po zápase trenér Martin Hyský.
9: V momentě, kdy jsme vedli o 3, kdy jsme vedli o 2, tak možná někteří naši hráči nabili dojmu, že můžou hrát trochu víc lehkovážně. Byly tam nějaké jednoduché ztráty míčů. Myslím si, že jsme zbytečně volili složitý přihrávky a složitý řešení do prostředka hřiště.
8: Po druhé v sezóně prohrála Sparta, domácí Mladé Boleslavi podlehla 0-2, Zlín prohrál s Bohemians taky 0-2. Slavia dnes v 15 hodin přivítá Pardubice, v 5 odpoledne se utká Hradec Králové s Baníkem Ostrava a Jablonec se Slováckem. Ve 20 hodin je na programu duel Artisu Brno s Olomoucí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehoda na silnici 37 u Ždírce nad Doubravou a také na 34 u Poličky. Na silnici 37 mezi Ždírcem nad Doubravou a Chrudimí opatrně za údavy. Zasahují tam u nehody osobního auta, kolem se projíždí Kivadlově, počítejte s kratším zdržením. Na tahu 34 mezi Svitavami a Poličkou zpomalte za Květnou. Řeší tam nehodu, je to se zraněním, tak opatrně projíždějte. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví počítejte s omezením v malém újezdu. Pracují tam na údržbě vozovky a projíždí se Kivadlově. A připomínáme neprůjezdný pražský okruh v obou směrech mezi sjezdy na Vestec a Lochkov. Pracují tam na údržbě v tunelech, objízdná trasa vede přes Barandov a jižní spojku. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, později večer bude ojediněle na západě Čech přibývat oblačnosti. Teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě území jen kolem 27. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový ranní radiožurnál. Je s vámi Vojtěch Wittermann.
0: Po tříleté pauze se vrací oblíbená akce Pardubice na bruslích. Dnes ve 20 hodin odstartuje společná výšťka z parkoviště před Decathlonem. Organizátoři připravili zcela novou, přibližně 12-kilometrovou trasu. Jejímž největším lákadlem bude průjezd po novém severovýchodním obchvatu Pardubic. Před startem budou pro všechny připravené svítící náramky a organizátoři doporučují vzít si sebou další světelné doplňky, které podtrhnou atmosféru večerní jízdy. Dobře se bavte!
2: Víkendový radiožurnál
10: a Vojtěch Bidrmana.

0: Do pařížských ulic už nově koloběžkáři nevyjedou bez helmy a reflexních prvků. Město tím dál zpřísňuje pravidla pro elektrické koloběžky. Radnice reaguje na rostoucí počet nehod a vážných zranění. Jde o další omezení poté, co město před několika lety zakázalo půjčování sdílených koloběžek. Co přesně se teď mění, prozradí Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak výrazně v Paříži přibylo nehod kvůli elektrickým koloběžkám, když tedy radnice musí zase zpřísňovat ta pravidla?
1: No opravdu výrazně. Podle pařížské radnice jen za minulý rok skončilo s vážnými zraněními na 1100 jezdců. To je asi o třetinu víc, než to bylo v roce 2024. Meziročně výrazně narostl dokonce i počet úmrtí. Tragédií loni skončilo 79 nehod. O rok dříve pařížské úřady zaregistrovaly v uvozovkách jen 45 takových úmrtí.
0: A co konkrétně hrozí těm, kteří s elektrickou koloběžkou vyjedou bez povinné výbavy?
1: Kromě případných zranění je to hlavně pokuta. Policie může takovým lidem dát peněžitý trest ve výši v přepočtu skoro 3300 korun. Jezdcům bez reflexní vesty nebo jiných prvků pak hrozí pokuta asi 850 korun. Ta opatření se ale nevztahují jen na jezdce na elektrických koloběžkách. Stejnými nařízeními se musí řídit taky ti, kteří jezdí třeba na segwayích. A to na všech veřejných silnicích v Paříži i jejich přilehlých předměstích.
0: Ono ale, Matěj, nejde o první opatření, které nějakým způsobem reguluje provoz elektrokoloběžek v Paříži.
1: Přesně tak. Jak už tu padlo, už před 3 lety si Pařížané v referendu odhlasovali úplný zákaz sdílených elektrických koloběžek. Opatření tehdy hlavně z bezpečnostních důvodů podpořilo 90% těch, kteří k referendu přišli. O rok později obdobný zákaz vydala i radnice ve španělském Madridu. A třeba v Bruselu začne podobné omezení platit od příštího roku. No a v Praze sdílené koloběžky nejezdí od letošního ledna. Například společnost Lime, která takové koloběžky provozovala, je podobně jako v Paříži ve velkém nahradila elektro. Ty koloběžky pak přesunula mimo jiné do Berlína, Londýna nebo Říma, kde je jejich provoz zatím povolený.
0: Výjet do pařížských ulic na elektrické koloběžce bez helmy a reflexních prvků, to už zkrátka nepůjde. Hlavní francouzské město zpřísňuje pravidla kvůli rostoucímu počtu nehod a vážných zranění. Co přesně za nedodržení těchto pravidel hrozí, prozradil ve vysílání víkendového radiožurnálu redaktor Matěj Kolář. A my děkujeme, naslyšenou.
1: Já děkuju, naslyšenou.
0: 8 hodin a 12 minut, s vámi je Idala radiožurnál a teď taky Callum Scott.

0: Dobré ráno, je 8:45. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
1: Ještě do konce září přijímají zdravotní pojišťovny žádosti o přestup klientů. Pro letošek je to poslední možná změna. Každý rok si novou pojišťovnu zvolí asi 60 tisíc lidí. Zhruba třetina nových klientů loni přecházela k té největší v Česku Všeobecné zdravotní pojišťovně. Podrobnosti přidáme po 8:30. A v několika polských městech dnes budou lidé protestovat proti nenávisti. Chtějí tak upozornit na rostoucí vlnu xenofobie vůči Ukrajincům a dalším menšinám. Většina protestních pochodů začne v 17 hodin. Do ulic vyjdou lidé třeba ve Varšavě, Krakově, Lublinu nebo Jelení hoře.
2: Počasí. V sobotu bylo nejtepleji na jihu Moravy a taky na Plzeňsku. Ve Strážnici naměřili 31 stupňů, jinde se teploty většinou držely pod 30. To se ale dneska změní. Na dnešek totiž předpověď slibuje teploty od 29 do 33 stupňů a navíc bude slunečno. Oblačnost se začne na obloze objevovat až večer, a to jen na západě republiky. Jinak na severu a severovýchodě území bude o pár stupňů míň, kolem 27 stupňů a na horách většinou kolem 24. Vítr nás moc neochladí, ten dnes povane jen velmi mírný, jihovýchodní. A v noci na zítra bude taky jasná, místy polojasná obloha. Slabší přehánky se můžou objevit jen ojediněle, a to v Čechách. Nejvyšší noční teploty kolem 19 stupňů. No a nejteplejším dnem příštího týdne by mělo být hned pondělí. Zítra teploty stoupnou na 31 až 630 stupňů. Zítra ráno a dopoledne ale bude hlavně na Moravě a ve Slezsku i zvětšená oblačnost a může zapršet. Nejvyšší denní teploty v úterý a ve středu pak budou většinou do 30 stupňů a opět bude slunečno. A tropické teploty nad 30 se vrátí příští víkend. Tak hezkou neděli.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: příběh.
1: Americká zpěvačka Anna Daša Novotny, jednoduše Daša, ve víkendovém radiožurnálu, který posloucháte i v 8 hodin a 20 minut, takřka úplně přesně. Bůh je v detailu. Právě tohle heslo v Morzeově abecedě vyblikává světelný sloup do nebe ze zahrady brněnské vily Tugendhat. Muzeum města Brna oslavuje 25 let od zápisu této památky na seznam UNESCO. Návštěvníci v zahradách kolem vil se můžou ještě dnes v noci přijít zdarma podívat na světelnou show, která výročí připomíná.
2: Méně je více. Tohle heslo se objevuje jako první nad prosklenou stěnou vily Tugendhat, ale když se dívám kolem sebe na zaplněný trávník, tak tady je lidí rozhodně více než méně.
3: Já bydlím vlastně celkem blízko a já jsem to tady viděla už, jak to tady trénovali.
2: Paní Martina světelnou show nejdřív viděla z okna.
3: Takové světelné záblesky, bylo to trošku, když přistává UFO.
2: Na vile se náhle objevuje světelná onyxová stěna a další hesla od architekta Ludviga Miese van der Rohe. Jeden citát, míří do nebe.
3: Bůh je v detailu.
2: Tohle vyblikává světelný sloup, mířící kolmo ze zahrady, prohlašuje ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá.
4: Dosahuje prý do výšky desítek kilometrů.
2: A lidé na to dost nevěřícně koukají.
5: Jak je to možné?
6: Jak je možné, že to svítí nahoru a je v tom vidět ten prach?
5: Jo, jo.
2: V zahradě stojí různě velké koule se zrcadlovým povrchem, modrá, fialová i červená světla osařují stromy.
7: Myslela jsem teda, že bude něco nad náma a nečekala jsem, že to bude na té vile.
3: No já právě přemýšlím, jestli to jako bylo všechno.
2: Na fasádě spodní vily Lefbér se střídají promítané folklorní a modrotiskové vzory. Do zahrady prostřední Arnoldovy vily procházím světelným kaleidoskopem, křišaté zrcadlové kouly. Paprsky světla, které se od ní odráží, si fotí Vojtěch.
8: To je zajímavé na abstraktních věcích. Každý si v tom dokáže najít něco svého.
2: Občas se paprsky roztočí kolem jako řetízkový kolotoč, občas prostupují umělým dýmem, jindy změní barvu a vypadají jako pulzující přesýpací hodiny.
8: Čekal jsem o toho trošku víc, ale bylo to určitě zajímavé.
2: Třetí videomapping na fasádě si fotí Anička a Sára.
9: Vzory, hodně barev, elektronické čárky, mají to hezky vyřízlý do půlky budovy. Se mi líbí.
10: Je to magická projekce, mě se líbí.
11: Tak je to taková pohádková věc.
2: Přitakává jí Šárka. Světelná slavnost sice skončí v neděli o půlnoci, ale když tu vidím, kolik lidí si všechno fotí a natáčí, myslím, že bude dost dobře zachovaná na mnoha facebookových a instagramových profilech. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál, 8:30. Jana Utendorská doplní zprávy.
1: Diplomat Hynek Moníček dnešní modně končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Jeho nástupce zatím není známý. Ještě během léta se Moníček stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Ten bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Některým se podpora sníží. Podle Ministerstva práce se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesním požárům na západě Kanady. Úřady evakuovaly tisíce lidí. V akci je na 1500 hasičů. Podle premiéra provincie Davida Ebyho už oheň zničil i několik domů. A v Jablonci nad Nisou končí 15. ročník prodejní výstavy Bižuterie Křehká krása. Závěrečný program nabídne na letní scéně Eurocentra mimo jiné i módní přehlídku Made in Jablonec. Sport. Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové. Desetibojař Adam Juliš získal bronz v osobním rekordu 7877 bodů. Jasným vítězem se stal švédský favorit Liam Belo da Silva. V letošním nejlepším světovém výkonu 8112 bodů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na 34. už Uždírce nad Doubravou a omezení na silnici 16 Umělníka. Na silnici 37 mezi Ždircem nad Doubravou a Pardubicemi stále řeší nehodu u odbočky na Hlinsko. V místě se zpomaluje v obou směrech. Na tahu 16 mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví dejte pozor v malém újezdu. Pracují tam na údržbě vozovky, projíždí se kyvadlově, ale bez většího zdržení. Pražský okruh je kvůli údržbě v tunelech neprůjezdný mezi exity 3 Vestec a exitem 15 Lohkov, a to v obou směrech. Objízdná trasa vede přes Barrandov a jižní spojku, kolony se zatím netvoří. A na tahu 482 mezi Závišicemi a Kopřivnicí opatrně za odbočkou na Příbor. Havarovalo tam osobní auto, na místo se sjíždějí záchranáři, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Jestli máte rádi slunečné a horké počasí s vysokými teplotami, tak dnešek bude přesně pro vás. Jestli naopak horké dny nevyhledáváte, tak dnes bude lépe zůstat někde ve stínu a v chládku. Máte před sebou totiž slunečný den s teplotami kolem 30. Mezi ta nejteplejší místa dnes bude patřit Polabí, Praha a Jižní Morava. Teploměr tam ukáže i 32 stupňů a víc. Bude jasno bez srážek, oblačnosti pak přibude až večer, a to od západu Čech. Po horkém dni se ale v noci ochladíme, teploty v noci většinou klesnou na 19 až 14 stupňů. No a zítřek přinese opět vysoké teploty, 31 až 36 stupňů. Podle meteorologů by tak zítra měli být opatrní, hlavně starší a chronicky nemocní lidé. Jak mě doplní meteorolog Štefan Hanžák.
5: Máme na zítřek i výstrahu na silnou zátěž teplem, která bude platit zejména pro jihovýchod Moravy a také centrální Čechy, to znamená zejména střední Čechy, ale jsou tam vlastně čas severozápadu, čas východu.
4: Kdo vysoké teploty nevyhledává, tak ho teď trochu uklidním, protože zítřek bude nejteplejším dnem příštího týdne. Po něm se ale mírně ochladí a přes naše území bude večer a v noci na úterý přecházet studená fronta. Zítra odpoledne pak bude oblačnost četnější a můžou přijít i bouřky. To ochlazení od úterý bude mírné, pocítíme ho hlavně tedy v úterý, kdy čekáme nejvyšší teploty do 28 stupňů, a ještě krátce pohled na to, jak je teď. Ve středních Čechách už teplota překročila 20. Na severní a východní Moravě je teď chladněji, většinou do 15 stupňů. Třeba v Rýmařově pod Štátu nebo v Setíně teď mají jen 10. No a o něco tepleji je třeba v Kroměříži nebo Bystřici pod Hostýnem. Tam teď teploměr ukazuje 14 stupňů. A dnešní ráno je po celé republice slunečné. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Vojtěch Bydrman.
0: A ještě mám jeden víkendový tip z našeho webu radiožurnál.cz. Ve františkánském klášteře v Kadani začne ve 13 hodin medové odpoledne. Těšit se tam můžete na jarmark medů a včelích produktů, různé ochutnávky, ale taky na vystoupení kapely Nepřátelé rytmu nebo na dětskou diskotéku Putování s fíkem. Vy i dál putujete společně s Radiožurnálem. Přejeme vám dobré ráno.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Nabízené benefity, zdravotní problémy nebo stěhování, to jsou nejčastější důvody, proč se lidé rozhodnou změnit zdravotní pojišťovnu. A pokud to zvažujete i vy, teď je na to čas. Běží totiž druhé a pro letošek i poslední období, kdy pojišťovny žádosti přijímají. My to teď na Radiožurnálu probereme s redaktorem Krištofem Jiříkem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Podle čeho si mám tedy jinou pojišťovnu vybrat?
1: Souvisí to přesně s těmi důvody, proč lidé pojišťovnu mění a které jsme teď jmenovali na začátku. Když se třeba stěhujeme do jiného regionu, potřebujeme si ověřit, že naši noví lékaři tam mají smlouvu s naší pojišťovnou, a když ne, tak je potřeba ji změnit. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady jsou pak dalšími důvody třeba nabídky benefitů.
2: Kdo preferuje, řekněme, nějaký sportovně zaměřené aktivity a jejich podporu jako životní styl nebo jiné formy prevence, očkování a další. Nově pojišťovny nabízejí i zvláštní programy pro dispenzarizované pojištěnce.
1: Tedy pro ty, kteří například trpí nějakým chronickým onemocněním.
0: A když už mám novou pojišťovnu vybranou, co mám dělat dál?
1: Tak zažádám, a to buď online, což nabízí všech 7 zdravotních pojišťoven, které v Česku máme, anebo osobně, v tomto případě sebou nezapomeňte platný doklad. No a pak by vám měl přijít vyrozumívací nebo potvrzující dopis, ale připomeňme, že klientem nové pojišťovny se stanete až s novým pololetím, tedy k 1. lednu 2027.
0: A musím tu změnu hlásit i své staré pojišťovně?
1: Ne, to potřeba není, pojišťovny si to vyřídí mezi sebou sami. Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová ale upozorňuje, že změnu musíte nahlásit svému zaměstnavateli, ale i jako OSVČ.
3: Živnostníci musí doložit kopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistném, který vystavuje původní pojišťovna.
1: Změnit zdravotní pojišťovnu můžeme jednou za rok, ale máme k tomu 2 termíny, jarní do 31. března a ten současný do konce září.
0: Tak to bylo téma Krištofa Jiříka z domácí redakce Radiožurnálu. Díky a hezký den.
1: Díky, naslyšenou.

0: Na dnešek připadá Den židovských památek, který zpřístupní desítky synagog a židovských hřbitovů po celé republice. No a na Radiožurnálu o tom ještě uslyšíte podrobněji za malou chvíli. 8:45 jsou tu zprávy Radiožurnálu. S Janou Utendorskou.
1: Po ruském masivním útoku na ukrajinskou Oděsu je ve městě minimálně 8 zraněných. Moskva v noci udeřila raketami i bezpilotními letouny. Jedná se o největší ruský útok na Oděsu od začátku tohoto roku. Přímo ve městě je náš zpravodaj Martin Dorazín. Poslouchejte zprávy v 9 hodin. A přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od třetí třídy podporují hlavně voliči současné vlády.
2: Počasí. 9. srpna roku 1992 skončila letní olympiáda v Barceloně a taky u nás padl teplotní rekord pro 9. srpen, který doteď platí. Tehdy u nás naměřili 35,8 stupně Celsia. Tak takové hodnoty dnes na teploměru určitě neuvidíme, i když bude horký letní den s teplotami kolem 30 i nad ní a čekáme slunečno. Nejtepleji dnes bude v Polabí, v Praze a na jihu Moravy, tam by mohly teploty stoupat i nad 32 stupňů. V noci na zítra pak bude jasno, místy polojasno, slabší přehánky se můžou objevit jen ojediněle a to v Čechách. I když budou teploty i tropické, v dalším týdnu by neměly dosahovat tak vysokých hodnot jako začátkem tohoto týdne, kdy jsme naměřili i 40 stupňů. Nejteplejším dnem příštího týdne bude hned zítřek. Teploty stoupnou na 31 až 36 stupňů a zítra ráno a dopoledne bude hlavně na Moravě a ve Slezsku svěčená oblačnost a může i zapršet. A nejvyšší denní teploty v úterý a ve středu už budou většinou do 30 stupňů, no a ty tropické teploty nad 30 se opět vrátí příští víkend. A i když teploty přes den stoupnou nad 30 stupňů, horko už by mělo být snesitelnější i proto, že noci budou chladné. Noční teploty totiž budou v příštím týdnu klesat i k 10 stupňům. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 9. srpen je pro letošek dnem židovských památek, kdy se otevírají desítky synagog a hřbitovů, a to zdarma nebo za dobrovolné vstupné. Máte tak možnost prohlédnout si i památky, které jsou jinak nepřístupné. Otevřené jsou obvykle od 10 do 17 hodin. V Česku se dochovalo kolem 200 synagog a 370 židovských hřbitovů. Víc nám k tomu teď řekne koordinátor projektu Pavel Veselý ze židovské obce v Praze. Přeju vám dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Kam konkrétně byste nás, pane Veselý, pozval? Jaká místa doporučujete navštívit a proč?
1: A určitě by stálo za to podívat se do Písecké synagogy, což je synagoga, která dlouhodobě čeká na rekonstrukci a teď už se pomalu začínají hýbat ledy. Takže to je zrovna objekt, který není volně přístupný a dnes bude tedy výjimečná možnost se do ní podívat během komentovaných prohlídek. A potom samozřejmě i do objektů, kde ta rekonstrukce už proběhla, synagoga v Čáslavi nebo dílčí rekonstrukce proběhla v Neveklově, restaurování stropu, synagoga v Pacově například. A potom samozřejmě velké množství regionálních krásných hřbitovů.
0: Co je docela zajímavé, v Praze je na seznamu památek, které jsou do té dnešní akce zapojené, pouze jeruzalémská synagoga. Proč jen tahle jediná?
1: Je to proto, protože Židovská obec v Praze se snaží tímto projektem propagovat zejména péči o regionální památky. Proto vlastně v Praze pražské památky si na návštěvnost, na problémy s návštěvností nemohou ani stěžovat, ale v jeruzalémské synagoze je instalováno několik expozic, které se věnují právě péči o židovské památky a projektům na jejich obnovu. Takže proto my se rozhodujeme každým rokem zpřístupnit právě jeruzalémskou synagogu s těmito expozicemi zdarma, aby se lidé mohli podívat, kolik práce se udělalo, zejména tedy Židovská obec v Praze, právě na poli péče o tyto památky.
0: Den židovských památek se koná každoročně. Mění se nějak ty objekty nebo jsou pořád stejné? Pozval byste nás na nějakou památku, která je třeba opravdu výjimečná pro letošek?
1: Jádro zůstává stejné, ale snažíme se každým rokem zhruba třetinu těch objektů obměnit v závislosti právě na tom, co se kde za ten uplynulý rok povedlo udělat. Takže letos přibyly jihočeské hřbitovy například v Nové Bystřici, v Miroticích, židovských hřbitov v Hošticích, ve Zběšičkách, což jsou všechno místa, kde právě v loňském roce proběhly třeba opravy zdí a ten hřbitov zase získal trochu větší krásu a atraktivitu pro návštěvníky. Nehledě na to, že mnoho z těchto hřbitovů je umístěno i v docela hezkém prostředí, jako třeba židovský hřbitov ve Zběšičkách. A určitě bych pozval návštěvníky například do synagogy v Pacově, kde dlouhodobě tamní spolek Tikun se věnuje právě rekonstrukci synagogy a ten progres je tam opravdu veliký.
0: No a nakolik se tedy židovské památky daří postupně rekonstruovat?
1: Je to běh na velmi dlouhou trať, protože zejména u těch židovských hřbitovů, tam to jsou památky, do kterých se dá pouze investovat a není z nich žádný zisk ve formě vstupného. Takže tam jsme odkázáni na ten objem finančních prostředků, které jsme schopni získat, ať už z vlastních zdrojů, a nebo například ze zdrojů Česko-německého fondu budoucnosti či nadačního fondu obětem holokaustu, ale nebo třeba i různých jiných státních zdrojů. Takže je to hodně o těch financích a potom také o nějaké smysluplné využitelnosti těch objektů, protože on asi není zas takový problém rekonstruovat nějakou vesnickou synagogu, ale najít potom pro ní smysluplné využití

0: A na velkém množství hřbitovů ta práce postoupila už do fáze, kterou ti běžní návštěvníci nevidí, což znamená, že tam proběhla i dokumentace těch hřbitovů, takže máme plány těch hřbitovů, máme soupisy pohřbených. Takže ta péče se samozřejmě posunuje, ale je to běh na ještě dlouhou trať a na mnoho let před námi.
1: Na závěr prosím poraďte, kde můžou posluchači, které třeba tahle akce Den židovských památek zaujala, najít seznam všech hřbitovů a synagog, co se dnes dají navštívit.
0: Seznam všech objektů najdou na webu denžidovskýchpamátek.cz, kde je nejenom tedy seznam s otvírací dobou, ale je tam i přehled doprovodných programů, komentovaných prohlídek a dalších jiných akcí. A najdou tam i mapu všech hřbitovů i synagog, které jsou součástí letošního ročníku.
1: Připomíná Pavel Veselý ze židovské obce v Praze, tedy koordinátor projektu Den židovských památek, který každoročně připadá na 2. srpnovou neděli, což je právě dnešek. Pane Veselý, moc děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Jestli milujete kávu, dnes byste určitě měli vyrazit do severočeského Mostu. Už za pár minut tam v parku Střed začne druhý ročník kávového festivalu Kafování. Radiožurnál je s vámi i v 9 hodin. A zprávy má Jana Utendorská.
1: Na ukrajinskou Oděsu masivně útočily ruské rakety a drony, nejméně 8 lidí je zraněných. Horští záchranáři měli v červenci víc zásahů než loni, nejvíc úrazů bylo v Jeseníkách. Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili v šancelize Spartu 2-0. Na nehodu pozor na D55 z Otrokovic do Přerova na kilometru 31 a bude slunečno, teploty až 33.

0: 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Rusko v noci znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou Oděsu. Kvůli největšímu letošnímu úderu ruských dronů a raket na město je zraněných nejméně 8 lidí. Ve městě vypukly na několika místech požáry. V celé Oděse zároveň vypadla elektřina a omezené jsou taky dodávky vody. Situaci na místě dopadu jedné ze střel sledoval náš ukrajinský zpravodaj Martin Dorazín.
2: Je to asi největší útok, který tady byl, co jsem já tady zažil za ty poslední 2,5 roku v Oděse. Bylo to v několik desítek dronů a zároveň i raket, které útočily velmi intenzivně nejenom na centrum, ale i na předměstí Oděsy.
0: Nejméně 2 mrtvé a 13 zraněných hlásí po ruském útoku taky v Charkově. Rusko na Oděsu útočí opakovaně od začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu před více než 4 lety. Naopak Ukrajina zvyšuje počet vzdušných úderů v hloubi Ruska a zaměřuje se na jeho energetickou infrastrukturu. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
0: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Horská služba si v první půlce prázdnin připsala 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů stoupl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem je i letošní vyšší návštěvnost hor, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
4: Nejvíc úrazů mají jeseníky, tak jako každoročně. Hned za nima Šumava a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bikeparcích a obdobné.
0: Zápis zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů budou řešit agentury Czech Tourism a Česká centrála cestovního ruchu. Požádala je o to Mladoboleslavská radnice. O případném zápisu pak rozhodnou zastupitelé, vysvětluje radní města Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
5: Si uvědomujeme, že vynaložit 1 milion korun za zápis do Guinnessovy knihy rekordů je skutečně hodně peněz. A proto jsme se ve vedení radnice dohodli, že zpracujeme cost-benefit analýzu, analýzu příležitostí a nákladů a tu předložíme zastupitelům, kteří zajdou z říjnových komunálních voleb.
0: Geodeti měřením potvrdili náklon hradní věže 7,315 tisícin stupně. Výrazně tak překonává i slavnou šikmou věž v italské Pise.
6: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili Spartu 2-0 a budovali i ve třetím utkání nového ročníku šance ligy. Trenér Středočechů Aleš Majer byl spokojený především s výkonem v první půli, kdy domácí dali oba góly.
7: Jsme byli dostatečně, i když to je trošku líp, ale dostatečně kvalitní v kombinaci a nebáli jsme se hrát a myslím si, že jsme byli velmi aktivní, hlavně v těch přechodových fázích a až na pár lehkých ztrát jsme nedávali míče zadarmo. Škoda, že jsme tam některé ty situace nedotáhli, tam si myslím, že jsme někdy v takový předfinální fázi zbytečně přišli o míč do slehce.
6: Mladá Boleslav vede neúplnou tabulku o skóre před Teplicemi, které v divokém zápase remizovali s Plzní 5-5. Bohemians zvítězili na hřišti Zlína 2-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D55C u Otrokovic a také na 49C u Pozděchova. Na D55 z Otrokovic směrem do Přerova dejte pozor za sjezdem na Zlín. Na 30,5 kilometru se srazila 2 osobní auta, na místě už je policie, kolem se projíždí plynule. Na silnici 49 mezi Vizovicemi a Valašskou Polánkou opatrně na vjezdu do Pozděchova. Osobní auto se tam střetlo se zvěří. Pražský okruh je stále neprůjezdný v obou směrech mezi sjezdy na Vestec a Lochkov mezi 3. a 15. kilometrem. V tunelech pracují na údržbě, uzávěra by měla trvat do dnešního poledne. Objízdná trasa vede přes jižní spojku a Barrandov. A na tahu 377 mezi Černou horou a Rájcem Jestřebím se srazila 2 osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, později večer ojediněle na západě Čech přibývání oblačnosti. Teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy. Teď už víkendový radiožurnál otevírá zápisník zahraničních zpravodajů. Slovo má Vojtěch Bitterman.

Američané letos slaví 250. výročí vzniku své země. Nezávislost totiž vyhlásili 4. července roku 1776. Americké vlajky tak visí před domy, na zahrádkách, autech i budovách. Málo kdo ale ví, že výrobou té úplně první riskovala kdysi jedna švadle na život. A my vám její příběh v dnešním zápisníku odvyprávíme. Vydáme se ale taky do Alžírska, kde je v plném proudu svatební sezóna a tamní nevěsty svatbu často mění doslova v přehlídkové molo. V zápisníku proto zamíříme na nákup do svatebního obchůdku ve starém centru Alžíru. Ale budete ho mnohem víc, tak dobré dopoledne.

0: Tradiční svatební rituály z východu Alžírska dřív trvaly 3 dny. Dnes už je svatba většinou jednodenní, hlavně kvůli drahým pronájmům svatebních sálů. Na čem ale alžírské nevěsty šetřit nechtějí, jsou svatební šaty. Často se jich koupí hned několik a během svatebního dne si je postupně převlékají. Svatební krámky ve staré čtvrti hlavního města Alžíru ale nejsou celé bílé. Naopak hrají různými barvami i střihy. Do jednoho teď nahlédneme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou.
1: Vyšli jsme do malého obchůdku se spoustou barevných šatů. Prodavač Jasin nám začíná ukazovat šaty a já tady s sebou mám taky jako pomocnici Henu, která už na několika alžírských svatbách byla a taky dost zajímají tradiční alžírské oděvy v jednotlivých regionech.
2: Běžně má každá nevěsta alespoň jedny šaty ze svého regionu, ale většina nevěst mívá 7 různých typů šatů.
1: Tak většinou prostě obejdou více různých obchodů, tady vyberou jedny šaty, v tom sousedním obchodu druhé, o kousek dál třeba třetí a potom si dají dohromady tu svoji svatební garderobu a jak mi tady Hna a Jasin říkají, tak je z toho potom taková modní přehlídka na té svatbě.
2: Toto jsou šaty ze západu Alžírska a tady z východu z města Konstantin. A tyto z regionu Kabylie. Toto je vestička z Alžíru, ta se běžně nosí s kalhotami.
1: V jižnější části Alžírska jsou šaty, které mi připomínají asi nejvíc ty, které bychom v Česku považovali za šaty svatební. Jsou to takové krajkované, dobílo-růžové barvy laděné šaty zdobené zlatými korálky.
2: Nosily se hodně za francouzské kolonizace a ta látka připomíná šaty evropského stylu.
1: Teď mám nabídku si některé ty šaty vyzkoušet, tak já jsem si vybrala krásně zdobené barevné šaty.
2: Z regionu Kabylie mají původní proužky i látku.
1: Ty samotné šaty mám na sobě a jak je na nich hodně těch výšivek, tak jsou poměrně těžké. Další část je pásek, teď futa, taková zástěra. Je typická tím, že látka i ta výšivka tady vytváří takové proužky různobarevné a je potom doplňovaná ještě nějakým dalším vzorem. A ještě je tu jeden pásek, který jde okolo pasu třikrát a je to spletení takových barevných provázků.
3: So you still have the burnous, please.
1: Poslední část se jmenuje burnous. Je to taková kapuce, plášť.
2: Toto je symbol konzervativní strany Alžírska.
1: Cena šatů se samozřejmě liší podle toho, jak dlouho trvá, než se uší. Ty levnější začínají okolo nějakých 2500, ty dražší jdou k 8 až možná 9 tisícům. No a jak se dozvídám, tak právě v létě je svatební sezóna v Alžírsku v plném proudu. Z Alžíru Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: V zápisníku zahraničních zpravodajů se vracíme do Alžírska ke svatebním šatům a samozřejmě taky k naší zpravodajce Janě Karasové. Jano, vítej ve vysílání.
1: Pěkný den.
0: Jak už jsme říkali, nevěsty si obvykle pořizují šatů víc a během svatby se několikrát převlékají. Zjistila jsi, co se všemi těmi šatami vlastně dělají po svatbě?
1: Já jsem se na to úplně přímo neptala, ale z těch náznaků, co jsem se dozvěděla, tak hodně záleží, kolik vlastně mají peněz, jestli je třeba potřebují prodat. Ale oni si je vlastně můžou nechat, protože jak jsou to ty tradiční oděvy z různých regionů, tak se hodí i na jiné příležitosti a třeba i na jiné svatby, protože v těch tradičních oděvech chodí i svatební hosté, takže pokud jdou jako družičky, zvlášť ty šaty, které třeba nejsou bílé, tak ty si klidně můžou vzít i na nějakou jinou svatbu.
0: U nás se dělávají různé tematické svatby, třeba rustikální, v retro stylu nebo industriální. Existuje nějaký podobný trend i v Alžírsku, nebo tam je to přece jenom víc tradiční?
1: No tak hlavně Alžírsko je opravdu velká země, rozlohou největší země v Africe a ten počet šatů a ten počet regionů naznačuje, že ty tradice a ty konkrétní svatby se liší a například dokonce ty svatební tradice a taky vůbec výroba celých těch svatebních šatů v jednom severozápadním regionu okolo města Tlemcen v Alžírsku jsou zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Ty šaty se tam jmenují cheda a jsou velmi zajímavé, protože jsou hodně zdobené korálky a mají taky takový zvláštní čepec nebo pokrývku hlavy, která vypadá jako taková širší zdobená čelenka, ale nahoře má ještě takový jako kdyby kužel, takže tady tyto tradice jsou dokonce na právě tom světovém seznamu kulturního dědictví, ale jedna tradice, kterou jsem tam hodně slyšela a která je společná pro víceméně všechny ty regiony, je taková ceremonie, kdy dostane ta nevěsta i ten ženich, každý jsou v té době zvlášť, nakreslený na ruku, na dlaň, takové kolečko henou a ten ženich si dokonce na tady tuhle ceremonii obléká taky zvláštní oděv, kterým jsem se taky viděla a mohla jsem na něj sáhnout, neskoušela jsem si ho tedy v tom obchůdku v Alžíru.
0: Jano, a jak je to v Alžírsku s výběrem životního partnera?
1: Záleží. Já jsem byla v Alžíru v hlavním městě a tam jsem byla pozvaná k několika ženám na oslavu narození nového dítěte a oni mi říkali, že oni už si vybírali manžele a své partnery sami, ale jejich rodiče ještě měli domluvené svazky.
0: Uzavírá v zápisníku naše zpravodajka Jana Karasová. Děkujeme, hezký den.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: Americká vlajka je asi nejznámější vlajkou planety. Jejich 50 hvězd a 13 pruhů spolehlivě rozezná většina lidí. Díky oslavám 250. narozenin Země si Američané letos vystavují doslova na každém rohu. Víte ale, jak vlastně vznikla? Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová se vydala do domku ve Filadelfii, kde podle legendy švadlena Betsy Rossová ušila tu úplně první vlajku. Místo slávy se ale v těch dnech spíš bála o život, protože ji za takový čin hrozila smrt oběšením.
1: Jsem ve Filadelfii, jen pár kroků od místa, kde před 250 lety podepsali tu slavnou deklaraci nezávislosti, a mezi moderními budovami tady stojí takový úzký cihlový domek a před ním je zahradní restaurace, kde posedávají návštěvníci, a právě tady prý vznikla první americká vlajka.
2: So she actually saw the first flag?
3: Correct.
2: Oh.
3: General Washington was in Philadelphia. He was the Virginia delegate to the first.
1: Legenda je to krásná. V červnu 1776 vešli do krámku tři muži, mezi nimi sám George Washington a 24-leté vdově Betsy Rossové, která si po smrti manžela sama vedla čalovnickou dílnu, ukázali náčrt vlajky se šesticípými hvězdami. Betsy prý vzala nůžky, jedním střihem vytvořila hvězdu pěticípou a zakázku dostala. Žena v dobovém kostýmu se představí jako Margaret Woodbyová. Sedí tady v té zahradní restauraci a vypráví lidem o tehdejší politické situaci.
4: Když generál George Washington požádal Betsy Rossovou, aby ušila vlajku, bylo to pro ní totéž jako spáchat vlastizradu. A trestem byla smrt oběšením.
1: Každý obyvatel Ameriky byl tehdy právně poddaným britského krále. Vyhlásit nezávislost znamenalo vzpouru poddaných proti panovníkovi. A k tomu potřebovali tu vlastní vlajku.
4: Betsy ušila vlajku s nápisem, že jsme nyní Spojené státy americké. Už samotným ušitím té vlajky se dopustila vlastizrady. To znamenalo, že o tom tehdy nesměla ani promluvit.
1: Naráží na to, že legenda o statečné švadleně, rebelce a vdově, která po smrti manžela sama vedla čalounickou dílnu, se ne zcela slučuje s historickými záznamy. V nich totiž neexistuje jediný důkaz o tom, že by Betsy Rossová vlajku s 13 pruhy a 13 pěticípými hvězdami skutečně ušila.
4: Ona stejně jako mnozí další během války nemohli veřejně mluvit o tom, co dělají, protože tím bychom se dopustili vlastizrady. Naše město Filadelfie se tehdy dopouštělo vlastizrady už jen tím, že se postavilo na stranu Američanů.
1: Američanům to ale zjevně nevadí. Tady na tom nádvoří, kde je Betsy pochovaná, se fotí školní výpravy a letos v roce 250. narozenin sem míří víc lidí než kdy dřív. Možná i proto, že příběh statečné švadleny rebelky je přesně ten druh legendy, jakou o svém vzniku chce Amerika vyprávět. Z nádvoří domu Betsy Rossové ve Filadelfii, Jana Ciglerová, Radiožurnál.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál 9.30. Na řadě jsou zprávy s Janou Utendorskou.
3: Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Na jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku. Uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů. Od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí. Tajfun Dolphin míří k východnímu pobřeží Číny. Podle Národního meteorologického centra by měl pevninu zasáhnout v noci na pondělí místního času. Přinese silný vítr, vydatné srážky, povodně a riziko sesuvu půdy. Úřady evakuovaly desítky tisíc lidí a pozastavili provoz trajektů, některých vlaků a letů. A jeden židovských památek po celém Česku je možné zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. A to i místa, která jsou běžně nepřístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná.
4: Sport.
3: Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny Británie třídy Moto 2 ze 6. místa. V kvalifikaci ztratil na vítězného Španěla Guevaru necelých 8 desetin sekundy. Závod začne ve 12:15 do odpoledne. Elitní kategorii MotoGP odstartuje z 1. místa lídr šampionátu Španěl Martín, který ovládl na okruhu Silverstoneu i včerejší sprint.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D46 u Prostějova a neprůjezdný Pražský okruh. Na D46 Zvyšková ve směru do Olomouce opatrně za sjezdem na Prostějov sever. Na 29. kilometru pracují na opravě svodidel v levém pruhu. Pražský okruh je kvůli údržbě v tunelech stále neprůjezdný v obou směrech. Mezi exity 3 a exitem 15 Lochkov objízdná trasa vede přes jižní spojku a Barrandov, zatím bez kolon. Na tahu 171 mezi Sušicí a Čkyní dejte pozor před podmokly. Osobní auto tam narazilo do stromu, na místo se sjíždějí záchranáři. A silnice 279 mezi Příšovicemi a Českým Dubem je za Havlovicemi neprůjezdná. Hasiči tam likvidují padlý strom přes cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, později večer bude ojediněle na západě Čech přibývat oblačnosti. Teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 27, na horách kolem 24, na Šumavě až 27 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál Zápisník zahraničních zpravodajů. Slovo má Vojtěch Bitterman.
2: Malé vesničky s kamennými kostelíky a dlouhé lány vinné révy. Tak vypadá region Bordeaux, který je po staletí proslulý svým vínem. Jeho západní Francii ale trápí dlouhodobé sucho a vinaři se místo vína stále častěji snaží pěstovat i jiné plodiny, třeba melouny nebo kivy. A ve druhé části dnešního zápisníku o tom ještě uslyšíte. Tak klidné dopoledne.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách. Do you

0: tomto týdnu uplynulo 145 let od narození muže, který změnil moderní medicínu. Alexander Fleming byl lékař a vědec, jehož objev penicilínu položil základy moderní antibiotické léčby. Jeho práce bez nadsázky zachránila životy stovkám milionů lidí. Jeho laboratoř, kam se vydal Jaromír Marek, je dodnes k vidění nedaleko londýnského nádraží Paddington.
1: Místnost ve druhém patře londýnské nemocnice svaté Marie je opravdu maličká. Celou jednu stěnu zabírá okno, druhou stěnu dveře. Původně tady skladovali plínky pro sousední porodnici, pak si v ní svoji laboratoř zřídil Alexander Fleming.
2: This is where it all happened.
3: Tady se to vše odehrálo. Podívejte, jak je vše staromódní, zastaralé, zatuchlé a trochu zaprášené. Ale právě jen v takovém místě mohl být penicilin objeven.
1: Říká historik a kurátor muzea Kevin Brown, muž, který patří mezi největší odborníky na život a dílo Alexandra Fleminga. Stůl pod oknem je přeplněný laboratorním vybavením, zkumavkami, mikroskopy, Petriho miskami. Místnost vypadá přesně tak, jako v době, kdy se odehrál převratný objev. Přispěla tomu vlastně náhoda. 3. září roku 1928 se Fleming vrátil z dovolené a zjistil, že v jedné misce vyrostla neznámá plíseň, která hubí bakterie.
3: Vše bylo dílem náhodné kontaminace. Ve sterilních podmínkách by k tomu nedošlo. Někdo proto může namítnout, Fleming měl prostě jen štěstí. Ale to není pravda. Za touto náhodou stála dlouhá odborná práce.
1: Říká Kevin Brown. Místnůstka, kde se historický objev odehrál, je tak malá, že se do ní stěží oba vejdeme. Její význam pro moderní medicínu je však obrovský.
3: Ve 40. letech provázeli Fleminga nejmodernější laboratoří v New Yorku. Jeden novinář se ho zeptal, co si o ní myslí a čekal, že odpoví něco v tom smyslu, jak úžasnou práci by s takovým nejlepším vybavením udělal. Fleming však řekl, no, je to moc hezké, ale tady bych penicilin nikdy nemohl objevit. Je tady až příliš čisto.
1: Alexander Fleming a jeho tým ještě nedokázal penicilin izolovat. To se podařilo až vědcům v Oxfordu o více než 10 roků později. Masová výroba tohoto antibiotika pak začala v roce 1941 ve Spojených státech.
2: But the important thing with Fleming is back in 1929.
3: Důležité bylo, že Fleming rok po svém objevu, tedy v roce 1929, svá zjištění publikoval. Předvídal, že pokud vyřeší problém, jak penicilin izolovat, bude mít klinické využití. I bez Fleminga by se jistě objevila antibiotika, ale možná ne penicilin. Kdybychom ho ve své době neměli, kdo ví, kdo z nás by dnes žil.
1: Uzavírá Kevin Brown. Není divu, že skotský lékař Alexander Fleming získal za svůj objev Nobelovu cenu. Z londýnské nemocnice svaté Marie Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Poslední píseň kapely Beatles, tak lidé označují tuhle hitovku Now and Then z roku 2023. John Lennon ji napsal už ve druhé polovině 70. let, ale podařilo se jí potom vydat až pomocí umělé inteligence, která oddělila zvukové stupy a přimíchala k základu zpěv a nástroje všech členů Beatles. Je skoro 9:45, tady je stále zápisník zahraničních zpravodajů. S regionem Bordeaux si většinou spojujeme dobré červené víno, už méně třeba olivy, kivy nebo melouny. Tyto plodiny ale stále častěji začínají pěstovat francouzští vinaři právě místo vína. Důvodem je sucho a složité zavlažování vinné révy. Se zpravodajem Marcelem Faltisem se teď vydáme k jednomu vinaři, který se s klimatickou změnou vyrovnává po svém.
1: Je bio, 100%. Pas de soufre, pas de cuivre, rien du tout.
2: Claude se natahuje k vinné révě, která popíná kamennou zeď a pobízí mě, ať si utrhnu bobuly. Stolní víno už je sladké a Claude mě upozorňuje, že je to 100% bio. Vinnou révu tady, asi 40 kilometrů od Bordeaux, vysadili na začátku 19. století jeho předci. Dlouhotrvající sucho a měnící se klima ale zásadně mění zdejší vinařský region.
3: Nedostatek vody a sucho nás velmi trápí. Od loňského roku je kvůli nedostatku vody v bobulích málo šťávy. Teď by potřebovalo zapršet a pořádně, aby se to ještě projevilo na hroznech a aby v nich bylo dost šťávy.
2: Claude obhospodařuje 50 hektarů vinic se svojí rodinou, zejména se svým synem, který vystudoval enologii v Bordeaux. Společně teď zkoušejí pěstovat i jiné plodiny, které nejsou na sucho tak náchylné jako víno.
3: Došlo to tak daleko, že můj syn předevčírem zasadil olivovníky. Olivovníky, které jsou typickým stromem jižní Evropy. Za 3 nebo 4 roky možná sklidíme první olivy na výrobu oleje.
2: Claude bere velký klíč a otevírá dveře od vinného sklepa. Na zemi jsou dřevěné sudy a v nich víno jenom z několika málo odrůd.
3: Pořád pěstujeme stejné odrůdy. Jsme v tom trochu omezení. Prostě to tak je. U nás je to Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Semillon, Muscadet a tím to končí. Můžeme samozřejmě vysadit i jiné odrůdy, ale víno z nich už nemůžeme prodávat jako Bordeaux. Přišli bychom o apelaci.
2: Vysvětluje Claude, který by kvůli přísným francouzským zákonům chránícím kvalitu vína nemohl na lahvích uvádět, že je dané víno z Bordeaux. Místní vinaře netrápí jenom dlouhodobé sucho, ale i klesající spotřeba alkoholu, a to zejména u mladé generace. Nice, která provozuje obchod s vínem v obci Ares nedaleko Bordeaux, proto musela začít nabízet i různé pivní speciály nebo whisky.
4: Bordeaux a été une grande région pour le vin pendant très longtemps.
5: Bordeaux bylo po velmi dlouhou dobu významnou vinařskou oblastí. Dobré víno ale není úplně nejlevnější a lidé nemají takový zájem pít víno a vychutnávat si kvalitní láhve. Už neplatí ani to, že by si v neděli u rodinného oběda otevřeli láhev. Ale pijí zase jiné věci. Za rok a půl jsme zdvojnásobili prodej piva.
2: Klesající konzumace vína ve Francii souvisí i s proměnou životního stylu mladších generací, které alkohol pijí méně a častěji dávají přednost jiným nápojům. Jihozápadní Francie, vyhlášená svým vínem, teď ale řeší další problém. Dopady rozsáhlých lesních požárů na turistickou sezónu. Nice se kvůli ohni sama musela evakuovat a bála se, že přijde o svůj obchod. Teď už je zpátky. Turisté se ale zatím nevrátili. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Když se řekne světově proslulý alkohol, většině lidí se vybaví kvalitní whisky nebo francouzské víno. Možná zrovna to z Bordeaux, o kterém byla v zápisníku řeč před malou chvílí. Jen málo koho by ale napadla medovina, a ještě ze Slovenska. Přitom právě pod Malými Karpaty vznikají medoviny, které několikrát získaly titul nejlepších na světě. Naše zpravodajka Bára Vránová se vydala zjistit, proč se tomuhle nápoji daří právě tam.
1: Smolenice nedaleko Trnavy. Na první pohled úplně obyčejná obec, jakých jsou na Slovensku tisíce. Pár domů, kolem louky rozkvetlé, pole, vzadu je taky les. A právě na tomto docela obyčejném místě Pavol Kudláč a jeho dva kamarádi vyrábějí medovinu, která nejenže uspěla ve světové konkurenci, ona ji dokonce překonala a můžeme tedy říct, že tady vzniká nejlepší medovina na světě.
2: Jedna je to tým, že máme výborné medy, lebo tá príroda je veľmi bohatá na to kvetenstvo. A z toho, keď sú vynikajúce medy, je vynikajúca medovina.
1: Malé Karpaty jsou známé hlavně vínem, jenomže i včelařina tady má dlouhou tradici. Pavol Kudláč se k tomuto řemeslu dostal už jako školák díky kroužku.
2: Možno to byla viac exotika, alebo prostě dobrodružstvo, alebo bol hasičský kružok, športový, taký, onaký, výtvarný, ale tých včelařských kružkov to nebolo zase všade, takže jsme tam jednoducho išli.
1: Jenže časem je přestal zajímat jenom med.
2: Už v celkom rannom veku, nazvem to tak, sme si povedali, že a čo tá medovina? Ako to chutí? Však sa to vyrába v tých knižkách včelárských, sme to načítali, že však voda, med, kvasinky, počkáme si, dozrejeme, alebo keď nepočkáme, nemusí ani tak dlho zrieť, hlavne, aby sme koštovali.
1: Dnes jejich medovina zbírá ocenění po celém světě. A to, jak vzniká, mi Pavol Kudláč ukazuje přímo mezi obrovskými nerezovými tanky.
2: Prečerpáme do tých nádob, tam ho zmiešame s vodou. Na 1 liter medoviny ide takmer 0,5 kila medu.
1: Pak následuje fermentace, což je podle Pavla velmi zásadní součást celého procesu, protože právě v tomto momentu se rozhoduje, jak to s medovinou vlastně dopadne.
2: Je to jedno, jaká kvasinka tam pracuje. My jsme vyzkoušeli 34 druhou, až ta 35. se nám podarila a s tou teraz vyrábáme.
1: Medovina pak na závěr zraje v dubových, takzvaných barikových sudech, což jsou vlastně sudy třeba po víně nebo po whisky, které jsou uvnitř navíc vypálené, úplně spálené. A je to kvůli tomu, že takto upravené dřevo dodá medovině jednak tmavší barvu, ale hlavně různé chuťové tóny, od vanilky přes čokoládu až třeba po kokos.
2: Všeobecně platí o medovině, že čím dlhšie zreje, tým je jemnejšia. Medovina alebo výroba dobrej medoviny by mala trvať aspoň ten rok. V týchto menších sudoch tie špeciály sú ešte archívnejšie, rok, dva, tri, ako sa nám ktorá vyvinie a podarí.
1: Ročně Pavol Kudláč vyrobí asi 100 000 lahví medoviny. Recept na tu nejlepší, na tu oceňovanou si samozřejmě pečlivě střeží a neřekne ho ani vlastnímu bratrovi, který má vlastní včelařství ve vedlejší obci. Zároveň ale není důvod, aby si v rodině vyměňovali know-how, protože právě bratrova medovina získala titul nejlepší na světě před pár lety taky. Ze Smolenic Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko letí, kam dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato!
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
3: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská pro vás má zprávy.
4: Cizí jazyk by měl být podle většiny Čechů povinný až od třetí třídy, ukazuje to bleskový průzkum pro Radiožurnál. Hynek Muníček končí jako poradce pro národní bezpečnost, jeho nástupce vláda zatím neoznámila. Tyčkařka Nicole Krutilová se stala juniorskou mistryní světa. Pozor na sraženou lišku na dálnici D5 z Prahy do Plzně na 12. kilometru. A bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Více než 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od třetí třídy podporují hlavně voliči současné vlády, říká Vojtěch Dufek z agentury Median.
5: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
4: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů.

0: Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Kmoníček působí na ministerstvu zahraničí od roku 1995. Byl čelským velvyslancem v Indii, Austrálii nebo ve Vietnamu. V letech 2013 až 17 taky vedl zahraniční odbor prezidentské kanceláře. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně na burze. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně, říká mluvčí sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
1: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek, elektřiny a plynu.
0: Před 81 lety dopadla na japonské město Nagasaki jaderná bomba plutoniová puma Little Man česky tlouštík. Tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí.
2: Bombardér B-29 přitom nejdřív mířil na město Kokurato, ale nakonec zachránilo počasí, kdy kvůli oblačnosti nebylo nic vidět. Exploze v Nagasaki o teplotě skoro 4000 stupňů Celsia a o síle přes 20 kilotun TNT okamžitě zničila nebo poškodila skoro polovinu města. Japonská premiérka Sanae Takaichiová ve čtvrtek v Hirošimě řekla, že tato zkáza už se nesmí nikdy opakovat.
3: Japonsko pevně dodržuje 3 nejaderné principy. Jako jediný národ, který zažil atomové bombardování, neseme odpovědnost za neúnavné úsilí o realizaci světa bez jaderných zbraní.
2: 3 nejaderné principy jsou japonskou dlouhodobou národní politikou. Podle ní země nevlastní ani nevyrábí jaderné zbraně a zároveň nepovoluje jejich dovoz. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
4: Sport. Tyčkařka Nicole Krutilová je novou juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene zvítězila výkonem 445 cm. Navázala tak na Amálii Švábíkovou, která před 8 lety získala zlato ve finském Tampere. Po závodě byla Krutilová dojatá, původně totiž hrozilo, že vůbec nenastoupí.
5: Myslím, že tahle sezóna byla hodně trnitá pro mě, i když možná to navenek úplně nevypadá, ale opravdu se trápila s tříslem, pak prostě s propíchnutou nohou. Na závěr tady jsem fakt jako onemocněla a prostě jsem přemýšlela, jestli do závodu nastoupím, takže to, že jsem vyhrála, je prostě podle mě o to větší jako pocit a je to neuvěřitelné.
4: Česká výprava už získala v Americe kompletní sbírku medailí. Ve středu vybojovala stříbro, smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková. Bronz přidal v Oregonu 10 bojař Adam Juliš.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D5 u Loděnice a omezení na D46 u Prostějova. Na D5C z Prahy ve směru do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Loděnice. Na 12. kilometru leží sražená srna ve stoupacím pruhu. Na D46 z Vyškova ve směru do Olomouce zpozorněte za sjezdem na Prostějov sever. Na 29. kilometru pracují silničáře na opravě středových svodidel, blokují levý pruh, kolem se projíždí plynule. Na tahu 16 mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví opatrně v malém újezdu. Pracují tam silničáři, projíždí se Kyvadlově, počítejte s kratším zdržením. A připomínáme neprůjezdný pražský okruh v obou směrech mezi sjezdy na Vestec a Lochkov. Pracují tam na údržbě v tunelech, objízdná trasa vede přes Barrandov a jižní spojku. Tam počítejte s frontou před Barrandovským mostem a také před nájezdem na magistrálu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, později večer bude ojediněle na západě Čech přibývat oblačnosti, teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy. Teď už má slovo Patricie Strouhalová a host víkendového Radiožurnálu.
8: A dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je Darina Síglová, gastronomická novinářka, redaktorka časopisu Apetit. Tak dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Už jako malá nakukovala babičkám pod ruce při přípravě dortů a buchet, prošla několika restauracemi a od psaní si někdy odskočila do víc či méně profesionální kuchyně. Kromě toho byla na stáži i v michelinských restauracích v New Yorku a v Dubaji. Jaké to tam bylo?
9: Skvělý. Já miluju ty profesionální kuchyně, protože člověk se vždycky dozví zase spoustu jako nových věcí, nových postupů, nových kombinací, nových ingrediencí, ale je to hodně i o těch postupech, kdy my si myslíme, že něco jako hrozně špatně a potom vlastně zjistíte, že v té profesionální kuchyni se to dělá úplně běžně. Já, co jsem si nejvíc odnesla zrovna z toho New Yorku, z Le Bernardinu, bylo, že prostě mrazit sladký je vlastně úplně běžný a bez toho průběžného mražení některý dezerty prostě vůbec neuděláte. Tak to bylo takový moje jako největší zjištění, který jsem si odvezla z New Yorku. A zase z Dubaje, tam jsem prošla několika kuchyněmi, včetně té michelinské. A v tom Oceánu jsem strávila nejvíc času. Tam jsem si odnesla, že i šéfkuchař může být skvělý lídr. To byl za mě šéfkuchař s nejlepším leadershipem, který jsem kdy v kuchyni viděla. Tak to bylo první takový jako na té lidské úrovni. A potom z libanonský restaurace, která tam v tom komplexu toho hotelu je taky a kde jsem taky strávila pár dní, jsem si odnesla, že se vlastně vůbec nemusíme bát vývarů v kostce, který jsme do té doby hanili a tvářili jsme se, že bychom se za to měli stydět a že se to nepoužívá a prostě tady bylo hnutí proti kostce a hnutí proti masoxu a já od té doby se ho nebojím a velmi ráda ho házím všude, protože oni ho tam taky bez okolku házeli všude a kdo jsem já, abych se na ně povyšovala.
10: Host radiožurnálu.

0: Karina Síglová, gastronomická novinářka, dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tvoje jméno dlouhodobě patří právě k časopisu Apetit. Texty, reportáže, sloupky vlastně formovaly náš vkus české kulinářské veřejnosti. Tak jak na tom podle tebe dneska jsme? Co umíme? Kde tápeme?
1: Jsme na tom znatelně líp. Má to určitě, ten vývoj je obrovský. Máme spoustu lidí, kteří už mají projedeno, nachutnáno, nacestováno, nazbíraných spousta zkušeností, ví, co by chtěli a nebojí se si o to říct, nebojí se poznat, že dostali špatné jídlo, nebojí se, nebo aspoň rozhodně je nás víc, kteří by se nebáli vrátit jídlo v kuchyni nebo dát tu zpětnou vazbu. Myslím si, že i víme, jak by některé věci mohly nebo spíš možná měly chutnat. Nebojíme se ozvat, protože přece jenom jsou to naše peníze, jsou to těžce vydělané peníze, to jídlo v těch restauracích něco stojí. Samozřejmě, že to neplatí vždycky a neplatí to o všech, ale tady v tom vidím jako obrovský posun, že ta gastronomie se někam vybíjí, že prostě když je dobrá hospoda, tak lidi se vrací a když je špatná hospoda, tak se prostě ty lidi nevrací. Samozřejmě, že se s tím pojí jako spousta věcí, že najednou přijdete do hospody a široko daleko nic není, vy máte hlad a prostě si tu jako... Teď nechci být hanlivá, ale hnusnou polívku dáte, protože je to pořád lepší, než umřít hlady. A taky umíme dávat, myslím si, že kam bychom se mohli posunout, je dávat víc těch pozitivních recenzí, než těch negativních, že prostě když se nám někde líbí a někde nám chutná, nebo někde, kde byl skvělý servis, tak prostě jenom jako neříci je, tady to bylo hezký, ale prostě to i do těch recenzí napsat. Je spousta lidí, který jako... Jakmile vám někde nechutná, řeknete to všem a jakmile vám někde chutná, tak si to jako myslíte a je ticho po pěšině a myslím si, že je to škoda.
0: Při tom domácím vaření je něco, za co se pořád stydíme? Třeba ty masové nebo zeleninové kostky bujonové nebo v té restauraci někdo třeba stále smažený sýr, někdo oblohy, takové to kolečko papriky, kolečko... Rečete.
1: Já jsem milovník všeho, co je divný, takže já když to někde dostanu, tak vlastně trošku si tleskám ručičkama a já sám, protože už se to moc nevidí, tak je to takový zábavný retro. Nevím, jestli se stydíme. Myslím si, že když někdo prostě vaří z nějakých prefabrikátů, tak k tomu má nějaký, byť třeba jako nelogický nebo pochybný důvod, ale nemyslím si, že by se někdo jako cíleně dělal něco, za co se stydí. Možná se člověk jako stydí, když celý den se snaží zdravě a potom prostě večer sní půlku nějaký čokolády nebo něčeho, tak to asi se potom jako druhý den stydí. Nebo když jdete na večeře a řeknete si, dám si jenom skleničku, protože prostě se budu chovat a pak vypijete 3 lahve, tak to se asi člověk možná ráno stydí. Ale jako proč se za to jídlo stydět, jestli prostě na to mám chuť. Spíš bych přemýšlela asi, co mě vede k tomu, že se to stalo a proč se za to vlastně stydím. A možná se nad tím zamyslet a zkusit tomu jako příště předejít, ale jídlo má být radost a neměli bychom se za něj stydět.
0: A co ovlivňuje vlastně vývoj gastronomie? V případě naší tradiční české kuchyně, tak kde nejedna prababička se učila vlastně ve Vídni, přivezla domů nejeden recept, který se teď v rodině třeba opravdu stále předává z generace na generaci. Co to ovlivňuje? Ten vývoj té gastronomie.
1: Lidi. Lidi a pohyb lidí. A teď je otázka, jestli ta babička, co babička do té Vídně vlastně dovezla a co si odvezla. Tam už se to jako hodně prolíná a ta hranice si myslím, že se mezi tím jako velmi stírá. Nedivila bych se, kdyby Vídeňáci tvrdili, že, a i jsem to i párkrát slyšela, že prostě spoustu věcí jsme dovezli my a my jsme si zase spoustu věcí odvezli z té Vídně, takže tam se to jako velmi, velmi prolíná. Ale drobný rozdíly určitě jsou. Já jsem nedávno byla na kurzu štrůdlů s Rakušankou žijící v Americe a teď jsme si dlouho a krásně povídali o všem, co máme společný. a co máme vlastně úplně jiný. A došli jsme k závěru, že máme společný knedlíky na slano a máme společný knedlíky na sladko. A pak jsme došli k těm drobným, leč významným nuancím, kdy oni prostě plní knedlík povidlama nebo mákem a je to prostě pro ně jako běžný a sladký knedlíky jsou pro ně běžný a jsou pro ně běžný i jako sladký jídlo, hlavní jídlo, což jako je ve světě víceméně unikát, mít hlavní sladký jídlo. A ona říkala, že jako když byla malá, měli to každý pátek, že pro ně jako sladký hlavní jídlo je úplně běžný. A říkala, ptala se mě, jak já mám nejradši ten plněný knedlík a já říkám, že ho miluju s borůvkama a nahoru tvaroh. A ona úplně vytřeštila oči a říká, borůvkama by mě v životě nenapadlo plnit knedlík a vy si na to dáváte. No mléčnej výrobek by mě v životě nenapadlo dát si na sladký knedlík. A já jí říkám, no a pane bože, co ty si dáváš na ten sladký
2: a co
1: knedlík?
2: Tam dává?
1: A ona říká, no přece strouhanku. A říká, strouhanku, no to bych já si v životě. A takže máme jako spoustu podobných věcí. Ale pak v té finálové rovince se nám to jako někde rozchází.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 za Humpolcem. Na D1 z Prahy je ve směru do Brna velmi opatrně za sjezdem na Humpolec. Na 98,5 kilometru leží zakládací klín z nákladního auta v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Darina Sieglová, hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu, autorka stovek autorských receptů. Jak jsem se dočetla, píše se o nich, vyznačují se praktičností, srozumitelností a důrazem na kvalitní, snadno dostupné suroviny. Tak by mě zajímalo, jak se takový recept rodí a jak se potom zapomíná.
1: Zapomíná se asi jako, když se někdo naučí na zkoušku a druhý den už vůbec neví. Prostě pokud se nevaří, tak se zapomene. Pokud se nepeče, tak se zapomene. Na každém kurzu vaření vám vždycky řeknou, snažte se to během příštího týdne nejpozději upéct, uvařit, jinak zase vůbec nebudete vědět, co a z těch poznámek to nevyčtete. A moje kamarádka Maškrtnica, která pořádá kurzy vaření, vždycky jako dává těm lidem prostě krabici všeho, co si upečou a říká, rozdejte to a zítra nebo prostě při nejbližším víkendu to upečte znova. Tohle rozhodně nejeste to, o to se podělte, ať co nejdřív musíte péct, ať toho nejste přejedený, ať si to zopakujete, ať si to zažijete. Takže takhle se vlastně ty recepty jako velmi snadno zapomínají. No a jak se tvoří? Tvoří se podle potřeby. Já nejčastěji tvořím pro časopis a ten má nějakou skladbu, která reflektuje sezonu, reflektuje to, co v ten daný měsíc ty lidi nejčastěji vaří nebo se předpokládá, že budou chtít vařit. A podle toho se vlastně vymýšlí a skládají. A člověk tak kouká, jako jaký jsou trendy, co je v sezóně.
0: A co je teď v sezóně a trendy v srpnu?
1: No tak v srpnu máme ovoce a zeleninu, lokální čerstvou, třikrát hurá. Jíme venku, chceme jíst jednoduše, lehce, nechcem trávit čas v kuchyni a nechcem, aby nás to jídlo takzvaně poslalo na pohovku. Tak možná tak v neděli, kdy na sebe dáte ty noviny nebo si lehnete do houpačky a tam prostě jednou nohou kotvíte a houpete se a u toho tak příjemně jako usnete. Ale v tom létě chceme jako rychlý, svižný, nebo naopak ještě jsme ochotní prostě strčit to do trouby, jít na procházku a vrátit se k hotovýmu.
0: Autorka to je taky varianta. Úspěšných kuchařských knih, snídaně u Dariny, populární publikace Všechno je na grilu, anebo mně se líbí Líná kuchařka, tak co teď v srpnu bude vařit Líná kuchařka?
1: Líná kuchařka se snaží maximálně líným způsobem spotřebovat a zpracovat na horší časy úrodu. Takže včera jsem velmi líně dělala boloňskou omáčku, ta se u nás jí prostě na hektolitry. A kdybych chtěla, tak se samozřejmě prostě krájím s tím řapíkatým celerem a krájím na kostičky mrkvičku a ze všem se krájím. Ale jako líná kuchařka jsem to všechno prostě protlačila kutrem nebo nějakým jako struhadlem v robotu, takže za 10 minut nakrouhaný prostě 4 kila zeleniny. Mohla bych se s tím dlouze opékat v hrnci, to jsem se s tím dlouze neopékala, dala jsem to do pekáče, přidala jsem k tomu, maso jsem teda opekla, bych byla trošku poctivá, opekla jsem cibuli, ale pak už jsem neopékala nic, dala jsem to všechno do pekáče, zalila jsem to prostě mnoha a mnoha plechovkami rajčat, dala jsem to do trouby, dala jsem to chvilku na hodně a když jsem šla kolem, tak jsem to zase dala na dlouho, na pomalu. Pak jsem to vyndala, nechala jsem to vychladnout, dala jsem to do pytlíku, hotovo 20.
0: No leto, to je taky období výletu, hodně cestujeme. Kam se třeba vypravit teď?
1: Vydat se kamkoliv, kam vás pustějí a kam vás nechají třeba jako trochu nakouknout dovnitř. Vždycky to odráží to, kam se člověk vydává. Jedna studentka ČZU vytvořila absolutně geniální mapu a teď z hlavy nevím, jak se jmenuje, ale můžu případně dohledat. Absolutně geniální mapu všech možných farem v celé České republice. Ten nápad měla už před časem, pustila se do toho sama, ale samozřejmě s nástupem prostě tím, jak se ta umělá inteligence vyvíjí a je neskutečně schopná a rychlá, tak najednou to měla prostě za 3 měsíce hotový. Do té mapy průběžně doplňuje, ale myslím si, že je to aktuálně nejlepší mapa všech bio, mikro a ekofarem v Čechách, v České republice. Hodlá se to rozšířit i na Slovensko, hodlá to potom rozšířit i do okolních států. Takže potom fakt stačí, když jedu někam na výlet, kouknout se, kdo je v okolí, co má, přivítá návštěvníky nebo nepřivítá, anebo to jenom jako zkusit nablind nebo se objednat. a prostě objevovat, ochutnávat. Každý mlíkař bude mít trochu jiný tvaroh, trochu jiný sýr, trochu jiný jogurt, trochu jiný výrobky. Třeba zjistíte, že má i mouku, nebo může mít i nějakou zeleninu. A je to hrozně hezký povídat se s nima o tom, jak se jim žije, jak se má, jak se jim to vyrábí. A v tu chvíli najednou začnete chápat, jak hrozná řehole to je, že to vůbec není snadný. A že vlastně už jenom tím, že jako u nich nakoupíte, že někomu dalšímu řeknete, jak vám chutnalo, že to oceníte, jim vlastně enormně pomáháte a dáváte jim tu energii přežít dál, protože to fakt nemá jednoduchý. A vlastně potom i zjistíte, že by bylo dobrý kupovat hlavně v tom létě prostě tu českou produkci. Je tady spousta skvělých farmářů, pojďme je podpořit, pojďme prostě kupovat cukety z Čech a cibuli z Čech a pojďme to kupovat český.
0: Dnes si povídáme s gastronomickou novinářkou, autorkou několika knih a tisíců článků Darinou Síglovou, která kromě psaní se taky profesionálně věnuje stylingu jídla pro fotografie a videa. Taky o tom budeme mluvit po dalších zprávách Radiožurnálu.

0: Čtyři dny plné emocí. Čtyři dny filmové hudby. Čtyři dny neopakovatelných koncertů pod širým nebem. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Od 27. do 30. srpna. Tmavomodrý svět se symfonickým orchestrem, Queenie, Markéta Irglová, filmový souboj klavírů Ondřeje Brouska a Brzo Bohatého, hity z Jamese Bonda, koncerty, besedy, filmové projekce a mnoho dalšího. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Je 10:30. Zprávy a Jana Gulda. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku, která nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z víc než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Některým se podpora sníží. Podle Ministerstva práce se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Horská služba měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty, přibylo také výjezdů k alergickým reakcím na bodnutí hmyzem. Nárůst zásahů souvisí i s letošní vyšší návštěvností hor. V několika polských městech dnes budou lidi protestovat proti nenávisti. Chtějí tak upozornit na rostoucí vlnu xenofobie vůči Ukrajincům a dalším menšinám. Většina protestních pochodů začne v 17 hodin. Do ulic vyjdou lidi třeba ve Varšavě, Krakově, Lublinu nebo Jelení hoře. A Správa železnic prodlužuje cyklotrasu z Horního Slavkova na Sokolovsku ke stanici Kounice. Nový úsek na bývalé železniční trati měří zhruba 1,5 kilometru. Cyklisty dovede ke stávající cyklostezce do Karlových Varů. Sport. Hokejový Hlinka Gretzky Cup ovládli hokejisti Kanady. Ve finále prestižního turnaje hráčů do 18 let v Edmontonu deklasovali výběr Spojených států amerických 8-1. V zápase o třetí místo porazili Finové Slováky 3-2. Češi na prvním turnaji pod vedením trenéra Jaroslava Nedvěda obsadili 6. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 za Humpolcem a také na D35 u Olomouce. Na D1 z Prahy směrem do Brna velmi opatrně za sjezdem na Humpolec. Na 98,5 kilometru leží zakládací klín z nákladního auta v levém pruhu a náhle se vybočuje. Na D35 z Mohelnice ve směru do Lipníka nad Bečvou zpomalte za sjezdem na Prostějov. Na 274. kilometru leží pneumatika v levém pruhu. Na D10 z Prahy směrem do Mladé Boleslavy zpozorněte za sjezdem na Horní Počernice. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení na 8,5 km. Celé je to na zhruba čtvrt hodiny. A Pražský okruh je kvůli údržbě v tunelu neprůjezdný. Mezi exity 3 Vestec a exitem 15 Lohkov, a to v obou směrech. Objízdná trasa vede přes Barandov a Jižní spojku. Tam už počítejte s kolonou před Barandovským mostem a také před sjezdem na magistrálu. V obou případech je to na zhruba 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost a nejvyšší teploty dnes 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. A za chvíli ve víkendovém Radiožurnálu opět Patricie Strouhalová se svým hostem.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S Darinou Síglovou dnes o jídle, gastronomickou novinářkou, když jsme se bavili o tom, že děláš ty recepty, aby byly praktické, jednoduché. Co ale třeba nikdy se jako nevyplatí zjednodušit? Co prostě nezjednodušovat?
1: Nejčastěji jsou to ty postupy. Prostě když má být, například, když má být cibulka dozlatová, tak má být prostě dozlatová, jinak se ti to vymstí. Když má být těsto dobře nakynutý, musíš ho nechat dobře nakynout, jinak se ti to vymstí. Když má být křehký těsto vychlazený, musí být vychlazený, jinak se ti to vymstí. Prostě jsou postupy, který se ti vymstí. Je to vlastně jako kdekoliv jinde. Když prostě seš ve fitku a děláš dřepy, když je budeš dělat blbě, tak z toho nebudeš mít hezký zadek, ale bolavý bedra. To tak prostě je a nejde to ničím obejít. A v té kuchyni je to jako velmi podobný. Takže někdy to jde trošku jako něčím takzvaně očůrat a nebo si něčím pomoct a někdy to prostě nejde. Když má být cibule krájená, no tak když ji rozkutruješ, bude to mít najednou jinou strukturu, bude ti to jinak pouštět vodu. Vlastně i ta mrkev na tu boloňskou. Když je hezky na kostičky, je tam hezky vidět a drží a nepouští tu vodu, když se jako opejká. Když ji nastrouhám, tak za A se mi rozpadne, ale za B, i kdybych ji restovala, tak se mi bude spíš dusit, anebo ji budu muset restovat prostě na etapy 4x tak dlouho a zase někde se mi to vymstí. Moje děti na tom tolik nebazírují, aby tam byly kostičky, já jsem vlastně skoro ráda, že se tam mrkev rozpadne v té omáčce, oni aspoň neloví, ale kdybych chtěla fakt krásnou, super dobrou, super exkluzivní boloňskou, no tak se s tím samozřejmě budu crcat.
0: U grilování, letního grilování, pořád děláme nějaké chyby?
1: Děláme, jsou to takový ty klasické chyby, že vytáhneme maso rovnou z lednice a hodíme to na ten grill, že si nehlídáme teplotu, že tady to přetáhneme, tady to nedotáhneme, že se snažíme přehlušit chuť té suroviny prostě nějakým jako zbytečným množstvím koření. Myslím si, že největší, co fakt jako děláme, jsou asi tyhle ty tři. Každému bych doporučovala, zainvestujte si do toho teploměru. Hlídejte si vnitřní teplotu masa, naučte se to, anebo se prostě předtím, je to všude na těch internetech, to všude dohledáte, kolik má být prostě vnitřní teplota a najednou nebudete mít prostě přesušený kuře a úplně domrtva ugrilovanou krkovici a prostě panenku úplně suchou. A je to, váš život bude tisíckrát jednodušší, můžete si koupit úplně obyčejný vpichovací teploměr, můžete zainvestovat do teploměru, který máte napojený na nějaký jako další přístroj, že můžete najednou odejít od toho grilu, nebo dokonce do telefonu vám to může prostě posílat do nějaký aplikace, že vám ten telefon zapípá, hele, to kuře už má prostě tolik, kolik má mít, pojď si ho sundat z toho grilu. Je dobrý i trošku jako chápat ten, obzvlášť pokud mám grill na uhlí, tak trošku chápat ten, jako, kde je hodně teplo, kde je málo teplo, trošku na to koukat a myslím si, že bychom se možná mohli i naučit jako trošku zainvestovat do toho uhlí.

0: Povídáme si s gastronomickou novinářkou Darinou Síglovou. Já mám doma starou kuchařku Anuše Kejřové a tam je taková jako oblíbená rodinná ilustrace ryba v aspiku, jezírko, tam ta ryba plave, ryba na hladině, tam jsou lekníny z másla, rákosí je z pažitky. Všechno to vypadá hezky. Teď, jak se na tebe dívám, tak vidím, jak se směješ a tak co se týká toho stylingu jídla, by mě zajímalo, jestli opravdu v domácnostech za první republiky se to vyrábělo. Jako já, jestli se to fakt běžně dělalo.
1: Věřím, že jo. Asi to byly samozřejmě slavnostní příležitosti k večeři si a takovýhle rybí aspik asi neuděláš běžně. A myslím si samozřejmě, že to bylo jako pro ty vyšší společnosti, ne nějaký jako společenský události. Ale já zrovna tyhle ty věci v aspiku miluju, to je takový jako lehký cringe a je to jako velmi zábavný, velmi hravý. Vlastně mi přijde, že ten aspik, jako já chápu, proč se nedělá, ale vlastně mi to přijde trošku škoda, že se nedělá.
0: Člověk, to je taky líto, já ho mám hrozně ráda.
1: Člověk by si jako hrozně vyhrál, je to taková jako skládačka. A dokonce jsem viděla, možná to mělo BBC, ale nejsem si jistá, ale viděla, byl i nějaký pořad, kde vařili podle jako různých kuchařek v různých érách a myslím si, že zrovna, a možná to bylo v Americe, anebo v Británii, to si pletu, v nějakých prostě 70. letech taky ten aspik byl jako velmi populární, bylo všechno v aspiku. A myslím, že to byla Amerika, když si člověk koukne prostě do těch starších, tam se všechno třáslo na tom stole. A přijde mi to vlastně jako super zábavný. A kdybych dělala nějakou takovouhle jako 60s prostě party, tak tam rozhodně se něco na tom stole bude prostě takhle klepat. Je to super, je to skvěle zábavný.
0: O tobě se říká, že dokážeš pokrmy naaranžovat tak, aby vypadaly lákavě a zároveň přirozeně a autenticky. Tak proč někdy to nafocené jídlo na té fotce vypadá prostě líp, než potom ve skutečnosti?
1: Je to hodně hra. Je tam vícero komponentů, který je potřeba vždycky zvážit. Záleží na tom samozřejmě, jak je to naskládaný na ten talíř, to je alfa omega. Záleží i na tom, co je to za jídlo, od toho se to taky odvíjí. I my v redakci prostě občas máme jídla, který bychom rádi třeba uvařili, ale pak nakonec se rozhodneme, že do toho asi radši nepůjdem, protože prostě je velmi obtížný to na ten talíř nandat hezky. Taková bratislavská s bramborem prostě je divná hnědá uho s rozvařenou mrkví hráškem a k tomu ten brambor, to prostě je velmi obtížný nandat na ten talíř tak, aby si to doma chtěla uvařit.
0: A omáčky se dělají jak? Protože to se přece jako rozteče.
1: To se vždycky rozteče. Musíš mít dobrý talíř, aby ti to nedělalo takový ty divný vodnatý okraj. Musí samozřejmě být dobře uvařená ta omáčka. Máme na to šikovný food stylisty, který samozřejmě tomu jídlu rozumí, nejenom po té kuchařské stánce, ale i po té food stylingové, aby věděli, jak to jako udělat, aby to bylo hezký. Záleží samozřejmě i na světle, záleží na úhlu, ze kterého fotíš, někdy je to hezčí z vrchu, někdy je to lepší s úhlem, na kterým se ty běžně na ten talíř koukáš, tedy těch 45 stupňů, někdy je to lepší úplně jako napřímo. Těch úhlů pohledu je spousta a tohle to jsou jako takový jednotlivý pucle do té skládačky, té výsledné fotky, která by měla být chutná a lákavá. Někdy hrozně záleží na tom, jak to tam prostě poskládáš na ten talíř, aby to bylo hezký.

0: S Darinou Síglovou, gastronomickou novinářkou, si povídáme ve víkendovém radiožurnálu. Dokážeme už docenit naší českou národní kuchyni? Dokážou to kuchaři a kuchařky, profesionálové i neprofesionálové?
1: Myslím si, že možná se na to ty názory různí, ale já si myslím, že česká kuchyně je skvělá. Myslím si, že spousta lidí pořád miluje a obrovská spousta lidí doma běžně vaří. A je to naše kuchyně, pane Bože, pojďme na ní bejt hrdý. Dokonce vzniklo i občanský sdružení Nová Česká, který se fakt věnuje tomu, aby vyneslo zase na ten piedestal té slávy, kam fakt ta česká kuchyně patří, aby ji tam vyneslo a věnují se jako českým farmářům, české produkci, českým receptům, zapomenutým receptům, i zapomenutým surovinám, zapomenutým postupům a dělají, odvádějí fakt jako skvělou práci, doporučuje sledovat a i se snaží, aby ta světová, aby ta česká kuchyně ve světě měla fakt jméno. Já si myslím, že máme spoustu super receptů, spoustu unikátních receptů, které jinde nejsou.
0: Tak nějaký, poprosím, teď na léto.
1: To jsi mě zaskočila, ale...
0: tak čím třeba ozvláštnit lečo, které většina domácností má právě s letem spojené, nebo takové
1: doplněné... No a teď je otázka, jestli to lečo je vlastně český nebo maďarský.
0: No dobře, tak paprikové lusky samozřejmě, já nevím. Co...
1: Ale zrovna u toho leča
0: to u
1: tam je vlastně...
0: To frčí v letě doma.
1: U toho leča je tolik způsobů, jak se dá udělat. Myslím, že to úplně nejhorší, co můžeme udělat, je prostě rozvařit tu zeleninu úplně do smrti a zamíchat do toho ty vejce a prostě je to taková divná jako kejda, která není hezká na pohled a vlastně jako je i nic moc na chuť. Dá se to udělat, ta zelenina, zase s respektem k té zelenině, aby to nebylo rozvařený, aby to bylo akorát uvařený, aby to bylo na zkus. Dá se k tomu udělat volský voko, aby to prostě tak nějak jako barevně hezky hrálo. Dá se k tomu udělat omeleta, dají se k tomu udělat míchaný vajíčka, a dá se to i udělat tak, že těch způsobů je spousta, panebože, dá se ušlehat ten bílek, se dá ušlehat, upíct jako takový jako hnízdo, to se tam dá vložit, můžeš do toho rovnou dát ten syrovej žloudek, který když zamícháš do toho horkýho leča, tak ono ti to udělá takovou tu krémovitost, nezdrcne se to, ale naopak ti to udělá takovou krémovou věc. A najednou je to lečo úplně o něčem jiným. Najednou to není tak jako divná kejda, pane Bože, co to máme. I když je to dobrý, já lečo miluju, pane Bože. Nic proti leču. Ale zase, dá se udělat hezky. A tady přesně vidíš, jak se s tím stylingem dá vyhrát. Že udělám tu zeleninovou směs, udělám hezkou, ať jsou tam velký kusy, ať nejsou rozvařený, ať to není prostě kejda. A vyhraju se s tím vajíčkem a může to být nádherný jídlo.
0: Něco ze sladkých věcí. Já jsem našla recept na finský borůvkový koláč Mustika Piraka a je prý jednodušší ho připravit, než vyslovit. Jak se dělá?
1: To si myslím, že u většiny finských věcí je lepší to připravit, než vyslovit. Ale já ty názvy miluju. Myslím si, jestli se nepletu, je to jako principiálně křehký těsto, zakysaná smetana, ovoce typuju. A je to vlastně jako jednoduchý křehký těsto, buď si připravíš sama, nebo samozřejmě prostě křehký těsto můžeš koupit. Myslím si, že...
0: Promluvila líná kuchařka.
1: Jako proč se jako ty křehký těsta, pokud si vyberu fakt v tom regálu nebo v té nabídce jako dobrý, kvalitní, nejlépe z másla nebo aspoň s nějakým podílem fakt jako másla, ne toho rostlinného tuku, tak pane Bože, proč ne? Ne každý je úplně jako má tu kapacitu, aby měl ty těsta, jako aby si je dělal. Nejhorší si myslím, že se jako crcat s tím křehkým těstem, protože to prostě zabere čas, než ho jako zpracuješ, teď ti musí jako se vychladit, teď ho musíš rozválet, zase znova chladit, protože do té truby musí jít prostě studený. To už vlastně, když jako peču, tak si prostě koupím to hotový, vyválený a jenom ho prostě dám do té formy, takhle ho tam trošku jako vytlačím, hotovo 20. A nebo potom je samozřejmě varianta, když teda chci to jako domácí a chci se s tím crcat, tak si tam to vyhradím třeba to odpoledne nebo dopoledne, nebo to je jedno. Udělám jich možná víc, vyválím si je na pláty, hodím je všechny do mrazáku a pak si je celý to léto táhám z mrazáku.
0: Tak pravila Darina Síglová, gastronomická novinářka, která mimo jiné má i kurz výživového poradce, takže i při vaření sleduje nejenom tu chuť, ale i nutriční hodnoty. Redaktorka časopisu Apetit, dnešní host víkendového radiožurnálu. Moc za to děkuju a přeju krásný zbytek léta.
1: Vám také.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 11 hodin. Jana Gulda a zprávy.
3: Lidi mají možnost přejít k jiné zdravotní pojišťovně do konce září. V Srbsku hoří největší evropská pouštní oblast. Fotbalisti mistrovské Slavie přivítají v Šanselize Pardubice. Na dálnici D10 na 8. kilometru směrem do Mladé Boleslavy brzdí provoz omezení. A počasí bude slunečno, večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: O změnu zdravotní pojišťovny je možné žádat do konce září, a to buď online nebo osobně na pobočkách. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí, uvádí to Svaz zdravotních pojišťoven České republiky. Podle prezidenta svazu Martina Balady bývá častým důvodem změny třeba stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
4: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
3: Lidi, kteří o změnu pojišťovny zažádají, se po splnění podmínek stanou novými klienty od 1. ledna 2027. Srbští hasiči už čtvrtým dnem bojují s rozsáhlým požárem v rezervaci Deliblatska Peščara, asi 60 kilometrů východně od Bělehradu. Úřady už evakuovaly okolní vesnice. Oblast je známá jako Evropská Sahara. Jde o největší písečnou oblast v Evropě s až 200 metrů vysokými dunami. V rezervaci žijí stovky vzácných rostlin i živočichů. Oblast leží na jihu regionu Banát, kde žijí i desítky českých krajanů. Českým vesnicím se ale plameny vyhnuly. Až do začátku školního roku nebudou mezi Olomouckým hlavním nádražím a městskou částí Pavlovičky jezdit tramvaje. Omezení se dotkne taky zastávek před nádražím. Nebudou u nich stavět tramvaje ani některé autobusové linky, popsala mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
5: V prostoru před nádražím nebudou obsluhovány označníky C, D a E. Autobusy, které běžně jezdí k těmto označníkům, budou obsluhovat zastávky G, F, I a J. Změna se týká linek 11, 12,

0: 13, 14, 15, 19, 21, 25, 26, 31, 50, 51 a 52.
1: V parku Střed v Mostě se dnes koná druhý ročník kávového festivalu s názvem Kafování. Festivalu se účastní české i zahraniční pražírny. Návštěvníci si v neplacené části programu můžou poslechnout rozhovory s majiteli pražíren. Placené workshopy se budou týkat práce s kávou. Přiblížila organizátorka festivalu Kateřina Turek.
2: Celý den se tady střídají termíny a tam se lidi můžou naučit šlehat mlíko tak, aby dokázali vlastně nakreslit ten latte art do kafe, a to se završí v 5 hodin odpoledne amatérskou soutěží v latte artu.
3: Sport. Fotbalisté Slávie budou hájit 100% bilanci v této sezóně šance ligy. Ve třetím kole nejvyšší soutěže nastoupí v 15 hodin proti Pardubicím.
4: V obou úvodních ligových kolech Pražané vyhráli o 4 góly. Na výhru 5-1 se Slováckem navázali triumfem 4-0 v Ostravě. S Pardubicemi slávisté v dosavadních 12 vzájemných zápasech v nejvyšší soutěži neprohráli a doma je ve všech 6 duelech porazili. Slávia si odpoledne odbyde poslední část z disciplinárního trestu za nedohrané květnové derby se Spartou a bude mít po čtvrté uzavřené hlediště. Na tribuny ale po úpravě řádů stejně jako proti Slovácku můžou skupiny dětí do 12 let v doprovodu dospělého. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: V 17 hodin začnou zápasy Jablonce se Slováckem a Hradce Králové s Baníkem Ostrava. Třetí ligové kolo uzavře duel Artisů Brno s Olomoucí od 20 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá zápasy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D10 u Záp a také nehoda u Brandýsa. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Mladé Boleslavy dejte pozor za sjezdem na Horní Počernice. Na 5. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na konec omezení na 8.5. kilometru, celé je to zhruba na 15 minut. D1 ještě jednou, tentokrát směrem do Prahy, velmi opatrně u sjezdu na Brandýs nad Labem. Na 9.5. kilometru řeší nehodu, osobní auto tam narazilo do svodidel a začíná se tvořit kolona. Na D35 z Mohelnice směrem do Olomouce zpozorněte za sjezdem na Litovel. Na 251. kilometru stojí osobní auto s defektem, blokuje pravý pruh. Na tahu 38 mezi Humpolcem a Pelřimovem se zdržíte před omezením u Vystrkova, z obou strany to zhruba na 15 minut. A Pražský okruh je stále neprojezdný v obou směrech mezi sjezdy na Vestec a Lochkov mezi 3. a 15. kilometrem. V tunelech pracují na údržbě, u záběra by měla trvat do dnešního poledne. Objízdná trasa vede přes Jižní spojku a Barrandov, tam počítejte s kolonami jak před Barrandovským mostem, také před sjezdem na magistrálu a ucpané také ulice k Barrandovu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
7: Přeju vám hezké nedělní dopoledne, i dneska je to bez deště, zítra opět teploty nad 30 stupni. 6 minut po 11. hodině dopoledne, jestli ještě nevíte, co dneska podniknete, tak se určitě podívejte na náš web radiožurnál.cz, máme tam pro vás víkendové tipy. No a z hudby teď skupina Imagine Dragons.
5: Víkendový Radiožurnál a Jiří Štefa.

0: Tady je vysílání dopoledního radiožurnálu 10 minut po 11. hodině. Malé obce i města ušetří 100 000 korun společným nákupem energií na burze. Naše první téma dnešního dopoledne. Nakupují přitom nejen pro sebe, ale taky pro školy nebo sportoviště, které zřizují. My jsme se proto zajímali o to, jak velké takové úspory můžou být. A právě tohle zjišťoval náš reportér David Jabůrek. Davide, dobrý den.
1: Dobrý den, společný nákup se obcím jednoznačně vyplatí. Podle Evy Bláhové, mluvčí Sdružení místních samospráv, které nákupy pro obce organizuje, představuje u běžné obce úspora asi 150 až 200 tisíc korun ročně. Větší města pak díky společnému postupu ušetří i miliony korun. Přínosem je pro ně také jednodušší administrativa, co se týče sjednávání dodávek elektřiny a plynu. Do projektu je teď zapojených přes 140 obcí a na 400 organizací, které obce zřizují, tedy například školy, domovy seniorů nebo sportoviště, a přidávají se k ním další. Zájem veřejného sektoru o nákup energií potvrzují i čísla Českomoravské komoditní burzy Kladno. Od roku 2010 stoupl počet jejich zákazníků z veřejného sektoru téměř o třetinu.
0: Dodává reportér radiožurnálu David Jabůrek. Davide, děkuji ti, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a energie na burze přitom nenakupují jen obce, ale taky třeba Liberecký kraj. Víc už k tomu řekne reportérka Kateřina Kubíčková. I tebe zdravím.
2: Dobré dopoledne. Liberecký kraj má připravenou strategii pro nákup energií na 3 roky. Komodity chce nakupovat postupně a vyhnout se tak tomu, že nakoupí vše za nevýhodnou cenu. Například v roce 2024 totiž čekal s nákupem energií na poslední chvíli a nakonec na tom prodělal 46 milionů korun. Pro své příspěvkové organizace se kraj rozhodl nakoupit část energií už i pro rok 2028 a 2029. Podle jednatele krajské společnosti Energie LK Zbyňka Miklíka se vyplatí nakupovat s dostatečným předstihem, protože dodavatelé předpokládají, že krize cen energií mírně klesne a ceny na burzách pro rok 2028 a 2029 jsou proto nižší. Tohoto příznivého vývoje zároveň můžou využít i obce a nově taky spolky v rámci obcí. Třeba organizace, které provozují některé sportoviště nebo sokolovnu. Jedinou podmínkou je, že musí mít sídlo a působnost v Libereckém kraji. Tuto možnost kraj zavedl potom, co oni v loni některé z organizací projevili zájem.
0: Společný nákup energií šetří obcím a městům časy, peníze. Jak to celé v praxi funguje, tak o tom jsme teď mluvili s našimi reportéry. Ve spojení jsme byli i s Kateřinou Kubíčkovou. Tak děkuju, naslyšenou, hezký víkend.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Vysílání dopoledního radiožurnálu toho víkendového taky zpěvačka Christina Perry na hodinách 11:45. Jede s vámi naše zelená vlna na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. Dejte pozor, za sjezdem na Horní Počernice na 5. kilometru se zastavuje, zdržíte se zhruba čtvrt hodiny. Jak se jede vám dneska o víkendu v neděli dopoledne? Volejte dispečink zelené vlny 800 553 553. Dobře dojejte, šťastnou cestu. Odpolední teploty by dnes znovu opět mohly sem tam překročit 30 stupňů, no a hodně z nás asi při horkém letním počasí vzpomíná na zimu. Už za chvíli se proto vydáme lyžovat do Paříže, otužovat na Slovensko nebo taky na plavbu ke grónskému ledovci.

0: Tady je vysílání nedělního dopoledního radiožurnálu 9 minut a bude 11:30. Na zvládání letního horka má každý jiné vychytávky, někdo nejraději zůstane doma a zapne si klimatizaci, pokud ji tedy včas koupil, no a někdo zase má rád koupaliště. My teď ale vyzkoušíme úplně jinou metodu ochlazení, máme pro vás totiž vzpomínky na zimu a to díky letošním reportážím ze zápisníku zahraničních zpravodajů.
1: Teď je to těžko představitelné, ale ještě několik měsíců nazpět ležela přímo v centru Paříže neobvykle vysoká vrstva sněhu. Tu v lednu obyvatelé francouzského hlavního města využili k zimním radovánkám, dokonce pod slavnou bazilikou Sacré-Cœur, kam se vyrazil podívat i zpravodaj Martin Balucha.
2: Město zasněžený svah pod bazilikou načas uzavřelo. Lidem to ale nevadilo, přelezli plot a hurá dolů. Policisté většinou jen přihlíželi.
3: Užíváme si to spolu. Někteří bobují, jiní mají lyže nebo snowboard. Bazilika Sacré-Cœur se mi moc líbí. Miluju lyžování. I když tady není svah moc dlouhý, tak je to úžasné.
2: Simeon má na hlavě lyžařskou helmu a s kamarádem Johnem táhnou obrovský vak, ve kterém mají lyže, snowboard a taky boty.
3: Paříži sněží velmi zřídka, třeba jen jednou do roka. Samozřejmě si lidé v jiných částech Francie dělají z Paříže legraci, že takhle vyvádí, když vidí poprašek sněhu.
1: Kromě zasněžených kopců k zimě patří taky zamrzlé rybníky a ty jsou ideální nejen na bruslení nebo hokej, ale i na pořádně ledové plavání. Na srazu slovenských otužilců v Nitře byla naše zpravodajka Bára Vránová.
4: Vedle mě leží vysekané kry. Museli je odstranit, aby plavci vůbec do vody mohli vlézt a teplota vody je dnes 1 stupeň Celzia. A přes 200 otužilců z celého Slovenska se rozbíhá do jezera Velká Hangocká v Nitranském parku a jako první tam byl letos Dodo.
5: Treba začať z jesení a potom nám to chýba.
4: Z vody po pár minutách vychází s úsměvem taky Mirka a ještě v mokrých plavkách se zahřívá tancem.
6: Bylo to fantastické! Jedla jsem kus ledu, poplávali jsme si a naše duše úplně lietají.
1: U studené vody a ledu ještě zůstaneme a naši cestu za zimou zakončíme v Grónsku. Reportérka Zdeňka Trachtová tam sice vyrazila až v květnu, ale 250 kilometrů za polárním kruhem je i v té době chladno, jak zjistila za polárního dne při půlnoční plavbě mezi ledovými kramy u Velkého Jakobsonova ledovce.
7: Tak a teď mě čeká nejdobrodružnější část výpravy. Z lodi se chystám skočit na ledovou kru. Museli jsme pečlivě vybrat takovou, která je dostatečně plochá a silná, tak aby mě unesla a zároveň to bylo bezpečné. Ja? Tak, jsem tu a driftuju.
1: Výběr ukázek z reportáží našich zahraničních zpravodajů připravil Václav Hojný, Radiožurnál.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato!
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
3: Felixi, potřebuji nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
4: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
3: Fakt? A kdy zjistím víc?
4: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
5: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnera Českého olympijského výboru, kterým je Alpinepro.
6: Ve studiu je taky Jana Gulda.
7: Po ruském masivním útoku na ukrajinskou Oděsu je ve městě minimálně 9 zraněných. Moskva v noci udeřila raketami i bezpilotními letouny. Na několika místech vypukl požár a v celém městě vypadla elektřina. Jedná se o největší ruský útok na Oděsu od začátku tohoto roku. Nejméně 2 mrtví a 12 zraněných je po dalším ruském útoku v Charkově. Oznámil to tamní starosta Ihor Terechov. Írán tvrdí, že Teherán a Washington nevedou žádná mírová jednání. Podle agentury MER to řekl íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Rozhovory podle něj ani nezačnou, dokud budou Spojené státy dál porušovat prozatímní dohodu podepsanou v červnu. Zopakoval taky, že dohoda mezi Íránem a Ománem o Hormuzském průlivu je v závěrečné fázi. Klíčovou námořní trasu ale země údajně znovu neotevřou. Na budově Senátu dnes po roce opět zavlála historická běloruská vlajka k připomenutí prezidentských voleb v Bělorusku, po kterých režim před 6 lety brutálně potlačil protesty opozice. Podle předsedy horní parlamentní komory Miloše Vystrčela z ODS, tak chce Senát vyjádřit podporu všem, kteří nevzdávají boj za svobodné a spravedlivé Bělorusko. A v Jablonci nad Nisou dnes skončí 15. ročník prodejní výstavy bižuterie Křehká krása. Součástí závěrečného dne je odpoledne například módní přehlídka Made in Jablonec. Návštěvníci můžou se vstupenkou na výstavu zdarma navštívit i přilehlé státní muzeum skla a bižuterie.
1: Sport.
7: Finalistka tenisového Wimbledonu Karolína Muchová vynechá před US Open další turnaj. Po Torontu bude 6. hráčka světového žebříčku chybět na další akci tisícové kategorie v Cincinnati. Informovala o tom WTA. Muchová se zotavuje po plánovaném operačním zákroku, který podstoupila týden po Wimbledonu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D10 u Brandýsa a kolona u Záp. Na D10 z Mladé Boleslavy ve směru do Prahy opatrně u sjezdu na Brandýs nad Labem. Na 9,5 kilometru řeší nehodu. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Kolona se táhne už ze 12. kilometru. D10 ještě jednou, tentokrát směrem do Mladé Boleslavy z Prahy. Dejte pozor za sjezdem na Horní Počernice. Na 4. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na konec omezení na 8,5 kilometru. Tam pracují na opravě mostů, projíždí se pouze jedním pruhem. Na D48 z Frýdku Místku směrem do Olomouce zpozorněte na začátku dálnice. Na 19,5 kilometru se srazila 2 osobní auta a tvoří se kolona. A Pražský okruh je kvůli údržbě v tunelech stále neprůjezdný v obou směrech mezi exity 3 Vestec a exitem 15 Lohkov. Objízdná trasa vede přes jižní spojku a Barandov, tam počítejte s kolonami v obou směrech, plná je také ulice k Barandovu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
6: A taky v tom dopoledním už pro vás chystáme i hlavní zprávy, uslyšíte je v pravé poledne.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

7 minut po půl 12. Tady je vysílání víkendového dopoledního radiožurnálu. Přeju hezkou neděli. Do druhé světové války sloužila k bohoslužebným účelům, pak se změnila ve skladiště oděvů a klobouků. Do písecké synagogy se postupně vrací život, i když stále nevypadá jako před 150 lety. My do ní dnes nahlédneme živě za pár minut, a to společně s naší reportérkou Pavlou Kuchtovou, a to v rámci Dne židovských památek. Poslouchejte nás i za chvíli.

0: Anaka, na dnešek připadá Den židovských památek. Po celém Česku můžete navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. No a dostanete se i na místa, která jsou běžně nepřístupná. V Jihočeském Písku máme reportérku Pavlu Kuchtovou. Pavlo, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Před chvílí dozněly tady v písecké synagoze tóny židovských písní, které návštěvníkům zaspíval místní pěvecký sbor Sonitus. Dokreslil tím dojem, který si lidé odnášejí z běžně nepřístupné synagogy, kterou si prohlédli právě díky Dni židovských památek. Historická budova v Soukenické ulici pochází z roku 1872 a je připomínkou někdejší židovské komunity ve městě. Historický objekt dnes spravuje město prostřednictvím knihovny a právě díky jejím průvodcům se dnes lidé podívali a ještě podívají dovnitř při komentovaných prohlídkách.
0: Jaký byl osud právě té písecké synagogy?
1: No, jak už jsem řekla, synagoga byla postavena roku 1872 v orientálním slohu s novorománskými prvky jako náhrada za starší modlitebnu. Svým účelům sloužila do druhé světové války, ale pak v ní bylo skladiště velkoobchodu s oděvním zbožím. Moje maminka vzpomínala, že si tady byla kdysi vybrat klobouk. Bohužel v té době byl hlavní modlitební sál rozdělený stropem na dvě podlaží, což se dodnes nepodařilo odstranit. Obnovená je teď venkovní fasáda synagogy, ale interiér teprve čeká na restaurování. A jak jsme dnes viděli při komentované prohlídce, pod omítkou je relativně dobře dochovaná malířská výzdoba dřevěných kleneb a snad se tedy v budoucnu podaří židovské obci společně s městem Písek najít peníze na obnovu původního interiéru, aby se synagoga mohla znovu stát místem pro setkávání. Rozhodně by si to zasloužila.
0: No a možná nás právě teď někdo poslouchá v jižních Čechách, nebo je tam třeba teď na cestě. Je v Písku, Pavlo, nebo někde v okolí dnes nějaká další přístupná židovská památka?
1: Já moc ráda předám další tip, protože zrovna při komentované prohlídce mě tady oslovil jeden návštěvník, že slyšel tip ráno na radiožurnálu a 50 kilometrů odsud na kole se vypravil právě do Písku. No a já mu tedy doporučila ještě v Písku dochovaný a volně přístupný židovský hřbitov, kde je několik náhrobků významných osobností, například básníka Richarda Weinera. Na počátku 90. let minulého století byl ale hřbitov doslova v kritickém stavu. Většina náhrobků byla odvezená nebo rozkradená a na základě archivních průzkumů se podařilo dohledat velkou část pohřebních osob a přiřadit jejich jména k jednotlivým hrobům. No a kdo by si chtěl udělat výlet ještě někam dál po jihočeských židovských památkách, tak doporučím ještě synagogu ve Volyni nebo židovský hřbitov z první poloviny 18. století v Hošticích na Strakonicku.
0: To je krásné, když někdo v nějaké konverzaci zmíní, že říkali to v rádiu. Pavla Kuchtová je naše reportérka. No a pozvala nás na Den židovských památek. Pavlo, děkuju, hezký den do Písku přeju.
1: Krásnou neděli všem, nashledanou.

Hokejové hvězdy slavnostně zahájili provoz na zrekonstruovaném zimním stadionu v Třebíči. Na ledě se ukázala řada mistrů světa z Prahy z předloňského roku a vzácnou návštěvou poctila vyprodané tribuny i fotbalová legenda. Za chvíli se dozvíte, kdo.

0: V dopoledním radiožurnálu Madonna teď je sport. V Třebíči slavnostně otevřeli modernizovaný zimní stadion. V zahajovací exhibici se představili odchovanci Horácké Slávie proti týmu Hvězd a mezi všemi zářili brankáři. Kromě dvojice mistrů světa z Prahy, Lukáše Dostála a Karla Vejmelky, se divákům v hokejové výstroji představila i fotbalová legenda Petr Čech.
1: Třebíč je tradiční hokejová bašta, která vychovala spoustu tady těch skvělých hráčů, tak v otevření nového stadionu je to velká událost, takže se mě zeptali, jestli bych se zúčastnil.
2: Mluvil Petr Čech o tom, že neváhal přijmout pozvánku Karla Vejmelky pro úspěšného fotbalového brankáře, který ve Velké Británii odchytal i soutěžní zápasy v hokeji. Bylo atraktivní i porovnání s gólmany, kteří patří mezi špičku v NHL.
1: Když se podíváme na tu kvalitu, která tady sedí, tak samozřejmě já bych tady asi sedět neměl, ale když jsem byl osloven, tak jsem byl rád, že jsem vlastně mohl vyhovět a že jsem dorazil. Samozřejmě je to pro mě i radost objevit se na ledě s takovými hráči.
2: Oba mistři světa, Lukáš Dostál i Karel Vejmelka, mají vazbu na třebíčský hokej. Golman Anaheimu Dostál v dresu Horácké Slávie chytal dvě sezóny.
3: Bylo to krásné, tak jako měl jsem možnost se dostat do mužského hokeje. Byly to moje první zápasy vlastně v mužském hokeji a za to jsem jako Třebíčanům mi nesmírně vděčný. Jsem za to jako hrozně rád. Se vlastně podařilo tady otevřít nový stadion, protože si pamatuju, že i když jsem tam hrál, tak se o tom už mluvívalo.
4: Myslím, že si to všichni zaslouží, že dlouhodobě se tady ta koncepce, ta práce v tom klubu udržuje na vysoké úrovni a jediné, co tomu chybělo, už bylo to lepší zázemí, což teď máme.
2: Oceňuje zrekonstruovaný stadion brankář Utahu v NHL Karel Vejmelka, který společně s Petrem Čechem dotáhl tým odchovanců Třebíče k exhibičnímu vítězství 8-7 nad týmem Hvězd. Z Třebíče Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Ve víkendovém radiožurnálu John Bon Jovi za chvíli pravé poledne. Potom, co odvysíláme hlavní zprávy, tak naváže publicistika s Tomášem Pancířem. Tomáš, hezký den.
1: Dobrý den. O čem dnes? I dnes začneme vedry. Už jsem tušil tu otázku, jak letošní vlny horkého počasí působí na zaměstnance, jak se tyto dopady dají mírnit. O tom budou debatovat zástupci odborů a zaměstnavatelů, konkrétně Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy, a Roman Jurčo, předseda odborového svazu KOVO. Desítky milionů korun mohou podle ochránců přírody ušetřit státu bobři, kteří budují hráze, kde už u nás takové tůně a mokřady vyrobené bobry jsou, a jak se počítají ty zisky, tak to nám řekne Aleš Vorel z České zemědělské univerzity. A mluvit budeme také o příběhu profesora slavné Cambridgeské univerzity, který čelí obvinění z plagiátorství, a navíc se ukazuje, že si řadu věcí ze své minulosti vymyslel nebo upravil. Jde přitom o nejmladšího černošského profesora v historii této slavné univerzity, a já o tom budu mluvit se spolupracovníkem v Londýně Ivanem Kytkou.
0: I o tom budou hlavní zprávy, respektive jejich publicistika. Připomeňme, že Japonsko si taky připomíná 81 let od dopadu jaderné bomby na město Nagasaki. I o tom uslyšíte v našich hlavních zprávách. Začnou za 3,5 minuty. To bude pravé poledne, tedy 12 hodin. Tomáš Pancíř a publicistika. Děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a taky pak po 16. hodině.
2: Z výkladní skříní půvab manekin, můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým, oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných.

pod polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo, svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu za domán, sám si zůstaň, srabe. A z cizích veršů

0: Je 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Většina Čechů podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal bleskový průzkum agentury Median. Rusko provedlo největší letošní vzdušný útok na Oděsu a Oděskou oblast. Fotbalisti Slavie a Jablonce budou hájit 100% bilanci v Šancelize. Na dálnici D10 mezi 12. a 9.5 kilometrem směrem do Prahy je kolona. A počasí bude slunečno, večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů. Je neděle 9. srpna. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Výuka cizího jazyka by měla podle víc než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Radiožurnál.
3: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Ještě do konce září mají lidi možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, na jaře nebo právě na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí.
5: Zhruba třetina nových klientů loni přecházela k té největší v Česku, Všeobecné zdravotní pojišťovně.
6: Nejjednodušší cestou je vyřešit vše online prostřednictvím formuláře, který najdete na webu. Přeregistrovat se lze také osobně, a to na kterékoliv pobočce.
5: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Nejčastěji lidé mění pojišťovnu kvůli stěhování nebo benefitům. V případě nároku na úhradu z pojištění ale ze zákona rozdíl není, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
7: Založen na principu solidarity a je jedno, u jaké pojišťovny jste, protože ten nárok je pro každého pojištěnce rovný bez hledu na to, u které pojišťovny jste registrován.
5: Pokud zájemci do konce září pošlou žádost o přestup k nové pojišťovně, stanou se jejím klientem od 1. ledna 2027. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Kmoníček působí na ministerstvu zahraničí od roku 1995. Byl českým velvyslancem v Indii, Austrálii nebo ve Vietnamu. V letech 2013 až 2017 taky vedl zahraniční odbor prezidentské kanceláře.

0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
2: Nejméně 7 zraněných za sebou nechal noční masivní ruský útok na Oděsu. Šlo o největší úder za letošní rok. Rusko použilo asi 20 raket různých typů a 70 nepilotovaných letounů.
3: Útok na Oděsu a oblast trval přes 3 hodiny. Jeden z nepilotovaných letounů zasáhl domy a hotel v historickém centru Oděsy, zapsaném na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
4: Stokla vyletěly, dvěr vyletěla.
3: Paní Světlana se poté, co v jejich bytě exploze vyrazila okna a dveře, schovala ve sklepě. Ale odtud i se psem Felixem vypudil kouř z požáru, který na místě příletu dronu vypukl. Do svého bytu doteď z bezpečnostních důvodů nemůže.
5: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: A nejméně 2 mrtví a 12 zraněných je po dalším ruském útoku na město Charkov. Oznámil to tamní starosta Ihor Terechov. Dnes je to 81 let, co na japonské město Nagasaki dopadla jaderná bomba. Plutoniová puma tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí.
6: Bombardér B-29 přitom nejdřív mířil na město Kokurato, ale nakonec zachránilo počasí, kdy kvůli oblačnosti nebylo nic vidět. Exploze v Nagasaki o teplotě skoro 4000 stupňů Celsia a o síle přes 20 kilotun TNT okamžitě zničila nebo poškodila skoro polovinu města. Japonská premiérka Sanae Takaichiová ve čtvrtek v Hirošimě řekla, že tato zkáza už se nesmí nikdy opakovat.
7: Japonsko pevně dodržuje 3 nejaderné principy. Jako jediný národ, který zažil atomové bombardování, neseme odpovědnost za neúnavné úsilí o realizaci světa bez jaderných zbraní.
6: 3 nejaderné principy jsou japonskou dlouhodobou národní politikou. Podle ní země nevlastní ani nevyrábí jaderné zbraně a zároveň nepovoluje jejich dovoz. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
2: Jeden z židovských památek. Po celém Česku jsou dnes otevřené židovské hřbitovy, modlitebny a synagogy. Mezi nimi i ty, které jindy přístupné nejsou. Třeba synagoga v Neveklově na Benešovsku nebo v Pacově na Pelhřimovsku. A v Písku je teď reportérka Pavla Kuchtová.
8: Právě teď tady začíná už druhá komentovaná prohlídka, která návštěvníkům přiblíží osud stavby z roku 1872. Synagoga sloužila svým účelům do druhé světové války, ale pak v ní bylo skladiště velkoobchodu s oděvním zbožím. Hlavní modlitební sál byl tehdy rozdělený stropem na 2 podlaží, což se dodnes nepodařilo odstranit. Díky písecké městské knihovně, která se teď o synagogu v Soukenické ulici stará, se občas lidé podívají dovnitř. V rámci dnešního dne židovských památek bude ve 14 hodin ještě jedna komentovaná prohlídka, kterou zakončí místní pěvecký sbor Sonitus s pěvem židovských písní. Z Písku Pavla Kuchtová, Radiožurnál.
2: Hantec, tedy svérázná mluva Brňanů, je nově zapsaný na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Zápis slavnostně oznámí odpoledne na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjevsku. Popularizátorům Hantecu pomohli se zápisem taky vědci z Akademie věd.
9: Mluvíme o sociolektu. Ti lidé vytváří ty fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
10: Říká Josef Lazar z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, který pomohl dostat Hantec posouzení jazykovědcům. Doplňuje Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
11: Pokud se s ním silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
10: Nadšenci teď chtějí dostat Hantec i na seznam celostátní. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Gensl, Radiožurnál.
12: Sport. Fotbalisté mistrovské Slávie budou ve třetím kole šance ligy hájit 100% bilanci. V 15 hodin přivítají Pardubice. Vršovický klub má kvůli trestu za výtržnosti fanoušků závěru minulé sezóny stále zavřené hlediště. Pražanům to ale herně problémy nedělá, jak si všiml hlavní trenér Pardubic Jan Trousil.
13: Mají vlastně ten stadion zavřený, tak jim to šlo asi nejlíp, co teď vlastně jsou, protože dali, já nevím, možná 23 gólů z těch 4 zápasů nebo kolik měli zavřený. Takže samozřejmě budeme přemýšlet o složení, o tom, jakým způsobem je prostě bránit a jít prostě za tím cílem, který chceme být lepší a lepší.
12: Na třetí vítězství v sezóně cílí taky Jablonec, který se v 17 hodin utká se Slováckem. Ve stejnou dobu začne duel Hradce Králové s Baníkem Ostrava. V 8 večer pak Artis Brno přivítá Sigmu Olomouc. Ligové zápasy odvysílá živě Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Tyčkařka Nicole Krutilová se v americkém Eugene stala juniorskou mistryní světa. Vyhrála výkonem 445 cm. Bronz přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehody na D10 u Brandýsa a kolona u Záp. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Starou Boleslav. Na 11. a 5. kilometru se srazila 3 osobní auta v levém pruhu. Dál počítejte s kolonou až na 9. a 5. kilometr. Tam řeší také nehodu osobního auta v levém pruhu. V opačném směru tedy do Mladé Boleslavy se zastavuje na 4. kilometru. Kolona pokračuje k omezení na 8. a 5. kilometr. Tam se projíždí pouze jedním pruhem. Omezení by mělo do půl hodiny končit. A Pražský okruh zůstává neprůjezdný mezi 3. a 15. kilometrem kvůli údržbě v tunelech. Objízdná trasa vede přes jižní spojku a Barrandov. U závěra by měla během chvíle končit. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
15: Budou zaměstnavatelé v Česku zásadněji upravovat pracovní podmínky s ohledem na dopady klimatické změny, včetně extrémních veder? Jak přispívají k udržování vody v krajině bobři a jak mohou ušetřit státu desítky milionů korun? A jaké otázky provázejí v Británii rezignaci nejmladšího černošského profesora v historii Cambridgeské univerzity obviněného z plagiátorství? Vysoké teploty na pracovišti ovlivňují bezpečnost, zdraví a produktivitu, zejména u osob pracujících venku nebo v horkém vnitřním prostředí. Na základě studií to uvedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Pokud budou podobné vlny veder častější, bude podle institutu potřeba uvažovat o změnách pracovní doby, úpravě pracovišť nebo využívání nových ochranných pomůcek. Já už ve vysílání vítám zástupce odborů i zástupce zaměstnavatelů. Konkrétně jsou našimi hosty Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: A také Roman Ďurčo, předseda odborového svazu Kovo. Dobrý den.
17: Hezký den.
15: Slyšíme se, pane Ďurčo?
17: Ano, hezký den.
15: Tak vypadá to, že předseda odborového svazu Kovo Roman Ďurčo není ve spojení s Radiožurnálem a Českým rozhlasem Plus. V tom případě začnu s panem Rafajem. Odborníci upozorňují mimo jiné na to, že kvůli takzvanému tepelnému stresu se zvyšuje riziko úrazů. Projevuje se to ve statistikách a těch aktuálních zkušenostech zaměstnavatelů? Přibývá v Česku pracovních úrazů?
16: Ne, pokud se podíváme na dlouhodobou křivku, tak pracovních úrazů ubývá. Je to dáno tím, že vlastně za těch posledních 30 let zaměstnavatelé udělali obrovský pokrok v nastavených pracovněprávních podmínek. Máme celou řadu nových technologií, ale taky i ochranných pomůcek, ale zejména i pracovněprávních postupů, které jsou daleko více dodržovány. Je celá řada velkých i obrovských firm, které, když přijdete na poradu vedení, tak bezpečnost je dokonce bodem číslo 1. Vyhodnocují se celá pyramida úrazů. Jakýkoliv úraz, který nastává, tak se následně na základě něj na principech školí ostatní zaměstnanci, tak aby se jim předcházelo. Takže z hlediska úrazovosti tady dochází k výraznému zlepšení na podmínkách toho práce. Nicméně samozřejmě z hlediska teplot a stoupání teplot, to je úplně jiná kapitola. V té souvislosti si taky ale musíme uvědomit, že tady máme celou řadu provozů, které toto vysoké teplo mají celoročně, nejenom krátkodobě.
15: Už bychom měli být ve spojení i s Romanem Ďurčem, předsedou odborového svazu Kovo. Dobré odpoledne.
17: Dobré odpoledne vašim posluchačům.
15: Mluvíme o tom, jak vedra dopadají na zdraví zaměstnanců. Registrujete v rámci odboru, že by v důsledku nebo v souvislosti s vedry stoupal počet pracovních úřadů nebo přibývaly nějaké další zdravotní problémy zaměstnanců?
17: Tak samozřejmě, že ty vysoké teploty, to není nic příjemného, zejména na provozech, kde se třeba taví surové železo, anebo na těch horkých provozech, tam je to velice nebezpečné. My jsme v rámci třeba takových provozů na to opravdu připraveni. Ty pitné režimy jsou připravené tak, aby ti zaměstnanci měli dostatek všech minerálů. Samozřejmě, pokud by ty teploty a změna toho klimatu nějakým způsobem ukazovala, že ty teploty takhle budou dlouhodobě po delší čas, tak samozřejmě budeme muset nějakým způsobem si k tomu přizpůsobovat postupně, zejména i v ochraně krajiny, zadržování vody. Samozřejmě to je velmi důležité, to je velmi důležité téma. Nicméně samozřejmě vnímáme to, že při těch vysokých teplotách ty zaměstnanci a jejich zdraví je prostě velmi důležité, řešíme to v jednotlivých podnicích a myslím si, že se nám to zatím daří, ale kdyby to mělo být opravdu dlouhodobé, tak si myslím, že to může značně omezit i část výroby, protože tam ty bezpečnostní přestávky budou muset být opravdu častější.
15: Ekonomové se shodují, že ta vedra jednoznačně mají vliv na produktivitu práce a tím i na vývoj české ekonomiky. V pátečních 20 minutách Radiožurnálu o tom mluvil třeba bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Pane Rafaji, jak výrazně to dopadá na firmy, jak výrazně v těch současných vedrech ta produktivita práce klesá?
16: Tak samozřejmě, že firmy daleko více řeší, jakým způsobem umožnit lidem, aby se tomu vedru vyhly. Podíváme se, není neobvyklé, aby a stále více přibývají firm, které mají třeba celozávodní dovolené právě v době letních prázdnin, jednak proto, aby si mohli vyčerpat dovolenou lidé i s rodinami čerpat dovolenou, ale právě je to i v souvislosti s tím obdobím těch veder, tak aby se vyhlal na pracovišti větší počet lidí. Už dneska, tak jak tady zaznělo i od pana Ďurča, máme celou řadu opatření, proto to znamená, máme ochranné nápoje, ale kromě ochranných nápojů jsou i bezpečnostní přestávky a tady může nastávat propadu té efektivity, protože čím větší teploty, tím častější potom jsou ty bezpečnostní přestávky a to samozřejmě vám z toho výkonu potom vypadává. To znamená, nebo další věc je, že někteří zaměstnavatelé mohou přesouvat část práce i do jiné části dne, kde potom platí větší přesčasovou práci nebo platí případky za buď v jiné směnosti nebo i za přesčasovou práci podle toho, jak to právě vychází. Takže ta produktivita v tomto smyslu určitě bude zasažená. Já teda si nejsem vědom toho, že by existovala seriózní studie, která by to ukazovala. Spíš to řešíme individuálně v jednotlivých podnicích a hledáme pro to řešení.
15: Pane Ďurčo, co mohou zaměstnavatelé dělat nad rámec toho, o čem už jste oba mluvili, aby produktivita tolik neklesala, aby bylo snesitelné pracovat v těch současných teplotách?
17: No, tak samozřejmě, že to bude stát nějaké peníze. Tam, kde běžně klimatizace nebývaly, tak tam se budou muset určitě nějakým způsobem ty pracoviště vybavovat nějakýma klimatizačníma jednotkama. A tady vidíme do budoucna, pokud ty teploty opravdu budou tak vysoké, zvýšení právě těch nákladů v tomto i samozřejmě tlak na ceny energie, protože to všechno bude něco stát. A my máme zkušenosti se zaměstnavateli v rámci třeba toho těžkého průmyslu velmi dobré, kteří jsou připraveni reagovat na ty teploty. Ne vždy se nám podaří naplánovat tu celou závodní dovolenou zrovna do těch teplých dnů, protože vidíme, že ty teploty se posouvají směrem už někde k červnu, to ještě není úplně ten čas na ty dovolené, nicméně ve spoustě firem na to reagují opravdu s tím, že budou muset nějakým způsobem pokryt ty přesčasy, ty bezpečnostní přestávky. Máme tam zvýšené samozřejmě náklady na tekutiny pro ty zaměstnance, na ty minerály, aby okamžitě byly nahrazeny ty minerály, které po dobu té své výkonu práce ztratí, takže je to nemilé, nicméně pokud, tak jak jsem tady řekl, pokud to bude opravdu pár dní, tak to nebude zásadní problém, ale pokud se ty dny, ty teplé dny přes 30 stupňů budou prodlužovat, tak si myslím, že do jisté míry toto ta ekonomika určitě, že jí to něco bude stát.
15: Což klimatologové varují, že podobných vln bude v nejbližší budoucnosti v Česku přibývat. Už jsem citoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a jejich studii, kterou prezentovali, podle které by na to mělo být reagováno změnami pracovní doby, úpravou pracovišť, zaváděním nových materiálů a technologií. Vy už jste částečně mluvili o možných úpravách pracovní doby. Jak o tom tedy uvažujete? Jak by se mohla pracovní doba, pokud by takováto vedra byla letním standardem u nás v příštích letech měnit, pane Rafaji?
16: To je kontinuální proces. Já jsem to zmiňoval už v první odpovědi. Zaměstnavatel samozřejmě sledují nejnovější trendy, možnosti, materiály, které jsou. Když se podíváte i na třeba vybavení dělníků i v těch náročných profesích, tak se výrazně změnily za těch posledních několik desítek let. V podstatě skutečně používáme takové oděvy a takové ochranné pomůcky, které jsou i přizpůsobené těmto letním teplotám. Nicméně tady záleží pracoviště od pracoviště. Ano, někde pracujete v kanceláři, můžete dát klimatizace. Na druhé straně, pokud v některých výrobních halách to nejde udělat, v některých provozů to nejde udělat, a tam to skutečně nepůjde zatím technologicky udělat, pokud nebudeme mít roboty, pokud nenastoupí tady nějaká armáda humanoidů, kteří skutečně budou daleko odhodnější, což si nejsem jistý taky v těchto podmínkách, tak budeme muset dál pokračovat v bezpečnostních přestávkách. A on sám o sobě, ten stávající režim, či větší teplota, tím častější bezpečnostní přestávky, tím častější střídání, to už z toho vyplývá. Já si v tuto chvíli nedovedu představit nějaké další opatření, které by se měly upravovat v zákoníku práce nebo v jiných předpisech, protože ta opatření, která jsou, právě hovoří o narůstající intenzitě těch našich opatření v souvislosti s narůstající intenzitou teploty. Takže my ta opatření máme.
15: Doplní pan Ďurčo?
17: Tak já samozřejmě se spoustu věcí, co tady řekl kolega Rafaj, souhlasím. Nicméně my z dlouhodobého hlediska nezávisle na teplotách prosazujeme to, aby se ten pracovní týden zkrátil na 37,5 hodiny, protože ten český zaměstnanec v rámci Evropy stráví jeden nejvíce času v pracovním režimu, takže tohle je dlouhodobý proces, kdy se nám ve spoustě kolektivních smluv už podařilo ten režim stáhnout na 37,5 hodiny. Samozřejmě, když se bavíme o těch vysokých teplotách, tak na některých provozech to opravdu ošetřit nejde. Tam nezbývá nic jiného, než zvýšit ty bezpečnostní přestávky. Samozřejmě ta bezpečnostní přestávka by měla probíhat v nějakém prostředí, kde se ten člověk skladí. Nicméně z dlouhodobého hlediska si myslím, že to budeme muset řešit a podívat se na to, zejména na ty provozy, kde ty teploty jsou prostě enormní a nejedná se samozřejmě jenom o léto, ale i v zimě, kdy jsou velké mrazy, tak ti zaměstnanci jsou zase vystaveni trošku jiným podmínkám, takže rozhodně si myslím, že to v těch podnicích řešíme.
15: Řešit budete, problém. Tak jak říkáte, a my se tomu samozřejmě budeme vracet. Předseda odborového svazu Kovo Roman Ďurčo byl naším hostem. Naslyšenou.
17: Hezký den, děkuji za pozvání.
15: A také prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Díky, naslyšenou.
16: Naschledanou a naslyšenou všem.
15: Letošní období extrémního sucha v Evropě, včetně Česka, dalo nový podnět k diskusi, jak účinněji zadržovat vodu v krajině. Zásadní roli hrají samozřejmě dlouhodobá rozsáhlá opatření, ale jak tento týden připomněla Agentura ochrany přírody a krajiny, nezanedbatelný přínos, a to i finanční, mají také kolonie hlodavců, kteří u nás v předchozích staletích vyhnuli, ale už desítky let se zpátky do české přírody vracejí a stavějí hráze, které dokáží státu ušetřit desítky milionů korun. Víc dodáme s Alešem Vodlem z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Dobrý den.
18: Dobrý den.
15: Řeč je samozřejmě o hrázích, které na českých tocích stavějí bobři evropští. V loni bobři například vytvořili mokřad v chráněné krajinné oblasti Brdy na Padrčských rybnicích. Kolik takových dalších mokřadů, které vybudovali bobři u nás, je?
18: No, to není úplně jednoduchá otázka. Přemýšlím nad tím, rozhodně jich budou desítky až stovky. Já z osobní zkušenosti bych řekl, že dokážu kvantifikovat nebo znám asi 100 takových mokřadů osobně a nemám představu o celé České republice, takže bych řekl, že to budou určitě nižší stovky podobně koncipovaných mokřadů, to znamená takových rozsáhlých vodních systémů, které bobři vyrobili.
15: Co tyhle bobří mokřady nebo tůně znamenají pro okolní krajinu?
18: No, tak celé to téma vzniklo z pohledu sucha, a to znamená hydrologie krajiny, což je jeden z velkých efektů, který bobří hráze dokážou produkovat v krajině, ale druhým podstatným aspektem je biodiverzita, protože na ty vodní ekosystémy, které bobři vytváří, je vázána řada druhů, skutečně od rostlin přes bezobratlé až po obratlovce, které jsou vysloveně vázány a řekněme, přitahovány na ty mokřady, To je druhý aspekt podstatný. A třetím aspektem je nezanedbatelným i chemie. My víme, že v krajině putuje díky lidské činnosti obrovské množství znečišťujících látek, organických látek, které mohou ty bobří mokřady jednak zachycovat, ale také zpracovávat. To znamená, to je třetí aspekt, který je taky zásadní a kterým ty bobři přispívají vlastně k tomu, co člověk dělá negativního v krajině a v ekosystému.
15: V případě toho mokřadu v Brdech jste uváděli, že tím, že ho bobři postavili, tak státu ušetřili až 30 milionů korun. Co zahrnuje tahle ta částka? Jak jste se k tomu dopočítali?
18: Ta vznikla v zásadě tím, že bobři vybudovali opatření, které bylo plánováno některými subjekty, které v tom místě vlastně v Chákeho Brdy působí, a byl tam připravován projekt, který měl nějakou kvantifikaci, byl připravený revitalizační projekt, který měl nějakou kvantifikaci, a v cenách o obvyklých opatření v současnosti to právě tvořilo 30 milionů, to znamená, zahrnovalo to práce, které by byly potřeba na udělání takového mokřadu, který bobři udělali zadarmo. Jo, čili to je nějaká konstrukce, která by spočívala v tom jako vytvořit nějakou práci člověkem, nějaké motorové hodiny, zabránění vlastně odtoku z toho území, vybudování nějakých opatření, a všechno tohle, když sečteme, tak dává v současných cenách kolem 30 milionů.
15: Mluvíme o přínosech bobrů na druhé straně, ale samozřejmě bobři způsobují také škody. Co z toho plyne? Co je důležitější, ty přínosy nebo ty škody?
18: No, pochopitelně člověk musí brát v úvahu obě dvě strany. A my jsme donedávna se u bobrů bavili pouze o těch škodách. V současnosti, a je to akcentováno i díky tomu suchu, tak vzrůstá i ta pozitivní stránka, což je samozřejmě dobře, protože ten bobr skutečně jako jedno z mála zvířat dokáže vytvářet nějakou konstrukci v krajině, která přispívá vlastně k obnově nějakých zničených funkcí krajiny. To je jedna věc. Pochopitelně pak jsou na druhé straně ty škody, které vznikají jenom tím, že ten bobr se vrací do industrializované krajiny, do krajiny obydlené člověkem, kde má člověk řadu svých zájmů, a tam dochází ke konfliktům. To znamená, my teďkon v tuhletu chvíli, v tuhle fázi jsme tam, kde považujeme ty přínosy a ta negativa. Nejsme ještě ve fázi, kdy jsme dokázali vlastně dát všechny ty přínosy na jednu misku vah a všechny ta negativa na druhou misku vah, takže neřeknu vám, jak ta bilance vychází. Rozhodně z toho vyplývá, ale že ten bobr je velkým přínosem v krajině, i když působí škody.
15: Rozumím tomu. Aleš Vorel z České zemědělské univerzity. Díky za rozhovor, naslyšenou.
18: Děkuju za pozvání, naschledanou.
15: V Británii, a to nejen na tamních nebo v tamních akademických kruzích, vyvolala tento týden rozruch rezignace nejmladšího profesora tmavé pleti v historii Cambridgeské univerzity, 41-letého Jasona Ardeye. Svou univerzitní pozici opustil pod tlakem obvinění, že se v předchozích letech ve své disertační práci i v jiných případech dopustil plagiátorství. Tento profesor byl označován za superhvězdného profesora. Britská média, kromě podezření z plagiátorství, teď poukazují i na to, že v minulosti zřejmě lhal o dalších věcech, například o tom, co dokázal ve sportovních soutěžích nebo kolik prostředků zajistil v dobročinných finančních sbírkách. Já už do Londýna zdravím spolupracovníka deníku N. Ivana Kytku. Dobrý den.
19: Dobrý den.
15: Těch podezření a otázek kolem tohoto profesora je tedy víc. Které z nich jsou klíčové?
19: Já bych řekl, že tu klíčovou okolnost jste už uvedli, týká se plagiátorství, kterého se měl dopustit ve své doktorantské práci, když získal titul doktora filozofie na Univerzitě Johna Moorse v Liverpoolu. Části té práce byly totožné argumentačně a pokud jde o formulace velice blízké nebo rovnou totožné s prací jiného studenta téže univerzity z předchozích let. Další výtky se týkaly také kvality dat, které použil a uváděl ve svých nedávných akademických pracích jako sociolog, Ovšem nešlo jen o to, na svém akademickém životě by se uváděl také údaje, které byly nepřesné nebo vzdálené pravdě, jako například, že byl hostujícím profesorem na univerzitě v americkém Ohio nebo pracoval jako výzkumník na univerzitě v Glasgow. No a do třicítky jako sociolog se odvolával občas na svou vlastní knihu s názvem Being Young, Black and Male, tedy být mladý, černý a mužský, která, jak se ukázalo, vlastně nikdy nevyšla.
15: Jak je možné, že na to zatím nikdo nepřišel, když opravdu šlo o známého profesora? Proč se to objevilo právě teď?
19: Já bych řekl, že určitou roli hraje to, že on získal ten profesorský titul relativně nedávno, v roce 2023, tedy před 2-3 lety, a vlastně tehdy se dostal také pod drobnohled. Začali zkoumat jeho práce akademičtí kolegové, doktor David Harris z akademik z Plymouthu, který recenzoval některé jeho texty, a pak také cambridgeský akademik Nathan Kofnas, který dokonce použil na text Erdyho disertační práce software, který odhaluje plagiátorství. No a ti potom předali ty své informace, které získali novináři Jacku Groveovi v odborné příloze londýnských Timesů, která se věnuje vysokým školám a vzdělání a má název Times Higher Education. No a když se pak Grove snažil ověřit ty získané informace od svých zdrojů přímo u cambridgeského akademika, tak ten mu pohrozil prostřednictvím právníků žalobou a dokonce udal novináře místní, tedy cambridgeské policie, pro šikanování. No ale mezi tím se případu ujali novináři v dalších hlavních denících, jako je Guardian nebo Daily Telegraph, a vložila se také do toho případu BBC a celkově ta mediální pozornost vyvinula tlak, po kterém se rozhodl rezignovat. Navíc tu věc začali šetřit i vlastně několik dotčených univerzit.
15: Takže to nekončí. Já vás bohužel musím přerušit. Blíží se další zprávy. Ivan Kytka, spolupracovník deníku N v Londýně. Naslyšenou.
19: Hezký den.
20: Radiožurnál půl jedné. Jana Gulda má přehled zpráv.
2: Teploty budou zítra stoupat a na většině území Česka nad 32 stupňů. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země a taky v části Vysočiny. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav, který tak o několik okresů rozšířil své předchozí upozornění na pondělní vysoké teploty a zátěž teplem. Bude ji zvyšovat i dusno. V dalších dnech se má přechodně ochladit. Dvě hlavní letiště v Šanghaji zrušila téměř 1400 letů a úřady evakuovaly víc než 400 tisíc lidí z ohrožených oblastí, a to v očekávání příchodu tajfunu Dolphin. Ten už na Okinavě na jihu Japonska zranil 7 lidí. Očekává se, že živel zasáhne hustě obydlené pobřeží na východě Číny buď dnes večer nebo zítra ráno. V areálu vyhořelého zámku v Horním Maršově na Trutnovsku začaly stavební práce, které mají památku zabezpečit a připravit na přestavbu. Jedná se o první etapu obnovy zámku, který je od požáru v roce 2018 v havarijním stavu. Rekonstrukce může začít až po celkovém statickém zabezpečení objektu a jeho zastřešení. A město Most bude mít přírodní pohřebiště, vznikne na kostelním hřbitově, kde bude možné zpopelněné ostatky ukládat ke kořenům stromů v rozložitelných urnách. Součástí bude také obřadní altán a bezbariérové cesty vedoucí mezi zelení. Radnice o tom informovala na webu města.
21: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka skončil na turnaji v Montrealu v osmifinále. Španělu Chodarovi podlehl 2x3-6. Posledním českým zástupcem na kanadských turnajích tisícové kategorie tak zůstává Jakub Menčík, který se v noci utká o postup do čtvrtfinále s Nizozemcem Van de Zandschulpem.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D10 u Brandýsa a kolona na D1 v Brně. Na D10 z Mladé Boleslavy ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 13. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 11,5. kilometr. Tam řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu. Na D1 z Ostravy směrem do Prahy počítejte se silným provozem v Brně. Na 196. kilometru se zastavuje, pomalej se jede až na 190. kilometr, zdržení je asi 20 minut, plný je také příjezd od výstaviště. Na D3 z Tábora směrem do Benešova opatrně na konci dálnice. Na 63. kilometru kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až do Miličína. Na Pražském okruhu už skončila obousměrná víkendová uzavírka tunelu a okruh je tak znovu průjezdný v obou směrech. A v Praze na jižní spojce počítejte s kolonou před Barandovským mostem směrem na Smíchov a také ve směru na Černý most před sjezdem na magistrálu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
21: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
15: Přeju vám dobré odpoledne, skoro 4 minuty po půl jedné. Respektovat pravidla na Sněžce stále některým turistům dělá problém. Dokonce si tam i rozdělávali oheň. Detaily si přečtěte na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
21: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
21: I o prázdninách.

Tak kolik kávy jste dneska už vypili? My se vydáme na místo, kde dneska najdete 12 výběrových pražíren. V Mostě je totiž festival kafování a vy tam díky naší reportérce budete za pár minut taky. Tady je vysílání víkendového odpoledního radiožurnálu 7:30 po 12:30, hrajeme ale další hudbu. Teď to bude australský zpěvák jménem John Farnham. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Jaká je vaše oblíbená? Různé druhy kávy, výběrové kávy dnes můžete ochutnat na festivalu Kafování v Mostě. Na místě je 12 českých, ale i zahraničních pražíren. No a je u toho i naše reportérka Kateřina Kučerová. Kateřino, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tady v Mosteckém parku je teď zhruba stovka lidí všech generací, mladí lidé, seniori i rodiny s dětmi. Kolem mě je rozmístěných více než 12 stánků, pražíren a kaváren z celé republiky, které nabízejí kávy původem například z Brazílie, Etiopie, Nikaragui nebo Kolumbie. Zahraniční pražírny, třeba jedna z Polska, jsou tady soustředěné ve zvláštním brewbaru. Lidé procházejí mezi stánky, ochutnávají kávy, sledují baristy při práci a v celém parku je cítit namletá káva.
0: No trochu závidíme, festival ale není jenom o ochutnávání kávy, tak co dalšího tam, Kateřino, je?
1: Na pódiu v parku se střídají rozhovory s majiteli pražíren a dalšími lidmi, kteří se kávě dlouhodobě věnují. Právě teď můžou návštěvníci slyšet rozhovor se zástupci pražírny ze středních Čech. Ta vznikla v nepoužívaném chlívku staré vesnické kovárny v Úhonicích u Prahy. Součástí festivalu jsou taky praktické kurzy zaměřené například na přípravu kávy nebo její spojování s čokoládou. K dispozici je i kurz latte artu, na kterém se lidi učí správně šlehat mléko a kreslit do kávy. V 5 hodin na něj naváže soutěž o nejlepší obrázek. Program skončí v 6 hodin společným cvičením jogy na střeše místní kavárny.
0: Krásný program v Mostě, no říkám si vždycky, když vidím ty baristy, jak dělají nějaké latte art obrázky, tak to je opravdu velká věda. Kateřino, ty jsi ochutnala už nějakou kávu na místě?
1: Ano, já už jsem měla tu možnost ochutnat a musím říct, že jsou výborné.
0: To jsem rád, že chutná. Tak na kafování v Mostě je naše reportérka Kateřina Kučerová. Kateřino, děkuji, užijte si to tam. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tady je vysílání odpoledního radiožurnálu. Dobré odpoledne a možná dobrou chuti vám.

DJ Martin Garrix a taky zpěvák Ed Sheeran ve vysílání víkendového radiožurnálu 1:45 vás taky zdravíme na silnice, na D1 z Ostravy směrem do Prahy počítejte se silným provozem v Brně od 196. kilometru, budete tam popojíždět asi 20 minut, no a plný je taky příjezd od výstaviště. Přejeme šťastnou cestu, zelená vlna radiožurnálu zase ve zprávách, zavolejte nám i vy 800 553 553, dobře dojeďte.

0: Na chvíli o sportu, tyčkařka Nicole Krutilová je novou juniorskou mistryní světa. V americkém Eugene vyhrála výkonem 445 cm. Výsledky českých juniorů teď popíšeme ve vysílání Radiožurnálu s reportérkou Veronikou Šlajzovou ze sportovní redakce. Vítej, hezký den.
1: Krásné odpoledne.
0: Krutilová není první českou tyčkařkou, která získala na mistrovství světa juniorů zlatou medaili, je to tak?
1: Není, respektive je to tak, že ona není jedinou nebo první českou tyčkařkou. Před 8 lety se to na šampionátu ve finském Tampere povedlo Amálii Švábíkové. Krutilová na ni tak navázala a po vydařeném výkonu neskrývala slzy dojetí. Původně totiž hrozilo, že vůbec nenastoupí.
2: Myslím, že tahle sezóna byla hodně trnitá pro mě, i když možná to navenek úplně nevypadá, ale opravdu jsem se trápila s tříslem, pak prostě s propíchnutou nohou. Na závěr tady jsem fakt jako onemocněla a prostě jsem přemýšlela, jestli do závodu nastoupím, takže to, že jsem vyhrála, je prostě podle mě o to větší jako pocit a je to neuvěřitelné.
1: 19-letá Krutilová byla velkou favoritkou soutěže. V kvalifikaci jí totiž stačilo k postupu absolvovat jediný pokus. V finále sice zahájila křížkem na své základní výšce 410 cm, ale na dalších čtyřech už nezaváhala. Její poslední soupeřkou byla Ukrajinka Belčenková, ta ale 450 cm hranici nepřekonala.
0: Krutilová ale nebyla jediná, kdo na šampionátu získal medaily.
1: Bronz přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš, který si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord. Ve středu pak vybojovala stříbro smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková. Česká výprava už tak má z mistrovství světa juniorů v americkém Eugene kompletní sbírku medailí.
0: No tak tady doplňme, že Česko má novou juniorskou mistryni ve skoku o tyči, stala se jí, připomeňme, Nicole Krutilová. Teď byla ve studiu se mnou reportérka z Radiožurnálu Veronika Šlajzová. Taky děkuju ze sportovní redakce hlavně. Hezký den.
1: Naslyšenou, krásný den.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Dobré odpoledne, je 13 hodin. Jana Gulda a zprávy.
1: Epidemie žloutenky typu A na Jižní Moravě zpomaluje, ale trvá. Čínské úřady se připravují na tajfun Dolphin. Fotbalisty Slávie čeká v Šancelize souboj s Pardubicemi. Jablonec přivítá Slovácko. Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy je kolona mezi 196. a 190. kilometrem. A počasí bude slunečno, večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Epidemie žloutenky typu A na Jižní Moravě trvá, i když v červenci se tam nakazilo nejméně lidí od začátku roku, uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí, shrnuje epidemioložka Renata Ciupek.
3: Ta klesající tendence je patrná, nicméně nemáme v tuto chvíli určitě vyhráno a bohužel také v uplynulém měsíci jsme zaznamenali případy, kde se naši občané nakazili při pobytu v zahraničí.
1: Tajfun Dolphin míří na východní pobřeží Číny. Podle Národního meteorologického centra by měl zasáhnout pevninu v noci na pondělí tamního času. Úřady evakuovaly 100 000 lidí.
4: Čínská provincie Čitiang vyhlásila nejvyšší nouzový stupeň. Zemi už včera zasáhly masivní srážky a silný vítr. Tamní úřady tak pozastavily provoz trajektů a některých vlaků. Šanghaj kvůli tajfunu zrušila většinu dnešních letů na obou svých letištích. Ve východních provinciích byly také do terénu vyslány tisíce pozorovatelů kvůli nebezpečí sesuvu půdy. Adéla Chaloupková, Radiožurnál.
1: V Třinci vznikla dobročinná sbírka nepotřebných brýlí. Optici je opraví, proměří a označí podle dioptrií. Potom je předají lidem, kteří si nemůžou brýle dovolit. V první vlně darovali lidi okolo 200 brýlí. Pokračuje za organizátory sbírky mluvčí Dorota Havlíková.
5: V Třinci máme 3 sběrná místa, v knihovně, v Steelhouse a na sběrném dvoře. Putují lidem potřebný, možná pro mnohé bude překvapivé, že i u nás v České republice jsou lidé, kteří si nemůžou dovolit nové brýle, především starší osoby, osamělé, a příjemci bude mimo jiné třinecká společnost Šance podaná ruka.
1: Brýle poslouží taky na Slovensku nebo na Ukrajině. Dnes si připomínáme Den židovských památek. Zájemci tak můžou navštívit ten na víc než 60 místech po celém Česku hřbitovy a synagogy, které nejsou jindy volně přístupné. Památky jsou otevřené až do 17 hodin, vstupné je zdarma anebo za dobrovolný příspěvek. Například v Královéhradeckém kraji se do Dne židovských památek zapojily hřbitovy a synagogy v Rychnově nad Kněžnou a Dobrušce. Obě synagogy sloužily svému účelu až do druhé světové války. Během ní ale byly zpustošeny a po válce využívány jiným způsobem.
6: Sport. Fotbalisté Jablonce nastoupí ve třetím kole Šance ligy proti Slovácku. Severočeši, kteří oba úvodní ligové zápasy vyhráli, mají za sebou ještě čtvrteční duel v evropských pohárech. Podle asistenta trenéra týmu z Uherského Hradiště Dušana Melichárka se to ale na soupeřově výkonu výrazně neprojeví.
7: Je možné, že tady v tom počasí by to mohla být určitě trošku výhoda, ale nemyslím si, že by to měla být věc, kterou bychom si měli dávat do hlavy, protože aj ten kádr vlastně mají dost široký na to, aby to prostřídali, což ukázali po tom prvním pohárovém zápase vlastně v ligovém kole, kdy to trošku prostřídali a na výsledku se to vůbec nepodepsalo.
6: Zápas začne v Jablonci v 17 hodin. Ve stejnou dobu se Hradec Králové utká s ostravským Baníkem. Už v 15 hodin přivítá vedoucí Slavia Pardubice a v 8 večer se Olomouc představí na hřišti Artisu Brno. Motocyklový závodník Filip Salač po startu z 6. místa ovládl velkou cenu Velké Británie kategorie Moto 2. Vyhrál tak svůj první závod mistrovství světa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 v Brně a také na D3 před Miličínem. Na D1 z Ostravy směrem do Prahy zpozorněte za sjezdem na

0: Bratislavu. Na 196. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na 190. kilometr, zdržení je okolo 15 minut. Na dálnici D3 z Tábora směrem do Prahy opatrně na konci dálnice. Na 62. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až do Miličína. Tam se vše rozjíždí o kus dál, ale před Oldřichovcem nám hlásíte překážku.
1: Na 38. kilometru směrem na Prahu, auto v příkopu. Polovinou svého vozidla je vlastně ve škarpě.
0: Na tahu 37 z Trutnova do Jaroměře opatrně na výjezdu z Hajnice. Řeší tam nehodu dvou osobních aut, tvoří se kolona. A v Praze na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč. Kolona se táhne až na Barandovský most, tam je to na zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: Dobré odpoledne, 13 hodin 6,5 minuty. Často v našem vysílání slyšíte o letních požárech napříč Evropou. Teď je několik dnů řeší i v Srbsku, a to v přírodní rezervaci, která se přezdívá Evropská Sahara. Do regionu se pro aktuální informace vydáme do 3 minut.
2: Víkendový radiožurnál
5: a Jiří Štefl.
6: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Jak už z našeho vysílání víte, pátý den hoří v srbské přírodní rezervaci Deliblatska Peščara v oblasti Jižního Banátu. Bezpečnostní složky evakuovaly obyvatele nejvíce ohrožených vesnic, doporučili ale odchod do bezpečí i lidem, kteří by mohli být ohroženi, kdyby se požár nepodařilo dostat pod kontrolu. Situaci sleduje naše spolupracovnice v regionu Tea Veseláková. Teo, dobrý den.
2: Hezké odpoledne. Oheň se dál šíří a podle informací úřadů hoří už na více než 1500 hektarech. To hašení od začátku komplikovalo několik faktorů, které jsou pro tuto oblast typické. Tedy kromě horkého počasí je tu totiž píšitá půda, která špatně zadržuje vodu, takže vegetace je dost proschlá. Navíc jsou pro tohle místo typické i různé větry, které situaci taky podstatně zhoršují a někdy znemožňují spolehlivě předvídat, kam se ty plameny stočí. Nejtypičtější zdejší vítr je zvaný Košava, což je suchý a často velmi silný jihovýchodní proud, který v minulosti pomáhal utvářet zdejší píšťité duny. K těm se dostaneme později. K těm zmíněným evakuacím bych ještě dodala, že kvůli ohni jsou teď na některých místech přerušené dodávky elektrické energie i vody a na místě zasahují nejen hasiči, ale taky armáda a policejní složky a pomáhají také zaměstnanci lesní správy.
1: Teo, daří se dostat oheň pod kontrolu?
2: Během noci se to podařilo v některých částech toho požářiště, ale oheň se v některých místech dál šíří a podle prognózy bude hašení trvat ještě přinejmenším několik dní. S pomocí těžké techniky tam teď pracují na vytvoření, nebo bychom mohli říct na vyčištění a vybagrování takových ochranných pásem širokých zhruba 50 metrů. Ta by měla ten požár v podstatě obklíčit, zabránit tak dalšímu šíření ohně a měla by tedy umožnit dostat celou tu oblast pod kontrolu. Kromě toho se zasahující složky taky snaží rozšiřovat lesní cesty, kde je to možné, a stavět improvizované protipožární valy.
1: Peščara se dá přeložit jako poušť, té oblasti se tam někdy taky přezdívá Evropská Sahara. Přesto tam hoří les, tak můžeš nám tu krajinu trochu popsat?
2: Ten lesní požár je jenom jeden z několika ohňů. Deliblatská Peščara je geologicky píščitá krajina, přezdívá se jí tedy sice Evropská Sahara, ale dnes už má k poušti dost daleko. Jsou tam stále i ty písčité duny a velkou část krajiny pokrývají otevřené travnaté stepní plochy, ale jsou tam i křoviny a taky dnes už rozsáhlé lesy. Právě tahle rozmanitost je mimochodem důvod, proč je celé to území Deliblatské Peščary tak cenné z hlediska ochrany přírody. Požáru je teď v celé oblasti několik, myslím, že je 6, přičemž některé pohltily právě tu nízkou vegetaci, travnaté a křovinaté plochy, ale nejhůř se hasí právě ten lesní požár, o kterém jsme mluvili.
1: Máme ještě chvilku, tak Teo, od kdy tam jsou lesy, kde se vlastně vzali, malinko do historie nás vem ještě?
2: Ano, oni jsou vysazované. S tím rozsáhlejším zalesňováním se podle historických pramenů začínalo už v 18. století, tedy ještě za vlády Marie Terezie. A cílem bylo zabránit tomu, aby písek neznehodnocoval zemědělskou půdu v okolí a nešířil se do těch obcí. Ta výsadba potom pokračovala i v dalších desetiletích a postupně vlastně změnila charakter celé té oblasti. Na těch písečných dunách se uchytily hlavně akáty, borovice, další dřeviny, které těmi kořeny dokázaly zpevnit tu půdu a omezit tak pohyb. No a dnešní přírodní rezervace je vlastně taková mozaika písečných dun, stepí, luk, křovin i lesů. A některé části té písečné stepy a otevřených dun se tedy zachovaly a jsou to vlastně oblasti, které patří k nejcennějším biotopům téhle rezervace.
1: Do takzvané Evropské Sahary v Srbsku nás teď vzala naše spolupracovnice v regionu Tea Veseláková. Teo, děkuju, naslyšenou, hezký víkend.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Na víkendovém radiožurnálu pro vás z hudby taky zpěvačka Lana Del Rey. My si za chvíli připomeneme, jestli si cyklista během jízdy může dát třeba jedno pivo. I o tom uslyšíte v letní autoškole radiožurnálu zhruba do 4 minut.

0: Běžné odpoledne ve vysílání víkendového Radiu Žurnálu zpěvák Sam Fender. 13 hodin 21 minut. Teď pro vás máme další díl naší letní autoškoly. Spozornit by měli nejen řidiči, ale taky cyklisti. Připomínáme totiž, že zákaz alkoholu platí nejen za volantem, ale i za řídítky.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Dnešní díl bude zaměřený na cyklisty a výhodu budou mít ti, kteří letní autoškolu Radiožurnálu poslouchají pravidelně. V letních měsících se zvyšuje počet cyklistů a v porovnání s řidiči za volantem takovému cyklistovi po výkonu spíš tak říkajíc vyschne v hrdle. Dnešní otázka zní, jestli má cyklista výjimku a může se před cestou občerstvit, byť třeba jen jedním alkoholickým pivem. Jaká je pravda už tradičně prozradí plukovník Jan Straka?
3: Alkohol za řidítky nesmí být. Cyklista je řidič stejně jako ostatní řidiči motorových vozidel, jen je řidič nemotorového vozidla a jako takový musí stejně jako ostatní dodržovat předpisy, a mezi které patří i zákaz požívání alkoholického nápoje.
2: Mnohé z nás určitě napadne otázka, a co když jede po cyklostezce, kde nemůže narazit na motorová vozidla?
3: Vztahuje se to na silniční provoz a cyklostezka je v silničním provozu, tudíž ani na cyklostezce nesmím jezdit pod vlivem alkoholu. Děje se stejná kontrola jako u běžného řidiče, to znamená, bude následovat dechová zkouška. V případě, že bude pozitivní, tak bude následovat další proces, který skončí většinou na nějakém úřadě ve správním řízení.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: 13 hodin 30 minut. Krátké zprávy má Jana Gulda.
1: Výuka cizího jazyka by měla podle víc než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak rozhodně proti tomu je 13% lidí. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 lidí. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. To ale na jaře zrušil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Ukrajina v noci zaútočila drony na ruský Belgorod, zemřelo nejméně 5 lidí, dalších 25 je zraněných. Úder poškodil i několik domů. Na sociální síti to napsal úřadující gubernátor bělgorodské oblasti Alexander Šuvajev. Na místních sociálních sítích jsou také informace o bezpilotních letounech nad Krasnodarským krajem, Ryazanskou oblastí i nad regiony Povolží. Ukrajinské telegramové kanály podle BBC naopak hlásily ruské útoky v přístavech Oděsa a Černomorsk. Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesním požárům, které zasáhly západ Kanady. Tisíce obyvatel museli opustit své domovy. Napříč celou kolonií je nasazených zhruba 1500 hasičů. Podle premiéra provincie Davida Ebyho oheň už zničil několik domů. A horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo taky výjezdů k alergickým reakcím pobodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač se stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa po 16 letech. Závodník týmu OnlyFans American Racing ovládl britskou velkou cenu v Silverstoneu. Po startu ze 6. pozice se sice propadl na 10. místo, postupně se ale probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole. Salač v mistrovství světa debutoval před 8 lety a dosud stál 6x na stupních vítězů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 v Brně a nehoda na 37. u Hajnice. Na D1 z Ostravy ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Bratislavu. Na 194. kilometru se zastavuje, pomalej se jede až na 190. kilometr, zdržení asi čtvrt hodiny. Na silnici 37 mezi Trutnovem a Jaroměří dejte pozor na výjezdu z Hajnice. Řeší tam nehodu dvou osobních aut a tvoří se kolony z obou stran. Na tahu 3 z Tábora do Prahy počítejte se silným provozem mezi Voticemi a Olbramovicemi a také za Benešovem. Na silnici 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi dejte pozor za Stonařovem. Na průtahu obcí se srazila dvě osobní auta, projíždí se Kyvadlově a tvoří se kolony. A na tahu 38 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte před omezením u Vystrkova, z obou stran je to asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: A přeju vám dobré odpoledne.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Dál posloucháte víkendový radiožurnál 7 minut po půl druhé. Tenhle týden jsme si v našem vysílání a v našem seriálu připomněli rozhlasové stovky. Třeba 100 let od vzniku časového znamení, anebo 100 let symfonického orchestru Českého československého rozhlasu. Všechny díly najdete na našem webu radiožurnál.cz. No a příští týden budeme objevovat skryté skvosty Česka. Poslouchejte poprvé už zítra v 8.50.

0: Lék na špatnou náladu. Od premiéry filmu Amélie z Montmartru uplyne v září už 25 let a jeho hlavní představitelka Audrey Tautou dnes slaví padesátiny. Přestože se stala jednou z nejslavnějších francouzských hereček své generace, tak v posledních letech dává přednost fotografování soukromí a taky životu mimo svět filmu.
1: Když se řekne Audrey Tautou, většině lidí se okamžitě vybaví velké tmavé oči, krátké mikádo a pařížská servírka, která se rozhodla udělat svět o něco hezčí místem.
2: V tutéž vteřinu se spermie s chromozomem X pana Rafaela Pulena oddělila od pelotonu a vydala se k vajíčku paní Amandiny Pulenové, rozené Amandin Fuetové. Po 9 měsících se narodila Amélie Pulenová.
1: Na začátku září uplyne 25 let od premiéry filmu Amélie z Montmartru. Jeho hlavní představitelka ale tvrdí, že se své nejslavnější hrdince vlastně vůbec nepodobá.
3: I have no idea, but that's so amazing that 10 years after I meet some people who adored this movie and they were maybe 5 years old when it comes out.
1: V jednom z mála rozhovorů, které poskytla, přiznala, že jí dodnes překvapuje, jak silné pouto si diváci k filmu vytvořili. A to i ti, kteří ho poprvé viděli jako děti. S moderátorem se tehdy shodla, že lidé v Amélii nacházejí kus sebe samých.
4: She connected by her presence and her personality.
3: Yes, and I think also it's also because the audience connects with this character.
1: Ke slávě přitom přišla víceméně náhodou. Režisér slavného snímku Jean-Pierre Jeunet totiž původně počítal s britskou herečkou Emily Watsonovou. Nakonec dal ale příležitost tehdy nepříliš známé rodačce z Normandie a zrodil se filmový fenomén. Amélie z Montmartru získala 5 Oscarových nominací a s Audrey Tautou se rázem stala tvář francouzské kinematografie.
5: Professor Langdon, you're in grave danger.
1: Nabídka z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. Ve filmu Šifra mistra Leonarda, natočeném podle slavného románu Dana Browna, si zahrála po boku Toma Hankse. V roce 2009 pak stvárnila legendární módní návrhářku Gabrielle Chanel, známou pod přezdívkou Coco. Přesto, že po úspěchu filmu Coco Chanel natočila ještě několik výrazných snímků, třeba Pěnu dní, Pomalu a zběsile, nebo životopisný film o Jacques Cousteauovi Odyssea, začala se Audrey Tautou postupně stahovat z veřejného života. Před kamerou se naposledy objevila v roce 2019, kdy adoptovala shodou okolností vietnamskou dívku. Od té doby se věnuje hlavně fotografování, divadlu a životu v ústraní. Vydala také knihu Superficial, osobitý fotografický deník na pomezí autobiografie a výtvarného projektu. Prostřednictvím autoportrétů, zápisků, dopisů od fanoušků a vzpomínek v ní přemýšlí o slávě, samotě i o tom, jak její život proměnil právě obrovský úspěch Amélie z Montmartru. Na veřejnosti se dnes ukazuje jen výjimečně. Naposledy to bylo letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

Adam Ďurica ve víkendovém Radiožurnálu. 4 zápasy bude dnes pokračovat třetí kolo fotbalové šance ligy. Slávie a Jablonec se pokusí udržet 100% bilanci v sezóně. Taky na fotbal vás pozveme za pár minut.

0: Na chvíli o sportu, fotbalisté Slávie se dneska odpoledne pokusí prodloužit svou 100% bilanci v letošním ročníku Šance ligy. Nejen o tom teď budeme mluvit s Davidem Prouzou ze sportovní redakce. Davide, dobré odpoledne.
1: Krásný den.
0: Tak s kým se obhájce titulu utká?
1: Úřadující šampioni přivítají v 15 hodin, tedy zhruba za hodinu a pár minutek k tomu, před prázdnými tribunami v Edenu Pardubice. Bez diváků budou hrát po čtvrté a odpíkají si tak poslední část z disciplinárního trestu za nedohrané květnové derby se Spartou z minulého ročníku. Východočeský klub se pak na Slávii pokusí vybojovat první body v sezóně. Utkání nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
0: Tak tohle samozřejmě pochopitelně platí pro další dnešní zápasy, které nás, Davide, ještě čekají.
1: V lize zatím 100% Jablonec se pokusí navázat na čtvrteční vítězství 2-0 nad RFS Riga v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy. Se Slováckem se střetne od 17 hodin, ve stejnou dobu se pak bude hrát také duel Hradce Králové s Ostravou. No a třetí kolo Šance ligy pak uzavře souboj Artisu Brno s Olomoucí, ten začíná ve 20:00.
0: Budeme u toho připomenout ještě výsledky včerejších utkání, protože jedno z nich bylo opravdu hodně divoké.
1: Je to tak, fotbalisté Plzně dál čekají na první výhru v novém ročníku soutěže. V Teplicích nakonec remizovali 5-5, a to i přesto, že po 10 minutách vedli už o 3 branky. Z gólově bohatého utkání ale vůbec neměl radost kapitán Západočechů Matěj Vidra.
2: My ani naši fanoušci se moc nebavili. No, bavili se možná tak v té 10. minutě, kdy to bylo 3-0, ale Plzeň jako takovej tým prostě stav 3-0 už prostě musí dotáhnout do konce. Nemůže se stávat, aby to skončilo, nevím jak házená.
1: Fotbalisté Sparty pak prohráli na hřišti Mladé Boleslavy 0-2 a stejným výsledkem skončilo také utkání hráčů Zlína, kteří nestačili na pražské Bohemians.
0: Fotbal a reportér David Prouza. Davide, děkuji, hezký den.
1: Hezký den.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
3: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásy na zahradě srnky.
2: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
3: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
2: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoolky.cz.
0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc

0: se děje.
1: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z víc než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
2: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
1: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měly dostávat víc i samoživitelé s dětmi do 15 let. Ve městech po celém Polsku se dnes uskuteční protesty proti nenávisti, založené na národnosti. Jejich heslem je Nebuď lhostejný. Většina manifestací začne v 17 hodin.
3: Protesty pořádá Výbor na obranu demokracie, který kampaní reaguje na rostoucí vlnu nenávisti, xenofobie, nacionalismu a násilí namířeného proti Ukrajincům a zástupcům dalších menšin žijících v Polsku. Polské sociální sítě v posledních týdnech plní videa a příspěvky zachycující a popisující slovní nebo fyzické útoky, kdy oběti jsou ukrajinského původu. Zaměstnanec dopravního podniku v Bílsku Bělé například slovně napadl školačky, které se bavily ukrajinsky. Ve Vratislavi skupina mužů zbyla mladý pár, který je dříve v obchodě vyzval, aby u kasy nepředbíhali. Napadení mluvili s ukrajinským přízvukem. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Mobilní tým zdravotníků nově umožní lidem ve Frenštátě pod Radhoštěm darovat krevní plazmu. Dosud byly možné jen odběry krve. Lidi se můžou na darování krevní plazmy objednat, říká mluvčí nemocnice Andrea Jalůvková.
4: Plazma a léčiva z ní vyráběná se podávají pacientům při akutních a život ohrožujících stavech, jako jsou poruchy sráždivosti krve, masivní krvácení nebo rozsáhlé popáleniny. Cílem novinky v mobilním režimu je maximálně usnadnit dárcům přístup k tomuto typu odběru a posílit zásoby v regionálních transfuzních centrech.
1: Do města jezdí pravidelně tým transfuzní nemocnice Novojičínské nemocnice. Na dnešek připadá 9. ročník Dne židovských památek. Po celé republice se lidem otevřelo víc než 60 synagog a židovských hřbitovů. Zájemci si můžou zdarma nebo za dobrovolný příspěvek prohlédnout i běžně nepřístupná místa. Jedním z nich je taky židovský hřbitov v Pardubicích, kde je až do 17 hodin bude návštěvníky provázet správkyně Soňa Krátká.
5: Vnímám to slovo Den židovských památek v letošním roce ve smyslu tom, že památka může být i věc. Nemusí to být přímo ta stavba, ale může to být věc, která připomíná nějakého člověka. Takže mně se podařilo nashromáždit věci, které patřily lidem, kteří tu jsou pohřbeni. A tak jsem se rozhodla 4 ty věci vzít. A z příběhy životů těch lidí, tak to budou i ty věci fyzicky přítomny.
6: Sport. Motocyklový závodník Filip Salač zvítězil ve Velké ceně Británie. Na okruhu v Silverstoneu vybojoval své premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Zároveň jde o první český triumf v seriálu po 16 letech. Salač pak pro televizi Nova Sport popisoval, jaký pro něj závod byl.
7: Je to šílený, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že budu mít potom výhodu, jenom jsem se snažil, aby mi neujeli ty první a díky chybám soupeřů, který mi trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnu jsem to.
6: Fotbalisté pražské Slávie rozehrají za necelou hodinu duel 3. kola šance ligy proti Pardubicím. Stejně jako Pražané budou 100% bilanci hájit hráči Jablonce od 17 hodin proti Slovácku. Ve stejný čas má výkop duel Hradce Králové s Ostravou. Ve 20 hodin pak následuje zápas Artisu Brno proti Olomouci. Radiožurnál Sport odvysílá ligové zápasy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 v Brně a také na D4 u Jíloviště. Na D1 z Ostravy ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Bratislavu. Na 194. kilometru se zastavíte, fronta se sune až na 190. kilometr, zdržení je okolo 10 minut. Na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy se zastavuje na 11. kilometru, kolona pokračuje až na 9. kilometr ke sjezdu na Jíloviště, tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem. Na silnici 38 mezi Jihlavou a Moravskou Třebovou počítejte s kolonami před Stonařovem. Na průtahu řeší nehodu dvou osobních aut, v obou směrech je to na zhruba 15 minut. Na tahu 35 z Mohelnici směrem do Spytav nám hlásíte zdržení před Mohelnicí.

0: na Jevičko a Staré Město jsem dojel kolonu, teď se v ní pohybuju zhruba 40 km rychlostí, občas se to zastavuje. Vypadá to, že je to jenom intenzitou provozu na kruháči u Aralky.
1: A na trojce z Tábora směrem do Prahy počítejte se silnějším provozem mezi Voticemi a Olbramovicemi a také na výjezdu z Benešova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme slunečno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: Dobré odpoledne. Tajská policie intenzivně vyšetřuje páteční případ střelby ve škole na severu Bangkoku. V nemocnici mezitím zemřela už devátá oběť. Aktualizace informací pro nás bude mít zpravodaj v Ázii za pár minut.
2: Víkendový radiožurnál
5: a Jiří Štefa.

0: Na chvíli se tak vydáme do Asie. Tragická střelba ve škole na severním předměstí Bangkoku má už 9. oběť. V nemocnici zemřela postřelená 14-letá dívka. Thajská policie dál vyslýchá jak učitele, tak studenty a do celého případu už vstoupil i thajský premiér Anutin Charnvirakul. Sleduje to taky zpravodaj v Asii David Jakš. Davide, dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Co je zatím o páteční tragédii jasné?
1: Více než 20 učitelů a už desítky studentů absolvovali policejní výslech a thajská média citují jednu ze spolužaček toho střelce. Z její výpovědi vyplývá, že student byl tichý, nekonfliktní, většinu volného času trávil doma mimo kolektiv a hrál počítačové hry. Jenže zlom nastal přibližně před 2 lety, kdy přinesl do školy vzduchovou zbraň, klasickou vzduchovku, ukazovali spolužákům na školním dvoře a učitel matematiky mu ji zabavil. Od té doby se začal intenzivně zajímat o zbraně a když policie prohlédla jeho počítač, tak zjistila, že nabíjet zbraň a střílet, bohužel tedy prý poměrně přesně, se naučil na sociálních sítích. Tajci jsou teď šokováni také informací, že toho 14-letého chlapce celkem 12 let vychovávali jeho prarodiče a on nakonec oba dva, babičku a dědečka, zastřelil.
0: Tajský premiér Anutin se od začátku k celé záležitosti opravdu hodně vyjadřuje, tak Davide, proč?
1: Thajský premiér je opravdu poměrně sdílný v tomto případu, hodně předstupuje před novináře a teď připustil, že ten student byl pod velkým tlakem. Zřejmě prý mohl mít i psychické potíže, ale kategoricky odmítl, že by ty tragické události ve škole byly důsledkem šikany. No a jeho slova nepřímo potvrdila i ta už zmiňovaná spolužačka, ta policii řekla, že chlapec sice vyloženě nevyhledával kolektiv, ale nikdo mu prý neubližoval, ani studenti, ani učitelé.
0: Thajsko a střelba na veřejnosti, tak to je velký problém téhle asijské země. Schyluje se k nějakým změnám?
1: Policie je v tomto případu znepokojená tím, že chlapec měl u sebe více než 30 ostrých nábojů, zjišťuje, kde k ním přišel a jestli někde neabsolvoval i kurz střelby. Jinak podle údajů Interpolu i OSN je Thajsko zemí, kde je mezi civilním obyvatelstvem vůbec nejvíc zbraní v celé jihovýchodní Asii. A nejtragičtějším případem je ten z října roku 2022, kdy zdrogovaný policista postřílel v mateřské školce 34 lidí, z toho bylo 26 dětí, potom ještě manželku, syna a nakonec sám sebe zastřelil. Thajský premiér řekl, že tenhle ten velký problém se musí v Thajském království okamžitě řešit.
0: I tohle sleduje náš zpravodaj v Asii David Jakš. Davide, děkuju, zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Dobré odpoledne, tady je vysílání víkendového radiožurnálu 14 hodin 17 minut. Filip Salač vybojoval ve velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. I o tom za chvíli. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Voren ve víkendovém radiožurnálu 10 minut a bude 14:30. Česko má poprvé po 16 letech motocyklového vítěze v kategorii Moto 2. Jmenuje se Filip Salač. Je to jeho vůbec první osobní triumf v seriálu Mistrovství světa. Víc už si o tomhle českém motoristickém úspěchu řekneme s Veronikou Šlajzovou ze sportovní redakce. Tak vítej.
1: Krásné odpoledne.
0: Jak tedy dnešní závod vypadal?
1: Do závodu na okruhu v Silverstoneu vyrážel Salač ze 6. pozice a po startu se dokonce propadl až na 10. místo. V 7. kole se ale dostal zpátky na 6. příčku. 3 kola před koncem se posunul na 3. pozici. V nájezdu do posledního okruhu přečitl nejlépe chaotickou situaci na cílové rovince a po chybě Gonzáleze šel do čela. V několika těsných soubojích pak vítězství uhájil před dvojicí Španělů. V následném rozhovoru pro televizi Nova Sport neskrýval dojetí.
2: Dokázal jsem to, teď je potřeba být nohama na zemi, aby jsme udrželi tohle tempo až do konce sezóny a to je... To, že jsem si teďka čuchnul prvnímu místu, tak to budu chtít už pořád, takže moc na tom záleží a dám všechno do dalších závodů.
1: Druhý dojel Ivan Ortola, třetí skončil Alex Eskrik.
0: No já už jsem říkal, že je to české vítězství po 16 letech, tak tuším, kdo to tehdy byl, ale řekni nám to ty, Veroniko.
1: Byl to Karel Abraham. Ten slavil vítězství v roce 2010 ve Valencii. Salač dnes vylepšil své dvě letošní pódiová umístění. V Maďarsku byl druhý a doma v Brně třetí. Ve světovém šampionátu si tedy 24-letý závodník připsal celkově 7. stupně vítězů v kariéře. Jedno vybojoval v kategorii Moto 3 a zbylých 6 pak v Moto 2.
0: A řekla nám o tom Veronika Šlajzová ze sportovní redakce. Děkuju, hezký den.
1: Krásný den, naslyšenou.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu, jede s vámi taky Zelená vlna. Tomáš Kolmistr pro vás bude mít za pár minut aktualizaci. Na hodinách je 14:30. Teď zprávy a Jana Gulda.
1: Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů, to je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily. Východní pobřeží Číny zasáhl tajfun Dolphin, oznámili to tamní meteorologické úřady, které odhadují, že bouře přinese až 500 litrů vody na metr čtvereční v provincii Zhejiang. Podle agentury Reuters se muselo evakuovat přes 1 000 000 lidí. Letiště ve východočínském městě zrušila přes 1300 letů. Dopady ničivého tajfunu Dolphin předtím přerušily dodávky elektřiny u víc než 50 tisíc domů v Japonsku. 6 lidí je tam zraněných. Jemenští povstalci Husíové tvrdí, že zasáhli ropnou rafinerii na saúdsko-arabském pobřeží Rudého moře. Podle agentury AFP to oznámil vojenský mluvčí skupiny. Jemenští povstalci, podporovaní Íránem, údajně trefili závod největší ropné společnosti na světě, Saudi Aramco. Podle saúdských úřadů se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu. A zřícenina hradu Michalovice v Mladé Boleslavi možná bude v Guinnessově knize rekordů. Geodeti totiž měřením potvrdili náklon hradní věže 7,315 tisícin stupně. Magistrát požádal o posudek agentury Czech Tourism a Českou centrálu cestovního ruchu. Sport. Štafeta českých běžkyň vybojovala stříbro na světovém poháru v orientačním běhu ve Vyšším Brodě. Trojice Denisa Králová, Tereza Rauturier a Lucie Dittrichová nestačila pouze na vítěznou štafetu Norska. Druhá česká trojice Lucie Semíková, Markéta Mulíčková a Jana Peterová doběhla osmá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D4 u Jíloviště a nehoda na 38 ve Stronařově. Na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Řitku. Na 11. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 9. kilometr ke sjezdu na Jíloviště. Navíc před malou chvílí se na 11. kilometru srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Na místo se teď sjíždí záchranáři a dálnice je momentálně neprůjezdná. Na tahu 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi počítejte s kolonami před Stronařovem. Tam řeší nehodu dvou osobních aut, zdržení v obou směrech je asi čtvrt hodiny. Na silnici 35 z Moravské Třebové směrem do Vysokého Mýta se zastavuje za sjezdem z D35 před Litomyšlí, zdržení je okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost a nejvyšší teploty dnes 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: Dobré odpoledne. V Českém rozhlase jsme si pro vás na léto připravili hned několik audioknih pro celou rodinu. Na můj rozhlas.cz najdete třeba nové zpracování Dětí z Bulerbinu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Nejméně 12 zraněných a rozsáhlé materiální škody v historické zástavbě Oděsy. Tohle způsobil dnešní ruský kombinovaný vzdušný útok. Reportáž přímo z místa z Ukrajiny vám nabídneme ještě v čase do 3:15.

0: Na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz najdete už 1628 dnů online reportáž, ve které mapujeme ruskou válku na Ukrajině. Ukrajinská Oděsa zažila asi nejhorší noc v tomhle roce. Rusko na přístavní město útočilo několik hodin nepřetržitě, a to asi 20 raketami různých typů a desítkami nepilotovaných letounů typu Šahid. Průběh i následky tohoto úderu zachytil v reportáži náš zpravodaj v Oděse Martin Dorazín.
1: Tyto zvuky uslyšeli obyvatelé Oděsy po třetí ráno. Jsou sice zvyklí už na všechno, ale intenzita explozí i práce protivzdušné obrany sílily. Raketa, raketodron nebo dron, to ještě teď není jasné, přiletěl sem přímo do centra Oděsy, kousek od známého Potěmkinova schodiště. Jsou tady většinou butiky, luxusní restaurace, hotely a právě v jednom z těch hotelů žili dva mladí turisti, kteří přijeli z Kyjeva, Edvard a Artyom.
2: Začali hledat etapky, protože my byli vaše v trusách.
1: Edvard si vzpomíná, že v první chvíli začali hledat šortky a vietnamky. Edvard dodává, že vlastně v první chvíli vůbec nepochopili, co se kolem nich děje.
2: My se dnes měli ujíždět. Utro.
1: Artyom si odkašlává, protože se nadýchal z plodin a dodává, že dnes ráno měli odjet domů do Kyjeva. Poznamenávám, tam to ale přece není moc lepší.
2: Takové ještě nebylo. No, typa, je přilety, no, dalše, znáte.
1: A oba svorně říkají, no, ale tohle v takové blízkosti jsme opravdu ještě nikdy nezažili.
2: Tak nemnožka, tak zacipilo.
1: Máme jenom nějaké škrábance, dodává Edvard a ukazuje mi rány na noze. Hlavní ale podle něj je, že to všechno přežili, no a to ostatní už se nějak dá do pořádku.
2: Chvála Bohu žije. A vše ostatní, já domluvím, že on navádí to.
1: Vidím, jak z toho domu vevnitř zcela zničeného vychází pan Alexandr s dvěma kufry. Jeho dovolená tady skončila.
3: Bezpilotník, da, přiletěl rádom, pošla udarná vlna.
1: Alexandr popisuje, jak uslyšel zvuk padajícího nepilotovaného letounu, který letěl střemhlav dolů a potom už spadl strop a tlaková vlna vyrazila dveře a okna. On se svými přáteli se teď také vracejí do Kyjeva, ale bez svých drahých aut, protože ta zůstala ve dvoře a všechna zhořela.
3: Požár začal, mašiny horely.
1: Toto není jediné místo v Oděse, které při nočním úderu silně utrpělo. Schořily také rodinné domky a poškozená byla i energetická infrastruktura. V části přístavního velkoměsta proto vypadl proud a neteče ani voda.
4: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: 3:15 je aktuálně Zelená vlna a Tomáš Kolmistr.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D4 před Jílovištěm. D4 s Příbrami ve směru do Prahy je za sjezdem na Prahu neprůjezdná za sjezdem na Řitku. Na 11. kilometru zasahují u nehody dvou osobních aut. Dopravu odklání na 14. kilometru, dá se to objet přes Líšnici a zpět se napojit u Jíloviště. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hudebně jsme se vrátili do druhé poloviny 80. let. Tohle byla pro vás skupina U2. 9 minut a bude 15 hodin. Na chvíli o sportu. Francouzský plavec Léon Marchand se 2 dny před začátkem bazénových disciplín odhlásil z polohových závodů na mistrovství Evropy. Důvodem je jeho nedávné zranění v oblasti břicha a boku, které se prý pomalu hojí. Marchand tak bude plavat jen na 2 tratích. A tak to bude ale jeden z nejlépe obsazených šampionátů v historii. Teď o tom řekneme víc.
1: Hlavním důvodem je návrat Rusů, kteří mají zaplavané výborné časy a mohou už startovat bez omezení. Jen budou po vyjednané výjimce stále jako neutrální sportovci. Ale zejména mezi znakaři se dá očekávat, že budou Rusové vysoko, říká jejich soupeř Miroslav Knedla.
2: Tam bude Hubert Kos v mých závodech, tak se tam představí taky třeba Klement Kolesnikov, který je vynikajícím znakařem z Ruska, a ještě opravdu jako hromada dalších mimo mou disciplínu, takže já se na to opravdu těším, i přesto teda, že ta konkurence je tam opravdu za těch posledních 8 let asi největší.
1: Prosincový šampionát v krátkém bazénu ovládla Nizozemka Marit Stenberg. A teď by tomu nemělo být jinak. Především proto, že se v královské disciplíně 100 metrů kraul stala na jaře novou světovou rekordmankou a v Paříži by mohla světový rekord znovu posunout.
3: To řeknu blbě, ale já mám jako za ní hroznou radost. Je to holka, se kterou zase závodím od úplných juniorů a vlastně všude jsme se potkávali, vždycky jsme se spolu bavili, přáli jsme si to jedna druhý, zároveň je tam rivalita, ale já vidím nejenom ty její výsledky teď, ale tu její cestu a v něčem samozřejmě to je hodně podobné jako ta moje, měla tam nějaké zdravotní omezení, 2 roky nezávodila, pak najednou se dostávala zpátky, takže jako Marit je neuvěřitelná, ta její stovka, to hlavně jak rozloží ten závod, je jako neuvěřitelný pro mě, ty výkony, které podává, jak jsou stabilní a na tak vysoký úrovni, že to je jako neskutečný.
1: Chválí ji Barbora Sémanová. Stenberchenová vzala světový rekord ženě, která se znovu ukáže na mistrovství Evropy. Ano, na šampionátu bude po porodu syna Adriana závodit i švédská legenda Sara Sjöströmová.
4: Po mateřské, já nevím, 10 měsíců po porodu se prostě vrátit a hnedka plavat takovýhle bomby, je to obdivuhodný.
1: Obdivuje ji jedna z jejich soupeřek na 50-metrovém sprintu Barbora Janíčková. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Everybody's talking at me.

0: Nenechte si ujít nejlepší novinářské fotografie uplynulého roku. Výstava Czech Press Photo v nové budově Národního muzea. Téměř 800 fotografií, které zachycují události v Čechách i v zahraničí, můžete vidět do 30. listopadu. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Je 15 hodin. Jana Duda a odpolední zprávy.
2: Cizí jazyk by měl být podle víc než 60% Čechů povinný až od třetí třídy. Na ukrajinskou Oděsu masivně útočily ruské rakety a drony. Pražská Slavia rozehrála ve fotbalové šancelize utkání s Pardubicemi. Na dálnici D4 na 12. kilometru směrem do Prahy pozor na nehodu a počasí zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přeháňky nebo bouřky a teploty až 36 stupňů. Radio

0: Na pozici poradce pro národní bezpečnost vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Rusko v noci znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou Oděsu. Kvůli největšímu letošnímu úderu ruských dronů a raket na město je zraněných nejméně 9 lidí. Ve městě vypukly na několika místech požáry. V celé Oděse zároveň vypadla elektřina a omezené jsou taky dodávky vody. Situaci na místě dopadu jedné ze střel sledoval náš ukrajinský zpravodaj Martin Dorazín.
1: Je to asi největší útok, který tady byl, co jsem já tady zažil za ty poslední 2,5 roku v Oděse. Bylo to v několik desítek dronů a zároveň i raket, které útočily velmi intenzivně nejenom na centrum, ale i na předměstí Oděsy.
0: Nejméně 2 mrtvé a 27 zraněných hlásí po ruském útoku taky v Charkově. Rusko na Oděsu útočí opakovaně od začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu před víc než 4 lety. Naopak Ukrajina zvyšuje počet vzdušných úderů v hloubi Ruska a zaměřuje se na jeho energetickou infrastrukturu. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky doporučuje prodloužit přechodnou ochranu oblasti pod Cvilínem v Krnově. Vyskytuje se tam totiž kriticky ohrožená ropucha krátkonohá. Areál v minulosti sloužil jako pískovna a skládka. Aktuální ochrana trvá do konce srpna, připomíná Klára Hercogová z Agentury ochrany přírody a krajiny.
2: Zároveň je potřeba dělat na lokalitě aktivní management pro podporu ropuchy krátkonohé, aby se jí tam do budoucna dařilo. Lokalitu je potřeba dovést nějaký písek, ropucha krátkonohá potřebuje proto, aby se mohla zavrtávat a také, aby se zabránilo sukcesi.
0: Jde o postupné zarůstání a další proměnu území. Město o ochraně území bude rozhodovat v září.
3: Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač vyhrál poprvé v kariéře závod mistrovství světa, zvítězil v kategorii Moto 2 ve Velké ceně Británie. Mistrovská Slavia nastoupila ve 3. kole fotbalové šance ligy proti Pardubicím. Oba úvodní zápasy v nové sezóně nejvyšší soutěže vyhrála, naopak Pardubice nezískaly ani bod. Duel Pražanů s Východočechy sleduje ve vršovickém Edenu reportér Lukáš Michalík.
4: 4. minuta, Slavia Pardubice 0-0, do základní sestavy v lize zatím 100% Slavie se vrátil reprezentant Provod v brance Pardubic, které naopak v této sezóně nejvyšší soutěže ještě nebudovali, je poprvé posila z Karviné. Neumann. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Edenu. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: V 17 hodin začnou utkání Jablonce se Slováckem a Hradce Králové s Baníkem Ostrava a od 20 hodin bude Artis Brno hrát s Olomouckou Sigmou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D4 před Jílovištěm a kolona na D1 u Jihlavy. Na D4 z Příbramy ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 12. kilometr. Tam zasahují u nehody 2 osobních aut, projíždí se pouze odstavným pruhem, zdržení okolo 15 minut. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte před sjezdem na Jihlavu. Na 112. kilometru se dojíždí do kolony, to pokračuje až na 110. kilometr. Tam leží větší kusy pneumatiky na vozovce. D1 ještě jednou z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Kolín. Na 48. kilometru leží části pneumatiky v levém pruhu. Omezení brzdí provoz na 34. mezi Humpolcem a Pelhřimovém, zdržení z obou strany asi 15 minut. A na 3. z Tábora ve směru do Prahy počítejte se silnějším provozem mezi Voticemi a Olbramovicemi a také za Benešovem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak ale polojasno až jasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami i silnými a nejvyšší teploty zítra 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
7: 15 hodin 6 minut, dobré nedělní odpoledne. Irán s Ománem se podle agentury Reuters domluvili na otevření Hormuzského průlivu. Lodě se do strategicky významné úžiny mají vrátit potom, co Spojené státy přistoupí na iránské požadavky. Další informace uslyšíte za pár minut.
5: Víkendový Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Omán a Irán pokročili v jednání a tvrdí, že se blíží i dohoda o otevření Hormuzského průlivu. Iránské vedení má ale několik podmínek, které podle něj musí dodržet Spojené státy. Teherán trvá mimo jiné na zastavení amerických útoků nebo na ukončení blokády iránských přístavů. Washington na to zatím nereagoval. Vývoj sleduje komentátor Milan Slezák teď i v našem vysílání. Milane, dobré odpoledne přeju.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké jsou tedy ty konkrétní požadavky, kterými Irán podmiňuje otevření Hormuzu?
1: Vy už jste o některých mluvil, já to tady shrnu. Za prvé, Irán si přeje, aby už nikdy nebyl ohrožen a aby proti němu nebyla vedena válka. Za druhé, Irán chce, aby skončila válka proti jeho spojencům, jakými jsou Husijové, Hamas nebo Hezbollah, přičemž, a to už komentuji, ty války jednotlivé začaly iránští spojenci, nikoli jejich protivník. Za třetí, Irán chce konec blokády svých přístavů, chce volně vyvážet svou ropu a chce, a to je velice troufalý požadavek, aby Spojené státy stáhly své vojáky z oblasti, což by znamenalo tedy výrazný posun v mocenské rovnováze v této oblasti. No a také chce, aby skončily všechny sankce, které na něj byly uvaleny kvůli jeho jadernému programu a nebyly to, připomínám, pouze sankce, které by vyhlašovaly Spojené státy nebo západní státy. Pod některými z těch sankcí jsou podepsány také Rusko a Čína. A konečně Irán si přeje, aby byly okamžitě zmrazeny jeho majetky, které má na západě a které byly zmrazeny právě také kvůli tomu jeho netransparentnímu jadernému programu. Kdyby na to Spojené státy přistoupily, znamená to, že prohráli na celé čáře tu válku a že se, kterou vedli proti Iránu spolu s Izraelem, a že se octli v horší situaci, než když tu válku začínali.
0: Nutno ale dodat, že Washington na podmínky zatím nereagoval. Jak se ale stavil k iránským požadavkům v těch minulých měsících?
1: No samozřejmě některé z nich odmítal, na některé byl ochoten přistoupit, jako je třeba kompenzace, to se myslím nezmínil, za tu válku. Trval na tom tedy Washington, že by to neplatil sám, naznačoval, že by se na to složili jeho spojenci v oblasti, ale myslím si, že u něčeho kompromis možný je, konec konců žádná dohoda není možná bez kompromisu, ale na druhou stranu některé ty požadavky budou zcela jistě pro Spojené státy nepřijatelné a je také možné, že Irán s nimi přišel teď na začátku, aby od nich mohl třeba ustoupit a přesto se potom vydávat za vítěze.
0: O tom, že je dohoda na dosah, mluví i americký prezident Donald Trump. Tak máme ještě, Milane, chviličku, jak aktuálně vypadá jednání přímo mezi Spojenými státy a Iránem?
1: No, Irán tvrdí, že žádné takové jednání se nevede, zatímco Spojené státy naznačují, že se vede. Já bych věřil tomu, že někde v zákulisí se opravdu jedná, zájem na to mají obě strany. Zda ty rozhovory opravdu pokročily, to je velká otázka. Víme, že o tom Donald Trump v posledních měsících mluvil mnohokrát a nakonec se vždycky ukázalo, že dohoda je stále velmi, velmi daleko.
0: Téma pro komentátora Milana Slezáka, no a díky, že to s námi společně sledujete. Naslyšenou, hezkou neděli.
1: Hezkou neděli.

0: Šalina, Škopek nebo Hokna, tak i na brněnský Hantec za pár minut v našem vysílání dojde.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Au.

0: Svéráznámá mluva Brňanů, tedy hantec, je nově součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Oficiálně tam byl před chvílí zapsán na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Mluvu, která vznikla v ulicích Moravské metropole a dodnes je součástí její identity, pomohli brněnským nadšencům na seznam prosadit taky vědci z Akademie věd. Od zápisu si slibují, že hantec získá větší pozornost a osloví i mladší generace Brňanů.
1: Zdraví, jak svíďa tady na Freiplatz.
2: Potkávám se ve štatlu centru Brna s Janem Hlaváčkem, spisovatelem, hudebníkem a popularizátorem brněnského hantecu.
1: Zdraví, jak svíďa, univerzální brněnský pozdrav. Když je to jak svíďa, tak je to úplně nejvíc. No a na Freiplatzu je náměstí Svobody, že jo, z německého Freiplatzu.
2: A co to okolo nás právě projíždí?
1: Špirgl. Šalína.
2: Normálně bychom řekli, že asi tramvaj.
1: Nejčastěji a hlavně Švédi z Prahy, nebo i Češi z Prahy, se chytli a se jim nejvíc líbí, že šalina je zkrátka německého elektrische Linie, jakože elektrické dráhy.
2: Pojďme si sednout, jak se řekne hospoda?
1: Hodí si jsou do Kleinpě, tam si mrstelím nějaký škopik.
2: Tak jo, tak pojďme na škopek, ne alkoholický, protože jsme v Hokně.
1: Tak se zbabil, co?
2: Právě jsme si sedli do hospody tady na Freiplatzu. Jsem tady i s Josefem Lazarem z Ústavu přístrojové techniky.
3: Ústav přístrojové techniky v Brně je znám především díky výzkumu v oboru v elektronové mikroskopie. A právě padla i otázka, dokázali bychom říct, jak třeba elektronový mikroskop by se popsal v brněnském hantecu. A Žanek Hlaváček nezaváhal ani chvíli.
1: Tak šalinové čočmen. Čočmeny cajský, to jsou že brejle. No a šalina elektrika už tady zmíněna.
3: Ten jazyk je stále živý. Ti lidé vytváří fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt ten původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
4: Tak jestli škopky, pánové, na zdravíčko.
2: Já teda připomínám, že jsem v Hokně v práci a piju z babělce trény alko. Na zdraví.
1: Na zdraví. Já jsem v duchně a můžu.
2: Právě díky spolupráci s vědci z Akademie věd se teď hantec dostává na seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje.
3: Žanek přišel s myšlenkou, že hantec by stál za podporu, která by třeba mohla vést až k tomu nehmotnému kulturnímu dědictví.
2: Odtud už vedla cesta na Ústav pro jazyk český, doplňuje ředitel ústavu Martin Prošek.
5: Pokud se s ním tak silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
2: Krajský zápis je jen první zastávkou. Žanek Hlaváček a věci z Ústavu přístrojové techniky teď chtějí dostat hantec i na celostátní seznam. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: 15 hodin 30 minut. Jana Bůda a krátké zprávy.
1: Stát začne od příštího týdne vyplácet takzvanou superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním domácnostem by měla podpora dorazit nejpozději ve středu. Většinou jde o lidi, kteří už v minulosti nějakou dávku čerpali. Některým se podpora sníží. Podle ministerstva práce se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Voda v Praze 6 v oblasti Veleslavína je po závadě na potrubí z poloviny týdne opět pitná. Na svém webu to uvedly pražské vodovody a kanalizace. Od čtvrtka tam voda sice tekla, lidi ale neměli pít, protože šlo o užitkovou vodu. Společnost to vodovod propláchla a následně odebrané vzorky dopadly pozitivně. Lidi tak vodu už můžou pít, jen pokud ji dlouho nepouštěli, měli by ji nechat před použitím chvíli odtéct. Modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku umožní výrobu energie i za malých průtoků. Technici skupiny ČES teď pracují na úpravách obou turbín. Kvůli nízkým průtokům Vltavy museli elektrárnu od sítě odpojovat stále častěji. S uvedením prvního soustrojí do plného provozu počítá společnost ČES v září. Práce by měly skončit příští rok na jaře. A Berlínem dnes poprvé projela protestní jízda nahých cyklistů. Akcí zvanou World Naked Bike Ride účastníci demonstrovali za větší respekt, solidaritu a taky svobodu těla. Nahou cyklojízdu pořádají organizátoři od roku 2001 každý rok v létě v mnoha městech po celém světě. Sport. Fotbalisti Slávie hostí ve třetím kole šance ligy Pardubice. Slovo má reportér Lukáš Michalík.
2: 32. minuta je ve své polovině, Slavia Pardubice zatím 0-0. V největší příležitosti slavistický záložník Sadílek trefil z přímého volného kopu tyč. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Edenu, Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: V 17 hodin nastoupí Hradec Králové proti ostravskému Baníku a Jablonec proti Slovácku a od 20 hodin Artis Brno proti olomoucké Signě.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D4 před Jíloveštěm a také na D1 před Šmejkalkou. Na D4 s Příbrami ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony, ta se táhne nesouvisle až na 9. kilometr k omezení u Jíloviště. Zdržení asi 15 minut, následky nehody z 12. kilometru už se podařilo odklidit. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně u sjezdu na chodce Rady. Na 29. kilometru se zastavuje, pomalej se jede až na Šmejkalku na 24. kilometr. Na trojce z Tábora ve směru do Prahy počítejte se silným provozem na 29. kilometru, tam se zastavuje, pomalej se jede až na Šmejkalku na 24. kilometr. Na trojce z Tábora ve směru do Prahy čekejte silný provoz od konce D3 k Miličínu, dál mezi Voticemi a Olbramovicemi a také za Benešovem. Na 20. z Písku ve směru do Prahy dejte pozor před nájezdem na D4. Osobní auto tam skončilo mimo komunikaci a tvoří se kratší kolona. A v Praze počítejte se silným provozem na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most už z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty zítra 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: A dobré odpoledne vám přeju, 4 minuty po půl čtvrté. Co si budeme povídat? Rackové jsou na přímořských promenádách pověstní tím, že lidem kradou jídlo přímo z rukou. Britští vědci ale zjistili, že k jejich odrazení může stačit překvapivě jednoduchý trik. Jakým? Na iRozhlas.cz se ho dozvíte.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Dobré odpoledne, tady je vysílání víkendového radiožurnálu 5 minut a bude 3:15. Ještě před několika lety Pavel Genzer ze Zlína seděl pouze za volantem trolejbusu. Letos v červnu ale přijal jáhenské svěcení a vedle práce řidiče se věnuje taky službě v katolické církvi. Zatím zvládá obojí. Brigádně jezdí jako řidič a současně vykonává praxi ve slušovické farnosti.
1: Ozývá se z reproduktoru autobusu s číslem 31, který ve Zlíně pendluje mezi Mladcovou a Jaroslavicemi. Řídí ho 31-letý řidič Pavel Genzer.
2: Od dětství jsem se zajímal o tu městskou dopravu a o trolejbusy zvláště, že jsem se rozhodl, že půjdu pracovat do dopravního podniku jako řidič.
1: Do něj nastoupil v roce 2017 a od té doby si vyzkoušel pracovat jako řidič i technik jízdních řádů. Po 4 letech se ale rozhodl studovat katolickou teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.
2: Abych pravdu řekl, do manželství mě to nikdy moc netáhlo, takže jsem spíš viděl svou cestu v nějakém tom zasvěceném životě, řekněme v klášteře, případně jako kněz.
1: V červnu letošního roku přijal jáhenské svěcení. Řidičem městské dopravy je dnes už jen brigádně tak, aby stíhal i pastorační praxi ve farnosti ve Slušovicích. V pozici jáhena zůstane 2 roky. Poté by měl přijmout kněžské svěcení, po kterém by měl nastoupit do některé z farností olomoucké arcidiecézy jako kaplan, čili jako pomocník faráře. Co to bude obnášet, sám upřesňuje.
2: Všechno možné od výuky náboženství přes nějaké duchovní doprovázení lidí. Příprava kázání tam určitě zabere hodně času.
1: Se zlínskými trolejbusy se ale úplně rozloučit nechce. Pokud mu to kněžská služba dovolí, rád by si pár směn ponechal.
2: Třeba aspoň v době dovolené si vzít 1-2 směny. Taky záleží, jak mi vstříc vyjde dopravní podnik tady ve Zlíně.
3: Naše vozidla řídí či řídili například na vedlejší pracovní poměr právníci i další profese.
1: Říká mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák.
3: Dá se říci, že my těmto zaměstnancům vycházíme vstříc, protože i další pracovník na vedlejší pracovní poměr je pro nás velmi důležitý.
1: Trolejbus tak Pavlu Genzerovi zřejmě jen tak konečnou zastávku neohlásí. Pokud bude chtít a mít chuť, svou duchovní činnost si s řízením bude moct kombinovat. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Hned dva týmy budou ve třetím kole šance ligy hájit 100% bilanci. Jablonec se odpoledne utká se Slovánskem, Slávia už teď hraje doma proti Pardubicím. No a na tenhle duel se vydáme ve víkendovém radiožurnálu do 5 minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdnu.

0: Fotbalisté Slávie nastoupili ve třetím kole šance ligy proti Pardubicím. Souboj zatím neporaženého celku s týmem, kterým na body stále čeká, sleduje reportér Lukáš Michalík.
1: První poločas v Edenu skončil, a to za bezbrankového stavu 0-0. Podle očekávání slávisté byli aktivnější a měli některé velmi zajímavé příležitosti. Už v 6. minutě to z přímého volného kopu zkoušel Michal Sadílek přímo na branku, pálil ke vzdálenější tyči a trefil tyč branky Vladimíra Neumana po sily z Karviné, která dnes poprvé nastoupila v brance Pardubic. Krátce před pauzou měli slávisté další výraznou příležitost. Obránce Eliáš Piták zády k bráně přinutil k zákroku Vladimíra Neumana, který jen tak vyrazil míč na břevno, od něj se míč vrátil do hřiště, jenže Mojmír Chytil se k dorážce do prázdné branky nedokázal dostat v samotném závěru prvního poločasu. To ještě zkoušel Michal Sadílek zhruba 2 metry za pokutovým územím další technickou střelu, ale Vladimír Neumann předvedl velmi dobrý zákrok. Pardubičtí měli nejvýraznější šanci hned v úvodu zápasu, kdy se dostal z hranice 16 do zakončení Daniel Smékal, ale té střele chyběla přesnost a taky potřebná razance. To znamená, že po prvním poločase platí, že fotbalisté Slávie ve třetím kole fotbalové šance ligy hrají s Pardubicemi zatím bez branek. Také druhý poločas můžete poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport z Edenu. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu.
1: Tomáš Čermák, inovátor, 19 let, držitel řady ocenění. Vyvinul například technologii, využívající světlo a plazmu k odstraňování antibiotik a antibioticky rezistentních bakterií z vody. Řeč bude taky o autismu, podpoře mladých studentů i o studiu biomedicínského inženýrství na prestižní Imperial College London.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Už není na co čekat. Napady docházejí, takže to zveřejníme i v médiích.
2: Co dělá tvoje kolegyně?
3: Nemůže mít nějaké potíže třeba?
1: To jejímu psychologickému profilu odpovídá, ne?
3: Já se vážně obávám, že s Monikou něco je a vy jí můžete pomoct.
4: Ty čtyři věci, co chybí.
5: Jsem mi prodal v hospodě, tak do té hospody zajedem.
6: Viděl z toho frajera, co teď vyšel?
7: Ne. Závěr kriminální minisérie Docent. Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Čtyři dny plné emocí. Čtyři dny filmové hudby. Čtyři dny neopakovatelných koncertů pod širým nebem. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Od 27. do 30. srpna. Tmavomodrý svět se symfonickým orchestrem, Queenie, Markéta Irglová, filmový souboj klavírů Ondřeje Brouska a Brzo Bohatého, hity z Jamese Bonda, koncerty, besedy, filmové projekce a mnoho dalšího. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Radiožurnál.
9: Radiožurnál 16 hodin. Teď zprávy a Jana Kůda.
10: Stovky tisíc korun šetří některé obce společným nákupem energií. Izrael tento týden podruhé odmítl mírový plán pro Gazu. Fotbalisti mistrovské Slavie bojují v Šancelize s Pardubicemi. Na D4 s Příbrami do Prahy mezi 12. a 9. kilometrem pozor na kolonu. A počasí zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno, lokálně přeháňky nebo bouřky a teploty až 36 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně a taky množství času, vysvětluje mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
11: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
10: Do konce září je možné přejít k jiné zdravotní pojišťovně, změnit ji je možné dvakrát do roka, na jaře, do konce března a právě na podzim. Všeobecná zdravotní pojišťovna dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, říká její mluvčí Viktorie Plívová.
12: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo.

0: Hamas mírový plán Rady míru už dřív přijalo. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou. Další informace doplnila autorka projektu Diana Gal.
1: A vlastně první bod je nová pec. Z nové pece se pokračuje podél Schwanzenbergského kanálu na svatého Tomáše na Vítkův hrádek. A z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka. A z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy.
2: Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa. Závodník týmu OnlyFans American Racing ovládl britskou velkou cenu v Silverstonu v kategorii Moto 2. Po startu ze 6. pozice se Salač sice propadl na 10. místo, ale postupně se probojoval dopředu a vedení se ujal v posledním kole. Slavia hraje ve třetím kole fotbalové šance ligy s Pardubicemi. Aktuální informace o utkání má reportér Lukáš Michalík.
3: Za malou chvíli začne druhý poločas, potom prvním je skóre bezbrankové. Domácí jsou aktivnější, hned v úvodu trefil Sadílek z přímého kopu tyč a krátce před pauzou hostující golman vytáhl pitáku v pokus na břevno. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Edenu, Lukáš Michalík, Radiožurnál.
2: Další dva zápasy se budou hrát od 17 hodin. Jablonec přivítá Slovácko a Hradec Králové Ostravský Baník a ve 20 hodin začne souboj Artisu Brno s Olomoucí.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D4 před Jílovištěm a také na D1 před Šmykalkou. Na D4 je s Příbrami ve směru do Prahy. Dejte pozor za sjezdem na Řitku. Na 12. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje na 9. kilometr ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem, zdržení asi 15 minut. Na D1 z Brna ve směru do Prahy se jede pomaleji před omezením na Šmykalce mezi 30. a 24. kilometrem, celé je to na zhruba čtvrt hodiny. Na silnici 35 ze Svitav do Vysokého Mýta počítejte s kolonou před Litomyšlí a také před Hrušovou, tam je to na zhruba 15 minut. Na tahu 20 z Písku do Prahy opatrně u nájezdu na dálnici D4. Havarovalo tam osobní auto, to skončilo mimo vozovku a v místě se zpomaluje. A na silnici 452 mezi Bruntálem a Razovou dejte pozor za odbočkou na Dlouhou Stráň. Zasahují tam u nehody osobního auta a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě s většinou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. A nejvyšší teploty zítra 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, teď už s Tomášem Pancířem.
6: Hezké odpoledne, je 6 minut po 16. hodině. Nejenom u nás podvodníci po telefonu využívají nejrůznější taktiky, aby lidi nalákali ke koupi předraženého zboží nebo z nich vylákali peníze. Proti podvodným telefonátům se rozhodli zakročit ve Francii a od úterý je tam úplně zakážou. Jak by tento zákaz měl fungovat v praxi, i to probereme za chvíli ve víkendovém Radiožurnálu.
4: Víkendový Radiožurnál a Tomáš Pancíř.

0: Francie od úterý zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Cílem zákona je chránit zákazníky před škodlivými a podvodnými praktikami některých obchodníků. Na nevyžádané telefonáty si Francouzi roky stěžovali. Od úterý je budou moci nahlásit na speciálním webu. A detaily má z Paříže náš zpravodaj Marcel Faltis. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak velký problém nevyžádané obchodní telefonní nabídky ve Francii představují?
1: Jednou týdně takový telefonát obdrží asi 75% Francouzů. Za poslední rok se navíc situace zhoršila a spotřebitelé hlásí dvojnásobný nárůst podvodných telefonátů. Podle francouzského rozhlasu některým lidem volají obchodníci nebo podvodníci i častěji než jenom jednou týdně.
2: Myslím, že denně obdržím 2 až 3 takové telefonáty. Často mi připadá, že to jsou předem nahrané hlasy, které poté při telefonátu někdo pouští.
1: Řekl rozhlasu jeden ze spotřebitelů. Lidé si na takové telefonáty dlouhodobě stěžovali a vláda Emmanuela Macrona proto přijala zákon, který prodej po telefonu od úterý prakticky zakazuje. Budou ale existovat výjimky, pokud člověk například při nákupu v obchodě, dejme tomu třeba s elektronikou, udělí na formuláři souhlas, že si přeje, aby ho obchodník v budoucnu kontaktoval s nabídkou jiného zboží, tak může. Už tam ale musí být ten výslovný souhlas. Bez předchozího souhlasu už firmy lidem moci volat nebudou, pokud tedy nechtějí zaplatit pokutu. Pokud přece jenom někdo takový telefonát zkusí, tak ho poté může spotřebitel nahlásit na speciální webové stránce.
0: A jaké pokuty nebo jaké tresty firmám hrozí, pokud ten zákaz poruší?
1: Zatímco u jedinců je to pokuta 75 tisíc eur, tedy skoro 2 miliony korun, u firem je to už 375 tisíc eur, tedy něco přes 9 milionů korun, a to jenom za jeden takový telefonát. Už teď mohli lidé ve Francii svoje číslo zapsat na seznam, pokud se chtěli obchodním nabídkám po telefonu vyhnout. Podle webu deníku Le Monde call centra tyto seznamy ale stejně často ignorovali. Loni například firma se sídlem v Irsku dostala od francouzských úřadů pokutu 6 milionů eur, tedy nějakých 150 milionů korun za to, že tento seznam ignorovala. Podobné seznamy pod hrozbou vysokých pokut už existují i v jiných zemích, například ve Spojených státech, Kanadě nebo Velké Británii.
0: O zákazu nevyžádaných telemarketingových hovorů, který od úterka bude platit ve Francii, jsme mluvili s naším zpravodajem ve Francii, Marcelem Faltisem. Díky za informace, hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Posloucháte víkendový radiožurnál. Desítky mincí z několika různých období napříč staletími a také kusy rozbitých dělových koulí. To jsou nejnovější archeologické nálezy z hradu Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku. Tam dělníci opravují část hradební zdi a my vás přímo na místo vezmeme už za chvíli s víkendovým odpoledním radiožurnálem.

0: Linkin Park ve vysílání víkendového radiožurnálu. Část hradby na prvním nádvoří hradu Pernštejn na Tišnovsku je v havarijním stavu. Dělníci musí odtěžit část terénu a vykloněnou zeď opravit. Práce za 16 milionů korun návštěvníky omezují pouze částečně. Už teď obsadili staveniště archeologové z Národního památkového ústavu.
1: Postupně stěžujeme terén po jednotlivých přirozených vrstvách. Z těch vrstev se vybírají nálezy.
2: Keramika, kachle na kamna nebo zvířecí kosti. To všechno nachází podle vedoucího záchranného archeologického výzkumu Václava Kolaříka u hradby na nádvoří hradu Pernštejn. S detektorem kovů našli i mince, které mi archeologové ukazují roztříděné v pytlíčcích.
1: Máme tady právě doloženo už velký soubor několika desítek mincí, dejme tomu od konce 15. století až do současnosti.
2: Taky tady na hromádkách vidíme naskládané kousky dělových koulí.
1: Většina z nich je vyrobena z místního materiálu, ale zajímavé je, že jsou všechny v podstatě ve zlomcích. To znamená, pravděpodobně byly použity, byly vystřeleny z toho děla, po nárazu do nějaké překážky se rozlomily.
2: Archeologové si zatím nejsou jistí, ze kterého období pochází.
1: Původně jsme si mysleli, že by mohli pocházet z nějakého obléhání z období 15. století, ať už z husických válek, případně z nějakého nedoloženého obléhání. Ty koule se nacházejí ve vrstvách, které odpovídají až mladšímu období. Nemůžeme tady vyloučit, že mohli náležet i švédské armádě.
2: Památkáři měli dvě možnosti. Jedna z nich byla zeď rozebrat a přezdít. Nakonec ale zvolili jinou variantu. Vysvětluje vedoucí odboru péče o památkový fond Martin Pácal.
3: Bude několik metrů za zdí vytvořena velká betonová stěna, která bude chycena mikropilotama do skalního podloží. A mezi betonovou zdí a vlastně samotnou historickou stěnou bude dán lehčený materiál, tak aby ten zemní tlak na tu zeď nebyl tak vysoký.
2: Národní památkový ústav chce zeď zachovat v co nejvíc autentické podobě. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Badlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko letí, kam dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Badlejcha, to je útok na zlato!
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je půl páté. Jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
3: Teploty budou zítra stoupat na většině území Česka nad 32 stupňů Celsia. O něco chladněji bude jen na severu anebo severovýchodě země a taky v části Vysočiny. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav. V dalších dnech se má přechodně ochladit. Sýrie a Rusko se po roce a půl dohodli na budoucnosti syrských základen Tartus a Hmeymim. Obě země v rámci memoranda o porozumění začnou reorganizovat ruskou přítomnost na syrském pobřeží. Informovala o tom syrská agentura SANA. Další podrobnosti neuvedla. Thajská policie dál vyšetřuje tragickou střelbu na základní škole na severu Bangkoku. Tento týden kvůli ní zemřelo 9 lidí, dalších 15 zůstává v nemocnici. Premiér Anutin zopakoval, že podpoří zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní. Správa železnic prodlužuje cyklotrasu z Horního Slavkova na Sokolovsku ke stanici Kounice. Nový úsek na bývalé železniční trati měří asi 1,5 kilometru. Cyklisty dovede ke stávající cyklostezce do Karlových Varů.
0: Sport.
3: Fotbalisté pražské Slavie bojují ve třetím kole šance ligy o třetí výhru v tomto ročníku, hostí Pardubice a je u toho reportér Lukáš Michalík.
4: 72. minuta se hraje v Edenu, skóre nerozhodné 1-1, domácí se dostali do vedení v 50. minutě, kdy se hlavou prosadil, chytil, nicméně pardubičtí brzo odpověděli, za necelé dvě minuty se parádní ranou ze střední vzdálenosti prosadil Tomáš Solil. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport z Edenu, Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: A zhruba za půl hodiny odstartují utkání Jablonce se Slováckem a Hradce Králové s Baníkem Ostrava. A ve 20 hodin pak nastoupí fotbalisté Artisu Brno proti Sigmě Olomouc.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Šmejkalkou a také na D4 u Řitky. Na D1 z Brna ve směru do Prahy se zastavuje za sjezdem na Divišov na 39. kilometru. Pomaleji se jede v nesouvislé koloně až na konec omezení na Šmejkalce na 24. kilometr. Celé je to na bezmála půl hodiny. Na D4 z Příbramy ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Řitku. Na 13.5. kilometru se zastavíte, ta kolona pokračuje až ke sjezdu na Jiloviště, zdržení asi čtvrt hodiny. Na trojce z Tábora směrem do Prahy počítejte se silnějším provozem od konce D3 ze 63. kilometru až do Miličína a pak dál mezi Voticemi a Olbramovicemi. Na silnici 35 ze Svitav ve směru do Vysokého Mýta se popojíždí před Hrušovou, naberete tam asi 15 minut navíc. A na tahu 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovém brzdí provoz omezení u Vystrkova, tam je to na zhruba čtvrt hodiny v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami anebo bouřkami i silnými. A teploty zítra 31 až 36, na horách většinou kolem 26 stupňů. To byly zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Tomáš Pancíř.
6: A ve víkendovém radiožurnálu pokračujeme 3,5 minuty po půl páté. V téhle půl hodině budeme samozřejmě dál sledovat fotbalový zápas mezi Slaví a Pardubicemi, který je vyrovnanější, než možná leckdo čekal, a věnovat se budeme také zahraničí, konkrétně situaci v okolí Černého moře. Přeju vám hezké odpoledne.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
7: Never did believe.

0: Turecko žádá Rusko a Ukrajinu o ukončení palby v celé černomořské oblasti. Reaguje tak na údery, které zasáhly turecká plavidla. Ankara kvůli obavám z útoků také omezuje plavbu obchodních lodí do Černého moře přes průliv Dardanely. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Bloomberg. Opatření se dotýká hlavně lodí, které míří do významného ruského přístavu pro vývoz ropy a obilí v Novorosijsku. Ve spojení jsme teď se zahraničně politickým analytikem Liborem Dvořákem. Hezké odpoledne.
1: Tomáši, pěkné odpoledne vám i všem posluchačům žurnálu.
0: Co by znamenalo uzavření úžin, které Turecko plně ovládá?
1: No, bylo by to samozřejmě velmi krušné, řekl bych, nejenom proto Rusko a jeho Novorosijsk a zásobování Ruska přes tento přístav, ale především pro Ukrajinu, protože Rusko, jak víme, je největší stát světa, který má po svém pobřeží hned několik moří, dokonce Tichý oceán, Ledový oceán, tak by samozřejmě patrně dokázalo takovýto výpadek nahradit. Pro Ukrajinu je to docela jiné, protože tam, jak víme, je největší ukrajinský problém, jak dopravit do světa svou hlavní zemědělskou komoditu, a to je obilí, především pšenice. To jest, kdyby tato plavební cesta měla zůstat uzavřena, tak by se to pro Ukrajinu rovnalo katastrofě.
0: To znamená, že nejvíc by to poznamenalo Ukrajinu, chápu to dobře?
1: Já si myslím, že ano, protože připomeňme si, jak to vlastně celé na začátku války začínalo. Ono to bylo tak, že Rusové se samozřejmě také tuto cestu snažili uzavřít, ale nakonec Ukrajinci dokázali vytvořit svůj vlastní koridor podél pobřeží Ukrajiny, Rumunska, Bulharska a Turecka, myslím té evropské části, takže tehdy tomu dokázali zabránit. Teď, kdyby Turecko naléhalo na tom moratoriu tedy a požadovalo by od obou zemí, aby přestali střílet navzájem po svých obchodních lodích zejména, tak, jak říkám, byla by to velká pohroma.
0: Dá se očekávat, že Rusko a Ukrajina na ten návrh vyhlásit moratorium přistoupí?
1: Na to jsem velmi zvědav, Tomáši, protože zase musíme vážit postoje obou zemí. Pro Ukrajinu je to věc, řekl bych, životní nutnosti, ta cesta přes úžiny. No a Rusko zase má v posledních týdnech a měsících pocit, že tu původní ukrajinskou převahu v Černém moři dokázalo zlomit a jak říká sám prezident Putin, respektive jeho okolí, on, ruský prezident, má pocit, že v současné chvíli Rusko ve válce vítězí, takže nebudou mít důvod na něco takového přistupovat, příští dny ukáží.
0: O situaci v černomořské oblasti jsme mluvili s naším zahraničním politickým analytikem Liborem Dvořákem. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Shakira, posloucháte Radiožurnál. Za chvíli se opět vypravíme na fotbal, protože pokračuje utkání třetího kola fotbalové šance ligy. Slávie se před chvílí dostala do vedení nad Pardubicemi, aktuálně vede 2-1. Jestli tak zápas i skončí, to se dozvíme už za chvíli přímo od našeho reportéra na stadionu v Praze v Edenu.

0: Fotbalisté pražské Slávie hrají ve třetím kole šance ligy a hájí svou 100% bilanci v nové sezóně, a to v utkání proti Pardubicím. Zápas komentuje na radiožurnálu Sport reportér Lukáš Michalík.
1: Polovina 90. minuty, Slávisté vedou nad Pardubicemi 2-1 a teď se řítí do další šance. Nakonec to velmi dobře udělal Mubarak Sulejman, který z levé strany nastřelil svého protihráče a vybojoval rohový kop. To nejzásadnější. Pražané se dostali do vedení v 50. minutě, kdy se prosadil po dlouhém autu Pitáka a protečování Novaka na přední tyči hlavou Mojmír chytil vedení Pražanům, ale nevydrželo dlouho, jen necelé 2 minuty, poté se dostal na dvakrát na hranici 16 k míči Hlavatý, který přistrčil balon po své levé ruce na volného Solila a ten ozdobil svůj jubilejnistý zápas nejvyšší soutěže vyrovnávacím gólem. Vyrovnaný stav 1-1 trval až do 80. minuty. Slávisté měli velký tlak, který nakonec ve druhou branku v utkání zužitkoval Mojmír Chytil, který teď bude moci útočit i na hat-trick, protože rohový kop bude mít na starosti Michal Sadílek, který už centruje do pokutového území. To je dobrý balon, ale tam se nedostal do zakončení nikdo z jeho spoluhráčů. Naopak teď mohou pardubičtí vyrazit do polootevřené defenzivy slávistů. Kahuan Vinicius má míč na levé straně už, ale slávisté stihli vrátit. Uvidíme, co brazilský útočník vymyslí. Nakonec přidávka do středu hřiště, kde je Icha, který ještě se snažil nastartovat Samuela, ale ta přidávka nebyla přesná. Takže rozdílovým střelcem Mojmír Chytil, který vstřelil obě branky Slávie v tomto utkání, a hlavně díky němu tedy Pražané vedou ve třetím kole fotbalové šance ligy nad Pardubicemi 2-1. Nastavený čas bude trvat 4 minuty. Přímý přenos pokračuje na radiožurnálu Sport. Z Edenu Lukáš Michalík, radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Nakulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
2: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy má Ondřej Látal.
3: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Ruský útok na Charkov nepřežili dva lidé, zraněných nejméně 37. Slávia se vrátila do čela tabulky fotbalové šance ligy, vyhrála i ve třetím kole. Pozor na kolonu na D1 z Brna do Prahy mezi 41. a 24. kilometrem. A zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno, lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
5: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
3: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejich členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Rusko v noci znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou Oděsu. Kvůli největšímu letošnímu úderu ruských dronů a raket na město je zraněných nejméně 12 lidí. Ve městě vypukly na několika místech požáry. V celé Oděse zároveň přestala fungovat elektřina a omezené jsou taky dodávky vody. Situaci na místě dopadu jedné ze střel sledoval náš ukrajinský zpravodaj Martin Dorazín.
6: Je to asi největší útok, který tady byl, co jsem já tady zažil za ty poslední 2,5 roku v Oděse. Bylo to v několik desítek dronů a zároveň i raket, které útočily velmi intenzivně nejenom na centrum, ale i na předměstí Oděsy.
3: Nejméně 2 mrtvé a 37 zraněných hlásí po ruském útoku taky v Charkově. Rusko na Oděsu útočí opakovaně od začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu před více než 4 lety. Naopak Ukrajina zvyšuje počet vzdušných úderů v hloubi Ruska.

0: Ví se na ní ale může dotáhnout bodově Jablonec, který rozehrál utkání se Slováckem. Stav a čas zápasu řekne reportér Pavel Petr.
1: Čtvrtá minuta a stav je nerozhodný 0-0. Hradec Králové Ostrava, Tomáš Borovec.
2: Třetí minuta tohoto zápasu, hned po pár vteřinách Ostravané měli velkou šanci, ale nevyužili, takže Hradec Králové, Baník Ostrava 0-0. Z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: A od 20 hodin budou na závěr třetího kola fotbalové šance ligy hrát ještě fotbalisté Artisu Brno se Sigmou Olomouc.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Šmejkalkou a také na D4 před Jílovištěm. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor před sjezdem na Divišov. Na 42. kilometru se zastavíte, následná kolona pokračuje nesouvisle až na 24. kilometr. Celé je to na zhruba půl hodiny. Na D4 z Příbramy ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, naberete asi 20 minut navíc. Na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy se zastavuje na konci D3 na 63. kilometru. Nesouvisle se popojíždí až do Miličína. Silnější provoz je také dál mezi Voticemi a Olbramovicemi. Na silnici 35 z Moravské Třebové směrem do Svitav opatrně na průtahu Litomyšlí. Před Lidlem řeší nehodu a začíná se tvořit kolona. A na silnici 366 mezi Kostelcem a Prostějovem zasahují u nehody. Motorky a osobního auta vytýkají tam provozní kapaliny, místem se projíždí Kivadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak má být polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přehánkami anebo bouřkami i silnými. Teploty 31 až 36, na horách většinou kolem 26 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Tomášem Pancířem.
6: Výhrůžky na internetu, slovní útoky i fyzická napadení. V Polsku roste agrese namířená proti Ukrajincům. Právě na to dnes reagují Poláci na desítkách míst při protestech proti nenávisti. Na jednom z nich máme zpravodajku, spojíme se s ní už za chvíli.
3: Víkendový Radiožurnál
7: a Tomáš Pancíř.

0: V desítkách měst po celém Polsku začaly protesty proti nenávisti. Jejich účastníci pod heslem Nebuď lhostejný chtějí upozornit na rostoucí fyzickou a verbální agresi namířenou proti Ukrajincům a jiným menšinám. Shromáždění ve Varšavě na Hradním náměstí sleduje naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak tedy varšavský protest vypadá?
1: Ten varšavský protest začal před několika minutami. Na náměstí tady se sešly stovky lidí, ale další lidé stále přibývají. Zatím se tedy čte společné prohlášení, které v tuto chvíli zaznívá i na jiných náměstích v desítkách měst po celém Polsku. Lidé sem přichází jednak s polskými, tak ukrajinskými vlajkami, ale třeba s transparenty vidím například my s vámi, nebo jsou tady modrožluté transparenty with you, jako společně s Ukrajinou. Lidé také přicházejí s květinami, hlavně se slunečnicemi, které jsou symbolem Ukrajiny. To shromáždění je velmi poklidné, ale dohlížejí na něj samozřejmě i policisté.
0: Můžeme připomenout některé z těch incidentů, které se v posledních týdnech v Polsku staly?
1: Tak asi tím nejprobíranějším tím byl útok v městském autobuse v Bílsku v Bělé v červenci. Pracovník dopravního podniku, který jel autobusem jako pasažér, urážel asi 12-leté dívky, které se mezi sebou bavily ukrajinsky, vzkazoval jim, že potáhnou zpět na Ukrajinu a že jsou to zpratci žijící za polské peníze. Nejnovější případ, ten se stal ve Vratislavi minulý týden. Skupina mužů tam napadla venku na ulici. Mladý pár zbyli jak muže, tak ženu, a to proto, že na ně ten pár v obchodě před tím incidentem promluvil s ukrajinským přízvukem.
0: Odborníci, ale také pořadatelé těch dnešních protestů viní z nárůstu antiukrajinských nálad polské politiky. Proč?
1: A ta antiukrajinská retorika byla velmi silná už během loňské prezidentské kampaně, kdy někteří kandidáti, včetně současného prezidenta Karola Navrockého, tvrdili, že Ukrajinci mají v Polsku výsady a to musí skončit, že Poláci musí být na prvním místě. Situace ale letos výrazně zhoršil fakt, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přiznal jedné ze speciálních vojenských jednotek pojmenování po hrdinech ukrajinské povstalecké armády, jejíž členové v minulém století se podíleli na volyňských masakrech. Od té doby polští opoziční politici například prohlásili, že Evropská unie by měla přestat Ukrajinu podporovat, dokud Kyjev nezmění svůj přístup k Polsku. A antiukrajinská karta se stává i velmi silnou v blížících se parlamentních volbách, které budou příští rok na podzim. Například jí bude hrát Právo a spravedlnost, jak už si můžeme poslechnout od jejího člena Tobiaše Bochyňského.
2: Aby střední a východní Evropa zůstala bezpečná a svobodná, Ukrajina musí zvítězit. Ohledně toho jedním z prvních jasných rozhodnutí bude deportace Ukrajinců v odvodovém věku, kteří v Polsku nepracují legálně. Budou mít příležitost bojovat za svou vlast, aby ta příšerná válka rychle skončila. Polský stát tomu rozhodně, kategoricky a nekompromisně pomůže.
1: Ten výrok i někteří členové opozice označili za cynický a nepřijatelný. Mimochodem i přesto všechno na Ukrajině pokračují exhumace obětí volyňského masakru. Někteří pravicoví politici ale dokázali využít i tento fakt v antiukrajinských náladách, například tím, že zveřejňovali snímky vyzvednutých koster a na sociálních sítích popisovali, kolik UPA, tedy ta povstalecká armáda, během masakru zabila dětí a žen.
0: Říká přímo z protestu proti nenávisti ve Varšavě naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Díky, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D1 u Velkého Meziříčí. Na D1 z Brna ve směru do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Tasov. Na 150. kilometru se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Opakuji, D1 směr Praha, 150. kilometr, dvě osobní auta v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: To byli Tata Boys ve víkendovém radiožurnálu. Do druhé světové války sloužila k bohoslužebným účelům, pak se změnila ve skladiště oděvů a klobouků. Do písecké synagogy se postupně vrací život, i když stále nevypadá jako před 150 lety. Lidé si ji mohli včera prohlédnout během Dne židovských památek. Komentovanou prohlídku doplnil židovskými písněmi místní pěvecký sbor Sonitus.
1: Teď vstupujeme do písecké synagogy a ten první pohled není úplně utěšený. Marie Poláčková mi řekne proč.
2: Tak je to proto, že v té synagoze v 50. letech proběhla taková docela brutální úprava, která spočívala ve vestavění, vlastně přepažení celého toho prostoru horizontálně a prorazili v místě toho svatostánku vchod obrovský do Soukenické ulice a zabílili nám všechnu tu nádhernou výmalbu, což bylo takové jakoby štěstí v neštěstí, protože díky tomu se potom restaurátorům podařilo odhalit překrásné malby, které my tam dneska můžeme obdivovat.
1: Vladimír z Písku se přišel podívat do písecké synagogy a viděl její prostory vůbec poprvé.
3: Určitě výborný. Takovýhle místo kouzlící. Pěkný, líbilo se mi to i ten koncert na konci.
1: Vidím, že i rodina si našla cestu do písecké synagogy, co vás sem přivedlo.
4: Rádi objevujeme nová místa, aby jsme vůbec nevěděli, nebo já jsem respektive třeba nevěděla, že synagoga je přímo na tomhle místě, takže jsem se ráda podívala a objevila nové krásy Písku.
1: A maminka?
5: Dědurková. Mě to spíš překvapilo celkově, protože chodím tou uličkou pořád a vidím jenom ty plechové vrata. Tohle mě překvapilo ta velikost. Hlavně to druhý patro. Spodní samozřejmě čeká na opravu, to je vlastně původní skladiště, ale to horní patro, to je úplně fascinující.
1: Jakou teď synagoga má před sebou budoucnost? Bohumír Bernášek z Městské knihovny v Písku.
6: Tak teď po 3 roky knihovna získala projekt z Ministerstva školství, z operačního programu Jan Amos Komenský a díky tomu je možno v synagoze pořádat různé vzdělávací programy a asi ty 3 roky také ukážou, jaká bude ta budoucnost další, jestli se povede synagogu nějak těsněji spojit s knihovnou a postupně třeba získat peníze na její obnovu.
1: A tu by si písecká synagoga skutečně zasloužila. Koncert židovské hudby pod malovaným klenutým stropem ukázal, že by to mohlo být znovu pěkné místo k setkávání. Z Písku Pavla Kuchtová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál Půl šesté. Jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
5: Strážci Krkonošského národního parku dnes ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhli i policisti. Zaměřili se na turisty. Někteří z nich vstupovali proti pravidlům do volného terénu v klidovém území a nebo rozdělávali ohně. Iránský prezident Masud Pezeškian se minulý měsíc údajně setkal s nejvyšším duchovním vůdcem Mujtabou Chamenejím. Informovala o tom iránská státní média. Schůzka se podle nich týkala vojenských záležitostí, ekonomiky anebo hospodářských vazeb se zahraničními partnery. Na japonské město Nagasaki před 81 lety dopadla jaderná bomba. Plutoniová puma tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. Je to o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starších 10 let.
6: Sport.
5: Slavia porazila Pardubice 2-1 ve třetím kole fotbalové šance ligy a vrátila se do čela tabulky. Teď hraje Jablonec se Slováckem a je u toho reportér Pavel Petr.
7: 32. minuta, platí nerozhodný stav 0-0, zápas Hradec Králové, Baník Ostrava a Tomáš Borovec.
8: 31. minuta, Hradec Králové vede díky Slončíkovi nad Baníkem Ostrava 1-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
5: A od 20 hodin bude Artis Brno hostit olomouckou Sigmu.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 před Velkým Meziříčím a kolona před Šmejkalkou. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Tasov. Na 150. kilometru se srazila 2 osobní auta, blokují levý průch a tvoří se kratší kolona. D1 ještě jednou směrem do Prahy, zpomalte před sjezdem na Divišov. Na 42. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až na 24. kilometr, zdržení je asi půl hodiny. Na dálnici D4 s Příbrami směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Řitku. Na 13. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, celé je to na zhruba čtvrt hodiny. Na silnici 20 z Písku ve směru do Prahy nám hlásíte komplikace a průjezdní pouze levý pruh u nájezdu na D4.
11: Jsou tam hasiči, je to dobře označené, vzniká tam kolona, je tam převrácené auto na bok a další poškozená vozidla.
10: A na trojce z Tábora ve směru do Prahy se zastavíte na konci D3 na 63. kilometru, pomalej se jede až do Miličína a silnější provoz je také mezi Voticemi a Olbramovicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V noci se ochladí na 19 až 14 stupňů, v údolích ojediněle až na 12. Zítra má být ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, jinak čekáme polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. Od severozápadu lokálně přehánky nebo bouřky, ty můžou být i silné. A teploty 31 až 36, na horách zítra většinou kolem 26 stupňů. To byly zprávy. A ve víkendovém radiožurnálu je s vámi dál Tomáš Pancíř.
4: Už za necelou půl hodinu vám nabídneme hlavní zprávy, tedy 10-minutový souhrn všeho podstatného, co přinesl dnešní den. Do té doby budeme dál sledovat zápasy třetího kola šance ligy a také vás vezmeme na kuličko dráhu. Přeju vám hezké odpoledne.
9: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.

Právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

Ve víkendovém radiožurnálu jsme si osvěžili přepravní podmínky pražské městské hromadné dopravy, a to díky kapele Tap Tap. Pět nových kuličkových drah najdou zájemci v parku Na Zámostí v České Třebové, dohromady měří 23 metrů, a i tam se za chvíli vydáme ve vysílání radiožurnálu.

0: Tři minuty před 6:15 stále posloucháte Radiožurnál. Dřevěná kulička, klikaté dráhy a spousta zábavy. Děti si u řeky v České Třebové nejen pohrají, ale nenápadně si vyzkouší také fyzikální zákony a procvičí jemnou motoriku. V parku na Zámostí pro ně vyrostlo 5 nových dřevěných kuličkových drah.
1: Dáme si závoda?
2: Já plně přetvají.
3: Mně se líbí na tom, že nejsou k tomu i nějaký i ty zvonečky.
1: Tak to byl Lukas s babičkou paní Pavlou.
4: Co na to říct, já jsem ráda, že tady něco takového existuje.
1: A já jsem zastihla uměleckého truhláře Jiřího Hejtmánka zrovna při práci na posledních drahách.
5: Tak je to jedna dráha rozdělená do tří částí. Právě chystáme výkopové práce a dráhy umístíme na dřevěné sloupky.
1: Jinak samotné dráhy s těmi různými tvary a uličkami, to jste chystal v dílně?
5: To jsem chystal v dílně, předtím ještě jsem to musel na papíře udělat nějaký náčrt, takže je to dle nějakého projektu, který byl předem daný.
1: Některé ty kuličkové dráhy mají i kovové prvky?
5: Mají kovové prvky, vyrábí to přímo kovář a je to vyrobený z nerezu. Tahle dráha má, to je dráha takzvaná kreativní, má pohyblivé části. Děti si můžou různě přenastavit vyhybky, takže kulička putuje buď to zleva doprava, cik-cak, anebo si můžou udělat kousek rovně a zároveň tím, že musí s těma dráhama pracovat, tak si procvičují motoriku.
1: A není to vaše první realizace, vy máte za sebou už na jiných místech tvorbu kuličkových drah?
5: Tak normálně dělám sochy motorovou pilou ze dřeva. Jelikož pracuju různě s obcema různýma, tak před 2 lety přišla první poptávka na kuličkovou dráhu, jestli bych zvládl udělat. To nakonec z jistých důvodů nedopadlo, ale začal jsem se tomu více věnovat, protože jsem zjistil, že u nás v republice v té době byly asi 2 kuličkové dráhy dřevěný. Po asi roce, kdy teda jsem přemýšlel, jestli se tomu věnovat nebo ne, tak jsem sehnal první kšeft a pak už se to nabalovalo a tohle je čtvrtá zakázka.
1: Za přípravu kuličkových drah město dohromady zaplatí necelých 300 000 korun. Z České Třebové Barbora Soukupová, Radiožurnál.

0: Fotbalisté pražské Slávie porazili ve třetím kole šance ligy Pardubice 2-1 a v nové sezóně tak zůstávají 100%. Teď se hrají další dva zápasy třetího kola a ten mezi Jabloncem a Slováckem vidí reportér Pavel Petr.
1: Aktuálně se dohrává první poločas a dohrávat oba týmy budou v deseti, protože před pár okamžiky viděl červenou kartu domácí Polidar po ostrém skluzu ve středu hřiště. Připomenu, a že už také hosté hrají o deseti, už v minutě sedmé byl vyloučen brankář Hejča za faul mimo pokusové území a tak ho nahradil Halouska. Domácí ale tedy také srovnávají ten počet hráčů na hrací ploše. Už ale před pár okamžiky to byl další tvrdý zákrok, který jsme mohli na hřišti vidět. Každopádně zatím je to utkání bez šance a tomu odpovídá i bezbrankový stav 0-0. Utkání Hradec Králové Baník Ostrava, to sleduje Tomáš Borovec.
2: Poločas, po kterém v tuto chvíli skončil první poločas a Hradec Králové vede nad Baníkem Ostrava 1-0. Baníkovci byli na začátku mnohem aktivnější, dokonce se dostal do velké šance Filip Kubala, který ve 21. minutě z dorážky ze 6 metrů netrefil odkrytou branku, poslal balón tak 2-3 metry nad břevno a jenom se chytal za hlavu. No a trest přišel o 6 minut později. Vlastně to byla podobná pozice, kdy se balón odrazil k tomu Slončíkovi, no a hradecký záložník se otočil a krásnou technickou ranou dostal hradecký tým do vedení. Hradečtí srovnali hru, dostávali se do dalších šancí. Mick van Biren byl hodně aktivní, zhruba v rozmezí 10 minut jednu velkou šanci nevyužil, ale potom ve 43. minutě, kdyby už mohl běhat sám na ostravského gólmana, tak si pomohl hostující Jevhení Skyba zatažením za ruku a viděl za to červenou kartu. Takže od 43. minuty hraje Baník o deseti a po prvním poločase prohrává s Hradcem Králové 0-1. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Tomáš Čermák, inovátor, 19 let, držitel řady ocenění. Vyvinul například technologii, využívající světlo a plazmu k odstraňování antibiotik a antibioticky rezistentních bakterií z vody. Řeč bude taky o autismu, podpoře mladých studentů i o studiu biomedicínského inženýrství na prestižní Imperial College London.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
4: Radiožurnál je 18 hodin. Vysíláme hlavní zprávy. Stát příští týden poprvé vyplatí takzvanou superdávku, slučuje 4 sociální dávky do jedné. Ruské základny na Blízkém východě zůstanou, Rusko se na tom dohodlo se Sýrií. Motocyklový jezdec Filip Salač vyhrál poprvé v kariéře závod mistrovství světa. Uspěl v kategorii Moto 2. Kolona popojíždí na D1 z Brna do Prahy mezi 42. a 24. kilometrem. A zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno, lokálně přehánky nebo bouřky, teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Do té se sloučily dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a taky dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději ve středu.
5: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
6: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
5: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
7: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4100.
5: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
4: Rusko bude dál využívat vojenské základny v Sýrii. Vlády zemí se na tom dohodly v memorandu o porozumění. Podle syrského ministerstva zahraničí ale správu nad ruskými civilními objekty převezme Damašek. Na vojenských základnách pak vzniknou společná výcviková centra. Budoucnost základen v zemi byla přitom dlouho nejistá kvůli ruské podpoře sesazeného diktátora Bašara Asada.
8: Vojenská zařízení v Sýrii jsou pro Kreml klíčová. Jsou to totiž jediné ruské základny na Blízkém východě. Přístav v syrském Tartusu je navíc jeho jediné kotviště ve Středozemním moři. Rusko základny využívalo i k podpoře Bašára Asada během občanské války. Desetitisíce ruských útoků tehdy podle think tanku Atlantická rada mířily zejména na opoziční skupiny, včetně těch, které bojovaly s teroristy z Islámského státu. Asad po převratu dokonce v Rusku získal politický azyl. Damašek proto opakovaně vyzývá k jeho vydání zpátky do Sýrie. Ruské vedení to ale nekomentovalo. Matěj Kolář, Radiožurnál.
4: Požár v srbské přírodní rezervaci Deliblatska Peščara je po 5 dnech částečně pod kontrolou. Některá ohniska se hasičům podařilo uhasit. Problematické zůstává hašení oblasti s lesním porostem. Obyvatele z ohrožených míst úřady evakuovali. Zastavili se taky dodávky elektřiny a vody.
9: Hasičům se zatím daří chránit před ohněm vesnice v zasažené oblasti. S pomocí těžké techniky se celý den pracuje na vytvoření ochranných pásem, která mají zabránit dalšímu šíření lesního požáru. Odhaduje se, že hašení potrvá ještě několik dní. Kromě hasičů jsou v akci také vojáci a policisté a hasí se i ze vzduchu pomocí vrtulníků. Práce komplikují vysoké denní teploty i vítr, který by se podle předpovědi mohl po klidnějším dni znovu rozfoukat. Požár

0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
2: Strážci Krkonošského národního parku dnes na Sněžce udělili více než 20 pokut. Kolem 5. ráno bylo na nejvyšší České hoře 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
3: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
4: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem, musíte jít pouze po značených turistických cestách.
3: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
4: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, protože se ukazuje, že do horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
3: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Radiožurnál.
2: Jeden židovských památek. Zájemci mohli navštívit desítky synagog a hřbitovů. Jejich stav se od roku 1990 výrazně zlepšil. Na opravu ale stále čeká synagoga v Písku, jedna z největších v zemi. Od jara se o ni stará tamní městská knihovna.
5: Teď vstupujeme do písecké synagogy a ten první pohled není úplně utěšený. Marie Poláčková mi řekne proč.
6: V 50. letech proběhla taková docela brutální úprava, která spočívala ve vestavění, vlastně přepažení celého toho prostoru horizontálně a prorazili v místě toho svatostánku vchod obrovský do Soukenické ulice.
5: Jakou teď synagoga má před sebou budoucnost? Bohumír Bernášek z městské knihovny v Písku.
7: Knihovna získala projekt z ministerstva školství a díky tomu je možno v synagoze pořádat různé vzdělávací programy.
5: A během těchto 3 let se knihovna společně s židovskou obcí pokusí sehnat peníze na rekonstrukci interiéru. Z Písku Pavla Kuchtová, Radiožurnál.
2: Kávy různého původu dnes mohli ochutnat návštěvníci festivalu Kafování v Mostě. Nový trend fermentace kávy umožňuje, aby měla třeba marokujovou, skořicovou anebo kokosovou příchuť.
8: Neobvyklý způsob přípravy kávy je taky takzvané nitro coffee. Jak vzniká, popisuje barista Michal Ptáček.
9: Cold brew je zastudená macerovaná káva a my ho sytíme dusíkem a vlastně to ošálí trošičku vaše chuťové buňky. Máte pocit, jako kdyby tam byla smetana.
8: Nové podoby dostávají i nápoje z mači, vysvětluje odbornice na kávu Lucie Vidgorovič.
10: S mačou se teď dělají právě různé drinky, třeba i matcha cloudy, vodový matcha drinky, takže třeba maču s tonikem.
8: Podle baristů se trendy mění postupně a lidé se stále víc zajímají také o kvalitu a původ kávy. Z Mostu Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
11: Sport. Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 vyhrál britskou velkou cenu. Salač se po startu ze 6. místa propadl na 10., ale postupně se probojoval dopředu a vedení se ujal v posledním kole. I o tom mluvil v rozhovoru pro televizní kanál Nova Sport.
12: Je to šílený, závod byl decentní, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu. A věděl jsem, že budu mít potom výhodu s tím zadkem, jenom jsem se snažil, aby mi neujeli ty první. A díky chybám soupeřů, kterým je trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
11: Fotbalisté Slavie se vrátili do čela tabulky šance ligy, vyhráli i ve 3. kole nad Pardubicemi, zvítězili 2-1. Na Pražany se může bodově dotáhnout Jablonec, když porazí Slovácko. Stav a čas duelu řekne Pavel Petr.
13: Aktuálně začal 2. poločas, stav utkání je nerozhodný 0-0. Hradec Králové, Baník Ostrava, to je zápas, který sleduje Tomáš Borovec.
14: 49. minuta zápasu, Hradec Králové, Baník Ostrava 1-0 a hosté hrají ještě navíc o 10. Z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.
11: A od 20 hodin bude Artis Brno hrát s olomouckou Sigmou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolona na D1 před Šmejkalkou a také na D4 u Řitky. Na D1 z Brna směrem do Prahy zpozorněte před sjezdem na Divišov. Na 42. kilometru se zastavuje, nesouvisle se jede až na 24. kilometr, zdržení okolo půl hodiny. Na D4 z Příbramy ve směru do Prahy zpomalte před sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení u sjezdu na Jíloviště, celé je to na zhruba 20 minut. V Ostravě v Rudné ulici směrem do Havířova dejte pozor za křížením s D1, v omezení se srazila 2 osobní auta a tvoří se kolona. A na trojce z Tábora do Prahy počítejte se silným provozem před Miličínem a také mezi Voticemi a Olbramovicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 19 až

0: 14 stupňů v údolí, ojediněle až na 12. Zítra pak čekáme ráno hlavně na Moravě a Beslesku ještě zvětšenou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno. Odpoledne a večer pak čekáme přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně přehánky anebo bouřky, ty můžou být podle meteorologů i silné. A teploty zítra 31 až 36, na horách většinou kolem 26 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál s Tomášem Pancířem.
1: Takové tedy bylo shrnutí hlavních zpráv dnešního dne, tedy dnešního nedělního dne. To podstatné, co se dnes stalo, najdete samozřejmě kdykoliv i na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Teď je 18 hodin 10 minut, nabízíme Anetu Langerovou.
2: Víkendový radiožurnál
3: a Tomáš Pancíř.

0: Fotbalisté Jablonce bojují o třetí výhru ve třetím zápase nové sezóny Šance ligy. Na severu Čech hostí Slovácko. My se tam za chvíli vydáme, stejně jako na další souběžně hraný zápas do Hradce Králové, který teď soupeří s Baníkem Ostrava.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Fotbalisté Slavie se vrátili do čela ligové tabulky. Ve třetím kole šance ligy totiž porazili Pardubice 2-1. Vyhráli tak třetí zápas nové sezóny. O to samé se právě teď snaží také Jablonec, a to proti Slovácku. Zápas vidí reportér Pavel Petr.
1: Jabloneckým fotbalistům se to ale nedaří v případě nějakého střeleckého prosazení, protože v 54. minutě je to 0-0. Oba týmy dohrávají o 10 hráčích, zatímco na straně hostí byl vyloučený Heča už v 7. minutě v nastavení. To pak byl Polidar na straně domácích, který musel předčasně po sprchy za zákrok ve středu hřiště. Ani jeden tým si zatím nevypracoval nějakou vážnější a o to více gólovou situaci. Zatím tedy na jablonecké střelnici je to 0-0. Jak se vyvíjí zápas Hradec Králové Baník Ostrava, to už řekne Tomáš Borovec.
2: 58. zápasu Hradec Králové vede v úvozovkách nad Baníkem Ostrava. Před malou chvílí, kdy skóroval Abdullahi Umar, zase se rozezvučela velmi hlasitě malšovická Finep Arena, ale teď se celá situace ještě přezkouvává u VARu, takže nemůžu potvrdit tohleto skóre. Znamená to tedy, že za malou chvíli budeme vědět víc. Každopádně, i když je Baník Ostrava od 42. minuty pouze o 10, vyšel mu skvěle nástup do druhého poločasu, kdy Matěj Chalůš v 53. minutě na 1-1, poté co v první půli Tom Slončík otevřel skóre zápasu, tak teď tedy už vidíme, že gól na 2-1 východočechů neplatí, znamená to tedy, že tam bylo offsideové postavení, a pokračujeme tedy nadále za stavu 1-1. Z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.

To byla Enigma ve víkendovém radiožurnálu. Už za necelých 5 minut bude 6:30. Nabídneme vám další zprávy, také další aktuální informace zelené vlny. Pokud nás posloucháte cestou z dovolené nebo z víkendu, tak vám samozřejmě přejeme šťastnou cestu a pokud možno bez kolon.

0: Radiožurnál je 6:30. Zprávy má Ondřej Látal.
1: Stát začne od příštího týdne vyplácet takzvanou superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním domácnostem by měla podpora dorazit nejpozději ve středu. Voda v Praze 6 v oblasti Veleslavína je po závadě na potrubí z poloviny týdne opět pitná. Na svém webu to uvedly pražské vodovody a kanalizace. Od čtvrtka tam voda sice tekla, lidé ji ale nesměli pít, protože šlo o užitkovou vodu. Společnost vodovod propláchla a následně odebrané vzorky dopadly pozitivně. Modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku umožní výrobu energie i za malých průtoků. Technici skupiny ČES teď pracují na úpravách obou turbín. Kvůli nízkým průtokům Vltavy museli elektrárnu od sítě odpojovat stále častěji. S uvedením prvního soustrojí do plného provozu počítá společnost ČES v září. Uživatelé elektrokoloběžek v Paříži musí nově povinně nosit helmy a reflexní doplňky. Oznámila to pařížská policie. Důvodem je strmý nárůst smrtelných úrazů na elektrokoloběžkách ve francouzské metropoli. Sport. Slavia porazila ve fotbalové šancelize Pardubice 2-1 a vrátila se do čela tabulky. Teď hraje v rámci třetího kola nejvyšší soutěže Jablonec se Slováckem. Utkání sleduje Pavel Petr.
2: 69. minuta, po brance Cedidly domácí vedou 1-0. Míříme na utkání Hradec Králové Ostrava. Pod dohledem ho má Tomáš Borovec.
3: 72. minuta zápasu Hradec Králové, Baník Ostrava 2-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: O 20 hodin bude Artis Brno hrát s Olomoucí.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Hlubic a kolona před Šmejkalkou. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 211. kilometru se srazila dvě osobní auta a blokují levý pruh. Tvoří se kolona už od 216. kilometru, naberete asi 20 minut navíc. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna ve směru do Prahy, zpozorněte u sjezdu na Divišov. Na 41. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje nesouvisle až na 24. kilometr, zdržení asi půl hodiny. Na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy se zastavíte za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru kolona se táhne až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí omezením pouze pravým pruhem, celé je to na zhruba 20 minut. Na tahu 3 z Tábora ve směru do Prahy trvá silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi. A na silnici 34 mezi Humpolcem a Prahou brzdí provoz omezení u Vystrkova. V obou směrech je to na asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 19 až 14 stupňů, v údolích ojediněle až na 12. Zítra bude ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, jinak čekáme polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně přehánky nebo bouřky i silné. A teploty 31 až 36, na horách zítra většinou kolem 26 stupňů. To byly zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Tomáš Pancíř.
0: Ve včerejších zápasech fotbalové šance ligy jsme nestačili počítat góly. V těch dnešních aktuálně hraných dlouho viděli naši reportéři víc červených karet než gólů, i když teď v posledních minutách se to mění. My se každopádně do Jablonce i do Hradce Králové na fotbal samozřejmě za chvíli vrátíme a nabídneme také reportáž z ukrajinské Oděsy. Radiožurnál.

Nejméně 12 zraněných a rozsáhlé materiální škody v historické zástavbě Oděsy to způsobil ruský kombinovaný vzdušný útok. Reportáž z místa přineseme už za chvíli.

0: 4 minuty před 6:45 posloucháte Radiožurnál. Ukrajinská Oděsa zažila asi nejhorší noc v tomto roce. Rusko na přístavní město útočilo několik hodin nepřetržitě, a to asi 20 raketami různých typů a také desítkami nepilotovaných letounů typu Šahid. Průběh i následky tohoto úderu zachytil v reportáži náš zpravodaj v Oděse Martin Durazín.
1: Tyto zvuky uslyšeli obyvatelé Oděsy po 3. ráno. Jsou sice zvyklí už na všechno, ale intenzita explozí i práce protivzdušné obrany sílily. Raketa, raketodron nebo dron, to ještě teď není jasné, přiletěl sem přímo do centra Oděsy, kousek od známého Potěmkinova schodiště. Jsou tady většinou butiky, luxusní restaurace, hotely a právě v jednom z těch hotelů žili dva mladí turisti, kteří přijeli z Kyjeva, Edvard a Artyom.
2: Začali hledat etávky, protože my byli vaše v trusách.
1: Edvard si vzpomíná, že v první chvíli začali hledat šortky a Vietnamky. Edvard dodává, že vlastně v první chvíli vůbec nepochopili, co se kolem nich děje.
2: My se dní mali ujíždět. Utro.
1: Artyom si odkašlává, protože se nadýchal z plodin, a dodává, že dnes ráno měli odjet domů do Kyjeva. Poznamenávám, tam to ale přece není moc lepší.
2: Takové ještě nebylo. No, typa, je přilety, no, dalše, znáte.
1: A oba svorně říkají, no, ale tohle v takové blízkosti jsme opravdu ještě nikdy nezažili.
2: No, tak nemožka, tak zacipilo.
1: Máme jenom nějaké škrábance, dodává Edvard a ukazuje mi rány na noze. Hlavní ale podle něj je, že to všechno přežili, no a to ostatní už se nějak dá do pořádku.
2: Sláva Bohu, žije. A vše ostatní, já důmuji, že on navádí to.
1: Vidím, jak z toho domu vevnitř zcela zničeného vychází pan Alexandr s dvěma kufry. Jeho dovolená tady skončila.
3: Bezpilotník, da, přiletěl rádom, pošla udarná vlna.
1: Alexandr popisuje, jak uslyšel zvuk padajícího nepilotovaného letounu, který letěl střemhlav dolů a potom už spadl strop a tlaková vlna vyrazila dveře a okna. On se svými přáteli se teď také vracejí do Kyjeva, ale bez svých drahých aut, protože ta zůstala ve dvoře a všechna zhořela.
3: Požár začal, mašiny horely.
1: Toto není jediné místo v Oděse, které při nočním úderu silně utrpělo. Schořely také rodinné domky a poškozená byla i energetická infrastruktura. V části přístavního velkoměsta proto vypadl proud a neteče ani voda.
4: Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.

Posloucháte víkendový radiožurnál v Jablonci a v Hradci Králové vrcholí zápasy třetího kola fotbalové šance ligy. Ty zatím nabídly 3 červené karty a 4 góly. Jestli se domácím v obou případech podaří utkání dotáhnout do vítězného konce, to za chvíli zjistíme přímo od našich reportérů na stadionech.

0: Po odpoledním vítězství fotbalistů Pražské Slavie nad Pardubicemi 2-1 pokračuje třetí kolo šance ligy aktuálně dvěma zápasy. Ten mezi Jabloncem a Slováckem vidí reportér Pavel Petr.
1: No je to zajímavý zápas. Na Jablonecké Střelnici diváci viděli víc červených karet než gólu, ale abych to upřesnil, 88. minuta, Jablonec vede 1-0. Červené karty viděli domácí Polidar v 45. minutě, hostující Heča v 7. minutě a před pár okamžiky také po ostrém zákroku u autové čáry hostující Cesaj, takže hosté dohrávají pouze v 9. No a ta branka, ta jediná, zatím padla v 62. minutě. Domácí zahrávali rohový kop, konkrétně to byl Suchan Cedidla, skočil Lejvíša a hlavou poslal míč do sítě za záda bezmocného brankáře Halousky. Míříme na další dnešní duel Hradec Králové Ostrava. Tomáš Borovec.
2: 92. minuta zápasu. Hradec Králové vede nad ostravským Baníkem 2-1. Je to ale zápas, ve kterém se hosté rozhodně nevzdávají. To ukázal už začátek prvního poločasu, když po první půli Baník prohrával 0-1 a navíc hrál od 42. minutě o 10. Nicméně v 53. minutě Matěj Chaluš srovnal na 1-1, ale Východočeši tu svou převahu zatím dokázali využít, když o 15 minut později Tom Slončík druhým gólem dnešním utkání dostal domácí tým do vedení. Teď probíhá aktuálně 92. minuta. Nastavovat se bude celkem 6 minut, takže je tady stále aktivita ostravského Baníku. Uvidíme, jak to dopadne. Je to zápas, kde přímý přenos pokračuje na Radiožurnál Sport. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Ondřej Látal. V centru Liberce hoří střecha domu na Nerudově náměstí. Rusko provedlo další masivní útoky na Charkov, Oděsu a Pavlohrad na Ukrajině. Fotbalisté Slávie zůstávají v šancelize 100%. Nad Pardubicemi vyhráli 2-1. Na kolonu pozor na D1 z Brna do Prahy mezi 41. a 24. kilometrem. A zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno, lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty do 36 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasiči zasahují v centru Liberce u požáru střechy dvoupatrového domu na Nerudově náměstí. Vyhlásili první stupeň požárního poplachu. A na místě situaci sleduje reportérka Kateřina Kubíčková.
2: Požár začali hasiči hasit zhruba před hodinou. Všichni lidé, kteří byli v domě, tak ty se sami evakuovali ještě před jejich příjezdem. Na místě taky nebyl žádný zraněný. Celkem tady zasahuje 5 jednotek, musí používat výškovou techniku a požár se jim zatím nepodařilo lokalizovat. Z místa byl po začátku požáru vidět také hustý dým, nicméně ten už teď nevidím, ale v ovzduší je cítit kouř. Příčinu a škodu požáru po požáru zatím hasiči vyšetřují. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
1: Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energii společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
3: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
1: Ruský útok na Charkov nepřežili dva lidé, zraněných je nejméně 37. Nepilotovaný letoun ve městě narazil do vysokopodlažního bytového domu. V Pavlohradu v Dnipropetrovské oblasti Rusko zasáhlo okolí obchodního centra. Podle oblastní vojenské zprávy bylo 9 lidí zraněno, z toho 4 děti. Cílem ruských úderů byla taky Oděsa, kde zranění utrpělo 12 lidí.
4: Na Oděsu a Oděskou oblast v noci zaútočilo asi 60 dronů typu Shahid a kolem 20 balistických a protilodních raket. Jeden z dronů zasáhl historické centrum města, obytné domy a hotel.
5: Slyšel, jak on začal pikinout zvuk.
4: Alexandr, jeden z hostů, uslyšel zvuk střemhlavě padajícího dronu a následný výbuch ve dvoře. Potom vypukl rozsáhlý požár, ve kterém schořelo i jeho auto. Rusko kromě toho mířilo na energetickou infrastrukturu. Část Oděsy proto doteď zůstává bez elektřiny a vody. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Lesní požár v Andaluzii na jihu Španělska se rozšířil na plochu přibližně 8 000 hektarů. Uvedla to agentura AFP s tím, že ne všechna zasažená místa schořela. Úřady preventivně evakuovaly asi 470 lidí. Evropu letos zasáhly opakované vlny veder a rozsáhlé sucho. Věci je připisují klimatické změně způsobené lidskou činností. Extrémní horko vysušilo vegetaci, která vyrostla během dešťů na začátku roku. Tím vytvořilo podmínky pro rychlé šíření lesních požárů. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou. Další informace doplňuje autorka projektu Diana Gal.
6: A vlastně první bod je Nová Pec. Z Nové Pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatýho Tomáše na Vítkův hrádek. A z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka a z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy.
0: Sport.
7: Fotbalisté Slávie jsou v této sezóně šance ligy dál 100%. Vyhráli i ve třetím kole nejvyšší soutěže, Pardubice zdolali 2-1. Východočeši naopak zůstávají bez bodu. Oba góly Slávie dal útočník Mojmír Chytil, který je se 4 brankami v čele ligové tabulky střelců.
8: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je. Ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
7: 100%

0: Se pravým pruhem celé je to na zhruba 20 minut. Na silnici 34 mezi Humpolcem a Prahou počítejte s kolonami před omezením u Vystrkova. V obou směrech je to na asi 15 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně v Lochovském tunelu. Je tam zavřený pravý pruh a začíná se před tunelem tvořit kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno. Odpoledne a večer pak přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně přehánky nebo bouřky i silné a teploty 31 až 36 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Tomášem Pancířem.
3: A posloucháte nás 6,5 minuty po 19. hodině. Chcete ochránit své jídlo před hladovými racky? Zkuste si s nimi zahrát hru Kdo dřív mrkne. Jak a proč by to mohlo fungovat? I to se dozvíte za chvíli v našem vysílání. Přeju vám hezký večer.
1: Víkendový radiožurnál a Tomáš Pancíř.

0: Posloucháte víkendový radiožurnál. Jak jsem sliboval před chvílí, teď budeme mluvit o okřídlených lupičích, že Rackové okrádají turisty u moře o jídlo, to asi víte, ostatně mnozí z nás to zažili. Britští vědci nejspíš teď přišli na to, jak je od podobných útoků odradit. A víc už nám řekne Lucie Rýdlová z zahraniční redakce. Hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Co tedy dokáže Racky odradit?
1: Ten trik je vlastně poměrně jednoduchý, na ptáky stačí upřeně hledět. Přišla na to britská zooložka Laura Kellyová, která ve jménu vědy na racky zírá už od roku 2019. Zjistila přitom, že při intenzivním pohledu jsou racci opatrnější a jejich hon za kořistí se tak aspoň zpomalí. Racci se totiž bojí přímého pohledu, který je ve zvířecí říši spojený s útokem predátorů. Ten fígl má ale i své limity. Před pár lety to zjistil i reportér lokální

0: polské televize Jamie Lowe, který před racky položil krabičku z hranolky.
1: Je tu hezkých pár racků, co by chtělo tyhle hranolky. Vrhám na ně přísný pohled a funguje to. Dívám se na ně stylem, jakým se na mě díval můj táta, když jsem měl za lubem nějakou lumpárnu. A vypadá to, že to funguje. A tak to nevyšlo.
0: Ta strategie prostě nefunguje na racky, na které nedohlédneme. I reportéra z nahrávky okradl pták, který byl mimo novinářovo zorné pole. Proti tomu ale taky podle Kellyové může existovat omezený způsob ochrany.
2: Jaký způsob ochrany to je a jak zooložka vlastně na ten způsob přišla?
0: Kellyová studovala i to, jak se racci pouští do zdánlivě opuštěných krabiček s jídlem. Ptákům chystala vždycky dva papírové svačinové boxy, jeden úplně obyčejný a druhý obohacený o nezvyklý prvek, samolepící očíčka s velkými zornicemi, které známe třeba z papírnictví. Ty normální krabičky ptačím náletům i hned podlehly. U těch s nalepenýma očima se ale racci rozdělili do dvou skupin. Ta první se ke krabičce neodvážila přiblížit, ale racci z druhé skupiny se po čase osmělili a naučili se, že ty oči nejsou zas tak hrůzostrašné a jejich obsah se dá bezpečně spořádat. Podle Kellyové to svědčí o tom, že racci mají určitou úroveň vlastní osobnosti. No a ti odvážnější z nich mají dostatek kuráže nejen na zkoumání krabiček s nalepenýma očima, ale i na útoky na strávníky.
2: Takže se nakonec ukázalo, že Janek Ledecký měl pravdu, že na ptáky i na racky jsme krátký. Lucie Rýdlová ze zahraniční redakce, díky, naslyšenou.

Američané letos slaví 250. výročí vzniku své země. Americká vlajka visí před domy, na zahrádkách, autech i budovách. Málo kdo ale ví, že výrobou té úplně první riskovala kdysi jedna švadlena život. My tenhle příběh připomeneme v našem vysílání ještě před půl osmou.

0: Michal Prokop a Bezvětří, posloucháte Radiožurnál 50 hvězd a 13 pruhů. Ano, mluvit budeme o americké vlajce. Díky oslavám 250. narozenin země je vidět ještě o něco častěji než jindy. Víte ale, jak vlastně tato vlajka vznikla? Naše americká zpravodajka Jana Cíglerová se vydala do domku ve Filadelfii, kde podle legendy švadlena Betsy Rossová ušila tu úplně první. Místo slávy se ale v těch dnech spíš bála o život, protože jí za takový čin hrozila smrt oběšením.
1: Jsem ve Filadelfii, jen pár kroků od místa, kde před 250 lety podepsali tu slavnou deklaraci nezávislosti, a mezi moderními budovami tady stojí takový úzký cihlový domek a před ním je zahradní restaurace, kde posedávají návštěvníci, a právě tady prý vznikla první americká vlajka.
2: So she actually saw the first, staged the first flag?
3: Correct.
2: Oh.
3: General Washington was in Philadelphia. He was the Virginia delegate to the first.
1: Legenda je to krásná. V červnu 1776 vešli do krámku tři muži, mezi nimi sám George Washington a 24-leté vdově Betsy Rossové, která si po smrti manžela sama vedla čalounickou dílnu, ukázali náčrt vlajky se šesti cípými hvězdami. Betsy prý vzala nůžky, jedním střihem vytvořila hvězdu pěticípou a zakázku dostala. Žena v dobovém kostýmu se představí jako Margaret Woodbyová. Sedí tady v té zahradní restauraci a vypráví lidem o tehdejší politické situaci.
4: Když generál George Washington požádal Betsy Rossovou, aby ušila vlajku, bylo to pro ní totéž jako spáchat vlastizradu. A trestem byla smrt oběšením.
1: Každý obyvatel Ameriky byl tehdy právně poddaným britského krále. Vyhlásit nezávislost znamenalo vzpouru poddaných proti panovníkovi. A k tomu potřebovali tu vlastní vlajku.
4: Betsy ušila vlajku s nápisem, že jsme nyní Spojené státy americké. Už samotným ušitím té vlajky se dopustila vlastizrady. To znamenalo, že o tom tehdy nesměla ani promluvit.
1: Naráží na to, že legenda o statečné švadleně, rebelce a vdově, která po smrti manžela sama vedla čalounickou dílnu, se ne zcela slučuje s historickými záznamy. V nich totiž neexistuje jediný důkaz o tom, že by Betsy Rossová vlajku s 13 pruhy a 13 pěticípými hvězdami skutečně ušila.
4: Ona stejně jako mnozí další během války nemohli veřejně mluvit o tom, co dělají, protože tím bychom se dopustili vlastizrady. Naše město Filadelfie se tehdy dopouštělo vlastizrady už jen tím, že se postavilo na stranu Američanů.
1: Američanům to ale zjevně nevadí. Tady na tom nádvoří, kde je Betsy pochovaná, se fotí školní výpravy a letos v roce 250. narozenin sem míří víc lidí než kdy dřív. Možná i proto, že příběh statečné švadleny rebelky je přesně ten druh legendy, jakou o svém vzniku chce Amerika vyprávět. Z nádvoří domu Betsy Rossové ve Filadelfii, Jana Cíglerová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půl osmé. Zprávy má Ondřej Látal. V Liberci hoří střecha dvoupatrového domu na Nerudově náměstí v centru města. Zasahují tam hasiči a situaci na místě sleduje naše reportérka Kateřina Kubíčková.
1: Tady v Liberci teď zasahuje 5 hasičských jednotek. Hořet začalo ve 6:45 a požár je teď už zhruba půl hodiny lokalizovaný. Jednotky, které sem přijeli, tak museli používat i výškovou techniku. V domě bylo celkem 15 lidí, kteří se evakuovali ještě před jejich příjezdem. Nikdo se nezranil a příčinu požáru a výši škod hasiči zatím vyšetřují. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
0: Ještě do konce září mají lidé v Česku možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, a to na jaře anebo na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Irán a Omán tvrdí, že dohoda o znovu otevření Hormuzského průlivu je blízko. Teherán ale dal Spojeným státům několik podmínek. Kdy se průliv znovu otevře, tak bude podle iránských revolučních gard záležet na postoji Washingtonu. Spojené státy na to zatím nereagovaly. Na Jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku. Uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů. Od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie. Sport. Fotbalisté Slávie porazili Pardubice 2-1 a po třech kolech šance ligy mají plný počet bodů. 100% je i Jablonec, který zdolal Slovácko 1-0. Zvítězil taky Hradec Králové, nad ostravským Baníkem vyhrál 2-1. Za necelou půl hodinu začne ještě souboj Artisu Brno s Olomoucí. Živě ho můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Šmejkalky a také na D4 u Řitky. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Divišov. Na 41. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje nesouvisle až na Šmejkalku, na 24. kilometr celé je to na asi půl hodiny. Na D4 z Příbramy ve směru do Prahy se sune fronta za sjezdem na Řitku mezi 14. a 10. kilometrem. Tam se projíždí pouze jedním pruhem, celé je to na asi 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště dejte pozor v Lochkovském tunelu. V pravém pruhu tam překáží nepojízdné osobní auto, na místě už je odtahová služba, tvoří se kratší kolona před tunelem. Silnice 18 mezi Příbramí a Rožmitálem pod Třemšínem je za Bohutínem neprůjezdná. Zasahují tam uvážné nehody osobního auta s motorkou. A na tahu 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem brzdí provoz omezení u Vystrkova. Tam je to zhruba na 15 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra ráno čekáme hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak má být polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. A teploty zítra 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, dál je s vámi Tomáš Pancíř.
4: Čtvrtstoletí letos uplyne od premiéry filmu Amélie z Montmartru a ještě o 3 roky víc je to letos od chvíle, kdy se na jedné z nejslavnějších českých rally na Barum Rally ve Zlíně poprvé představil jezdec Václav Pech. Jak jemu, tak filmové představitelce Amélie z Montmartru je letos 50 a oběma se budeme věnovat v téhle půlhodině víkendového Radiožurnálu.
2: Radiožurnál, každý den s vámi i o prázdninách.

0: Lék na špatnou náladu. Od premiéry filmu Amélie z Montmartru uplynuje v září už 25 let a jeho hlavní představitelka Audrey Tautou dnes slaví padesátiny. Přestože se stala jednou z nejslavnějších francouzských hereček své generace, v posledních letech dává přednost fotografování, soukromí a životu mimo svět filmu.
1: Když se řekne Audrey Tautou, většině lidí se okamžitě vybaví velké tmavé oči, krátké mikádo a pařížská servírka, která se rozhodla udělat svět o něco hezčí místem.
2: V tutéž vteřinu se spermie s chromozomem X pana Rafaela Pulena oddělila od pelotonu a vydala se k vajíčku paní Amandine Pulenové, rozené Amandine Fuetové. Po 9 měsících se narodila Amélie Pulenová.
1: Na začátku září uplyne 25 let od premiéry filmu Amélie z Montmartru. Jeho hlavní představitelka ale tvrdí, že se své nejslavnější hrdince vlastně vůbec nepodobá.
3: I have no idea, but that's so amazing that 10 years after I meet some people who adored this movie and they were maybe 5 years old when it comes out.
1: V jednom z mála rozhovorů, které poskytla, přiznala, že jí dodnes překvapuje, jak silné pouto si diváci k filmu vytvořili. A to i ti, kteří ho poprvé viděli jako děti. S moderátorem se tehdy shodla, že lidé v Amélii nacházejí kus sebe samých.
4: She connected by her presence and her personality.
3: Yes, and I think also it's also because the audience connects with this character.
1: Ke slávě přitom přišla víceméně náhodou. Režisér slavného snímku Jean-Pierre Jeunet totiž původně počítal s britskou herečkou Emily Watsonovou. Nakonec dal ale příležitost tehdy nepříliš známé rodačce z Normandie a zrodil se filmový fenomén. Amélie z Montmartru získala 5 Oscarových nominací a s Audrey Tautou se rázem stala tvář francouzské kinematografie.
5: Professor Langdon, you're in grave danger.
1: Nabídka z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. Ve filmu Šifra mistra Leonarda, natočeném podle slavného románu Dana Browna, si zahrála po boku Toma Hankse. V roce 2009 pak stvárnila legendární módní návrhářku Gabrielle Chanel, známou pod přezdívkou Coco. Přestože po úspěchu filmu Coco Chanel natočila ještě několik výrazných snímků, třeba Pěnu dní, Pomalu a zběsile nebo životopisný film o Jacques Cousteauovi Odyssea, začala se Audrey Tautou postupně stahovat z veřejného života. Před kamerou se naposledy objevila v roce 2019, kdy adoptovala shodou okolností vietnamskou dívku. Od té doby se věnuje hlavně fotografování, divadlu a životu v ústraní. Vydala také knihu Superficial, osobitý fotografický deník na pomezí autobiografie a výtvarného projektu. Prostřednictvím autoportrétů, zápisků, dopisů od fanoušků a vzpomínek v ní přemýšlí o slávě, samotě i o tom, jak její život proměnil právě obrovský úspěch Amélie z Montmartru. Na veřejnosti se dnes ukazuje jen výjimečně. Naposledy to bylo letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Ve 7:45 posloucháte víkendový radiožurnál. Už za 5 dní začne na Zlínsku 55. ročník populární Barum Rally. Na startu bude i letos 8-násobný český mistr v automobilových soutěžích Václav Pech. Ten přitom startoval na Barum Rally poprvé už v roce 1998. Jak vypadala příprava jeho auta na letošní závod, to uslyšíte už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdnu.

0: Už za necelý týden začne 55. ročník Barumče Krylí Zlín. Na startu nebude chybět ani Václav Pech, který bude na Zlínsku závodit už po 28. Do závodního auta se přitom během roku posadí jen při závodech a občasných testech. Na jednu z jeho posledních příprav před nadcházejícím závodem se vydala i naše reportérka Veronika Šlajsová.
1: Rozpálené pneumatiky a hlavně hledání správného nastavení. Václav Pech junior absolvoval nedaleko Plzně poslední test před startem Barumče Krylí Zlín. A zatímco mechanici ladí jeho auto do posledního šroubku, plzeňský jezdec se s ním snaží najít společnou notu.
2: Koncepce tuhlencích nových aut, kterým se říká R5 nebo R2, tak je prostě jiná, než jsem zažíval celý život. Přední a zadní náprava jsou takzvaně natvrdo a já prostě s tuto koncepcí auta se tak jako necítím, abych věděl přesně, co to auto udělá.
1: Neřeší se ale jen rychlost. Je totiž taky potřeba zkoušet techniku před ostrým závodem. Pro trojnásobného vítěze Barum Rally je testování důležité taky proto, že závodní speciál rozhodně neřídí každý den. Stejně jako řada dalších českých jezdců totiž musí vedle rally zvládat i běžnou práci. Do svého rallyového Citroenu C3 tak usedá hlavně při samotných závodech.
2: To slouží k tomu, aby já jsem se dostal do závodního tempa, protože měsíc jsem v autě neseděl od Rally Bohemia a přece jenom sednout do toho závodňáku je úplně co jiného než v sériovém voze, obzvlášť když já ještě jezdím i s nákladníma autama v práci.
1: U testu se objevil i závodníkův otec, Václav Pech starší. Ten má přitom z Barum Rally velké zkušenosti. Sám se totiž dlouhá léta proháněl po zlínských tratích, mimo jiné za volantem Škody 130 RS.
3: Vůbec jsem nechtěl, aby vlastně závodil syn, protože vím, že mě to vzalo jako všechnu energii.
1: I přesto teď ale Václav Pech starší svému synovi pomáhá. Na závodech mu dělá takzvaného špiona. Před začátkem rychlostní zkoušky mu naposledy kontroluje trať. Právě zkušenosti svého otce by Pech junior při Barum Rally využil rád co nejvíc.
2: Teď právě poslední roky nebo desetiletí už mi do jízdy a do auta moc nekecá, protože prostě to je, jde to mílovýma krokama, ale potřeboval by jsem to, aby kecal a uvedl mi zase ve správný směr.
1: Sám Pech se svým spolujezdcem Petrem Uhlem by letos chtěli skončit do 10. místa. První rychlostní zkouška začíná ve Zlíně v pátek v 8:30 večer. Z Plzně Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50 člená česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko. Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato.
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: 20 hodin. Radiožurnál Zprávy a Ondřej Látal.
1: Úřady práce začnou příští týden vyplácet superdávku. Části domácností se výrazně sníží. Thajský premiér po tragické střelbě ve škole v Bangkoku podpoří zpřísnění pravidel pro držení zbraní. Fotbalisté Slavie a Jablonce mají po třech kolech šance ligy plný počet bodů. A zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno, lokálně se přidají přehánky nebo bouřky, teploty až 36 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku, do které se nově sloučily dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději ve středu.
3: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
3: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4100.
3: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Diplomat Hynek Kmuníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmuníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Thajská policie dál vyšetřuje tragickou střelbu na základní škole na severu Bangkoku. Tento týden kvůli ní zemřelo 9 lidí, dalších 15 zůstává v nemocnici. Premiér Anutin varuje před šířením nepodložených informací o pozadí střelby a zopakoval, že podpoří zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní.
6: Podle thajského premiéra byl 14-letý student dlouhodobě pod velkým tlakem a je pravděpodobné, že se necítil psychicky dobře. Varoval ale před jednoznačným závěrem, že za tragickou střelbou stála dlouhodobá šikana. Vyšetřovatelé už vyslechli přes 20 učitelů a desítky studentů a thajská média citují vyjádření některých z nich, že 14-letý chlapec, který se po činu sám zastřelil, nebyl ostatními šikanován. Thajsko je dlouhodobě považováno za zemi, kde je mezi civilním obyvatelstvem nejvíce střelných zbraní v celé jihovýchodní Asii. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Hantec, svérázná mluva Brňanů, je nově zapsán na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Slavnostní vyhlášení zápisu bylo odpoledne na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Se zápisem pomohli brněnským popularizátorům Hantecu taky vědci z Akademie věd.
7: Mluvíme o sociolektu. Ti lidé vytváří ty fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
8: Říká Josef Lazar z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, který pomohl dostat Hantec posouzení jazykovědcům. Doplňuje Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
9: Pokud se s ním silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
8: Nadšenci teď chtějí dostat Hantec i na seznam celostátní. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
2: Sport.
10: Fotbalisté Slavie a Jablonce vyhráli všechny tři zápasy v nové sezóně šance ligy. Pražané porazili ve třetím kole Pardubice 2-1 a Severočeši zvítězili nad Slováckem 1-0. Uspěl i Hradec Králové, zdolal ostravský Baník 2-1. Artis Brno rozehrál duel s olomouckou Sigmou a je u toho reportér David Nekvinda.
11: Ve čtvrté minutě zápasu Artis Brno Sigma Olomouc 0-0. Hosté z Olomouce už měli první solidní šanci. Beran střídal z hranice velkého vápna, ale domácí gólman Richard Kašík, který v 18 letech debituje v nejvyšší soutěži, dokázal ten balon vyrazit. Takže 0-0 z Brna, David Nekvinda, Radiožurnál.
10: Motocyklový jezdec Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa. Závodník týmu OnlyFans American Racing ovládl britskou velkou cenu. Po startu ze 6. pozice se sice propadl na 10., ale postupně se probojoval vpřed a ujel se vedení v posledním kole.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Místy hustý provoz kolony na cestách do Prahy a komplikace na silnici 22 u Klatov. Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy velmi hustý nedělní provoz. Začíná to poblíž sjezdu na Divišov 41. kilometru až do Prahy zdržení kolem 20 minut. Na D4 s Příbrami do Prahy brzdí provoz omezení u Jíloviště. Na 9. kilometru je průjezdní jen jeden pruh. Kolona mezi 14. až 10. kilometrem

0: Radiožurnál půl deváté. Zprávy a Ondřej Látal.
1: Horská služba v Česku měla v první polovině prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo taky výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Moskva a Damašek podle syrského ministerstva zahraničí uzavřeli memorandum o porozumění. Dotkne se to i ruských základen. Správu nad civilními objekty, včetně letiště u města Hmeymim, do 3 měsíců převezme Damašek. Z ruských vojenských zařízení se zase mají stát společná výcviková centra. Východní pobřeží Číny zasáhl tajfun Dolphin. Oznámili to tamní meteorologické úřady, které odhadují, že bouře přinese až 500 mm srážek v provincii Zhejiang. Podle agentury Reuters se muselo evakuovat přes 1 000 000 lidí. Na stav židovských památek v České republice upozornil dnešní den židovských památek. Zájemci mohli navštívit desítky synagog a hřbitovů, které jsou jinak zavřené. Jejich stav se od roku 1990 výrazně zlepšil. Řada staveb ale na opravu teprve čeká. Sport. Fotbalisté pražské Slávie vyhráli ve 3. kole šance ligy nad Pardubicemi 2-1, Hradec Králové nad Baníkem Ostrava taky 2-1 a Jablonec nad Slováckem 1-0. Artis Brno teď hostí Sigmu Olomouc, duel sleduje reportér David Nekvinda.
2: 32. minuta zápasu, zatím čekáme na gól. Sigma Olomouc hraje tedy na hřišti Artisu Brnou 0-0, ale pravděpodobně, nebo dost možná teď rozhodčí Karel Roušek vylouší jednoho z hostujících hráčů, půjde se podívat na situaci k videu. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D4 u Řitky a nehoda v Děčíně. Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy stále hustý provoz od exitu 41 Divišov. Podle kamer se na trase většinou jede, výrazně zpomalíte před omezením u Šmejkalky, kilometry 25 až 23. Na trase počítejte se zdržením 15 až 20 minut. Na D4 s Příbrami do Prahy od sjezdu na Řitku se tvoří kolona. Provoz brzdí omezení na 9. kilometru u Jíloviště. Je tam průjezdní jeden pruh. Kolona mezi 13. až 10. kilometrem. Aktuální zdržení kolem 10 minut. V Děčíně na výjezdu z města do České Kamenice zasahují u nehody 2 osobních aut záchranáři. Omezený průjezd čekejte u obchodu Albert. Uzavírku policie nehlásí a na silnici 22 z Klatov do Hražďovic hořelo. Osobní auto za Mochtínem v obci Bystré objíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Teploty 31 až 36, na horách většinou kolem 26 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál a vrací se Tomáš Pancíř.
0: A další půl hodině našeho vysílání bude dominovat Brno. Právě do Brna se vypravíme na fotbal a také za tamním Hantecem. Jsou 3 nebo už skoro 4 minuty po půl deváté. Přeju vám hezký večer s Radiožurnálem.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
5: Chodím světem už pěkných pár let.

0: Tolik skupina Jelen ve večerním radiožurnálu. Teď mimořádná relace Zelené vlny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy na Benešovsku za sjezdem na Chocerady, Divišov. V levém pruhu odstavené auto 37. kilometr D1 směr Praha.
3: Na konci toho stoupání s těma třema pruhama a to osobní auto, který v levém pruhu, u levých svodidel.
2: Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tahantec, tedy své rázná mluva Brňanů, je nově součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Oficiálně tam byl dnes odpoledne zapsán na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Mluvu, která vznikala v ulicích Moravské metropole už od 19. století a dodnes je součástí její identity, pomohli brněnským nadšencům na seznam prosadit také vědci z Akademie věd. Od zápisu si slibují, že Hantec získá větší pozornost a osloví také mladší generace Brňanů.
1: Zdar, jak jsi viděl tady na Freiplatz.
2: Potkávám se ve štatlu centru Brna s Janem Hlaváčkem, spisovatelem, hudebníkem a popularizátorem brněnského Hantecu. Přeložil byste nám, co jste teď říkal, ať to pochopí i Cajzl, tady obyvatel Čech.
1: Zdar, jak jsi viděl univerzální brněnský pozdrav. Když je to, jak jsi viděl, tak je to úplně nejvíc. No a na Freiplatzu je náměstí Svobody, že jo, z německého Freiplatzu.
2: A co to okolo nás právě projíždí?
1: Špirgl. Šalína.
2: Normálně bychom řekli, že asi tramvaj.
1: Nejčastěji hlavně Švédi z Prahy nebo i Češi z Prahy se chytli a se jim nejvíc líbí, že šalina je zkrátka německého elektrische Linie, jakože elektrické dráhy.
2: To ale podle Jana Hlaváčka, přezdívaného Žanek, není zdaleka jediný výklad původu slova.
1: Brno bylo jedno z měst, kde byla nejdřív šalina takzvaná na chlupaté benzín, chlupaté benzín, neboli koně z Přeška. A jak byly ty koně, ten chlupaté benzín, tak oni za sebou zanechávali blížky, takže to bylo z německého Scheisselinie, to je taky možné.
2: Pojďme si sednout, jak se řekne hospoda?
1: Hodí si jsou do klápě, tam si mrstelem nějaký škopek.
2: Tak jo, tak pojďme na škopek, nealkoholický, protože jsme v Hokně.
1: Tak se zbabil, co?
2: Procházíme teď kolem nechvalně známého brněnského Orloje. Jak mu v Hantecu říkáme?
1: Hůlka na Freiplatzu.
2: Právě jsme si sedli do hospody tady na Freiplatzu. Jsem tady i s Josefem Lazarem z Ústavu přístrojové techniky.
3: Ústav přístrojové techniky v Brně je znám především díky výzkumu v oboru v elektronové mikroskopie. A právě padla i otázka, dokázali bychom říct, jak třeba elektronový mikroskop by se popsal v brněnském Hantecu specificky. A Žanek Hlaváček nezaváhal ani chvíli.
1: Tak šalinové čočmen. Čočmeny cajský, to jsou že jo, brejle. No a šalina elektrika už tady zmíněna.
3: To je ilustrativní příklad, že ten jazyk je stále živý. Ti lidé vytváří ty fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt ten původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
4: Tady je si škopky, pánové, na zdravíčko.
2: Donesli nám pivo. Já teda připomínám, že jsem v Hokně v práci a piju z babělce, tedy nealko. Na zdraví.
1: Já jsem v duchně a můžu.
2: Právě díky spolupráci s vědci z Akademie věd se teď Hantec dostává na seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje.
3: Žanek přišel s myšlenkou, že Hantec by stál za podporu, která by třeba mohla vést až k tomu nehmotnému kulturnímu dědictví.
2: Odtud už vedla cesta na Ústav pro jazyk český, doplňuje ředitel ústavu Martin Prošek.
5: Brněnský Hantec je specifická mluva určité sociální skupiny Brňanů, kterou spojuje právě ta příslušnost k Brnu a právě i určitá nějaká společenská a historická určenost.
2: Z hospod a ulic se tak Hantec přesouvá do odborných posudků psaných jazykovědci a právě ty rozhodli o tom, že se z živé mluvy stane uznané kulturní dědictví.
5: Pokud se s ním tak silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a sociální a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě tomu, aby byl na ten seznam přidá.
2: Krajský zápis je jen první zastávkou. Žanek Hlaváček a vědci z Ústavu přístrojové techniky teď chtějí dostat Hantec i na celostátní seznam. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

4 minuty po 8:45, posloucháte víkendový radiožurnál. Fotbalisté brněnského Artisu a olomoucké Sigmy hrají o první vítězství v nové sezóně Šance ligy. Na jejich vzájemný zápas se vydáme za chvíli.

0: Dnešní zápasy třetího kola fotbalové šance ligy zatím přinesly těsná vítězství domácích týmů. Fotbalisté Pražské Slávie vyhráli nad Pardubicemi 2-1, stejně jako Hradec Králové nad Baníkem Ostrava a Jablonec porazil Slovácko 1-0. V posledním dnešním zápase nastoupil Artis Brno proti Olomouci a úvodní poločas viděl reportér David Nekvinda.
1: V Brně zatím platí, že spokojenější jsou hosté, protože v přestávce platí stav Artis Brno Sigma Olomouc 0-1. To vedení hostujícího týmu je zasloužené. Sigma měla od začátku víc zajímavých příležitostí, třeba hned v nějaké druhé třetí minutě střílel z hranice velkého vápna Beran. To ještě předvedl dobrý zákrok domácí golman Kašík, který v 18 letech debituje v nejvyšší soutěži. Ve 35. minutě už byl ale krátký, bylo to poté, co nový hráč týmu Sigmy Olomouc, který přišel tento týden, Švéd Ekerot, odcentroval z levé strany na vzdálenější část vápna, kde byl připravený Galí a ten hlavičkoval. Přestože nebyl úplně blízko brány, tak dokázal tu hlavičku jak dobře nasměrovat, tak i dát potřebnou razanci. Od té doby se tedy Sigma dostala do vedení a v poločase platí ten stav, který jsem zmiňoval. Artis Brno, Sigma Olomouc 0-1. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Jsme všude tam, kde se děje něco důležitého.
1: Přinášíme aktuální informace z celého Česka.
0: Jsme i ve vašem městě.
1: Tým regionálních zpravodajů Radiožurnálu.
0: To jsou rychlé a spolehlivé informace přímo z terénu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I u vás.
0: I ve vašem městě.

0: Radiožurnál 21 hodin. Jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
1: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Japonsko si připomíná 81 let od dopadu jaderné bomby na město Nagasaki. Artis Brno hostí ve fotbalové šancelize olomouckou Sigmu. A zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno, lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a taky dětské přídavky. Prvním domácnostem, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
1: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejich členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Na japonské město Nagasaki před 81 lety dopadla jaderná bomba. Plutoniová puma tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí.
4: Bombardér B-29 přitom nejdřív mířil na město Kokurato, ale nakonec zachránilo počasí, kdy kvůli oblačnosti nebylo nic vidět. Exploze v Nagasaki o teplotě skoro 4000 stupňů Celsia a o síle přes 20 kilotun TNT okamžitě zničila nebo poškodila skoro polovinu města. Japonská premiérka Sanae Takaichiová ve čtvrtek v Hirošimě řekla, že tato zkáza už se nesmí nikdy opakovat.
5: Japonsko pevně dodržuje 3 nejaderné principy. Jako jediný národ, který zažil atomové bombardování, neseme odpovědnost za neúnavné úsilí o realizaci světa bez jaderných zbraní.
4: 3 nejaderné principy jsou japonskou dlouhodobou národní politikou. Podle ní země nevlastní ani nevyrábí jaderné zbraně a zároveň nepovoluje jejich dovoz. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
1: Kávy různého původu a především chutí dnes mohli ochutnat návštěvníci festivalu Kafování v Mostě. Nový trend fermentace kávy umožňuje, aby měla třeba marakujovou, skořicovou nebo kokosovou příchuť.
6: Neobvyklý způsob přípravy kávy je taky takzvané nitro coffee. Jak vzniká, popisuje barista Michal Ptáček.
7: Cold brew je zastudená macerovaná káva a my ho sytíme dusíkem a vlastně to ošálí trošičku vaše chuťové buňky. Máte pocit, jako kdyby tam byla smetana.
6: Nové podoby dostávají i nápoje z mači, vysvětluje odbornice na kávu Lucie Vidgorovič.
8: S mačou se teď dělají právě různé drinky, třeba i matcha cloudy, vodový matcha drinky, takže třeba maču s tonikem.
6: Podle baristů se trendy mění postupně a lidé se stále víc zajímají také o kvalitu a původ kávy. Z Mostu Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Slavie se vrátili do čela tabulky šanceligy, vyhráli i ve 3. kole, nad Pardubicemi zvítězili 2-1. Na Pražany se bodově dotáhl Jablonec, který zdolal Slovácko 1-0 a je také 100%. Hradec Králové porazil Baník Ostrava 2-1 a aktuálně Artis Brno hostí olomouckou Sigmu. O utkání informuje reportér David Nekvinda.
10: Začal druhý poločas, hraje se jeho 2. minuta a zatím platí stav Artis Brno Sigma Olomouc 0-1. Ten stav platí od 35. minuty, kdy se hlavou prosadil hostující Gali. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
9: Ženskou Tour de France vyhrála podruhé v kariéře nizozemská cyklistka Demia Folleringová, ovládla závěrečné 2 etapy s cílem v Nice. Jediná česká účastnice Nikola Nosková závod po sobotním pádu nedokončila.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: 2 omezení na dálnici D1 na Benešovsku a nehoda v Děčíně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou hlásí náš zpravodaj odstavené auto. 51. kilometr v pravém pruhu.
12: Stojí pouze na prikačkách ve stoupacím pruhu, nikdo se tam nepohybuje, vypočuje se na poslední chvíli.
11: Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov zřejmě havarovalo osobní auto. 37. kilometr je vlevo na trávě u svodidel. Místo je označené, dejte pozor, částečně, vypadá to na policejní hlídku, zasahují do jízdního pruhu. Na D4 z Příbrami do Prahy za sjezdem na Hřitku ještě na kilometru hustý provoz. Mezi kilometry 10 až 9 vepředu je omezení, průjezdný jeden pruh, zdržení do 5 minut. V Děčíně na výjezdu z města do České Kamenice omezují průjezd následky srážky dvou osobních aut. Nehoda se zásahem záchranářů se objíždí, vypadá to, že zřejmě kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra má být polojasno až jasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přehánkami nebo bouřkami i silnými. Teploty 31 až 36, na horách většinou kolem 26 stupňů. To byly zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál s Tomášem Pancířem.
9: Pokud uvažujete o změně zdravotní pojišťovny a letos jste to ještě neudělali, tak máte čas do konce září. Pokud to nestihnete, v letošním roce už budete mít smůlu. Víc dodáme a poradíme za chvíli ve víkendovém radiožurnálu.
2: Večerní radiožurnál
12: a Tomáš Pancíř.

0: Online, což nabízí všech 7 zdravotních pojišťoven, které v Česku máme, nebo osobně. V tomto případě sebou nezapomeňte platný doklad. No a pak by vám měl přijít vyrozumívací nebo potvrzující dopis nebo e-mail. Ale připomeňme, že klientem nové pojišťovny se stanete až s novým pololetím, tedy k 1. lednu 2027.
1: Musím změnu hlásit i staré zdravotní pojišťovně?
0: To potřeba není. Pojišťovny si to vyřídí mezi sebou sami. Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Prývová ale upozorňuje, že změnu musíte nahlásit svému zaměstnavateli, ale i jako OSVČ.
2: Živnostníci musí doložit kopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistném, který vystavuje původní pojišťovna.
0: Přechod mezi pojišťovnami pak hlásíme taky svým lékařům. A ještě dodám, že změnit zdravotní pojišťovnu můžeme jednou za rok, ale máme k tomu 2 termíny. Jarní do 31. března a ten současný, který běží do konce září.
1: Říká Michal Forst, domácí redakce. Díky, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

To byla Nirvana ve víkendovém radiožurnálu. Desítky mincí z několika různých období napříč staletími a také kusy rozbitých dělových koulí. To jsou nejnovější archeologické nálezy z hradu Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku. Tam dělníci upravují část hradební zdi. Reportáž nabídneme za chvíli.

0: Část hradby na prvním nádvoří hradu Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku je v havarijním stavu. Dělnice musí odtěžit část terénu a vykloněnou zeď opravit. Práce za 16 milionů korun návštěvníky omezují jenom částečně. Uzavřená zůstává jenom malá část nádvoří. Než se dělnici pustí do hlavních oprav, obsadili staveniště archeologové z Národního památkového ústavu. Ti místo aktuálně zkoumají.
1: Postupně snižujeme terén po jednotlivých přirozených vrstvách. Z těch vrstev se vybírají nálezy, které potom slouží samozřejmě i k datování těch jednotlivých situací.
2: Keramika, kachle na kamna nebo zvířecí kosti, to všechno nachází podle vedoucího záchranného archeologického výzkumu Václava Kolaříka u hradby na nádvoří hradu Pernštejn. S detektorem kovů našli i mince, které mi archeologové ukazují roztříděné v pytlíčcích.
1: Máme tady právě doloženo už velký soubor několika desítek mincí, dejme tomu od konce 15. století až do současnosti v podstatě. Některé ty ražby nám právě i dokáží datovat výstavbu obvodové hradby někam do přelomu 15. 16. století.
2: Taky tady na hromádkách vidíme naskládané kousky dělových koulí.
1: Většina z nich je vyrobena z místního materiálu, ale zajímavé je, že jsou všechny v podstatě ve zlomcích. To znamená, pravděpodobně byly použity, byly vystřeleny z toho děla, po nárazu do nějaké překážky se rozlomily.
2: Archeologové si zatím nejsou jistí, ze kterého období pochází. Na identifikaci budou pracovat s brněnskou Masarykovou univerzitou, říká Kolařík.
1: Původně jsme si mysleli, že by mohli pocházet z nějakého obléhání z období 15. století, ať už z husických válek, případně z nějakého nedoloženého obléhání v rámci česko-uherských válek, které probíhaly v 60. letech 15. století. Nicméně ty koule se nacházejí ve vrstvách, které odpovídají až mladšímu období. Nemůžeme tady vyloučit, že mohly náležet i švédské armádě, která obléhala hrad Pernštejn v roce 1645 a zároveň vlastně s Brnem.
2: Hlavní část archeologického průzkumu potrvá nejspíš do 20. srpna. Zeď hradeb má problémy dlouhodobě, vysvětluje vedoucí odboru péče o památkový fond Martin Pácal.
3: Ten svah není úplně zajištěný, je to tady na návážkách, takže dochází k sesuvu celé zdi. Před pár lety už hrozilo její zřícení, takže se celá zeď provizorně stáhla ocelovými táhly, které tady jsou vidět.
2: Památkáři měli dvě možnosti. Jedna z nich byla zeď rozebrat a přezdít. Nakonec ale zvolili jinou variantu.
3: Bude několik metrů za zdí vytvořena velká betonová stěna, která bude chycena mikropilotama do skalního podloží. A mezi betonovou zdí a vlastně samotnou historickou stěnou bude dáný lehčený materiál. V tomto místě bude i ten terén snížený, tak aby ten zemní tlak na tu zeď nebyl tak vysoký.
2: Národní památkový ústav chce zeď zachovat v co nejvíc autentické podobě. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: life.
1: Radiožurnál je půl desáté. Zprávy má Ondřej Látalo.
2: Víc než 60% Čechů si myslí, že by výuka cizího jazyka měla zůstat povinná až od třetí třídy. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Radiožurnál. Školská reforma původně počítala s povinnou angličtinou už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Dovoz ojetých aut do Česka letos roste. Za prvních 7 měsíců se jich dovezlo přes 94 tisíc, meziročně o více než 9%. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Téměř polovina dovezených vozů byla starší 10 let. Požár v srbské přírodní rezervaci Deliblatská Peščara je po 5 dnech částečně pod kontrolou. Některá ohniska se hasičům podařilo uhasit, ale problematické zůstává hašení o oblasti s lesním porostem. Obyvatelé z ohrožených míst úřady evakuovali. Zastavily se taky dodávky elektřiny a vody. Sport. Slavia a Jablonec mají po třech kolech fotbalové šance ligy plný počet bodů. Pražané dnes zvítězili nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec nad Slováckem 1-0. Hradec Králové vyhrál nad Baníkem Ostrava 2-1 a Artis Brno teď bojuje s Olomoucí. Slovo má reportér David Nekvinda.
3: 74. minuta zápasu Artis Brno Sigma Olomouc 1-1. Hosté vedli, když se v prvním poločase trefil Gali, hned ve třetí minutě druhé půle ale srovnával domácí Komljenovič. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D35 na Olomoucku a nové omezení uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou dejte pozor u sjezdu na Podštát. Na kilometru 289 je v levém pruhu sražená větší lesní zvěř. Na Pražském okruhu ve směru od D1 na Ruzyni je od sjezdu na Jesenici nová uzavírka. Kilometry 81 až 3,5. Za sjezdem nebo za sjezd na Vestec zavřený pravý pruh. Čekejte, tam hustší provoz, kolona se netvoří. V Děčíně na výjezdu z města do České Kamenice se objíždí následky srážky dvou osobních aut. Je to u obchodu Albert. A ve Frýdku Místku je u Místeckého náměstí neprůjezdná Ostravská ulice. Šetří tam střed autobusu, motorky a chodce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 19 až 14 stupňů, v údolích ojediněle až na 12. Zítra pak čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přehánkami anebo bouřkami i silnými. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách naměří většinou kolem 26. To byly zprávy. Posloucháte víkendový večerní Radiožurnál, je s vámi Tomáš Pancíř.
1: A za chvíli se znovu vrátíme do Brna na závěr fotbalového zápasu mezi Artisem a Sigmou Olomouc. Ještě předtím se vydáme také do Ústí nad Labem, protože tam dnes oslavil kulaté narozeniny jeden z mostů. Jsou 3,5 minuty po půl desáté, přeju hezký večer s Radiožurnálem.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Už 90 let spojuje oba břehy Labe v Ústí nad Labem Benešův most. Momentálně se po něm nikdo neprojde ani neprojede. Prochází totiž rozsáhlou rekonstrukcí. Jeho historii i budoucnost probereme ve víkendovém radiožurnálu už za chvíli.

0: Posloucháte radiožurnál Benešův most v Ústí nad Labem dnes slaví 90 let od svého otevření. Navrhl ho rakouský mostní inženýr Josef Melan a za dobu své existence se stal svědkem řady významných událostí minulého století. Od loňského roku je ale kvůli rozsáhlé rekonstrukci uzavřený.
1: Spodní konstrukce zbyly oblouky, částečně ta táhla svislá a pak ty příčníky, které ty oblouky drží pohromadě.
2: Na hlavním nádraží v Ústí nad Labem s výhledem na právě obnovovaný Benešův most mi historik a senátor za SEN 21 Martin Krsek přibližuje jeho příběh. Za 9 desetiletí se stal svědkem řady významných událostí minulého století.
1: Pamětník 21. srpna 1968 sledoval příjezd sovětských vojsk, které projížděly přes most. On vyšplhal na most a nahoře na mostě byla velká kovová hvězda plná žárovek, která v noci svítila. Takže on ještě s nějakým dalším člověkem tu hvězdu odřezali a zatímco teda dole projížděly sovětský bojový vozidla, tak tedy on z vrchu schodil vlastně ten symbol komunismu do Labe.
2: Co byste popřál mostu k 90. narozeninám?
1: Já bych mu popřál k 90. nám, aby už nezažíval žádná taková dramata, žádné takové lidské tragédie, jaké bohužel v tom divokém 20. století musel prožít a museli prožít lidé, kteří po něm chodili.
2: Dnes se na mostě nepíšou dějiny, ale jeho další kapitola. Popisuje stavby vedoucí Jan Eckert z firmy Strabag.
3: Nyní jsme dokončili výměnu ocelové konstrukce a v současnosti v současné době probíhá betonáž mostovky. Po betonáži mostovky by se měli dokončit předpolí mostu a dokončit betonový kus mostu, co je vlastně nad protipovodňovou vanou a tady směrem nad Třekov. A potom už jenom taková ta hezká práce, izolace, asfalty, zábradlí, dokončit nátěry a udělat okolo pěkně travičku a vysát se stromečky.
2: Obnova mostu měla podle původního plánu skončit do konce letošního roku. Ústecký kraj teď se zhotovitelem připravuje nový harmonogram kvůli technickým komplikacím. Dodržení termínu je přitom důležité kvůli půlmiliardové evropské dotaci. O dalším postupu bude krajská rada rozhodovat 24. srpna. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Radiožurnál.

byla připomínka Jamese Bonda ve víkendovém radiožurnálu. V Brně vrcholí poslední zápas třetího kola fotbalové šance ligy. Připomenu, že v dnešních zápasech už odpoledne Slavia porazila Pardubice 2-1, v podvečer potom Hradec Králové vyhrál nad Baníkem Ostrava stejným poměrem, tedy 2-1, a Jablonec porazil Slovácko 1-0. A jak dopadne zápas Artisu Brno se Sigmou Olomouc, to nám už za chvíli přímo ze stadionu řekne náš reportér.

0: toi.
1: Sliboval jsem, že půjdeme na fotbal, ale ještě předtím je tady mimořádná zelená vlna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A je to z Prahy na výjezdu z města do Brna. V Brněnské ulici, dříve to byla D1, se pohybuje cyklista mezi sjezdy na Chodov a Průhonice.
4: Vyjíždí z Prahy směrem do Brna, pohybuje se po krajnici, má blikačky světla, ale jeho vidět velice na poslední chvíli.
3: Praha, Brněnská ulice na výjezdu z města do Brna. Je další zelená vlna ve zprávách v celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Díky rozhlasové technice se do Brna dostaneme rozhodně dříve než cyklista, o kterém jsme teď slyšeli. Fotbalisté brněnského Artisu a olomoucké Sigmy hrají o první vítězství v nové sezóně Šance ligy. Závěr zápasu přímo v Brně vidí reportér David Nekvinda.
5: Zápas právě teď skončil, sudí Karel Rouček ho ukončil ve chvíli, kdy Sigma Olomouc vedla 2-1, takže z toho výsledku udělal taky výsledek konečný, znamená to, že Olomouc nakonec v Brně zvítězila. První výhra v sezóně pro Sigmu Olomouc, naopak Artis musí čekat na vůbec první vítězství v nejvyšší soutěži v klubové historii. Hosté se dostali do vedení ve 35. minutě, to se trefil hlavou Gali hned v úvodu druhého poločasu, ale ve 48. minutě srovnával Komljenovič a ten stav 1-1 pak platil docela dlouho až do 87. minuty, jenomže to přišla parádní trefa Fabiana Krivaka, který dostal balon na hranici velkého vápna a trefil se přesně do vzdálenějšího horního rohu. Překonal tak brankáře Kašíka. Na to už Artis zareagovat nedokázal a tak tedy platí ten konečný stav. Artis Brno, Sigma Olomouc 1-2. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha! To je útok na zlato!
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Půl minuta zbývá do 22. hodiny, tedy do dalších zpráv, předpovědi počasí a také aktuálních informací zelené vlny.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Radiožurnál 22 hodin. Jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
3: Úřady práce začnou příští týden vyplácet takzvanou superdávku. Rusko provedlo další masivní útoky na Charkov, Oděsu a Pavlohrad na Ukrajině. Artis Brno podlehl na závěr třetího kola fotbalové šance ligy Olomouci 1-2 a zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno, lokálně přehánky nebo bouřky, teploty až 36 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Požár bytového domu na Libereckém Nerudově náměstí se hasičům podařilo zlikvidovat. Střecha domu začala hořet krátce před 18. hodinou. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Část z nich bude na místo dohlížet i přes noc, říká mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
5: Do 6. hodiny ranní na místě zůstávají dobrovolné jednotky k dohlídce nad požářištěm. Na místě jsou stále vyšetřovatelé příčin vzniku požáru a vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
3: Při zásahu se zranili 4 hasiči. Obyvatelům domu, kteří se evakuovali ještě před příjezdem hasičů, se ale nic nestalo. Do svých bytů se dnes nevrátí. Všech 15 obyvatel si našlo náhradní ubytování samo. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Úřady práce začnou příští týden vyplácet takzvanou superdávku. Ta nově nahrazuje 4 dosavadní sociální podpory, včetně příspěvku na bydlení nebo dětských přídavků. Ministerstvo práce ji schválilo zhruba 300 000 domácností. Prvním z nich přijdou peníze nejpozději ve středu. Ruský útok na Charkov nepřežili 2 lidé, zraněných je nejméně 37. Nepilotovaný letoun ve městě narazil do vysokopodlažního bytového domu. V Pavlohradu v Dnipropetrovské oblasti Rusko zasáhlo okolí obchodního centra. Podle oblastní vojenské správy bylo 9 lidí zraněno, z toho 4 děti. Cílem ruských úderů byla také Oděsa, kde zranění utrpělo 12 lidí.
6: Na Oděsu a Oděskou oblast v noci zaútočilo asi 60 dronů typu Shahid a kolem 20 balistických a protilodních raket. Jeden z dronů zasáhl historické centrum města, obytné domy a hotel.
7: Slyšel, jak on začal pikinout zvuky.
6: Alexandr, jeden z hostů, uslyšel zvuk střemhlavě padajícího dronu a následný výbuch ve dvoře. Potom vypukl rozsáhlý požár, ve kterém schořelo i jeho auto. Rusko kromě toho mířilo na energetickou infrastrukturu. Část Oděsy proto doteď zůstává bez elektřiny a vody.
8: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Zápis z říceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů budou řešit agentury Czech Tourism a Česká centrála cestovního ruchu. Požádala je o to mladoboleslavská radnice. O případném zápisu pak rozhodnou zastupitelé. Geodeti měřením potvrdili náklon hradní věže 7,315 tisícin stupně. Pokračuje radní města Robin Povšík z hlasu pro Boleslav.
9: Si uvědomujeme, že vynaložit 1 milion korun za zápis do Guinnessovy knihy rekordů je skutečně hodně peněz a proto jsme se ve vedení radnice dohodli, že zpracujeme cost-benefit analýzu, analýzu příležitostí a nákladů a tu předložíme zastupitelům, kteří vzejdou z říjnových komunálních voleb.
0: Sport.
3: Fotbalisté Slavie porazili Pardubice 2-1 a po 3 kolech šance ligy mají plný počet bodů. 100% je taky Jablonec, který zdolal Slovácko 1-0. Hradec Králové vyhrál nad ostravským Baníkem 2-1 a Artis Brno podlehl Signě Olomouc 1-2. Filip Saláč slaví první vítězství v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto2 ovládl velkou cenu Británie. Do závodu na okruhu v Silverstoneu přitom vyrážel z 6. pozice a po startu se dokonce propadl na 10. místo. Pak ale předvedl velkou stíhací jízdu. Na první místo se dostal v posledním kole. Saláč měl pak kvůli emocím trochu problémy s televizním rozhovorem.
10: I have no words, you know, it's been...
11: Nevím, co mám říct, byla to dlouhá cesta, na tohle jsem čekal 24 let, stojí zatím spousta dřiny. Na cestě k téhle chvíli jsem překonal řadu překážek a teď se to povedlo. Dokázal jsem to, jsem vítěz velké ceny a doufám, že to není poslední triumf.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na dálnici D1 v Brně a neprůjezdná ulice v Trutnově. Na dálnici D1 v Brně směr Praha se srazilo osobní auto s nákladním. Je to na exitu 196 Bratislava v omezení. Auta jsou vpravo označená, je tam hustší provoz, kolona se netvoří, ale vypadá to, že havarovaná auta, taky policie už z místa nehody odjíždí nebo se o to snaží. Na výjezdu z Prahy do Brna v Brněnské ulici se podle naší zpravodajky pohybuje cyklista. Pozorně projíždějte mezi sjezdy na Chodov a Průhonice. Cyklista jel po krajnici, na kole má blikačky a světlo. V Trutnově je úplná uzavírka na průjezdu městem. Neprůjezdná je Volanovská ulice na křížení s ulicí Obránců míru. Zasahují tam záchranáři u srážky tří osobních aut. Možná objízdná trasa vede po Žižkově ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami i silnými, teploty 31 až 36, na horách většinou kolem 26 stupňů. Tolik zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál, je s vámi Tomáš Pancíř.
0: Pokračující sucho trápí lidi, přírodu, zemědělce a také energetiky. Například vodní elektrárna Kořensko na Vltavské kaskádě má stále větší problémy s výrobou energie. Zajistit provoz i za extrémních podmínek by měla do budoucna pomoci právě probíhající modernizace. Jak toho vodohospodáři chtějí docílit, i to se dozvíte v další reportáži víkendového radiožurnálu.
4: Víkendový radiožurnál
1: a Tomáš Pancíř.

0: To byl Tom Artway ve vysílání Radiožurnálu. Delší životnost a víc vyrobené energie má zajistit modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku. Skupina ČES tím částečně reaguje i na stále častější a déle trvající sucha. Elektrárna bude po vylepšení vyrábět energii i za minimálního průtoku.
1: Teď jsme se stoupili do strojovny elektrárny, která vlastně je zhruba na úrovni vody. Tady jsou vidět dvě soustroji.
2: Vysvětluje specialista vodohospodářských projektů skupiny ČES Václav Lágner.
1: Vlevo máme soustroji TG1, které je aktuálně probíhající modernizaci, a vpravo je soustroji TG2, které půjde do modernizace teď od října.
2: Do modernizace elektrárny se podle něho pustili technici už loni na podzim.
1: Některé díly vyrábíme kompletně nové, jako třeba tady oběžné kolo, které je vidět za námi. Některé díly rekonstruujeme, kompletně měníme veškerou část pomocných provozů, to znamená elektročást nízkého napětí, vysokého napětí, včetně rozvodny.
2: Obě turbíny by po opravách měly sloužit dalších minimálně 30 let. Navíc se podle Lágnera podaří navýšit výrobu elektřiny, a to díky úpravám lopatek turbín.
1: Zase čekáme výrazné zvýšení efektivity v oblasti těch nižších a vyšších průtoků než optimálních. To zvýšení bude až někde o 10 a více procent.
2: Elektrárna se v posledních letech potýká s nízkým odtokem z Kořenské přehrady. I na to se muselo při přípravách myslet, říká vedoucí provozu elektrárny Martin Dolanský.
3: Přibude tam rozvaděcí kolo, tím se zvýší účinnost a bude moct se provozovat při menších průtocích vody. Starý turbíny měly minimální průtok 17 kubíků. To tady u té jedné zůstane, ale u té druhé bude minimální.

Posloucháte víkendový radiožurnál, a to ve čtvrt na 11. Česká republika má po 16 letech vítěze závodu mistrovství světa silničních motocyklů, který jezdec uspěl ve třídě Moto 2, určitě není těžké uhodnout. Každopádně tenhle obrovský úspěch, stejně jako výsledky dnešních zápasů fotbalové ligy a další dění ve světě sportu, připomeneme a shrneme už za chvíli ve sportovním přehledu radiožurnálu.

0: Fotbalisté Slavie porazili Pardubice 2-1. Po třech kolech šance ligy tak mají Pražané plný počet bodů a jsou v čele tabulky. 100% je také Jablonec. Ten dnes zdolal Slovácko 1-0. A víc už doplní ve sportovním přehledu Adam Weidenthaler.
1: Pěkný večer. Sport. Utkání s Pardubicemi rozhodl v 80. minutě svým druhým golem v zápase útočník Slavie Mojmír Chytil. Se čtyřmi brankami je tak v čele ligové tabulky střelců.
2: Říkal jsem, že jsem začal dávat goly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je. Ale jsem rád, že dávám goly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
1: V dalších zápasech třetího kola šance ligy Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a Artis Brno prohrál se Sigmou Olomouc 1-2. Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 vyhrál britskou velkou cenu. Salač se po startu ze 6. místa propadl na 10., ale postupně se probojoval dopředu a vedení se ujal v posledním kole. I o tom mluvil v rozhovoru pro televizní kanál Nova Sport.
3: Je to šílený, závod byl decentní, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že budu mít potom výhodu s tím zadkem, jenom jsem se snažil, aby mě neujeli ty první a díky chybám soupeřů, který mi trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
1: Finalistka tenisového Wimbledonu Karolína Muchová vynechá před US Open další turnaj. Po Torontu bude šestá hráčka světového žebříčku chybět na další akci tisícové kategorie v Cincinnati. Informovala o tom WTA. Muchová se zotavuje po plánovaném operačním zákroku, který podstoupila týden po Wimbledonu. V Cincinnati se nepředstaví ani mužská světová tenisová jednička Jannik Sinner. Ital má totiž zraněné pravé koleno. Tyčkařka Nicole Krutilová je novou juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene zvítězila výkonem 445 cm a navázala tak na Amálii Švábíkovou, která před 8 lety získala zlato ve finském Tampere. Po závodě Krutilová neskrývala slzy dojetí, původně totiž hrozilo, že vůbec nenastoupí.
4: Myslím, že tahle sezóna byla hodně trnitá pro mě, i když možná to navenek úplně nevypadá, ale brzo se trápila s tříslem, pak prostě s propíchnutou nohou. Na závěr tady jsem fakt jako onemocněla a prostě jsem přemýšlela, jestli do závodu nastoupím, takže to, že jsem vyhrála, je prostě podle mě o to větší jako pocit a je to neuvěřitelné.
1: Česká výprava už získala ve Spojených státech kompletní sbírku medailí. Ve středu vybojovala stříbro smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková a bronz pak přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš. Ženskou Tour de France vyhrála podruhé v kariéře nizozemská cyklistka Demi Folleringová. Ovládla tak závěrečné dvě etapy s cílem v Nice. Jediná česká účastnice Nikola Nosková závod po sobotním pádu nedokončila. A na mistrovství Evropy v atletice se budou zítra večer rozdávat první medaile. O postup do finále bude v úvodním závodním dni v Birminghamu před 14:00 odpoledne usilovat i koulař Tomáš Staněk. Český rekordman vynechal kvůli poranění zadního stehního svalu před 2 týdny mistrovství republiky, ale potvrdil, že na evropský šampionát je připravený.
5: Ale nebylo to nic vážného, takže nějak extra plán to nenarušilo. Já jsem spíš rád, že jsem potřeboval trošku se srovnat technicky, tak v tom prvním soustředění to vyšlo, pak jsem si teda udělal ten zadák trošku a jsme se potřebovali vrátit do tréninku a všechno šlo tak, jak mělo, takže s tím jsem spokojený a na závod se těším.
1: V semifinále sprintu na 100 metrů zabojuje po 21. hodině českého času Karolína Maňasová. Do kvalifikace kladivářů vstoupí po 13. hodině i republikový šampion Volodymyr Myslivčuk.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál půl jedenácté. Jsou tu zprávy a Rosalie Machartová.
1: Strážci Krkonošského národního parku dnes ráno na Sněžce udělili víc než 20 pokut. S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali i policisté. Zaměřili se na turisty. Někteří z nich vstupovali proti pravidlům do volného terénu v klidovém území nebo rozděláhvali ohně. Irán tvrdí, že Teherán a Washington nevedou žádná mírová jednání. Podle agentury MER to řekl iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Rozhovory prý zároveň ani nezačnou, dokud budou Spojené státy dál porušovat prozatímní dohodu, podepsanou v červnu. Podle Araghchiho si obě země vyměňují zprávy skrze zprostředkovatele. Šéf iránské diplomacie taky zopakoval, že dohoda mezi Iránem a Ománem o Hormuzském průlivu je v závěrečné fázi. Klíčovou námořní trasu ale země prý znovu neotevřou. Na japonské město Nagasaki před 81 lety dopadla jaderná bomba. Plutoniová puma tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Sport. Fotbalisté pražské Slávie a Jablonce vyhráli všechny 3 zápasy v nové sezóně Šance ligy. Slávisté porazili ve 3. kole Pardubice 2-1 a Severočeši zvítězili nad Slováckem 1-0. Uspěl i Hradec Králové, který zvítězil nad Ostravským Baníkem 2-1 a Artis Brno prohrál s Olomouckou Sigmou 1-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na dálnici D1 v Brně a silnici 52 na výjezdu do Brna z Mikulova. Na dálnici D1 v Brně směr Praha šetří střed osobního auta s nákladním. Exit 196 Bratislava. Podle kamer je osobní auto pryč, nákladní auto s policií popojili o kus dál, jsou vpravo a provoz nezdržují. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Slavkov stojí osobní auto s vlekem. 21. kilometr vpravo u svodidel, je to buď po nehodě, nebo to auto tam stojí s poruchou. Na silnici 52 na výjezdu do Brna z Mikulova havarovaly 2 motorky. Nehoda je hlášená na 7. kilometru u sjezdu na Modřice. Čekejte omezený průjezd na místě, jsou záchranáři. A v Trutnově na průjezdu městem je po nehodě 3 osobních aut úplná uzavírka. Neprůjezdná je Volanovská ulice. Obě se to dá po Žižkově a Husické ulici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál. Je s vámi Tomáš Pancíř.
0: Už za necelou půl hodinu nabídneme také reprízu rozhovoru s dnešním dopoledním hostem radiožurnálu. Tím byla gastronomická novinářka Darina Síglová. A ještě předtím budeme mluvit třeba také o plavání, konkrétně o evropském plaveckém šampionátu v Paříži. Přeju vám hezký večer.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Ve zlínských ulicích řídí trolejbus a o víkendech předčítá v kostele z Bible. Řidič dopravní společnosti Zlín Otrokovice Pavel Genzer se připravuje na kněžskou službu. Jeho příběh vám nabídneme za chvíli ve víkendovém radiožurnálu.

0: Za 3 minuty bude 10:45, posloucháte víkendový radiožurnál. Ještě před několika lety seděl Pavel Genzer ze Zlína pouze za volantem trolejbusu. Letos v červnu ale přijal jáhenské svěcení a vedle práce řidiče se věnuje také službě v katolické církvi. Zatím zvládá obojí, brigádně jezdí jako řidič a současně vykonává praxi ve farnosti ve Slušovicích.
1: Příští zastávka, Věžové domy, zastávka na znamení.
2: Ozývá se z reproduktoru autobusu s číslem 31, který ve Zlíně pendluje mezi Mladcovou a Jaroslavicemi. Řídí ho 31-letý řidič Pavel Genzer.
3: Od dětství jsem se zajímal o tu městskou dopravu a o trolejbusy zvláště, že jsem se rozhodl, že půjdu pracovat do dopravního podniku jako řidič.
2: Do něj nastoupil v roce 2017 a od té doby si vyzkoušel pracovat jako řidič i technik jízdních řádů. Po 4 letech se ale rozhodl studovat katolickou teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.
3: Abych pravdu řekl, do manželství mě to nikdy moc netáhlo, takže jsem spíš viděl svou cestu v nějakém tom zasvěceném životě, řekněme v klášteře, případně jako kněz.
2: V červnu letošního roku přijal jáhenské svěcení. Řidičem městské dopravy je dnes už jen brigádně tak, aby stíhal i pastorační praxi ve farnosti ve Slušovicích. V pozici jáhena zůstane 2 roky. Poté by měl přijmout kněžské svěcení, po kterém by měl nastoupit do některé z farností olomoucké arcidiecézy jako kaplan, čili jako pomocník faráře. Co to bude obnášet, sám upřesňuje.
3: Všechno možné od výuky náboženství přes nějaké duchovní doprovázení lidí. Příprava kázání tam určitě zabere hodně času.
2: Se zlínskými trolejbusy se ale úplně rozloučit nechce. Pokud mu to kněžská služba dovolí, rád by si pár směn ponechal.
3: Třeba aspoň v době dovolené si vzít 1-2 směny, taky záleží, jak mi vstříc vyjde dopravní podnik tady ve Zlíně.
4: Naše vozidla řídí či řídili například na vedlejší pracovní poměr právníci i další profese.
2: Říká mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák.
4: Dá se říci, že my těmto zaměstnancům vychází stříc, protože i další pracovník na vedlejší pracovní poměr je pro nás velmi důležitý.
2: Trolejbus tak Pavlu Genzerovi zřejmě jen tak konečnou zastávku neohlásí. Pokud bude chtít a mít chuť, svou duchovní činnost si s řízením bude moct kombinovat. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

Barbora Sémanová bude na mistrovství Evropy v plavání obhajovat zlatou medaili z minulého šampionátu, ale hlavní hvězdy tohoto mistrovství jsou jiné a souvisí to i s návratem ruských sportovců do závodu. Za chvíli vám několik z adeptů na medaile z letošního šampionátu představíme.

0: Francouzský plavec Léon Marchand se dva dny před začátkem bazénových disciplín odhlásil z polohových závodů na mistrovství Evropy. Důvodem je jeho nedávné zranění v oblasti břicha a boku, které se prý pomalu hojí. Marchand tak bude plavat jenom na dvou tratích. I tak to bude jedno z nejlépe obsazených mistrovství.
1: Hlavním důvodem je návrat Rusů, kteří mají zaplavané výborné časy a mohou už startovat bez omezení. Jen budou po vyjednané výjimce stále jako neutrální sportovci. Ale zejména mezi znakaři se dá očekávat, že budou Rusové vysoko, říká jejich soupeř Miroslav Knedla.
2: Tam bude Hubert Kos v mých závodech, tak se tam představí taky třeba Klement Kolesnikov, který je vynikajícím znakařem z Ruska, a ještě opravdu jako hromada dalších mimo mou disciplínu, takže já se na to opravdu těším, i přesto teda, že ta konkurence je tam opravdu za těch posledních 8 let asi největší.
1: Prosincový šampionát v krátkém bazénu ovládla Nizozemka Marit Stenberg. A teď by tomu nemělo být jinak. Především proto, že se v královské disciplíně 100 metrů kraul stala na jaře novou světovou rekordmankou a v Paříži by mohla světový rekord znovu posunout.
3: To řeknu blbě, jo, ale já mám jako za ní hroznou radost. Je to holka, se kterou zase závodím od úplných juniorů a vlastně všude jsme se potkávali, vždycky jsme se spolu bavili, přáli jsme si to jedna druhý, zároveň je tam rivalita, ale já vidím nejenom ty její výsledky teďko, ale tu její cestu a v něčem samozřejmě to je hodně podobné. Jako ta moje, měla tam nějaké zdravotní omezení, 2 roky nezávodila, pak najednou se dostávala zpátky. Takže jako Marit je neuvěřitelná, ta její stovka, to hlavně jak rozloží ten závod, je jako neuvěřitelný pro mě. Ty výkony, které podává, jak jsou stabilní a na tak vysoký úrovni, že to je jako neskutečný.
1: Chválí ji Barbora Sémanová. Stenberchenová vzala světový rekord ženě, která se znovu ukáže na mistrovství Evropy. Ano, na šampionátu bude po porodu syna Adriana závodit i švédská legenda Sara Sjöströmová.
4: Po mateřské, já nevím, 10 měsíců po porodu se prostě vrátit a hnedka plavat takovýhle bomby, je to obdivuhodný.
1: Obdivuje ji jedna z jejich soupeřek na 50-metrovém sprintu Barbora Janíčková. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodin. Jsou tu zprávy a Rosalie Machartová.
1: Letos poslední možnost změnit zdravotní pojišťovnu mají lidé do konce září. Thajský premiér po tragické střelbě ve škole v Bangkoku podpoří zpřísnění pravidel pro držení zbraní. Fotbalisté Slavie a Jablonce jsou po třech ligových kolech dál 100% a zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přeháňky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Do konce září můžou lidé zažádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na pobočkách. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Uvádí to Svaz zdravotnických pojišťoven České republiky. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta svazu Martina Balady bývá častým důvodem změny třeba stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
3: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba vzdáleným přístupem a podobně.
1: Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Thajská policie dál vyšetřuje tragickou střelbu na základní škole na severu Bangkoku. Tento týden kvůli ní zemřelo 9 lidí, dalších 15 zůstává v nemocnici. Premiér Anutin varuje před šířením nepodložených informací o pozadí střelby a zopakoval také, že podpoří zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní.
4: Podle thajského premiéra byl 14-letý student dlouhodobě pod velkým tlakem a je pravděpodobné, že se necítil psychicky dobře. Varoval ale před jednoznačným závěrem, že za tragickou střelbou stála dlouhodobá šikana. Vyšetřovatelé už vyslechli přes 20 učitelů a desítky studentů a thajská média citují vyjádření některých z nich, že 14-letý chlapec, který se po činu sám zastřelil, nebyl ostatními šikanován. Thajsko je dlouhodobě považováno za zemi, kde je mezi civilním obyvatelstvem nejvíce střelných zbraní v celé jihovýchodní Asii. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Hantec, svérázná mluva Brňanů, je nově zapsán na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Slavnostní vyhlášení zápisu se konalo dnes odpoledne na Národopisném festivalu v Milotisích na Kyjovsku. Se zápisem pomohli brněnským populizátorům Hantecu také vědci z Akademie věd.
5: Mluvíme o sociolektu. Ti lidé vytváří ty fráze nebo jiné termíny, které mají zakryt původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
6: Říká Josef Lazar z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, který pomohl dostat Hantec k posouzení jazykovědcům. Doplňuje Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
7: Pokud se s ním silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
6: Nadšenci teď chtějí dostat Hantec i na seznam celostátní. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Gensl, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Slavie jsou po třech kolech dál v čele šance ligy. Pardubice doma porazili 2-1. Premiéru v brance Východočechů si připsala posila z Karviné Vladimír Neumann, který při rozhodující trefě neudržel míč po střele Provoda. Neumanna i přesto pardubický kouč Jan Trousil spíš chválil.
8: Byl dobrý v té rozehrávce, situace, který měl, vyřešil a samozřejmě škoda toho gólu na těch 2-1. Chtěli jsme, aby nám pomohlo ve standardních situacích, což se povedlo, potřebujeme se vyvarovat chyb, hlavně v těch standardních situacích jsme bojácní a máme z toho obrovský strach a proto zákonitě jsme z toho trestaný. Takže proto byla varianta Neumann do brány a proto jsme dělali tenhle ten přestup.
1: 100% jsou vedle Slavie ještě fotbalisté Jablonce. Ti porazili Slovácko 1-0. V dalších zápasech Hradec Králové vyhrál nad Baníkem Ostrava 2-1 a Artis Brno podlehl Olomouci 1-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D2 mezi sjezdy na Slavkov a Hustopeče a neprůjezdná ulice v Trutnově. Na dálnici D1 v Brně u exitu 196 směr Praha odklidili následky nehody. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Slavkov stojí osobní auto s vlekem. 21. kilometr vpravo u svodidel, už je tam šipka a místem projedete bez zdržení. Na silnici 52 na vjezdu do Brna z Mikulova policie hlásila nehodu dvou motorek a taky zásah záchranářů. Je to na 7. kilometru u sjezdu na Modřice a aktuálně je teď místo nehody volně průjezdné. V Trutnově je už hodinu neprůjezdná Volanovská ulice. Uzavírka na křížení s ulicí Obránců míru je po srážce 3 osobních aut. Obět uzavírku se dá po Žižkově a Husické ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno od severozápadu, lokálně s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. A začíná repríza víkendového hosta Radiožurnálu s Patricí Strouhalovou.
10: A dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je Darina Síglová, gastronomická novinářka, redaktorka časopisu Apetit. Tak dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Už jako malá nakukovala babičkám pod ruce při přípravě dortů a buchet, prošla několika restauracemi a od psaní si někdy odskočila do víc či méně profesionální kuchyně. Kromě toho byla na stáži i v michelinských restauracích v New Yorku a v Dubaji. Jaké to tam bylo?
11: Skvělý. Já miluju ty profesionální kuchyně, protože člověk se vždycky dozví zase spoustu jako nových věcí, nových postupů, nových kombinací, nových ingrediencí, ale je to hodně i o těch postupech, kdy my si myslíme, že něco jako hrozně špatně a potom vlastně zjistíte, že v té profesionální kuchyni se to dělá úplně běžně. Já, co jsem si nejvíc odnesla zrovna z toho New Yorku, z Le Bernardinu, bylo, že prostě mrazit sladký je vlastně úplně běžný a bez toho průběžného mražení některý dezerty prostě vůbec neuděláte. Tak to bylo takový moje jako největší zjištění, který jsem si odvezla z New Yorku. A zase z Dubaje, tam jsem prošla několika kuchyněmi, včetně té michelinské. A v tom Oceánu jsem strávila nejvíc času. Tam jsem si odnesla, že i šéf kuchař může být skvělý lídr. To byl za mě šéf kuchař s nejlepším leadershipem, který jsem kdy v kuchyni viděla. Tak to bylo první takový jako na té lidské úrovni. A potom z libanonský restaurace, která tam v tom komplexu toho hotelu je taky a kde jsem taky strávila pár dní, jsem si odnesla, že se vlastně vůbec nemusíme bát vývarů v kostce, který jsme do té doby hanili a tvářili jsme se, že bychom se za to měli stydět a že se to nepoužívá a prostě tady bylo hnutí proti kostce a hnutí proti masoxu a já od té doby se ho nebojím a velmi ráda ho házím všude, protože oni ho tam taky bez okolku házeli všude a kdo jsem já, abych se na ně povyšovala.
2: Host Radiožurnálu.
12: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Darina Sieglová, gastronomická novinářka, dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tvoje jméno dlouhodobě patří právě k časopisu Apetit. Texty, reportáže, sloupky vlastně formovaly náš vkus české kulinářské veřejnosti. Tak jak na tom podle tebe?

0: neplatí to o všech, ale tady v tom vidím jako obrovský posun, že ta gastronomie se někam vybíjí, že prostě když je dobrá hospoda, tak lidi se vrací a když je špatná hospoda, tak se prostě ty lidi nevrací. Samozřejmě, že se s tím pojí jako spousta věcí, že najednou přijdete do hospody a široko daleko nic není, vy máte hlad a prostě si tu jako, teď nechci být hanlivá, ale hnusnou polívku dáte, protože je to pořád lepší, než umřít hlady. A taky umíme dávat, myslím si, že kam bychom se mohli posunout, je dávat víc těch pozitivních recenzí než těch negativních, že prostě když se nám někde líbí a někde nám chutná, nebo někde, kde byl skvělý servis, tak prostě jenom jako neříci je, tady to bylo hezký, ale prostě to i do těch recenzí napsat. Je spousta lidí, který jako, jakmile vám někde nechutná, řeknete to všem, a jakmile vám někde chutná, tak si to jako myslíte a je ticho po pěšině a myslím si, že je to škoda.
1: Při tom domácím vaření je něco, za co se pořád stydíme? Třeba ty masové nebo zeleninové kostky bujonové? Nebo v té restauraci někdo třeba stále smažený sýr, někdo oblohy, takové to kolečko papriky, kolečko rajčete.
0: Já jsem milovník všeho, co je divný, takže já když to někde dostanu, tak vlastně trošku si tleskám ručičkama a já sám, protože už se to moc nevidí, tak je to takový zábavný retro. Nevím, jestli se stydíme. Myslím si, že když někdo prostě vaří z nějakých prefabrikátů, tak k tomu má nějaký, byť třeba jako nelogický nebo pochybný důvod, ale nemyslím si, že by se někdo jako cíleně dělal něco, za co se stydí. Možná se člověk jako stydí, když celý den se snaží zdravě a potom prostě večer sní půlku nějaký čokolády nebo něčeho, tak to asi se potom jako druhý den stydí. Nebo když jdete na večeře a řeknete si, dám si jenom skleničku, protože prostě se budu chovat a pak vypijete tři lahve, tak to se asi člověk možná ráno stydí. Ale jako proč se za to jídlo stydět, jestli prostě na to mám chuť. Spíš bych přemýšlela asi, co mě vede k tomu, že se to stalo a proč se za to vlastně stydím. A možná se nad tím zamyslet a zkusit tomu jako příště předejít, ale jídlo má být radost a neměli bychom se za něj stydět.
1: A co ovlivňuje vlastně vývoj gastronomie? V případě naší tradiční české kuchyně, tak kde nejedna prababička se učila vlastně ve Vídni, přivezla domů nejeden recept, který se teď v rodině třeba opravdu stále předává z generace na generaci. Co to ovlivňuje? Ten vývoj té gastronomie.
0: Lidi. Lidi a pohyb lidí. A teď je otázka, jestli ta babička, co babička do té Vídně vlastně dovezla a co si odvezla. Tam už se to jako hodně prolíná a ta hranice si myslím, že se mezi tím jako velmi stírá. Nedivila bych se, kdyby Vídeňáci tvrdili, že, a i jsem to i párkrát slyšela, že prostě spoustu věcí jsme dovezli my a my jsme si zase spoustu věcí odvezli z té Vídně, takže tam se to jako velmi, velmi prolíná. Ale drobný rozdíly určitě jsou. Já jsem nedávno byla na kurzu štrůdlů s Rakušankou žijící v Americe a teď jsme si dlouho a krásně povídali o všem, co máme společný a co máme vlastně úplně jiný. A došli jsme k závěru, že máme společný knedlíky na slano a máme společný knedlíky na sladko. A pak jsme došli k těm drobným, leč významným nuancím, kdy oni prostě plní knedlík povidlama nebo mákem a je to prostě pro ně jako běžný a sladký knedlíky jsou pro ně běžný a jsou pro ně běžný i jako sladký jídlo, hlavní jídlo, což jako je ve světě víceméně unikát, mít hlavní sladký jídlo. A ona říkala, že jako když byla malá, měli to každý pátek, že pro ně jako sladký hlavní jídlo je úplně běžný. A říkala, ptala se mě, jak já mám nejradši ten plněný knedlík a já říkám, že ho miluju s borůvkama a nahoru tvaroh. A ona úplně vytřeštila oči a říká, borůvkama by mě v životě nenapadlo plnit knedlík a vy si na to dáváte. No mléčný výrobek by mě v životě nenapadlo dát si na sladký knedlík. A já jí říkám, no a pane bože, co ty si dáváš na ten sladký knedlík?
1: Tam dává?
0: A ona říká, no přece strouhanku. A říkám, strouhanku, no to bych já si v životě. A takže máme jako spoustu podobných věcí. Ale pak v té finálové rovince se nám to jako někde rozchází.

0: tak všechno mám.
1: Darina Sieglová, hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu, autorka stovek autorských receptů. Jak jsem se dočetla, píše se o nich, vyznačují se praktičností, srozumitelností a důrazem na kvalitní, snadno dostupné suroviny. Tak by mě zajímalo, jak se takový recept rodí a jak se potom zapomíná.
2: Zapomíná se asi jako, když se někdo naučí na zkoušku a druhý den už vůbec neví. Prostě pokud se nevaří, tak se zapomene. Pokud se nepeče, tak se zapomene. Na každém kurzu vaření vám vždycky řeknou, snažte se to během příštího týdne nejpozději upéct, uvařit, jinak zase vůbec nebudete vědět, co, a z těch poznámek to nevyčtete. A moje kamarádka Maškrtnica, která pořádá kurzy vaření, vždycky jako dává těm lidem prostě krabici všeho, co si upečou, a říká, rozdejte to a zítra nebo prostě při nejbližším víkendu to upečte znova. Tohle rozhodně nejeste, to o to se podělte, ať co nejdřív musíte péct, ať toho nejste přejedený, ať si to zopakujete, ať si to zažijete. Takže takhle se vlastně ty recepty jako velmi snadno zapomínají. No a jak se tvoří? Tvoří se podle potřeby. Já nejčastěji tvořím pro časopis a ten má nějakou skladbu, která reflektuje sezónu, reflektuje to, co v ten daný měsíc ty lidi nejčastěji vaří nebo se předpokládá, že budou chtít vařit, a podle toho se vlastně vymýšlí a skládají, a člověk tak kouká, jako jaký jsou trendy, co je v sezóně.
1: A co je teď v sezóně a trendy v srpnu?
2: No tak v srpnu máme ovoce a zeleninu, lokální čerstvou, třikrát hurá. Jíme venku, chceme jíst jednoduše, lehce, nechcem trávit čas v kuchyni a nechcem, aby nás to jídlo takzvaně poslalo na pohovku. Tak možná tak v neděli, kdy na sebe dáte ty noviny nebo si lehnete do houpačky a tam prostě jednou nohou kotvíte a houpete se a u toho tak příjemně jako usnete. Ale v tom létě chceme jako rychlý, svižný, nebo naopak ještě jsme ochotní prostě strčit to do trouby, jít na procházku a vrátit se k hotovýmu.
1: Autorka varianta úspěšných kuchařských knih, Snídaně u Dariny, populární publikace Všechno je na grilu, anebo mně se líbí Líná kuchařka. Tak co teď v srpnu bude vařit Líná kuchařka?
2: Líná kuchařka se snaží maximálně líným způsobem spotřebovat a zpracovat na horší časy úrodu. Takže včera jsem velmi líně dělala boloňskou omáčku, ta se u nás jí prostě na hektolitry. A kdybych chtěla, tak se samozřejmě prostě krájím s tím řapíkatým celerem a krájím na kostičky mrkvičku a ze všem se krájím, ale jako líná kuchařka jsem to všechno prostě protlačila kutrem nebo nějakým jako struhadlem v robotu, takže za 10 minut nakrouhaný prostě 4 kila zeleniny. Mohla bych se s tím dlouze opékat v hrnci, to jsem se s tím dlouze neopékala, dala jsem to do pekáče, přidala jsem k tomu, maso jsem teda opékla, abych byla trošku poctivá, opékla jsem cibuli, ale pak už jsem neopékala nic, dala jsem to všechno do pekáče, zalila jsem to prostě mnoha a mnoha plechovkami rajčat, dala jsem to do trouby, dala jsem to chvilku na hodně a když jsem šla kolem, tak jsem to zase dala na dlouho, na pomalu. Pak jsem to vyndala, nechala jsem to vychladnout, dala jsem to do pytlíku, hotovo 20.
1: No leto, to je taky období výletu, hodně cestujeme. Kam se třeba vypravit teď?
2: Vydat se vlastně kamkoliv. Vydat se kamkoliv, kam vás pustějí a kam vás nechají třeba jako trochu nakouknout dovnitř. Vždycky to odráží to, kam se člověk vydává. Jedna studentka ČZU vytvořila absolutně geniální mapu a teď z hlavy nevím, jak se jmenuje, ale můžu případně dohledat. Absolutně geniální mapu všech možných farem v celé České republice. Ten nápad měla už před časem, pustila se do toho sama, ale samozřejmě s nástupem prostě tím, jak se ta umělá inteligence vyvíjí a je neskutečně schopná a rychlá, tak najednou to měla prostě za 3 měsíce hotový. Do té mapy průběžně doplňuje, ale myslím si, že je to aktuálně nejlepší mapa všech bio, mikro a ekofarem v Čechách, v České republice. Hodlá se to rozšířit i na Slovensko, hodlá to potom rozšířit i do okolních států, takže potom fakt stačí, když jedu někam na výlet, kouknout se, kdo je v okolí, co má, přivítá návštěvníky nebo nepřivítá, anebo to jenom jako zkusit nablind nebo se objednat. a prostě objevovat, ochutnávat. Každý mlíkař bude mít trochu jiný tvaroh, trochu jiný sýr, trochu jiný jogurt, trochu jiný výrobky. Třeba zjistíte, že má i mouku, nebo může mít i nějakou zeleninu. A je to hrozně hezký povídat se s nima o tom, jak se jim žije, jak se má, jak se jim to vyrábí. A v tu chvíli najednou začnete chápat, jak hrozná řehole to je, že to vůbec není snadný. A že vlastně už jenom tím, že jako u nich nakoupíte, že někomu dalšímu řeknete, jak vám chutnalo, že to oceníte, jim vlastně enormně pomáháte a dáváte jim tu energii přežít dál, protože to fakt nemá jednoduchý. A vlastně potom i zjistíte, že by bylo dobrý kupovat hlavně v tom létě prostě tu českou produkci. Je tady spousta skvělých farmářů, pojďme je podpořit, pojďme prostě kupovat cukety z Čech a cibuli z Čech a pojďme to kupovat český.
1: Dnes si povídáme s gastronomickou novinářkou, autorkou několika knih a tisíců článků Darinou Síglovou, která kromě psaní se taky profesionálně věnuje stylingu jídla pro fotografie a videa. Taky o tom budeme mluvit po dalších zprávách Radiožurnálu.

0: 23:30. Radiožurnál a zprávy. Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Podle mluvčího horské služby Marka Friše je důvodem nárůstu počtu zásahů podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor. Izrael znovu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy, který navrhla Rada míru vytvořená americkým prezidentem. Podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahua se izraelská armáda nestáhne v původní žluté linii rozdělující pásmo, dokud Hamas nebude plně odzbrojen. K této linii se izraelská armáda stáhla v rámci dohody o příměří a propuštění rukojmích uzavřené loni v říjnu. Od té doby svou kontrolu nad územím ale rozšířila na víc než 60%. Požár bytového domu na Libereckém Nerudově náměstí se hasičům podařilo zlikvidovat. Střecha domu začala hořet krátce před 18. hodinou. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Podle mluvčí krajských hasičů Petry Knížkové bude část z nich na místo dohlížet i přes noc. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky doporučuje prodloužit přechodnou ochranu oblasti pod Civilínem v Krnově. Vyskytuje se tam totiž kriticky ohrožená ropucha krátkonohá a platnost ochrany končí na konci srpna. Areál v minulosti sloužil jako pískovna a skládka. Sport. Fotbalisté mistrovské Mladé Boleslavy podlehli ve finále mezinárodního turnaje Czech Open švédskému Falunu 5-6. V Praze tak na premiérový triumf nedosáhli. Falun obhájil prvenství z loňska. V elitní kategorii žen prohrál Tatran Střešovice ve finále 3-7 se švédským celkem Pixbo Wallenstam, který si připsal páté turnajové vítězství za sebou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D1 v Brně a nehoda na silnici 15 na Litoměřicku. Na dálnici D1 v Brně směr Praha nebezpečná velká překážka. Za sjezdem na Mikulov a do centra Brna 193. kilometru. Sražená srna mezi jízdními pruhy. Na silnici 15 z Lovosic do Mostu havarovalo osobní auto. Nehoda je za Lovosicemi pár set metrů za sjezdem z D8 do Drážďan. Měla by zasahovat do jízdního pruhu, omezovat průjezd. V Trutnově je po srážce 3 osobních aut. Neprůjezdná Volanovská ulice. Uzavírka na křížení s ulicí Obránců míru začala před 22. hodinou. Obě se dá po Žižkově a Husické ulici. A na silnici 27 ze Žatce do Žiželic srazilo osobní auto Zvěř. Nehodu taky už její šetření čekejte za Velichovem, mezi Velichovem a Žiželicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přehánkami nebo bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Pokračuje repríza víkendového hosta Radiožurnálu s Patricí Strouhalovou.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Darinou Síglovou dnes o jídle, gastronomickou novinářkou, když jsme se bavili o tom, že děláš ty recepty, aby byly praktické, jednoduché. Co ale třeba nikdy se jako nevyplatí zjednodušit? Co prostě nezjednodušovat?
1: Nejčastěji jsou to ty postupy. Prostě když má být, například, když má být cibulka dozlatová, tak má být prostě dozlatová, jinak se ti to vymstí. Když má být těsto dobře nakynutý, musíš ho nechat dobře nakynout, jinak se ti to vymstí. Když má být křehký těsto vychlazený, musí být vychlazený, jinak se ti to vymstí. Prostě jsou postupy, které se ti vymstí. Je to vlastně jako kdekoliv jinde. Když prostě seš ve fitku a děláš dřepy, když je budeš dělat blbě, tak z toho nebudeš mít hezký zadek, ale bolavý bedra. To tak prostě je a nejde to ničím obejít. A v té kuchyni je to jako velmi podobný. Takže někdy to jde trošku jako něčím takzvaně očůrat a nebo si něčím pomoct a někdy to prostě nejde. Když má být cibule krájená, no tak když ji rozkutruješ, bude to mít najednou jinou strukturu, bude ti to jinak pouštět vodu. Vlastně i ta mrkev na tu boloňskou. Když je hezky na kostičky, je tam hezky vidět a drží a nepouští tu vodu, když se jako opejká. Když ji nastrouhám, tak za A se mi rozpadne, ale za B, i kdybych ji restovala, tak se mi bude spíš dusit, anebo ji budu muset restovat prostě na etapy čtyřikrát tak dlouho a zase někde se mi to vymstí. Moje děti na tom tolik nebazírují, aby tam byly kostičky, já jsem vlastně skoro ráda, že se ta mrkev rozpadne v té omáčce, oni aspoň neloví, ale kdybych chtěla fakt krásnou, super dobrou, super exkluzivní boloňskou, no tak se s tím samozřejmě budu crcat.
0: U grilování, letního grilování, pořád děláme nějaké chyby?
1: Děláme, jsou to takový ty klasické chyby, že vytáhneme maso rovnou z lednice a hodíme to na ten grill, že si nehlídáme teplotu, že tady to přetáhneme, tady to nedotáhneme, že se snažíme přehlušit chuť té suroviny prostě nějakým jako zbytečným množstvím koření. Myslím si, že největší, co fakt jako děláme, jsou asi tyhle ty tři. Každému bych doporučovala, zainvestujte si do toho teploměru. Hlídejte si vnitřní teplotu masa, naučte se to, anebo se prostě předtím, je to všude na těch internetech, to všude dohledáte, kolik má být prostě vnitřní teplota a najednou nebudete mít prostě přesušený kuře a úplně domrtva ugrilovanou krkovici a prostě panenku úplně suchou. A je to, váš život bude tisíckrát jednodušší, můžete si koupit úplně obyčejný vpichovací teploměr, můžete zainvestovat do teploměru, který máte napojený na nějaký jako další přístroj, že můžete najednou odejít od toho grilu, nebo dokonce do telefonu vám to může prostě posílat do nějaký aplikace, že vám ten telefon zapípá, hele, to kuře už má prostě tolik, kolik má mít, pojď si ho sundat z toho grilu. Je dobrý i trošku jako chápat ten, obzvlášť pokud mám grill na uhlí, tak trošku chápat ten, jako, kde je hodně teplo, kde je málo teplo, trošku na to koukat a myslím si, že bychom se možná mohli i naučit jako trošku zainvestovat do toho uhlí.

0: Povídáme si s gastronomickou novinářkou Darinou Síglovou. Já mám doma starou kuchařku Anuše Kejřové a tam je taková jako oblíbená rodinná ilustrace ryba v aspiku, jezírko, tam ta ryba plave, ryba na hladině, tam jsou lekníny z másla, rákos je z pažitky. Všechno to vypadá hezky. Teď, jak se na tebe dívám, tak vidím, jak se směješ a tak co se týká toho stylingu jídla, by mě zajímalo, jestli opravdu v domácnostech za první republiky se to vyrábělo. Jako já, jestli se to fakt běžně dělalo.
1: Věřím, že jo. Asi to byly samozřejmě slavnostní příležitosti k večeři si a takovýhle rybí aspik asi neuděláš běžně. A myslím si, že samozřejmě, že to bylo jako pro ty vyšší společnosti, ne nějaký jako společenský události. Ale já zrovna tyhle ty věci v aspiku miluju, to je takový jako lehký cringe a je to jako velmi zábavný, velmi hravý. Vlastně mi přijde, že ten aspik, jako já chápu, proč se nedělá, ale vlastně mi to přijde trošku škoda, že se nedělá.
0: Člověk, to je taky líto, já ho mám hrozně ráda.
1: Člověk by si jako hrozně vyhrál, je to taková jako skládačka a dokonce jsem viděla, možná to mělo BBC, ale nejsem si jistá, ale viděla, byl i nějaký pořad, kde vařili podle jako různých kuchařek v různých érách a myslím si, že zrovna, a možná to bylo v Americe, anebo v Británii, to si pletu, v nějakých prostě 70. letech taky ten aspik byl jako velmi populární, bylo všechno v aspiku. A myslím, že to byla Amerika, když si člověk koukne prostě do těch starších, tam se všechno třáslo na tom stole. A přijde mi to vlastně jako super zábavný. A kdybych dělala nějakou takovouhle jako 60s prostě party, tak tam rozhodně se něco na tom stole bude prostě takhle klepat. Je to super, je to skvěle zábavný.
0: O tobě se říká, že dokážeš pokrmy naaranžovat tak, aby vypadaly lákavě a zároveň přirozeně a autenticky. Tak proč někdy to nafocené jídlo na té fotce vypadá prostě líp, než potom ve skutečnosti?
1: Je to hodně hra. Je tam vícero komponentů, který je potřeba vždycky zvážit. Záleží na tom samozřejmě, jak je to naskládaný na ten talíř, to je alfa omega. Záleží i na tom, co je to za jídlo, od toho se to taky odvíjí. I my v redakci prostě občas máme jídla, který bychom rádi třeba uvařili, ale pak nakonec se rozhodneme, že do toho asi radši nepůjdem, protože prostě je velmi obtížný to na ten talíř nandat hezky. Taková bratislavská s bramborem prostě je divná hnědá uho s rozvařenou mrkví hráškem a k tomu ten brambor, to prostě je velmi obtížný nandat na ten talíř tak, aby si to doma chtěla uvařit.
0: A omáčky se dělají jak? Protože to se přece jako rozteče.
1: To se vždycky rozteče. Musíš mít dobrý talíř, aby ti to nedělalo takový ty divný vodnatý okraj. Musí samozřejmě být dobře uvařená ta omáčka. Máme na to šikovný food stylisty, který samozřejmě tomu jídlu rozumí, nejenom po té kuchařské stánce, ale i po té food stylingové, aby věděli, jak to jako udělat, aby to bylo hezký. Záleží samozřejmě i na světle, záleží na úhlu, ze kterého fotíš, někdy je to hezčí z vrchu, někdy je to lepší s úhlem, na kterým se ty běžně na ten talíř koukáš, tedy těch 45 stupňů, někdy je to lepší úplně jako napřímo. Těch úhlů pohledu je spousta a tohle to jsou jako takový jednotlivý pucle do té skládačky, té výsledné fotky, která by měla být chutná a lákavá. Někdy hrozně záleží na tom, jak to tam prostě poskládáš na ten talíř, aby to bylo hezký.

0: S Darinou Síglovou, gastronomickou novinářkou, si povídáme ve víkendovém radiožurnálu. Dokážeme už docenit naší českou národní kuchyni? Dokážou to kuchaři a kuchařky, profesionálové i neprofesionálové?
1: Myslím si, že možná se na to ty názory různí, ale já si myslím, že česká kuchyně je skvělá. Myslím si, že spousta lidí pořád miluje a obrovská spousta lidí doma běžně vaří. A je to naše kuchyně, pane Bože, pojďme na ní být hrdý. Dokonce vzniklo i občanský sdružení Nová Česká, který se fakt věnuje tomu, aby vyneslo zase na ten piedestal té slávy, kam fakt ta česká kuchyně patří, aby ji tam vyneslo a věnují se jako českým farmářům, české produkci, českým receptům, zapomenutým receptům, i zapomenutým surovinám, zapomenutým postupům a dělají, odvádějí fakt jako skvělou práci, doporučuje sledovat a i se snaží, aby ta světová, aby ta česká kuchyně ve světě měla fakt jméno. Já si myslím, že máme spoustu super receptů, spoustu unikátních receptů, které jinde nejsou.
0: Tak nějaký, poprosím, teď na léto.
1: To jsi mě zaskočila, ale...
0: tak čím třeba ozvláštnit lečo, které většina domácností má právě s letem spojené, nebo takové
1: doplněné... No a teď je otázka, jestli to lečo je vlastně český nebo maďarský.
0: No dobře, tak paprikové lusky samozřejmě, já nevím.
1: Ale zrovna u toho leče...
0: To u nás
1: tam je
0: třeba
1: vlastně,
0: frčí v letě doma.
1: U toho leče je tolik způsobů, jak se dá udělat. Myslím, že to úplně nejhorší, co můžeme udělat, je prostě rozvařit tu zeleninu úplně do smrti a zamíchat do toho ty vejce a prostě je to taková divná jako kejda, která není hezká na pohled a vlastně jako je i nic moc na chuť. Dá se to udělat, ta zelenina, zase s respektem k té zelenině, aby to nebylo rozvařený, aby to bylo akorát uvařený, aby to bylo na zkus. Dá se k tomu udělat volský voko, aby to prostě tak nějak jako barevně hezky hrálo. Dá se k tomu udělat omeleta, dají se k tomu udělat míchaný vajíčka. A dá se to i udělat tak, že těch způsobů je spousta, panebože, dá se ušlehat ten bílek, se dá ušlehat, upíct jako takový jako hnízdo, to se tam dá vložit, můžeš do toho rovnou dát ten syrovej žloudek, který když zamícháš do toho horkého leča, tak ono ti to udělá takovou tu krémovitost, nezdrcne se to, ale naopak ti to udělá takovou krémovou věc. A najednou je to lečo úplně o něčem jiným. Najednou to není jako divná kida, pane Bože, co to máme. I když je to dobrý, já lečo miluju, pane Bože. Nic proti leču. Ale zase dá se udělat hezky. A tady přesně vidíš, jak se s tím stylingem dá vyhrát. Že udělám tu zeleninovou směs, udělám hezkou, ať jsou tam velký kusy, ať nejsou rozvaření, ať to není prostě kejda. A vyhraju se s tím vajíčkem a může to být nádherný jídlo.
0: Něco ze sladkých věcí. Já jsem našla recept na finský borůvkový koláč Mustika Piraka a je prý jednodušší ho připravit, než vyslovit. Jak se dělá?
1: To si myslím, že u většiny finských věcí je lepší to připravit, než vyslovit. Ale já ty názvy miluju. Myslím si, jestli se nepletu, je to jako principiálně křehký těsto, zakysaná smetana, ovoce, typuju. A je to vlastně jako jednoduchý křehký těsto, buď si připravíš sama, nebo samozřejmě prostě křehký těsto můžeš koupit. Myslím si, že...
0: Promluvila líná kuchařka.
1: Jako proces, jako ty křehký těsta, pokud si vyberu fakt v tom regálu nebo v té nabídce jako dobrý, kvalitní, nejlépe z másla nebo aspoň s nějakým podílem fakt jako másla, ne toho rostlinného tuku, tak pane Bože, proč ne? Ne každý je úplně jako, má tu kapacitu, aby měl ty těsta, jako aby si je dělal. Nejhorší si myslím, že se jako crcat s tím křehkým těstem, protože to prostě zabere čas, než ho jako zpracuješ, teď ti musí jako se vychladit, teď ho musíš rozválet, zase znova chladit, protože do té truby musí jít prostě studený. To už vlastně, když jako peču, tak si prostě koupím to hotový, vyválený a jenom ho prostě dám do té formy, takhle ho tam trošku jako vytlačím, hotovo 20. A nebo potom je samozřejmě varianta, když teda chci to jako domácí a chci se s tím crcat, tak si tam to vyhradím třeba to odpoledne nebo dopoledne, nebo to je jedno. udělám jich možná víc, vyválím si je na pláty, hodím je všechny do mrazáku a pak si je celý to léto táhám z mrazáku.
0: Tak pravila Darina Síglová, gastronomická novinářka, která mimo jiné má i kurz výživového poradce, takže i při vaření sleduje nejenom tu chuť, ale i nutriční hodnoty. Redaktorka časopisu Apetit, dnešní host víkendového radiožurnálu. Moc za to děkuju a přeju krásný zbytek léta.
1: Vám také.

0: Herz muoio.
1: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
2: Úřady práce začnou tento týden vyplácet superdávku. Části příjemců se vyplacené částky výrazně sníží. Rusko uzavřelo se Sýrií memorandum o porozumění. Ovlivní to i chod ruských základen na Blízkém východě. Fotbalisté Slavie vyhráli i třetí zápas ligové sezóny, stejně jako Jablonec. Dnes bude převážně polujasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů. Je pondělí 10. srpna, začínají hlavní zprávy s Rozálí Machartovou.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Stát začne od tohoto týdne vyplácet takzvanou superdávku. Slučuje dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději ve středu.
4: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
5: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
4: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
6: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4100.
4: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
2: U obvodního soudu pro Prahu 9 má dnes pokračovat projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle státního zástupce Adama Borguly údajně organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí dvě firmy a 6 lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubůček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Rédl.
7: Soudní líčení pokračuje po dvouměsíční pauze. V ní Městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí o vrácení kaucí za propuštění z vazby obžalovaným Hlubučkovi a Redlovi. Na posledních jednáních soudní senát vyslýchal letos v červnu jako svědka například pražského zastupitele Adama Scheinhera z uskupení Praha sobě. Právě on podal před 6 lety v kauze trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Další jednání jsou naplánovaná až do konce letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Rusko bude nadále využívat vojenské základny v Sýrii. Vlády zemí se na tom dohodly v memorandu o porozumění. Podle syrského ministerstva zahraničí ale správu nad ruskými civilními objekty převezme Damašek. Na vojenských základnách pak vzniknou společná výcviková centra. Budoucnost základen v zemi byla přitom dlouho nejistá kvůli ruské podpoře sesazeného diktátora Bašára Asada.
8: Vojenská zařízení v Sýrii jsou pro Kreml klíčová. Jsou to totiž jediné ruské základny na Blízkém východě. Přístav v syrském Tartusu je navíc jeho jediné kotviště ve Středozemním moři. Rusko základny využívalo i k podpoře Bašára Asada během občanské války. Desetitisíce ruských útoků tehdy podle think tanku Atlantická rada mířily zejména na opoziční skupiny, včetně těch, které bojovaly s teroristy z Islámského státu. Asad po převratu dokonce v Rusku získal politický azyl. Damašek proto opakovaně vyzývá k jeho vydání zpátky do Sýrie. Ruské vedení to ale nekomentovalo. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Do Francie se dnes vrátí vysoké teploty. Hlavně na jihu a jihovýchodě země platí druhá nejvyšší oranžová výstraha před horky. Ke konci týdne by se mohly teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Kvůli suchu se rychle šíří požáry.
9: Přes 100 hektarů porostu se žehl požár na jihu Francie v departmánu Lozère. Požár se zřejmě rozšířil od hořícího auta. Několik hodin v neděli hasiči likvidovali taky požár v obci Saint-Jean-d'Iac v departmánu Gironde. Pár kilometrů od obce se před týdnem přitom zastavil rozsáhlý lesní požár, který pohltil desítky tisíc hektarů borových lesů. Ministerstvo vnitra oznámilo, že ve spojitosti s požáry policie zadržela už 420 lidí, některé podezřívá ze žhářství. Šíření plamenů pomáhá extrémní sucho, které ve Francii trvá už několik měsíců. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Hoří taky v Srbsku. Po 5 dnech se podařilo částečně dostat pod kontrolu požár v tamní přírodní rezervaci Deliblatská peščera.
0: Hasičům se zatím daří chránit před ohněm vesnice v zasažené oblasti. S pomocí těžké techniky se pracuje na vytvoření ochranných pásem, která mají zabránit dalšímu šíření lesního požáru. Odhaduje se, že hašení potrvá ještě několik dní. Kromě hasičů jsou v akci také vojáci a policisté a hasí se i ze vzduchu pomocí vrtulníků. Práce komplikují vysoké denní teploty i vítr, který by se podle předpovědi mohl po klidnějším dni znovu rozfoukat. Požár se ale zatím obešel bez zraněných i obětí. Ze západního Balkánu a Veseláková, Radiožurnál.
2: V desítkách polských měst se v neděli sešli lidé na demonstrace pod heslem Nebuď lhostejný. Upozornili tak na rostoucí nenávist hlavně proti Ukrajincům, ale také proti jiným menšinám. Jeden z protestů se konal i ve Varšavě.
10: Tu? Či tam, kde bijou Ukrajinci?
11: Lidí, kterým nenávist není jedno, je víc, jen musí přestat mlčet, zaznělo například tady na Zámeckém náměstí. Sešly se tu stovky lidí protestujících proti rostoucí agresi proti Ukrajincům, ale i jiným menšinám. Zaznělo tu také, že nenávist podněcují politici, že obracejí frustraci společnosti proti Ukrajincům, což vede ke slovním i fyzickým útokům. Pod heslem Nebuď lhostejný se sešly lidé v dalších 26 polských městech, jako třeba v Krakově, Poznani nebo Řešově. Z Varšavy Kateřina Havlíková.
2: Strážci Krkonošského národního parku v neděli ráno na Sněžce udělili víc než 20 pokut. Kolem 5 ráno se na nejvyšší české hoře sešlo 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
12: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
13: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem, musíte jít pouze po značených turistických cestách.
12: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
13: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, protože se ukazuje, že do horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
12: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Radiožurnál.
2: Festival kafování v Mostě představil kávy různého původu a nové trendy v jejich přípravě. Fermentace třeba umožňuje, aby měl výsledný nápoj marakujovou, skořicovou nebo kokosovou příchuť.
14: Neobvyklý způsob přípravy kávy je taky takzvané nitro coffee. Jak vzniká, popisuje barista Michal Ptáček.
15: Cold brew je zastudená macerovaná káva a my ho sytíme dusíkem a vlastně to ošálí trošičku vaše chuťové buňky. Máte pocit, jako kdyby tam byla smetana.
14: Nové podoby dostávají i nápoje z mači, vysvětluje odbornice na kávu Lucie Vidgorovič.
16: S mačou se teď dělají právě různé drinky, třeba i matcha cloudy, vodový matcha drinky, takže třeba maču s tonikem.
14: Podle baristů se trendy mění postupně a lidé se stále víc zajímají také o kvalitu a původ kávy. Z Mostu Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Fotbalisté Slavie a Jablonce vyhráli i třetí zápas nové sezóny Šance ligy. Zatímco Severočeši zdolali Slovácko 1-0, Pražané porazili Pardubice 2-1. Slavisté mají už v úvodu ročníku výrazný náskok na největší soupeře v boji o titul. Sparta na ně ztrácí 6 a Plzeň dokonce 7 bodů. Trenér Jindřich Trpišovský to ale neřeší.
17: Ta liga se hraje prostě na 35 kol a máme za sebou 3 kola, dělat nějaký soudy ohledně to je strašně předčasný, vyrovnaný si myslím, že to bude. Máme 9 bodů, ale pomáháme si hodně těma standardkama a pomáháme si tím tlakem na ty soupeřové obránce, takže ten pohled na tabulku je příjemný, ale vůbec nic neznamená.
2: V dalších zápasech ligy Hradec Králové porazil ostravský Baník 2-1 a stejným výsledkem vyhrála i Sigma Olmouc na trávníku Artisu Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na dálnici D1 na Benešovsku a silnici 15 na Litoměřicku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady havarovalo osobní auto. 25. kilometr, zřejmě je to kousek před omezením u Šmejkalky. V místě se vytvořila zhruba půlkilometrová kolona. Na dálnici D1 v Brně směr Praha 193. kilometru už uklizeno, v pruzích byla sražená zvěř. Na silnici 15 z Lovosic do Mostu havarovalo osobní auto, nehoda je za Lovosicemi, za sjezdem z dálnice D8 do Drážďan a zasahuje do jízdního pruhu, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: A dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na horách kolem 26. Tolik zprávy. A začíná repríza nedělní polední publicistiky s Tomášem Pancířem.
19: Budou zaměstnavatelé v Česku zásadněji upravovat pracovní podmínky s ohledem na dopady klimatické změny, včetně extrémních veder? Jak přispívají k udržování vody v krajině bobři a jak mohou ušetřit státu desítky milionů korun? A jaké otázky provázejí v Británii rezignaci nejmladšího černošského profesora v historii Cambridgeské univerzity obviněného z plagiátorství? Vysoké teploty na pracovišti ovlivňují bezpečnost, zdraví a produktivitu, zejména u osob pracujících venku nebo v horkém vnitřním prostředí. Na základě studií to uvedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Pokud budou podobné vlny veder častější, bude podle institutu potřeba uvažovat o změnách pracovní doby, úpravě pracovišť nebo využívání nových ochranných pomůcek. Já už ve vysílání vítám zástupce odborů i zástupce zaměstnavatelů. Konkrétně jsou našimi hosty Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: A také Roman Ďurčo, předseda odborového svazu Kovo. Dobrý den.
21: Hezký den.
19: Slyšíme se, pane Ďurčo?
21: Ano, hezký den.
19: Tak vypadá to, že předseda odborového svazu Kovo Roman Ďurčo není ve spojení s Radiožurnálem a Českým rozhlasem Plus. V tom případě začnu s panem Rafajem. Odborníci upozorňují mimo jiné na to, že kvůli takzvanému tepelnému stresu se zvyšuje riziko úrazů. Projevuje se to ve statistikách a těch aktuálních zkušenostech zaměstnavatelů? Přibývá v Česku pracovních úrazů?
20: Ne, pokud se podíváme na dlouhodobou křivku, tak pracovních úrazů ubývá. Je to dáno tím, že vlastně za těch posledních 30 let zaměstnavatelé udělali obrovský pokrok v nastavených pracovně právních podmínek. Máme celou řadu nových technologií, ale taky i ochranných pomůcek, ale zejména i pracovně právních postupů, které jsou daleko více dodržovány. Je celá řada velkých i obrovských firm, které, když přijdete na poradu vedení, tak bezpečnost je dokonce bodem číslo 1. Vyhodnocují se celá pyramida úrazů, jakýkoliv úraz, který nastává, tak se následně na základě něj, na principech školí ostatní zaměstnanci, tak aby se jim předcházelo. Takže z hlediska úrazovosti tady dochází k výraznému zlepšení na podmínkách trhu práce. Nicméně samozřejmě z hlediska teplot a stoupání teplot, to je úplně jiná kapitola. V té souvislosti si taky ale musíme uvědomit, že tady máme celou řadu provozů, které toto vysoké teplo mají celoročně, nejenom krátkodobě.
19: Už bychom měli být ve spojení

0: velmi důležité téma. Nicméně samozřejmě vnímáme to, že při těch vysokých teplotách ty zaměstnanci a jejich zdraví je prostě velmi důležité. Řešíme to v jednotlivých podnicích a myslím si, že se nám to zatím daří, ale kdyby to mělo být opravdu dlouhodobé, tak si myslím, že to může značně omezit i část výroby, protože tam ty bezpečnostní přestávky budou muset být opravdu častější.
1: Ekonomové se shodují, že ta vedra jednoznačně mají vliv na produktivitu práce a tím i na vývoj české ekonomiky. V pátečních 20 minutách Radiožurnálu o tom mluvil třeba bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Pane Rafaji, jak výrazně to dopadá na firmy, jak výrazně v těch současných vedrech ta produktivita práce klesá?
2: Tak samozřejmě, že firmy daleko více řeší, jakým způsobem umožnit lidem, aby se tomu vedru vyhli. Podíváme se, není neobvyklé, aby a stále více přibývají firm, které mají třeba celozávodní dovolené právě v době letních prázdnin, jednak proto, aby si mohli vyčerpat dovolenou lidé i s rodinami čerpat dovolenou, ale právě je to i v souvislosti s tím obdobím těch veder, tak aby se vyhlal na pracovišti větší počet lidí. Už dneska, tak jak tady zaznělo i od pana Ďurča, my máme celou řadu opatření pro to, to znamená, máme ochranné nápoje, ale kromě ochranných nápojů jsou i bezpečnostní přestávky a tady může nastávat propadu té efektivity, protože čím větší teploty, tím častější potom jsou ty bezpečnostní přestávky a to samozřejmě vám z toho výkonu potom vypadává. To znamená, nebo další věc je, že někteří zaměstnavatelé mohou přesouvat část práce i do jiné části dne, kde potom platí větší přesčasovou práci nebo platí případky za buď v jiné směnnosti nebo i za přesčasovou práci podle toho, jak to právě vychází. Takže ta produktivita v tomto smyslu určitě bude zasažená. Já teda si nejsem vědom toho, že by existovala seriózní studie, která by to ukazovala. Spíš to řešíme individuálně v jednotlivých podnicích a hledáme pro to řešení.
1: Pane Ďurčo, co mohou zaměstnavatelé dělat nad rámec toho, o čem už jste oba mluvili, aby produktivita tolik neklesala, aby bylo snesitelné pracovat v těch současných teplotách?
0: No, tak samozřejmě, že to bude stát nějaké peníze. Tam, kde běžně klimatizace nebývaly, tak tam se budou muset určitě nějakým způsobem ty pracoviště vybavovat nějakýma klimatizačníma jednotkama. Tady vidíme do budoucna, pokud ty teploty opravdu budou tak vysoké, zvýšení právě těch nákladů v tomto je samozřejmě tlak na ceny energie, protože to všechno bude něco stát. A my máme zkušenosti se zaměstnavateli v rámci třeba toho těžkého průmyslu velmi dobré, kteří jsou připraveni reagovat na ty teploty. Ne vždy se nám podaří naplánovat tu celou závodní dovolenou zrovna do těch teplých dnů, protože vidíme, že ty teploty se posouvají směrem už někde k červnu, to ještě není úplně ten čas na ty dovolené, nicméně ve spoustě firem na to reagují opravdu s tím, že budou muset nějakým způsobem pokryt ty přesčasy, ty bezpečnostní přestávky. Máme tam zvýšené samozřejmě náklady na tekutiny pro ty zaměstnance, na ty minerály, aby okamžitě byly nahrazeny ty minerály, které po dobu té své výkonu práce ztratí, takže je to nemilé, nicméně pokud, tak jak jsem tady řekl, pokud to bude opravdu pár dní, tak to nebude zásadní problém, ale pokud se ty dny, ty teplé dny přes 30 stupňů budou prodlužovat, tak si myslím, že do jisté míry toto ta ekonomika určitě, že jí to něco bude stát.
1: Což klimatologové varují, že podobných vln bude v nejbližší budoucnosti v Česku přibývat. Už jsem citoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a jejich studii, kterou prezentovali, podle které by na to mělo být reagováno změnami pracovní doby, úpravou pracovišť, zaváděním nových materiálů a technologií. Vy už jste částečně mluvili o možných úpravách pracovní doby. Jak o tom tedy uvažujete? Jak by se mohla pracovní doba, pokud by takováto vedra byla letním standardem u nás v příštích letech měnit, pane Rafaji?
2: To je kontinuální proces. Já jsem to zmiňoval už v první odpovědi. Zaměstnavatel samozřejmě sledují nejnovější trendy, možnosti, materiály, které jsou. Když se podíváte i na třeba vybavení dělníků i v těch náročných profesích, tak se výrazně změnily za těch posledních několik desítek let. V podstatě skutečně používáme takové oděvy a takové ochranné pomůcky, které jsou i přizpůsobené těmto letním teplotám. Nicméně tady záleží pracoviště od pracoviště. Ano, někde pracujete v kanceláři, můžete dát klimatizace. Na druhé straně, pokud v některých výrobních halách to nejde udělat, v některých provozů to nejde.

0: nepůjde udělat. A tam to skutečně nepůjde zatím technologicky udělat, pokud nebudeme mít roboty, pokud nenastoupí tady nějaká armáda humanoidů, kteří skutečně budou daleko odolnější, což si nejsem jistý taky v těchto podmínkách, tak budeme muset dál pokračovat v bezpečnostních přestávkách. A on sam o sobě, ten stávající režim, či větší teplota, tím častější bezpečnostní přestávky, tím častější střídání, to už z toho vyplývá. Já si v tuto chvíli nedovedu představit nějaké další opatření, které by se měly upravovat v zákoníku práce nebo v jiných předpisech, protože ta opatření, která jsou, právě hovoří o narůstající intenzitě těch našich opatření v souvislosti s narůstající intenzitou teploty. Takže my ta opatření máme.
1: Doplní pan Ďurčo?
2: Tak já samozřejmě ze spoustu věcí, co tady řekl kolega Rafaj, souhlasím. Nicméně my z dlouhodobého hlediska nezávisle na teplotách prosazujeme to, aby se ten pracovní týden zkrátil na 37,5 hodiny, protože ten český zaměstnanec v rámci Evropy stráví jeden nejvíce času v pracovním režimu, takže tohle je dlouhodobý proces, kdy se nám ve spoustě kolektivních smluv už podařilo ten režim stáhnout na 37,5 hodiny. Samozřejmě, když se bavíme o těch vysokých teplotách, tak na některých provozech to opravdu ošetřit nejde. Tam nezbývá nic jiného, než zvýšit ty bezpečnostní přestávky. Samozřejmě ta bezpečnostní přestávka by měla probíhat v nějakém prostředí, kde se ten člověk skladí. Nicméně z dlouhodobého hlediska si myslím, že to budeme muset řešit a podívat se na to, zejména na ty provozy, kde ty teploty jsou prostě enormní a nejedná se samozřejmě jenom o léto, ale i v zimě, kdy jsou velké mrazy, tak ti zaměstnanci jsou zase vystaveni trošku jiným podmínkám, takže rozhodně si myslím, že to v těch podnicích řešíme.
1: Řešit budete, tak jak říkáte, a my se tomu samozřejmě budeme vracet. Předseda odborového svazu Kovo Roman Ďurčo byl naším hostem. Naslyšenou.
2: Hezký den, děkuji za pozvání.
1: A také prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Díky, naslyšenou.
0: Naschledanou a naslyšenou všem.
1: Letošní období extrémního sucha v Evropě, včetně Česka, dalo nový podnět k diskusi, jak účinněji zadržovat vodu v krajině. Zásadní roli hrají samozřejmě dlouhodobá rozsáhlá opatření, ale jak tento týden připomněla Agentura ochrany přírody a krajiny, nezanedbatelný přínos, a to i finanční, mají také kolonie hlodavců, kteří u nás v předchozích staletích vyhnuli, ale už desítky let se zpátky do české přírody vracejí a stavějí hráze, které dokáží státu ušetřit desítky milionů korun. Víc dodáme s Alešem Vodlem z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Řeč je samozřejmě o hrázích, které na českých tocích stavějí bobři evropští. V loni bobři například vytvořili mokřad v chráněné krajinné oblasti Brdy na Padrčských rybnicích. Kolik takových dalších mokřadů, které vybudovali bobři, u nás je?
3: No, to není úplně jednoduchá otázka. Přemýšlím nad tím, rozhodně jich budou desítky až stovky. Já z osobní zkušenosti bych řekl, že dokážu kvantifikovat nebo znám asi 100 takových mokřadů osobně a nemám představu o celé České republice, takže bych řekl, že to budou určitě nižší stovky podobně koncipovaných mokřadů, to znamená takových rozsáhlých vodních systémů, které bobři vyrobili.
1: Co tyhle bobří mokřady nebo tůně znamenají pro okolní krajinu?
3: No, tak celé to téma vzniklo z pohledu sucha, a to znamená hydrologie krajiny, což je jeden z velkých efektů, který bobří hráze dokážou produkovat v krajině, ale druhým podstatným aspektem je biodiverzita, protože na ty vodní ekosystémy, které bobři vytváří, je vázána řada druhů, skutečně od rostlin přes bezobratlé až po obratlovce, které jsou vysloveně vázány a řekněme, přitahovány na ty mokřady. To je druhý aspekt podstatný. A třetím aspektem je nezanedbatelnými i chemie. My víme, že v krajině putuje díky lidské činnosti obrovské množství znečišťujících látek, organických látek, které mohou ty bobří mokřady jednak zachycovat, ale také zpracovávat. To znamená, to je třetí aspekt, který je taky zásadní a kterým ty bobři přispívají vlastně k tomu, co člověk dělá negativního v krajině a v ekosystému.
1: V případě toho mokřadu v Brdech jste uváděli, že tím, že ho bobři postavili, tak státu ušetřili až 30 milionů korun. Co zahrnuje tahle ta částka? Jak jste se k tomu dopočítali?
3: Ta vznikla v zásadě tím, že bobři vybudovali opatření, které bylo plánováno některými subjekty, které v tom místě vlastně v Chákeho Brdy působí, a byl tam připravován projekt, který měl nějakou kvantifikaci, byl připravený revitalizační projekt, který měl nějakou kvantifikaci, a v cenách o obvyklých opatření v současnosti to právě tvořilo 30 milionů, to znamená, zahrnovalo to práce, které by byly potřeba na udělání takového mokřadu, který bobři udělali zadarmo. Jo, čili to je nějaká konstrukce, která by spočívala v tom jako vytvořit nějakou práci člověkem, nějaké motorové hodiny, zabránění vlastně odtoku z toho území, vybudování nějakých opatření, a všechno tohle, když sečteme, tak dává v současných cenách kolem 30 milionů.
1: Mluvíme o přínosech bobrů na druhé straně, ale samozřejmě bobři způsobují také škody. Co z toho plyne? Co je důležitější, ty přínosy nebo ty škody?
3: No, pochopitelně člověk musí brát v úvahu obě dvě strany. A my jsme donedávna se u bobrů bavili pouze o těch škodách. V současnosti, a je to akcentováno i díky tomu suchu, tak vzrůstá i ta pozitivní stránka, což je samozřejmě dobře, protože ten bobr skutečně jako jedno z mála zvířat dokáže vytvářet nějakou konstrukci v krajině, která přispívá vlastně k obnově nějakých zničených funkcí krajiny. To je jedna věc. Pochopitelně pak jsou na druhé straně ty škody, které vznikají jenom tím, že ten bobr se vrací do industrializované krajiny, do krajiny obydlené člověkem, kde má člověk řadu svých zájmů, a tam dochází ke konfliktům. To znamená, my teďkon v tuhle tu chvíli, v tuhle fázi jsme tam, kde považujeme ty přínosy a ta negativa. Nejsme ještě ve fázi, kdy jsme dokázali vlastně dát všechny ty přínosy na jednu misku vah a všechny ta negativa na druhou misku vah, takže neřeknu vám, jak ta bilance vychází. Rozhodně z toho vyplývá, ale že ten bobr je velkým přínosem v krajině, i když působí škody.
1: Rozumím tomu. Aleš Vorel z České zemědělské univerzity. Díky za rozhovor, naslyšenou.
3: Děkuju za pozvání, naschledanou.
1: V Británii, a to nejen na tamních nebo v tamních akademických kruzích, vyvolala tento týden rozruch rezignace nejmladšího profesora tmavé pleti v historii Cambridgeské univerzity, 41-letého Jasona Ardeye. Svou univerzitní pozici opustil pod tlakem obvinění, že se v předchozích letech ve své disertační práci i v jiných případech dopustil plagiátorství. Tento profesor byl označován za superhvězdného profesora. Britská média kromě podezření z plagiátorství teď poukazují i na to, že v minulosti zřejmě lhal o dalších věcech, například o tom, co dokázal ve sportovních soutěžích nebo kolik prostředků zajistil v dobročinných finančních sbírkách. Já už do Londýna zdravím spolupracovníka deníku N. Ivana Kytku. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Těch podezření a otázek kolem tohoto profesora je tedy víc. Které z nich jsou klíčové?
4: Já bych řekl, že tu klíčovou okolnost jste už uvedli, týká se plagiátorství, kterého se měl dopustit ve své doktorantské práci, když získal titul doktora filozofie na Univerzitě Johna Morse v Liverpoolu. Části té práce byly totožné argumentačně a pokud jde o formulace velice blízké nebo rovnou totožné s prací jiného studenta téže univerzity z předchozích let. Další výtky se týkaly také kvality dat, které použil a uváděl ve svých nedávných akademických pracích jako sociolog. Ovšem nešlo jen o to, na svém akademickém životopise uváděl také údaje, které byly nepřesné nebo vzdálené pravdě, jako například, že byl hostujícím profesorem na univerzitě v americkém Ohio nebo pracoval jako výzkumník na univerzitě v Glasgow. No a do třetitě jako sociolog se odvolával občas na svou vlastní knihu s názvem Being Young, Black and Male, tedy být mladý, černý a mužský, která, jak se ukázalo, vlastně nikdy nevyšla.
1: Jak je možné, že na to zatím nikdo nepřišel, když opravdu šlo o známého profesora? Proč se to objevilo právě teď?
4: Já bych řekl, že určitou roli hraje to, že on získal ten profesorský titul relativně nedávno, v roce 2023, tedy před 2-3 lety, a vlastně tehdy se dostal také pod drobnohled. Začali zkoumat jeho práce akademičtí kolegové, doktor David Harris, akademik z Plymouthu, který recenzoval některé jeho texty, a pak také cambridgeský akademik Nathan Kofnas, který dokonce použil na text Erdyho disertační práce software, který odhaluje plagiátorství. No a ti potom předali ty své informace, které získali novináři Jacku Groveovi v odborné příloze londýnských Timesů, která se věnuje vysokým školám a vzdělání a má název Times Higher Education. No a když se pak Grove snažil ověřit ty získané informace od svých zdrojů přímo u cambridgeského akademika, tak ten mu pohrozil prostřednictvím právníků žalobou a dokonce udal novináře místní, tedy cambridgeské policie, pro šikanování. No ale mezi tím se případu ujali novináři v dalších hlavních denících, jako je Guardian nebo Daily Telegraph, a vložila se také do toho případu BBC a celkově ta mediální pozornost vyvinula tlak, po kterém se rozhodl rezignovat. Navíc tu věc začali šetřit i vlastně několik dotčených univerzit.
1: Takže to nekončí. Já vás bohužel musím přerušit. Blíží se další zprávy. Ivan Kytka, spolupracovník deníku N v Londýně. Naslyšenou.
4: Hezký den.
5: A taková byla repríza nedělní publicistiky, moderoval Tomáš Pancíř. Teď už je pondělí, 10. srpnový den, na hodinách půl minuty po půl jedné. Rozálie Machartová má zprávy.
6: Východní pobřeží Číny zasáhl tajfun Dolphin. Oznámil to tamní meteorologické úřady, které odhadují, že bouře přinese až 500 mm srážek v provincii Zhejiang. Podle agentury Reuters se muselo evakuovat přes milion lidí. Šanghajský přístav přesunul do úkrytu víc než 500 plavidel. Letiště ve východočínském městě zrušila přes 1300 letů. Dopady ničivého tajfun Dolphin předtím přerušily dodávky elektřiny u víc než 50 000 domů v Japonsku. 6 lidí je tam zraněných. Dovoz ojetých aut do Česka letos roste. Za prvních 7 měsíců se jich dovezlo přes 94 tisíc, meziročně o víc než 9%. Vyplývá to z údajů svazu dovozců automobilů. Téměř polovina dovezených vozů byla starší 10 let. Podle svazu mají čeští řidiči zájem hlavně o cenově dostupná auta s přijatelnými náklady na provoz. Jemenští povstalci Husíové tvrdí, že zasáhli ropnou rafinerii na saudsko-arabském pobřeží Rudého moře. Podle agentury AFP to oznámil vojenský mluvčí skupiny. Jemenští povstalci, podporovaní Iránem, prý trefili závod největší ropné společnosti na světě Saudi Aramco. Saudské úřady předtím uvedly, že na místě se hasičům podařilo dostat pod kontrolu požár. Příčinu ohně země neupřesnila. Lidé z Frenštátě pod Radhoštěm mohou nově darovat krevní plazmu na mobilních odběrech. Do města jezdí pravidelně tým transfuzní nemocnice Novojičínské nemocnice. Dosud byly možné ale jen odběry krve. Lidé se mohou na darování krevní plazmy objednat. Odběry budou 30. září.
7: Sport.
6: Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. V americkém Eugene si tak Rada vylepšil stříbrnou medaili z předloňského šampionátu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na dálnici D1 na Benešovsku a nehoda na silnici 15 na Litoměřicku. Dálnice D1 z Brna do Prahy za sjezdem na chodce Rady stála. Už jede na 25. kilometru před omezením u Šmejkalky, havarovalo osobní auto a o kus dál už pak v omezení stáli hasiči s defektem. Vypadá to, že před chvílí z místa odjeli, kolona se vepředu pomalu rozjížděla nebo stále ještě rozjíždí, ale je až po 27. kilometr, prodlužuje se. Dojíždějte pozorně. Každopádně v omezení už Michalky už by nic ve směru na Prahu překážet nemělo. Na silnici 15 z Lovosic do Mostu havarovalo osobní auto. Nehoda je za Lovosicemi, kousek za sjezdem z D8 do Drážďan a zasahuje do jízdního pruhu. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno od severozápadu, lokálně s přehánkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: První minuty nového dne a taky nového týdne, tak ať se vám nejen ty první, ale i ty následující vydaří. Je pondělí 10. srpna, na hodinách skoro 5 minut po půl jedné. Začneme hudbou tu dnešní noc. Tohle je Robbie Williams.

0: Nový den a nový týden začínáte s vysíláním Radiožurnálu. Tu dnešní noc začneme sportem. Dnes dopoledne v Birminghamu odstartuje atletické mistrovství Evropy. A hned první den čeká rozběh na 800 metrů Jakuba Dudichu. 20-letý český reprezentant si zatím stihl aspoň vyzkoušet dráhu na stadionu. Na závěr tréninku se k němu přidal i náš reportér Adam Procházka.
1: Běžíme s Jakubem Dudichou první metry na Alexander Stadium. Jak vám zatím chutnají?
2: Jo, tak zatím jsem se tady cítil dobře, přijde mi to tady celkem hezký ten stadion, jsou tady i přidaný nějaký tribuny navíc, chodil jsem si teda všechno po větru, tak možná proto jsem se cítil dobře.
1: A co takhle běžec po těch prvních metrech na nové dráze vlastně pozná?
2: Většinou poznáte, jestli je ten tartan rychlej nebo pomalej, většinou podle toho, jak je tvrdý, a tak jako poznáte prostě, jak se vám na něm běží, no, tak jako, já nevím, jak to popsat, ale...
1: No klidně popište rovnou tartan tady na Alexander Stadium, jak se vám na něm běží.
2: Prostě na nějakým, někde se cítíte, že to běží samo, a někde se cítíte, že to je takový jako ne úplně nejrychlejší, a tady mi to přišlo zatím, že se běží dobře.
1: Běžíme s Jakubem Dudichou po dráze na Alexander Stadium v Birminghamu, v dějišti mistrovství Evropy. Stihnete se takhle při rozběhu třeba podívat i na tribuny, pokochat se?
2: Jo, tak já tohle mám hrozně rád, když je prostě velký stadion, když je zaplněný, tak to úplně zbožňuju. Občas mě to fascinuje až moc. Pamatuju si, že párkrát třeba v Ostravě jsme vylezli z tunelu z rozcvičovacího a já jsem se kochal až moc tribunou a trošku jsem vypadl z toho soustředění na ten závod, ale mám to hrozně rád a během běhu ne, ale když je to fakt dobrá atmosféra, tak to vnímáte i během běhu.
1: A běháte už tady nějakou dobu a viděl jsem, že jste určitě běhal i rychleji než teď. Teď tady chvíli počkáme, protože kolem nás probíhají běžci, koukám ze Švédska, ze Slovenska, o trochu rychlejší než my, respektive než já. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli teď běžíte pomalej kvůli mě, nebo teď už je to takový výklus?
2: Ne, když jsem se šel vyklusat po tréninku, když jdu takhle den před závodní trénink, tak občas jdu vyklusat třeba jenom 2 minutky, někdy nechodím vůbec. A je to takový jediný trénink, po kterém ten výklus můžu vynechat a nevidět. Není to jako nic špatného, nebo ho můžu hodně zkrátit, takže jdu jenom takhle pomalu. A...
1: Tak s českým rekordmanem na 800 metrů Jakubem Dudichou jsme si oběhli kolečko na Alexander Stadium. Díky za rozhovor, za běh a budu držet palce.
2: Je to 400 za 2.30, takže gratuluji vám, taky děkuju.
1: Tak to je krásný čas. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.
2: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Jedna hodina v noci. Vysíláme zprávy. Tady je Rozálie Machartová.
3: Půdní sucho se v Česku kvůli horku dál zhoršuje. Extrémní sucho může v dalších dnech zasáhnout až 60% území. Exhumace obětí volyňského masakru budou pokračovat. Ukrajinské úřady vydaly několik povolení. Motocyklový jezdec Salač vybojoval v Británii premiérové vítězství v seriálu Mistrovství světa. A dnes bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat, vyplývá to z dat projektu Intersucho. V následujících 10 dnech meteorologové neočekávají výraznější srážky a teploty můžou znovu dosahovat až 35 stupňů. Podle člena týmu Intersucho Pavla Zahradníčka výjimečné až externí sucho už teď zasahuje 40% území.
4: Očekávané srážky, které měly přijít skrz studenou frontu, tak nebyly tak výdatné, pršlo hlavně na jižních Čechách, takže prostorově to moc příliš půdní vláhu nedoplnilo. Jde tedy o nějaké velmi přechodné lokální zlepšení. Aktuálně je půdní sucho to mírné až to nejhorší na 85% území republiky.
3: Ukrajinský institut národní paměti vydal nová povolení na průzkumné a exhumační práce na Volyni. Archeologové budou smět pátrat po obětech volyňského masakru na území zaniklých obcí Huta, Pěnačka a Ugly.
5: Exhumace jsou součástí budování polsko-ukrajinských vztahů a vztahy mají být postavené na pravdě, i když je pravda pro jednu ze stran těžká.
6: Řekl během exhumací na území zaniklé Vsivola Ostrověcka kněz Tomáš Traska z Polského institutu paměti národa. 55 těl nalezených během přibližně 3 týdenních prací se dočká pohřbu 30. srpna. Už dříve polský IPN získal povolení k pátrání v bývalé vsi Pužniky. Nyní ukrajinské úřady schválily pátrání a exhumace také v Hutě Pěňacké a v Uglách. Na obou místech členové ukrajinské povstalecké armády, ale také členové granátnické divize SS a ukrajinští nacionalisté zavraždili ve 40. letech minulého století okolo 1000 lidí. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Vláhová.
7: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
3: Voda v Praze 6 v oblasti Veleslavína je po závadě na potrubí z poloviny týdne opět pitná. Na svém webu to uvedly pražské vodovody a kanalizace. Od čtvrtka tam voda sice tekla, ale lidé ji neměli pít, protože šlo o užitkovou vodu. Společnost vodovod propláchla a následně odebrané vzorky dopadly pozitivně.
0: Sport.
3: Fotbalisté Slávie porazili Pardubice 2-1 a jsou dál 100% v nové ligové sezóně, stejně jako Jablonec, který vyhrál 1-0 nad Slováckem. Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a Artis Brno podlehl Sigmě Olmouc 1-2. Motocyklový závodník Filip Salač zvítězil ve velké ceně Velké Británie. Na okruhu v Silverstoneu vybojoval své premiérové vítězství v mistrovství světa, a to v kategorii Moto2. Zároveň jde o první český triumf seriálu po 16 letech, když navázal na Karla Abrahama. Salač pak pro televizní kanál Nova Sport popisoval emoce.
8: Je to šílený, závod byl decentní, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že budu mít potom výhodu s tím zadkem, jenom jsem se snažil, aby mě neujeli ty první a díky chybám soupeřů, který mě trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na dálnici D1 na Benešovsku a omezení na D1 na Vysočině. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na chodce rady pomalu rozjíždí kolona. Teď je zhruba 2-kilometrová. V omezení už Mejkalky. Nejprve zastavili provoz hasiči s defektem, ti už jsou mimo průjezdné pruhy. Úsekem taky projelo několik nadměrných nákladů a rozjezd kolony teď zdržuje hlavně nehoda na 25. kilometru. Před omezením havarovalo osobní auto, blokuje pravý pruh. Do kolony se vyjíždí na 27. kilometru. Osobním autem se to dá objet po trase Chodce rady, Ondřejov a Mnichovice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na Vysočině za sjezdem na Měřín stojí osobní auto s defektem. 138. kilometr blokuje jen Krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přehánkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: Tak tedy do nového týdne vstoupíme opět s horkým počasím, tak opět myslete hlavně na pitný režim a třeba se taky schovejte před tím vedrem někam. 6 minut po 1 hodině pondělí 10. srpna Sophie Ellis Baxter z hudby právě teď.
1: Noční radiožurnál
0: a Jiří Štefl.

0: Do druhé světové války sloužila k bohoslužebným účelům, pak se změnila ve skladiště oděvů a klobouků. Do písecké synagogy se postupně vrací život, i když stále nevypadá jako před 150 lety. Mohli jste si ji prohlédnout o víkendu, a to během Dne židovských památek. Komentovanou prohlídku doplnil židovskými písněmi místní pěvecký sbor Sonitus.
1: Teď vstupujeme do písecké synagogy a ten první pohled není úplně utěšený. Marie Poláčková mi řekne proč.
2: Tak je to proto, že v té synagoze v 50. letech proběhla taková docela brutální úprava, která spočívala ve vestavění, vlastně přepažení celého toho prostoru horizontálně a prorazili v místě toho svatostánku vchod obrovský do Soukenické ulice a zabílili nám všechno tu nádhernou výmalbu, což bylo takové jakoby štěstí v neštěstí, protože díky tomu se potom restaurátorům podařilo odhalit překrásné malby, které my tam dneska můžeme obdivovat.
1: Vladimír z Písku se přišel podívat do písecké synagogy a viděl její prostory vůbec poprvé.
3: Určitě výborný. Takovýhle místo kouzlící. Pěkně, mě líbilo se mi to i ten koncert na konci.
1: Vidím, že i rodina si našla cestu do písecké synagogy, co vás sem přivedlo?
4: Rádi objevujeme nová místa, aby jsme vůbec nevěděli, nebo já jsem respektive třeba nevěděla, že synagoga je přímo na tomto místě, takže jsem se ráda podívala a objevila nové krásy Písku.
1: A maminka?
5: Dědurková. Mě to spíš překvapilo celkově, protože chodím tou uličkou pořád a vidím jenom ty plechové vrata. Tohle mě překvapilo, ta velikost. Hlavně to druhý patro. Spodní samozřejmě čeká na opravu, to je vlastně původní skladiště, ale to horní patro, to je úplně fascinující.
1: Jakou teď synagoga má před sebou budoucnost? Bohumír Bernášek z Městské knihovny v Písku.
6: Tak teď po 3 roky knihovna získala projekt z Ministerstva školství, z operačního programu Jana Amos Komenský a díky tomu je možno v synagoze pořádat různé vzdělávací programy a asi ty 3 roky také ukážou, jaká bude ta budoucnost další, jestli se povede synagogu nějak těsněji spojit s knihovnou a postupně třeba získat peníze na její obnovu.
1: A tu by si písecká synagoga skutečně zasloužila. Koncert židovské hudby pod malovaným klenutým stropem ukázal, že by to mohlo být znovu pěkné místo k setkávání. Z Písku Pavla Kuchtová, Radiožurnál.

0: Čtvrté na dvě, pár minut k tomu, tady je vysílání nočního radiožurnálu. Teď pro vás máme lék na špatnou náladu. Od premiéry filmu Amélie z Montmartru uplyne v září už 25 let a jeho hlavní představitelka Audrey Tautou zase oslavila 50. Přestože se stala jednou z nejslavnějších francouzských hereček své generace, v posledních letech dává přednost fotografování, soukromí a životu mimo záři reflektorů.
1: Si tu retrouves une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor.
2: Když se řekne Audrey

0: Tu většině lidí se okamžitě vybaví velké tmavé oči, krátké mikádo a pařížská servírka, která se rozhodla udělat svět o něco hezčím místem.
1: V tutéž vteřinu se spermie s chromozomem X pana Rafaela Pulena oddělila od pelotonu a vydala se k vajíčku paní Amandiny Pulenové, rozené Amandin Fuetové. Po 9 měsících se narodila Amélie Pulenová.
0: Na začátku září uplyne 25 let od premiéry filmu Amélie z Montmartru. Jeho hlavní představitelka ale tvrdí, že se své nejslavnější hrdince vlastně vůbec nepodobá.
2: I have no idea, but that's so amazing that 10 years after I meet some people who adored this movie and they were maybe 5 years old when it comes out.
0: V jednom z mála rozhovorů, které poskytla, přiznala, že jí dodnes překvapuje, jak silné pouto si diváci k filmu vytvořili. A to i ti, kteří ho poprvé viděli jako děti. S moderátorem se tehdy shodla, že lidé v Amélii nacházejí kus sebe samých.
3: She connected by her presence and her personality.
2: Yes, and I think also it's also because the audience connect with this.
0: Ke slávě přitom přišla víceméně náhodou. Režisér slavného snímku Jean-Pierre Jeunet totiž původně počítal s britskou herečkou Emily Watsonovou. Nakonec dal ale příležitost tehdy nepříliš známé rodačce z Normandie a zrodil se filmový fenomén. Amélie z Montmartru získala 5 Oscarových nominací a z Audrey Tautou se rázem stala tvář francouzské kinematografie.
4: Professor Langdon, you're in grave danger.
0: Nabídka z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. Ve filmu Šifra mistra Leonarda, natočeném podle slavného románu Dana Browna, si zahrála po boku Toma Hankse. V roce 2009 pak stvárnila legendární módní návrhářku Gabrielle Chanel, známou pod přezdívkou Coco. Přesto, že po úspěchu filmu Coco Chanel natočila ještě několik výrazných snímků, třeba Pěnu dní, Pomalu a zběsile, nebo životopisný film o Jacques Cousteauovi Odyssea, začala se Audrey Tautou postupně stahovat z veřejného života. Před kamerou se naposledy objevila v roce 2019, kdy adoptovala shodou okolností vietnamskou dívku. Od té doby se věnuje hlavně fotografování, divadlu a životu v ústraní. Vydala také knihu Superficial, osobitý fotografický deník na pomezí autobiografie a výtvarného projektu. Prostřednictvím autoportrétů, zápisků, dopisů od fanoušků a vzpomínek v ní přemýšlí o slávě, samotě i o tom, jak její život proměnil právě obrovský úspěch Amélie z Montmartru. Na veřejnosti se dnes ukazuje jen výjimečně. Naposledy to bylo letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

ložnici tma. No mohl jsem se splést, snad si odpustit smím. A dost bylo gest, jsme prohraná hra. Ale jak je mám snést, tak poraď mi s tím. Lásko, poraď mi s tím.

0: Radiožurnál Půl druhé. Rozálie Machartová a krátké zprávy.
1: Do konce září můžou lidé letos naposledy požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Každý rok této možnosti využije zhruba 60 tisíc lidí. Důvodem bývá například stěhování, dostupnost smluvních lékařů nebo nabídka příspěvku a dalších benefitů. Žádost je možné podat online nebo osobně na pobočce. Klientem nové pojišťovny se pak zájemci stanou od 1. ledna příštího roku. Irán tvrdí, že Teherán a Washington nevedou žádná mírová jednání. Podle agentury Mer to řekl iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Rozhovory prý zároveň ani nezačnou, dokud budou Spojené státy dál porušovat prozatímní dohodu, podepsanou v červnu. Šéf iránské diplomacie taky zopakoval, že dohoda mezi Iránem a Ománem o Hormuzském průlivu je v závěrečné fázi. Klíčovou námořní trasu ale země prý znovu neotevřou. Uživatelé elektrokoloběžek v Paříži musí nově povinně nosit helmy a reflexní doplňky. Důvodem je strmý nárůst smrtelných úrazů na elektrokoloběžkách ve francouzské metropoli. Loni tam při jízdě na nich zemřelo 79 lidí, rok předtím 45. Nejčastěji kvůli vážnému poranění hlavy. Za porušení nařízení hrozí pokuta v přepočtu asi 3300 korun. Lékaři ve fakultní nemocnici v Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do 1 minuty.
2: Sport.
1: Golfistka Sára Kousková obsadila na turnaji Ladies European Tour v Londýně 16. místo. Ve finálovém kole zahrála česká jednička 6 ran pod par a celkové skóre uzavřela na minus 7. Kristýna Napolea Leva, která jako druhá z české pětice prošla katem, potřebovala na turnaji o 10 ran víc. S bilancí plus 3 skončila na 46. pozici.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na dálnici D1 u Šmejkalky a nehoda na silnici 50 na Vyškovsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na chodce rady trvá omezení po nehodě osobního auta. 25. kilometr před omezením u Šmejkalky havarovalo osobní auto. Blokuje pravý pruh, kolona před nehodou je zhruba 2-kilometrová. Na konci stojí hlavně nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště za Nesovicemi odklízí následky nehody osobního auta. Je mimo vozovku.
4: Osobák mimo silnici, na místě je policie a odtahová služba. Budou ho asi vytahovat z pole. Je to divadlově, ale zatím bez kolony.
3: Ještě aktuálně dálnice D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové mezi kilometry 9 až 10 čerstvá nehoda. Dejte pozor, D11 kilometry 9 až 10 směr Hradec Králové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: Pokus o vraždu, který nevyšel. Traviči z Ruska, flakon plný novičoku a dvojitý agent se svou dcerou. Případem Skripal dnes otevřeme novou minisérii s názvem Jedy. Poslouchejte Vinohradskou 12, náš zpravodajský podcast, letní speciál, a to už za 2 hodiny v našem vysílání.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Pondělí 10. srpna začínáte s vysíláním Radiožurnálu. Jestli ještě máte do konce prázdnin nějaké volno, tak pro vás máme právě teď tip na výlet. Jak kdysi cestovala šlechta a co obnášela návštěva králů a císařů? I na tyhle otázky odpovídá nová výstava s názvem Veličenstvo před branami na zámku Jindřichův Hradec. Ten patřil od 16. do poloviny 18. století k nejvýznamnějším zastávkám habsburských panovníků na cestě mezi Vídní a Prahou.
1: Teď jsme přišli vlastně do jedné z několika částí výstavy, která se jmenuje Veličenstvo před branami, Jindřichův Hradec jako zastávka i cíl na cestách panovnického dvora.
2: Kastelán Jan Mikeš ukazuje úvodní místnost nové výstavy rozprostřené v druhém patře Adamova stavení Jindřichohradeckého zámku. Panovnické návštěvy, které byly ubytované právě v této místnosti, připomíná třeba ukázka barokní císařské ložnice.
1: My jsme se pokusili navrhnout podle inventářů, jak vlastně ta místnost mohla vypadat. Měla velikou postel s nebesy spolu s nějakým sedacím nábytkem a těch panovníků, kteří tady přespávali, byla opravdu celá řada. Například to byl císař Leopold I.
2: Pobyty českých králů, císařů a členů Habsburské dynastie na Jindřichohradeckém zámku přibližují i vitríny s předměty související s cestováním a následným průběhem panovnických návštěv.
1: Tady třeba před námi je skutečně luxusní pánské sedlo, které připomíná to, že tak, jak my si představujeme cesty panovníka, to znamená v tom kočáře, tak že tomu tak nebylo vždy, protože vlastně daleko pohodlnější byla vlastně jízda v sedle.
2: Přicházíme k vitríně, ve které je možná nejzajímavější předmět celé výstavy.
1: Na první pohled vidíme takový malinký hrneček, koflík, přímo z osobního majetku císařovny Alžběty Kristýny, manželky Karla VI., který používala při své kůře v Karlových Varech. On je vlastně pomalovaný úplně ze všech stran. Vidíme tam třeba výjev z lovu na medvěda, protože Alžběta Kristýna byla nadšená lovkyně. Teď jsme se ocitli v druhé z výstavních místností.
2: Další část výstavy připomíná návštěvu arcivévody Františka Ferdinanda a zachycuje posun cestování šlechty do začátku 20. století.
1: Vidíme tady třeba kazetu s cestovní soupravou na čaji. Máme tady opravdový unikát, jednu z několika málo zachovaných uniform, které osobně arcivévoda Ferdinand používal. Hůl, která dokonce je vlastně tady i z fotografií.
2: Přesouváme se do poslední místnosti, ve které lidé uvidí repliky korunovačních klenotů.
1: Je to výstava, která se jmenuje České korunovační klenoty na dosah. Myslím si, že je spojení právě těch korunovačních klenotů a vyprávění o těch panovnických cestách zcela na místě. Jsou to skutečně mistrovské repliky provedené do nejmenších podrobností platníkem Jiřím Urbanem, který se podílel i na restaurování těch původních klenotů.
2: Výstava Veličenstvo před branami je zájemcům přístupná denně od 10 do 16 hodin až do 1. listopadu. Z Jindřichova Hradce Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Radiožurnálu.
1: Tomáš Čermák, inovátor, 19 let, držitel řady ocenění. Vyvinul například technologii využívající světlo a plazmu k odstraňování antibiotik a antibioticky rezistentních bakterií z vody. Řeč bude taky o autismu, podpoře mladých studentů i o studiu biomedicínského inženýrství na prestižní Imperial College London.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Teď Rozálie Machartová a zprávy.
4: Skoro polovina firem v Česku se chystá ještě letos zvyšovat mzdy. Cizí jazyk by měl být podle více než 60% Čechů povinný až od 3. třídy. Fotbalisté Slavie a Jablonce zůstávají v nové sezóně šance ligy 100%. A zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Skoro polovina firem v soukromém sektoru se chystá ještě letos zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Ukazuje to průzkum poradenské společnosti RSM z letošního června mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních 2 let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování. Potvrzuje to i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
5: Začíná se objevovat i takový trend, že se snaží víc a víc odměňovat i prémiově takové profese, které souvisí třeba s AI, s kyberbezpečností a v neposlední řadě je to vždycky i lokální situace na trhu.
4: Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla podle Českého statistického úřadu 50 282 korun. Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od 3. třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový výzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od 1. třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od 3. třídy podporují hlavně voliči současné vlády, říká Vojtěch Dufek z agentury Median.
6: Výrazný souhlas vyjadřuje 1/3 lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
4: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých respondentů. Thajská policie dál vyšetřuje tragickou střelbu na základní škole na severu Bangkoku. Tento týden kvůli ní zemřelo 9 lidí. Dalších 15 zůstává v nemocnici. Premiér Anutin varoval před šířením nepodložených informací o pozadí střelby a zopakoval také, že podpoří zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní. Thajsko je dlouhodobě považováno za zemi, kde je mezi civilním obyvatelstvem nejvíce střelných zbraní v celé jihovýchodní Asii. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou. Další informace doplnila autorka projektu Diana Gal.
7: A vlastně první bod je nová pec. Z nové pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatého Tomáše na Vítkův hrádek. A z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka. A z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumaví.
4: Sport. Fotbalisté Slavie a Jablonce jsou posledními týmy, které ve 3 kolech nové ligové sezóny nestratili ani bod. Obhajci titulu z Prahy porazili Pardubice 2-1. Severočeši zdolali Slovácko 1-0. Doma vyhrál i Hradec Králové, a to 2-1 nad Baníkem Ostrava, a tak jediným týmem nedělního programu, který doma selhal, zůstal Artis Brno. Prvoligový nováček podlehl Olomouci 1-2. Pro Sigmu to bylo první vítězství v nové sezóně. Přesto trenér Olomouce Pavel Hapal říká, že tým stále není v ideálním rozpoložení.
8: Chybí takový kousek, jo. My jsme tam měli docela do zakončení, myslím, že jsme měli 17 střel, z toho nějakých 6 na bránu, 7 na bránu, se nadřeme na ten gol, takže to nás určitě mrzí, ale třeba jsme to zrovna tohleto brankou v závěru utkání zlomili.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na dálnici D11 za Prahou a silnici 25 na Karlovarsku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Úvaly stojí auta po nehodě, kilometry 9 až 10.
10: V pravém pruhu zůstala neoznačená dodávka blikající jedním blinkrem a o těch 200-300 metrů dál je na krajnici odstavená cisterna ADR-ková plynová. Objíždí se to levým opatrně pruhem.
9: Na dálnici D1